barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

Poslední záznam z loňského 6. ročníku Mohelnického folkfestu budeme dnes poslouchat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Vypravíme se opět na obě festivalové scény. Nejprve to bude velká scéna, ze které uslyšíme Roberta Křesťana a Druhou trávu. Potom se přesuneme na Morava scénu, kde program zakončovala kapela Korky. A závěr bude patřit scéně velké. Odtud si poslechneme Nerez s Luciou a taky koncert Spiritual kvartetu, který celý folkfest uzavřel. Klidný poslech pořadu Na cestě přeje Jarka Nosková.

Ještě není tma, Robert Křesťan a druhá tráva v záznamu Českého rozhlasu Olomouc na loňském folkfestu. V Mohelnici se právě stmívalo, nebyla ještě úplně tma, když zazněla z pódia velké scény tato písnička. Druhá tráva nesklamala, koncert patřil k vrcholům loňského 6. ročníku folkfestu. Vím, že si písničky Roberta Křesťana můžeme poslechnout z CDček, ale atmosféra živého vystoupení je výjimečná. Proto jsem dnes zařadila jenom tuto jednu skladbu. Ale můžete se společně se mnou těšit na záznam celého koncertu a poslechneme si ho v pořadu Na cestě příště. Teď pojďme na Morava scénu.

Písničku Moře zahrála kapela Korky z Přerova. Ta vystoupila na Mohelnickém folkfestu na Morava scéně v sobotu jako poslední vystupující. Morava scéna je v kempu, je volně přístupná divákům a možná i toto je jeden z důvodů, proč tady diváci nechybí, i když na velké scéně hraje třeba druhá tráva.

Možná se pamětníkům zdá zvuk kapely Korky psáno s měkkým i povědomí. Původně se tato přerovská kapela jmenovala Špunt a jejich repertoár tvořily písničky folkové a trampské. Kapela se přejmenovala, oslavila 40 a přitvrdila k folk roku. Na folkfestu zahráli Korky ve složení kapelník Miloš Dohnal, zpěvák a kytarista, a Jarka Ludvová, autorka textu a zpěvačka. Oba jsou základem kapely. Dlouhou řádku let je provází další zpěvačka a flétnistka Martina Trojková. Kytaristou je taky Honza Drabina a na baskytaru hraje Luděk Kadák a za bicími Jirka Vyňucha.

Při recitálu kapely Korky, kterou právě posloucháme v pořadu Na cestě, nezapomněl moderátor Gustík Skládal poděkovat organizátorům Folkfestu, kterými jsou kapela Madalen s Honzou Štajglem, dramaturgem, který všechny účinkující poskládal tak, že všechno bezchybně fungovalo. Díky patřili i spoustě pořadatelů, zvukařů, osvětlovačům, prostě všem, kteří se zasloužili o šestý ročník Folkfestu.

0: Písnička Tančím kapely Korky zazněla jako úplně poslední na Morava scéně loňského folkfestu, ale na scéně velké, kam se teď společně vrátíme, oficiální program ještě pokračoval. Hrálo se skupení s názvem Neres a Lucia a byli skvělí, pojďme si je teď poslechnout.
1: Je třeba chodit bos, i když máš nohy ploský, někdy si natlučeš nos. Přesto je krásný jít bosky, je třeba chodit ven, brouzdat se v zelený trávě, vždyť přece každej tvůj den může být poslední právě. Ty nikdy nemůžeš říct, blížím se teprve k půlce, život je všechno a nic. Stačí dát správnej směr kulce.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc pokračujeme v poslechu záznamu koncertu kapely Neres, která na loňském Mohelnickém folkfestu vystoupila s Lucí Šoralovou. A hráli samozřejmě i písničky Zuzany Navarové, které si, jak je v Mohelnici zvykem, publikum zpívalo společně s muzikanty.

Před půlnocí nastoupila na velkou scénu kapela Spiritual Quartet, která zakončila úplně celý mohelnický folkfest a opět se zpívajícím publikem a za drobného deště. A bude hrát i nám v pořadu Na cestě.

Veronika Součková je výborná zpěvačka. Spolu s Jirkou Holoubkem dlouholetá členka legendárního Spiritual Quintetu, na který Spiritual Quartet navazuje. Jeho dalšími členy jsou multiinstrumentalista Zbyněk Bureš a Janu Jandovi patří ten podmanivý bas.

Spiritual Quartet zakončil loňský šestý ročník Mohelnického folkfestu až po půlnoci, ale hrálo se do rána na mnoha místech. A to je pro tento festival typické, stejně jako pohodová atmosféra i pestrý výběr vystupujících a doprovodný program. Jde totiž o festival lidí, léta a muziky. I vy se můžete letošního Mohelnického folkfestu zúčastnit, stejně jako Český rozhlas Olomouc, který opět všechno zaznamená. Termín je tradiční, poslední prázdninový víkend a pozvánku v pořadu Na cestě ještě uslyšíte. Stejně jako slíbený koncert Druhé trávy. Od mikrofonu se teď loučí Jarka Nosková a Spiritual Quartet.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásné odpoledne, ahoj, vítám.
1: Vezmeme to s Katkou, užijte si léto s Pavlem a Katkou.
0: Humoriáda.

0: Tady je Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou, která dorazila ve svém letním modelu, musím říct, doplněném apartním půlkloboukem, já bych to nazval. Je to takový velký kšilt.
1: Velký kšilt.
0: Který se nasadí.
1: No je to v podstatě takovej kšilt na kameru, že jo.
0: Já myslel, že proti slunci si vybavená.
1: Ano, je to, no je no, ale jo. Jako tak, kdybych někde fotila nebo něco, tak to asi nebude tak vhodný.
0: No prostě jí to zase sluší a
1: no, děkuju
0: protože
1: moc.
0: Jí to sluší, tak jí tady vítáme, chceme no. Jí tady celou hodinu a nejdřív nám poví, kde byla v létě, jestli už někde byla a osvěžila se.
1: No já byla v Řecku, na ostrově Itaka, to je slavný ostrov, který proslavil Odysseus. Je to takový, je tam trošku komplikovanější doprava, musí se přes Kefalony nebo přes Levkádu, je to jeden z jonských ostrovů, nádherný, a protože tam je taková jako horší doprava, tak tam není tak jakoby bouřlivá turistika, no a my tam jezdíme s celou rodinou, děti, vnoučata, přátelé, no a takže tam, a teď jsem se z toho vrátila, myslím, že tím budu žít tak půl roku do Vánoc. A pak už se budu těšit. Znova.
0: Ano, takže plavání probíhá. Probíhá koupání, tohleto?
1: No to probíhá všechno.
0: Herečka v moři, ano.
1: Herečka v moři, herečka v bazénu, no.
0: Všechno proběhlo v pořádku, no. Dobře. Tak, ty prý máš něco s baletem nebo s baletkama?
1: S baletkama, no. Máme zkoušet, nebo budeme zkoušet hru baletky, autorku si úplně nepamatuju, tuším, že je to Danka, no a bude tam hrát Vanda Hübnerová, Míša Tomešová, Míša Detrichová a tak a já se Zuzkou Slavíkovou, ale už ten název baletky mě jaksi, mě, která jako je celý život líná, necvičí, mě docela odrazuje.
0: No tak můžou to být baletky na zaslouženém odpočinku už třeba.
1: No to asi ne, protože ne. Zrovna já hraju nejstarší a ty bývají nejvíc aktivní, že jo? Agilní a tak jako snaživý. Ale já mezi tím budu sledět a pak vždycky vyskočím jako střela.
0: Tak to bude zajímavé představení, budeme se těšit. No. Však se včas dozvíme, kam zajít. A kdy.
1: Ano. Mhm. No ono se bude hrát po vlastech českých a moravských, takže myslím, že diváci by, pokud budou chtít to vidět, představení baletky, tak...
0: Dobaletíte kamkoliv, tak...
1: Ano, dobaletíme.
0: Pojďme do našeho seznamu.
1: Ano.
0: Koho nabídneš posluchačům jako prvního z archivu?
1: No prvního nabídnu Milana Nedělu a je to anekdota agronoma Andrejska s Lubou Skořepovou.
0: Výborně.
2: To bylo na 1. máje.
3: Co prosím?
2: To bylo na 1. máje.
3: Já nevím, proč?
2: No, že právě šel na Václavském náměstí ten průvod.
3: No jo, ten průvod!
2: Ale o půlnoci přece nechodí průvody. I májová manifestace končívá záhy popolední. Buď to se soudruhu za A spletl, nebo za B žádný průvod právě nešel.
3: No jo, za B žádný průvod já právě nešel, že jo, a v tom je to legrace, no.
2: Nevidím nic legračního v tom, když se nekonají průvody. To je spíš smutné. Průvody jsou věc pozitivní, mají se konat.
3: No jo. Mají, jenomže strejček dupal, abych tak řekl.
2: Váš strýc vás patrně mylně informoval. Nebylo to o půlnoci, nejbrž o poledni, no to je logické, soudruhu.
3: Moment, to nebyl přece vůbec můj strýček.
2: Ale právě jste výslovně tvrdil, že se to stalo strýčkovi Dupalovi.
3: No tak strejček, to se říká jenom tak, jako pán nebo soudruh. Ale žádný průvod nešel, můj strejček to nebyl a nestalo se mu to.
2: Tím ovšem úplně vyvracíte svoje původní tvrzení. To není zrovna zásadový postoj soudru Andrejsku.
3: Ale pro Krista pána... Chci říct pro Pětrán, že jo. Pochopte to. Strejček Dupal žádný průvod nepotkal, nýbrž byl opilý.
2: Tuto máme. No nač tedy ty okliky? Prosím, v rámci rekreace navštíví takový živel hlavní město a hned vrhne stín na družstevní rolnictvo. A na Václavském náměstí. A v pravé poledne. V kterém čísle bydlí dotyčný soudruh Dupal?
3: V žádným. on nebydlí, nebyl v Praze, nebyl opilý, nepotkal průvod, on nežije, to všechno je vymyšlený.
2: Poslyšte, já jsem byla přesvědčena, že jste řádný pracovník a poctivý občan. Proč si tedy vymýšlíte takové pomluvy o soudruhovi Dupalovi, který notabene ani nežije?
3: Já jsem si to přece nevymyslel.
2: Ty právě jste tvrdil, že ta celá nechutná aféra je vymyšlen.
3: Ale ne, ode mě to vymyslel někdo, pánbu ví kdo, já to jenom vykládám.
2: A čím dál ti blíb? Šuškanda. Prosím, nějaký nepřítel družstevního zřízení si vymýšlí ohavnosti, aby vrážel klín mezi město a vesnici, že? A vy jako agronom to horlivě rozšiřujete. Čím byl vlastně váš otec?
3: Můj otec Dupal.
2: Onen Dupal byl váš otec.
3: Totiž, co to povídám. Můj otec vrážel klín, teda tesařil, no. Prosím vás, pochopte to, teď je to strašná legrace, že jo. Strejček, totiž soudruh Dupal, že jo. Vyjde na Václavském náměstí, vrazí do lípy klín, že jo. Totiž hlavu, ne,
2: já
3: hlavou.
2: Já už rozumím.
3: Zaplať pánbu, všichni se tomu vždycky tolik smáli.
2: Ano, já už chápu, tak přece jenom jde o strejčka, že? V rozhodné chvíli jste se zalekl a rád byste svoje hlášení odvolal.
3: No, vůbec ne, jenom vysvětlil.
2: To se vám nepodaří. Já bdím.
3: A co já, prosím vás?
2: Vy musíte projevit mravní sílu. Tak, jak to tedy bylo? Já si píšu. Družstevník Dupal i sa návštěvou v Praze v podnapilém stavu kráčel po Václavském náměstí a vrazil hlavou do tamtéž rostoucí lípy. Poškodil snad přitom onen národní majetek? No mluvte, soudru Andrejsku, když jste řekl A, musíte říct teď B.
3: B.
2: Jste přece muž a co víc agronom. Vaše povinnost vám musí být bližší nežli strýc, notabene strýc pustlý, že nuže. Tamtéž rostoucí lípu zřejmě svou hlavou, tedy své hlavě, poškodil. Poté pachatel usedl na chodník a tím způsobil zběh veřejnosti, to značí též veřejné pohoršení, narušování dopravy a tak dále. Navíc občan Dupal prohlásil... Ježišmarja, mě jde autobus.
3: Ne, tady si sednu a počkám, až ten průvod přejde.
2: Spěchám. Protokol dopíšu na okrese a předám na patřičná místa. Patrně budete zavolán k svědectví, soudru Andrejsku. A už nikdy se nebojte říkat pravdu.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Milan Neděla s Lubou Skořepovou. S oběma se setkala Kateřina Macháčková pracovně.
5: Já jsem s Milanem Nedělou točila úplně jako dávno, protože on záhy zemřel. Zjistila jsem jako na Wikipedii, že zemřel v roce, když mu bylo 63 let. Já jsem měla pocit, že úplně jako stařej, protože vždycky byl takovej zdravej, stepilej muž. No ale on byl úžasný a my jsme točili operetu Polská krev s Františkem Filipem. Tam hrál Pepa Abraham, Hanka Maciuchová, Hanzlík a tak. A tehdy se v ten televizní záznam nesmělo být moc střihu, takže jsme točili vždycky půl hodinu v celku. A teď potom už ty poslední, co přicházeli ke konci té půl hodiny, tak jako ty už opravdu, a vím, že Mila Neděla tam přichází, pane, je hotovo, jo. A že teda jako pohled na něj v tu chvíli byl jako takovej opravdu napínavej, bych to řekla. Jo.
0: Půl hodiny v kuse jste museli
5: ano,
0: dát.
5: Ano, ale protože vždycky jakoby ten materiál taky něco stál, to nebylo jednoduchý, jo, tehdy, jako že se to smazalo.
0: A z těch všech lidí tam muselo vždycky někdo udělat nějakou chybičku, to
5: no
0: se
5: právě
0: tolerovalo?
5: No, nebo... no ano, jo. Tak když byla chybička malá, tak se nechala, uh-huh. Jo, a takhle, no ale byly to nervy, jo, byly to...
0: To věřím.
5: Jo.
0: Polská krev, to jsou nervy.
5: Polská krev, to jsou ano. Jako emoce.
0: A přitom opereta takový zábavný žánr, dalo
5: no ne,
0: říct.
5: Tak my jsme to dělali docela vtipně, myslím. Uh-huh. Rudolf Rušinský hrál jako mýho tátu a má tam takovou árii, jsem diplomat, jo, a takovou slavnou, no. A to jsme se s Jardou Hanzlíkem tam moc pobavili.
0: Výborně. A s tou Lubou jste se taky setkali mnohokrát.
5: A s Lubou jsme se setkali jako třeba několikrát jsem se s ní a potom ke konci, jako když ona už byla i nemocná, jsme hráli Holky z kalendáře v ABC, to jsme hráli asi 9 let a ona tam hrála jednu takovou uchazečku o nahou fotografii v kalendáři ze směju. No a byla bezvadná, rozhodně jsme se s ní v šatně viděli a tak a ona furt nám vykládala něco jako o hvězdách, že jo, furt nám předpovídala něco, no. Vědma, já jsem z ní měla strach.
0: Byla taková čarodějná.
5: Ano, čarodějná, no. No, ona ona
0: magická.
5: Magická, no.
0: Dobře.
5: Tak někdo to, někoho to uklidňuje, já jsem teda taky jaksi takhle jako zaměřená, ale ona mě děsila, ona pro mě byla až ďábelská.
0: Dobře.
5: Ale byla bezvadná.
0: Bezva. My se vrátíme ovšem k Milanovi Neděli.
5: Ano.
0: To je náš aktér další scénky společně s Josefem Bejvlem.
5: I s tím jsem točila.
0: A netočila si náhodou se všema, co máme tady v seznamu?
5: Se všema ne. No, ale to už je takovej náhled do 19. století pomalu.
0: Ale prosím tě.
5: Ano.
0: Od mládí si toho stihla hodně prostě a budeš nám o tom
5: ano.
0: ráda povídat.
5: Ano.
0: Tak já teď dopovím ty varianty pro naše posluchače. Milan Neděla a nebo Václav Faltus. Tak si vyberte.
5: S tím jsem netočila.
0: No, aspoň, že tak. Ale s Jiřím Kornem si určitě něco...
5: S kým?
0: Neměla. S Jiřím Kornem, který nám bude teď zpívat?
5: No, tak viděla jsem se s ním někde.
0: Díky za konkrétní informace. Chci tě mít, zpívá nejenom Kateřině Jirka Korn.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A my pokračujeme, tady navazujeme s paní ze zámku, že ano, ano. Prožila si svůj život na zámku, ano, mnohadílný. Ano. Ano. Ano.
4: 52 dílný.
3: Chtěla by si být opravdovou paní ze zámku?
4: No ne, tak já bydlím v domě sama a jako už to mě děsí. No.
3: Kolik komnat?
4: Kolik komnat? Mnoho, já jsem mnohých už léta nebyla.
3: Takže mnoho 13. komnat.
4: Ano, ne, tam jsou hlavně 13. komnaty.
3: Takže strašidelný zámek má Kateřina Macháčková. Ano, no, ano. Ne, zase nebudeme ten dům pomlouvat, máš ho ráda.
4: Ne, nemám ho ráda, tam straší si. Tam, dobře. Ale do některých místností posedměny nejdu.
3: Takže já děkuji předem za pozvání, ale asi nedorazím.
4: Ne, tak v rámci humor já bych ti to nedoporučoval.
3: Dobrý den, kdo je s námi? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Macháčkovou.
4: Dobré odpoledne.
5: Já bych chtěl i to Ačko, protože to asi dlouho v humoriádě nebylo, že jo?
3: No ani dlouho asi nebude. Ne, samozřejmě, ano, bude tady Josef Bejvl s Milanem Nedělou, když bude hodně no. Áček, jo?
4: No.
3: Tak jo.
5: Děkuju vám.
3: Krásný
4: my
3: den.
4: Taky děkujeme, mějte se krásně.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Děkuju, dobrý den.
6: Dobrý den, Ivan Pavle, a dobrý já dávám hlas panu Faltusovi.
3: Bečko.
4: Ano,
3: dobře, děkujeme krásně.
4: Mějte se krásně.
3: Naslyšenou. Dobrý den, celý den.
7: Jana Dolní Němčí volá, já zdravím vás, zdravím vašeho hosta.
4: Ano, děkuju.
7: A já bych si přála taky pana Faltuse.
3: Nějakou. Máme zapsáno.
4: Děkujeme.
7: Ano.
3: Mějte se, hezký den. Tak, přátelé, zatím je vyrovnáno, uvidíme, kdo nám to teď rozhodne. Dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Rostěl Zajčí Hora. Uh-huh. Já bych se přiklánil k panu Nedělovi, protože si ještě matně vzpomínám, když byli něco uváděl komiky.
3: Komik a jeho svět se to jmenovalo.
4: No to bylo krásný.
8: Ano, takové to bylo nádherné.
3: Grotesky staré.
4: Ano, ano.
8: I když už je to hodně, hodně dlouho.
3: To pamatuju i já dokonce.
4: No nebyl, že jsi tak mladý.
8: Mladík ne.
3: Tak jo. Tak děkujeme, Rostěho, vy jste to rozhod. Naslyšenou. Takže Milan Nedělá. Návštěva režiséra.
9: Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
10: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, malý Pepíček Šternberg, velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
9: Pan, to je nějaký holinu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
10: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
9: Ježiši Krist.
10: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
9: tak,
10: z děje.
9: Radši je skočte.
10: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokitky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
9: Smrkový háj.
10: Bez háje.
9: Co to? Jděte.
10: Kam?
9: Do háje. Tam řadila mniška nebo co?
10: Uprostřed klokotá Rokitka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafúsové a malý Pepíček.
9: Člověče, nic se tam nevejdou.
10: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
9: Nožičky.
10: Zitečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Zitečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
9: Co jsem tomu udělal?
10: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
9: Já se nedivím, já tak.
10: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta Pepíčku.
9: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nechytí držení.
10: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
9: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi protivnímu.
10: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
9: Že ne?
10: Až na konci 8. jednání.
9: Tak přeci.
10: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
9: To se nedíví.
10: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
10: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
9: Tak čtěte! Polepte to a čtěte.
10: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
9: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
10: Vážně?
9: To urovnávali! To je.
10: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že? 2000.
9: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
10: Jedině 2000, jinak budu muset...
9: Ale mějte rozum, podívejte.
10: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
9: Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
10: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
9: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
10: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
9: Co ještě chcete?
10: Pane řediteli,
9: počkejte, co chcete?
10: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
9: Ne.
10: Mám číst, anebo střílet.
9: Tak to radši střelte, člověk.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračuje Humoriáda dnes s Kateřinou Macháčkovou a Pavlem Kučerou a teď se dozvíme od Kateřiny, koho by si vybrala.
3: No, já se tady dívám na ten nabídkový list a vidím Jan Werich. A já jsem zvláštním způsobem taková jakoby spojitost. Před dvěma dny hrála ve Werichově vile. Mm-hmm. Na Kampě jsme hráli představení o Chopinovi a Sandový. No, takže já bych si ráda pana Wericha, já nesmírně ráda poslouchám všechny ty jeho nahrávky, buď humorný, nebo vážný, báječný. No. Aby já jsem tam chodívala do té vily jako dítě, moc dobře jsem se znala s Werichovou dcerou Janou. No, takže ona dělala asistentku režie u mýho otčíma Otto Haase v Karlíně, překládala. Ona byla úžasná, úžasná, vtipná. No a myslím, že trošku ji ublížilo to, že teda měla tak slavného tatínka. Mm-hmm. Ta další generace tím trpí, mohu říct.
2: Mm-hmm. Dobře, já jenom sleduji na pětě, jak je všechno propojeno.
3: Není to humorný.
2: Ne, jak je všechno propojeno, ta slavná jména, tvoje dětství, tvoje dospělost, tvoje současnost.
3: Ne, tak jako žiju docela dlouho, tak jako už jsem se s pár lidma setkala, no, takže asi tak.
2: Tam jsem nemířil, ale já nevěděl, pouštíme anekdoty. No.
4: Máte čas, jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem čet o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze tří anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace, hyperboly anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je, co no, obohatit život takovou špetkou humoru. A nebo přehrštlý škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší konzerva má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme u ní tu osobnost kuchařovou, vůni kuchyně, vedro nad plotnou a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že anekdota v konzervě, tedy na desce, je pořád lepší než anekdota v knize napsaná, i když třeba krasopisně, a mohl bych začít. Tedy v Praze v Dušní ulici je chrám svatého Ducha, naproti němu přes ulici je synagoga neboli templ. A dávno před první světovou válkou se ty dvě budovy dívaly jedna na druhou stejně jako dnes. Jenže tenkrát před synagogou sedí na židli kdo? No, Šámes. Šámes sedí na židli. A čte co? Prager tak, blad čte. No a najednou je poledne. A zvoní zvony, kde? No, u svatého Ducha zvoní zvony. A děti jdou ze školy. A jde taky takový malej chlapeček, na zádičkách má školní brašničku, kráčí kolem Šámesa a pozdraví: pochválen buď pan Ježíš Kristus. Šámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes něj na kluka a ukáže přes ulici a praví: naproti. No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A ne náhodou, já je mám rád, protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jan Werich, můžeme pokračovat s jeho gramo Tingle Tanglem, anebo nastoupí žádost o ruku s Josefem Dvořákem, Jiřím Lírem a Uršulou Klukovou.
3: Komu asi, koho žádá o ruku?
2: No, to se dozvíme, když posluchači dají hodně B. Ano. Když dají hodně A, bude Jan Werich. Tak ano. To je další hlasovačka.
3: Tak, jo, tak to je napínavý.
2: Zvědavá Kateřina se těší na vaše hlasy. Humor ano. Mezera A nebo humor mezera B. SMS na 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Další souboj v Humoriádě se odehrává mezi archivní nahrávkou Jana Vercha, anebo tu budeme mít trojici Dvořák, Lír, Kluková. Tak koho si vyberou naši další posluchači? Těšíme se na vás. Kdo je s námi?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Macháčkovou.
5: Dobré odpoledne.
4: A já určitě hlasuji pro Bčko, protože kde je Uršula, je záruka zábavy vždycky.
5: Ano.
3: Děláte jí krásnou reklamu, děkujeme za ní. Dobré odpoledne. Halo? Halo, halo. Tak.
5: A pak, že se sem nikdo nemůže dovolat.
3: On se může dovolat, ale asi nás neslyšel, nebo nepochopil, že už se dovolal
5: ano.
3: Posluchač nebo posluchačka. Ale vy jste s námi další, prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, já vás pozdravím, tady Honza.
5: Dobrý den.
6: Já bych se chtěl hlasovat pro Ačko.
3: Výborně,
5: ano.
3: Honzo.
5: Děkujeme pěkně za tip.
3: Mějte se krásně, hezké. Dobrý den. Uh-huh.
7: Dobrý odpoledne, zdravím pane Kučera, zdravím paní Macháčkovou.
5: Děkuji.
7: A paní Kateřina je zvědavá, já taky, takže Bčko.
5: Bčko, že jo, kdo koho bude žádat?
3: Děkujeme.
7: Tak, uvidíme.
5: Ano, uvidíme,
3: kdo koho bude žádat
5: uslyšíme.
3: O horní končetinu, díky moc. Dobré odpoledne, halo, halo, už vás slyšíme.
8: Tady Karlovy Vary Kolonáda, Ačko,
5: je.
8: Prosím.
3: Kolonáda volí Ačko,
5: no.
3: Děkujeme.
5: Děkujeme, mějte se krásně.
3: Kateřina ožila u těch Karlových Varů.
5: No, byť, no, tak.
3: Jela by do lázní.
5: No, pojedu no. Do nedalekých tam potom.
3: Do Mariánek nebo do Františkových?
5: Do Františkových.
3: No, prosím, tak za Františkem možná.
5: Ano.
3: Přátelé, kdo dál je na telefonu 731 800 900, dobrý den.
9: Dobrý den, tady Jindra z Radňova. Oba dva vás zdravím v Humoriádě. A přál bych si Bčko.
3: My vám děkujeme krásně.
5: Děkujeme za tip. A Uršulku. No, no ta teda.
3: Děkujeme taky. Uršulka je lákadlem.
5: No.
3: A tak velkým dokonce, že Bčkaři nám to vyhráli v tuto chvíli.
5: Opravdu.
3: Žádost o ruku začíná právě teď.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Promiňte, že vyrušuju. Jmenuji se doktor Hrůza.
11: Ale.
10: A dovolil jsem si přijít požádat o ruku vaší slečny dcery.
11: No, to myslíte, že mám holku, která cí kalendář? O co, že ji žádáte?
10: O ruku, prosím.
11: No, a co já s tím mám společnýho?
10: No, vy přece račte být její pan otec, ne?
11: No, to aspoň doufám.
10: No, takže vás tímto slavnostně žádám o ruku.
11: Tak to máte říct rovnou. No, hejte, mimochodem, nemáte náhodou u sebe stovku? To bych to zítra vrátil. Nebo aspoň dvacku. A tohle ve ženich. No tak nic, no, kde jsme skončili? Jo, počkejte, už jste o tom mluvil s Máňou, že si chcete vzít?
10: No, jestli dovolíte, tak s vaší slečnou dcerou jsem už o tom hovořil a ona neměla námitek.
11: Jo.
10: Dokonce se odvažuji říct, že to přijala velmi příznivě.
11: Je to možný, no tak to je jiná. Posaďte se, mámo, mámo, pojď se podívat, koho to zase naše Máňa ulovila.
10: Promiňte, laskavě, já si nejsem jist, jestli výraz ulovila je zrovna nejvhodnější pro náš vztah. No ale prosím, budiš.
11: Abys rozuměla, mámo, on si chce vzít naší Máňu.
10: Tedy, abych začal od začátku, vážená paní. S vaší slečnou dcerou...
11: Jako s Máňou, víš?
10: Jo, to jsem se seznámil před rokem.
2: Hrome, ale to je nějaký divný. Teď ještě před půl rokem chodila naše Máňa s tím Roudným z Příbramy, ne?
11: Aha.
10: Promiňte, laskavě, ale o tom mě ctná slečna nespravila. Já jsem se domníval, že je bez závazků.
11: No taky, že jo. Máňa se rozvedla už před 2 roky, viď, mámo?
10: No jo, ale mě překvapuje, že mě o tom neinformovala.
2: No tak to se nedivte, s tím se nikdo rád nechlubí, že? Když jí zůstali na krku 2 děti.
10: Je 2 děti?
11: No jistě, nebojte se, oni je dali na vychování do ústavu. Že prej Máně svěřit nemůžou.
10: Promiňte, nemáte trochu vody?
2: Jen si poslušte.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to začala žádost o ruku.
5: Ano, to nás překvapilo, kdo koho žádá.
3: Ano, že žadatel je starší než tatínek Máni.
5: Než a maminka. Tak dále.
3: No, prostě
5: ne,
3: naši
5: ne,
3: kolegové,
5: nebudeme toho šťourat.
3: Naši kolegové z Humoriády, Josef Dvořák a Uršula Krumková.
5: Byli báječní.
3: Byli báječní a jsou, možná i budou, když posluchači dají Ačko, když dají Bčko, nastoupí někdejší kolegyně Jitka Molavcová, kolegyně Jitka Josefa Dvořáka, už ta jména se mi pletou
5: no,
3: v tom horku.
5: Ale já jsem si ji taky hrála.
3: Jo, tak bezvadně, všichni se všema hráli. Humor mezera A, humor mezera B jsou SMSky, které pošlete na 90 011 04.
5: A nebo B.
3: A nebo B, Ačko Josef Dvořák a spol, Bčko Jitka Molavcová a teď František a Buty.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak jsme tady ve finálním souboji Humoriády. Poslechneme si i další posluchače, komu přidají své hlasy. Bude to pro Josefa Dvořáka, Jiřího Líra s Uršilou Kulkovou anebo pro Jitku Mulavcovou. Ano. Dobrý den. Haló.
3: Dobrý den, Pavle, tady Veronika z Rakovníka. Zdravím vás a zdravím
4: Z Rakovníka.
2: Zdravíme.
4: Zdravíme.
3: A pozdravuju pana Honzu z Vlkavy.
2: No a volíte A nebo B?
3: A co tam to bude od té Jitky Mulavcové?
2: Náš dům je jedna rodina, se to jmenuje. Ještě nějaké dotazy?
3: No, tak ne.
2: Takže A nebo B.
3: Krásný večer a tipuju pro Jitku Mulavcovou.
2: Dobře, ano, takže děkujeme Bčko, moc. Už to víme. Dobré odpoledne, kdo je teď
5: dobrý
2: na telefonu?
5: Den. A tady Petr ze Zdolny.
2: Ano.
5: Jsme nějak byli spojení ve dvou.
2: Ne, nebyli. Jste postupně, jste připraven na lince. Tak pojďte hlasovat.
5: Jo. Takže vás zdravím oba dva tam ve studiu. Vidím, ano. Že tam je tam u vás taky veselo.
2: Ano.
4: Děkujeme tady ve studiu.
2: Máme to v popisu práce.
5: A pokračování.
2: Ano, takže děkujeme. Ačko, děkujeme krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst všechny hlasy, které nám dorazily i během písničky. A výsledek tu máme. Dokončíme tu žádost o ruku.
4: No tak.
2: Dcery Máni.
6: Mimochodem, jak jste na tom, jak si majetkově?
7: Promiňte, já vám jaksi nerozumím.
6: No, já myslím, jestli máte třeba auto.
7: Jo, tak. No to mám.
8: Jo. A jaký?
7: Chryslera.
6: Aha, to je takový to velký, že jo? No tak to už se nedivím, že naše Máňa pustila k vodě toho roudnýho. Ten má jenom malýho Fiatka. Na tohle má naše Máňa čuch, víte? Však jsme ji taky k tomu vedli. Od mládí, vy táto.
9: No jistě, mámo.
6: A co chatu máte?
7: Ano, prosím, v Posázaví.
8: No tak to byste mi mohl půjčit tu stovku, ne?
6: Táto, co to tady povídáš? A víte, že už si na vás začínám vzpomínat? Asi před 14 dny říkala Máňa, že klofla nějakýho ňoumu s autem a chatou. To budete asi vy, že?
7: Abych jaksi řekl pravdu, tak jsem z toho poněkud konsternován.
9: Cože jste, půjčte mi stovku, budete mít klid.
7: Já jsem konsternován.
6: No, Máňa říkala, že ten její novej šamstr je nějaký divnej. A měla pravdu, víte?
7: Nezlobte se, prosím, pěkně, ale nemůžu si to nějak srovnat v hlavě. Roudný s Příbrami, dvě děti, rozvod. A přitom mě vaše slečna dcera ujistila o své bezúhonosti.
9: To zas prr. To prr, Máňa si ty dva roky poctivě odseděla. Teď už má rejstřík čistý jak lilie.
7: Já, nezlobte se, dobrý den, to totiž chci říci naschledanou. Mrzí mě, že jsem vaši dceru nezastihl doma.
8: Počkejte, nechoďte nikam, človíčku, pojďte zpátky, kam byste chodil. Zůstaňte v rodině, Máňa má ještě sestru. Chudinka je o 20 let starší akorát, no. Pořád na ocet, ale vám by se určitě líbila.
6: Vy takovej poctivej, vy si ji určitě zasloužíte.
8: No jistě, Květo. Vem si něco na hlavu, ať vypadáš pořádně. Pojď sem.
2: Tolik návštěva prýmá rodinky.
4: Ano, měli jsme dobrou poentu.
2: Ano, máme dobrý závěr. Svěží léto přejeme všem posluchačům, těšíme se na slyšení.
4: Ano, krásné.
2: Kateřina Macháčková byla
4: svěží
2: naším
4: léto.
2: Hostem.
4: Mějte se moc krásně.
2: Děkujeme za návštěvu. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů. A naslyšenou.

0: zprávy.
1: Jihomoravští záchranáři posílili dispečink a výjezdové posádky kvůli vedru. Lék na rakovinu prsu v Česku dál chybí. Balení ze středeční dodávky byla hned rozebraná. 3 ze 4 pávů z domova pro seniory Kociánka se podařilo odchytit. A dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno a teploty až 39 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Meteorologové zpřísnili výstrahu před zátěží teplem. Na většině území jižní Moravy je podle nich extrémní. S větším náporem výjezdů počítají i záchranáři. V horkých dnech hrozí lidem dehydratace a kolapsy. Zdravotníci ošetřují pacienty i s nevolnostmi nebo úžehem, zhrnuje lékařka Petra Ilavská.
2: V rámci kolapsu z horka, když přijíždíme na místo pacienta, se snažíme i hned dostat do vychlazeného prostředí, zajistit žilní vstup, rehydratovat podle stavu, potom pacienta odvážíme do zdravotnického zařízení.
1: V českých lékárnách dál chybí lék tamoxifen, který se používá k hormonální léčbě rakoviny prsu. Českému rozhlasu to potvrdil viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Do Česka podle něj ve středu dorazila dodávka 1000 balení, ta se ale rychle rozebrala. Podle Marka Hampla z grémia majitelů lékáren budou léky nedostupné i v dalších dnech.
3: Ani to možná teď není jakoby priorita, hlavně to musí dostat Masarykův onkologický ústav, tam, kde jsou ty centra onkologie. Trh je nenasycený, jo? Je po něm velká poptávka, protože tady došlo prostě k tomu, že v té výrobě nebo někde se stala jakoby chyba.
1: Také rybáři na Zlínsku bojují s extrémně nízkými průtoky vodních toků. Třeba řeka Dřevnice má za sebou druhý nejsušší červenec za 40 let. Zlínský spolek Moravského svazu rybářů chce proto jednat s Povodí Moravy o pravidelném upouštění spodní vody z přehrady. Ta by měla alespoň trochu ochlazovat vodu v řece, vysvětluje předseda spolku Marcel Kresta.
4: Přítoky Dřevnice, co máme jako chovné potoky, tak tam bojujeme s vodou, některé nám vyschly, je to pro nás velká ztráta. Jo. Měli jsme tam násadu pstruha potočního, byly tam i nějaké jiné druhy ryb, byly tam nějaké vranky, které to nevydržely. Je to přehřáté, samozřejmě Dřevnice tam na tom nižším toku, tak je tam taky málo vody, ta řeka nám se ztrácí před očima.
1: 3 ze 4 pávů na útěku se podařilo pracovníkům domova pro seniory Kociánka odchytit. Poslední se zabydlel v domově pro seniory Okružní. Zaměstnanci Kociánky se nadále pokouší o jeho odchyt a navrácení zpět. Ptáci utekli o víkendu. Situace ale podle starosty městské části Brno-Sever Martina Malečka z hnutí SOL není ojedinělá.
5: Až mě překvapilo, že dokáží vyletět opravdu na vysoký strom, nebo seděli v 5. patře na tom paneláku na Jurkovičově, na parapetu a na balkóně, takže je to údajně je v celku obvyklý, že utečou z té Kociánky.
1: Podle pracovníků domova pro seniory Kociánka jeden mladý samec prochází pubertou a proto má tendenci opouštět domácí prostředí a ostatní odvést sebou.
0: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, odpoledne výjimečně možnost přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů, biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací, jezdí se plynulé, hlášenou nemáme žádnou nehodu. Tak ať to vydrží. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, milí posluchači. 4 minuty po 5. hodině na vlnách Českého rozhlasu Brno začíná ranní vysílání, kterým vás dnes bude provázet Eliška Zárecká. Je poslední červencový den, pátek 31. července roku 2026. Svátek má Ignác, tedy všem dnešním oslavencům přejeme jen to nejlepší. Další zajímavosti, které se vážou k dnešnímu dni, se dozvíte už za pár minut. Přibližně ve 17:45 nabídnu předpověď počasí. No a z písniček, které nestárnou, zazní Malý vůz Ilony Čákové, Modlitba Pavla Vítka či Želva skupiny Olympik. Přeji vám krásné ráno.
0: Český rozhlas Brno.

Dospíval Pavel Vítek, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 10 minut po 5. hodině. Dnes je pátek 31. července roku 2026. V církevním kalendáři najdeme dnes světce z 16. století svatého Ignáce z Loyoly, patrona vojáků, dětí a těhotných žen. Před 274 lety byla ve Vídni v zámeckém parku Schönbrunn otevřena zoologická zahrada, nejstarší fungující zoologická zahrada na světě. František I. Štěpán Lotrinský, manžel Marie Terezie, ji tehdy pyšně představil svým vzácným hostům. Patří ke světovému kulturnímu dědictví UNESCO. Před 112 lety se narodil francouzský komik Louis de Funès. Než se ale stal jedním z nejslavnějších komiků všech dob, vystřídal řadu zaměstnání. Byl kožešníkem, dekoratérem i prodavačem. Do showbiznisu vstoupil koncem 30. let jako pianista. Když dostal hlavní roli ve filmové komedii Četník ze Saint-Tropez, bylo mu už 50 let. Před 82 lety zemřel Antoine de Saint-Exupéry, francouzský spisovatel a letec. Mezi jeho nejznámější díla patří Země lidí, Citadela nebo Malý princ. Zemřel při pádu letadla, které jako vojenský pilot řídil a s nímž vzlétl z Korziky směr Francie. Okolnosti jsou neznámé. Před 106 lety bylo zákonem k Československu připojeno Valticko, Dýský trojuhelník a část Vitoraska. Před 157 lety se narodil Josef Taufer, doktor veterinární medicíny, profesor na Vysoké škole zemědělské v Brně. Byl prvním zvěrolékařem na území Rakouska-Uherska, který získal titul MVDR. Jeho jméno nesou vysokoškolské koleje na ulici Jana Babáka. Dnešek připomíná i sestry Hanu a Jiřinu Machatovi, slavné mistryně republiky v umělecké gymnastice. Jako dvojčata se narodili před 87 lety v Brně. Kromě jiného působili sestry dlouhá léta na brněnské baletní scéně a také plavali a skákali do vody. 84. narozeniny by dnes oslavil dramatik, režisér a překladatel Petr Scherhaufer. Pocházel z Bratislavy. Po absolvování brněnské JAMU se stal režisérem v divadle Večerní Brno. Později působil v divadle Na provázku. Spolupracoval s řadou slovenských profesionálních i amatérských divadelních scén. 77. narozeniny dnes oslaví rodák z Vizovic, herec a mim Bolek Polívka. A 49 let je dnes herci, hudebníkovi a režisérovi Janu Budařovi. Narodil se ve Frýdlantu, absolvoval brněnskou JAMU. Kromě herectví se věnuje i režii, hudbě a scénáristice. A známý je především z filmů Nuda v Brně, Vratné lahve nebo pohádky Princ Mamánek. Několikrát byl oceněn Českým lvem. To byly významné události spojené s dnešním datem. Už za malou chvíli předpověď počasí. Ještě předtím posílám písničku,

0: počasí.
1: Je 5:18, přinášíme předpověď počasí. Aktuálně se teploty v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 19 až 25 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Brně Tuřanech 25 stupňů a nejchladněji máme v Pohořelicích 19 stupňů Celsia. Přes den očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne výjimečně možnost přehánky nebo bouřky při přechodně zvětšené oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes 36 až 39 stupňů. Vár bude slabý, proměnlivý, během dne mírný vítr jižních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno krátce i mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré. Slunce dnes v Brně vychází v 5:23 a zapadne ve 20:37. Další předpověď počasí nabídnu přibližně za půl hodiny. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
2: Pondělí 3. srpna přijala pozvání do Dobrých rad Iva Steinhauserová. Povídat si s ní budu o zdravém grilování. Jak zacházet se syrovým masem, aby bylo pro konzumaci bezpečné? Co nepodcenit při přípravě na otevřeném ohni? Do čeho maso ideálně naložit a jak vybrat ten správný druh? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: klidně říkají. Vladimír Mišík na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 7 minut bude 17:30. Je tu čas pro rozhlasový cyklus nazvaný Temné letopisy moravské, tedy pro další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den, vždy v tomto čase, vypráví Michal Istejník. A tentokrát nás vezme za výbuchem prachárny na brněnském Špilberku.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Istejníkem.
2: 1742. Výbuch zabíjel, ale otevřel i cestu ke slavným kasematům. Z hlediska historie brněnské dominanty je to pouhá epizoda. Mohla Špilberk z velké části poničit. Místo toho se její důsledky zásadně propsaly do podoby hradu a pevnosti. Psal se 16. březen roku 1742 a na hradě vybuchla muniční laboratoř. Brno v té době čelilo blokádě vojsky pruského krále Fridricha II. Na město si armáda útočit netroufala. Velitelé doufali spíše ve vyhladovění města. A to se naopak muselo spolehnout na zásobovací výpady ozbrojenců ven a taky na vlastní produkci všeho, od potravin po zbraně. I proto si některé typy munice na hradě vyráběli vojáci sami. Personál se však zachoval neopatrně a přímo v prostorách laboratoře začalo hořet. Na místě zůstávalo velké množství střelného prachu a údajně 20 liberních granátů. Následky, jak je do spisů zaznamenal poručík auditor Johann Maximilian Kindl, byly děsivé. Zemřelo 29 lidí, z toho 4 ohněstrůjci, 8 dělmistrů a 3 invalidé. Je skutečně jen šťastná souhra okolností, že krátce předtím odnesli větší množství vyrobené munice do zbrojnice, takže výbuch neohrozil obrany schopnost hradu. Ani dnes není 100% jistota v tom, kde přesně se na hradě laboratoř nacházela, pravděpodobně na bastionu u jedné z bran. Pro Špilberk však toto obléhání, a dodejme, že úspěchu Prusové nedosáhli, mělo jiný důsledek. Na hradě se v té době tísnilo mnoho vojáků a k nim dobrovolníci z řad obyvatel. Běžná kapacita hradu byla několik desítek, maximálně 100 lidí. A tak bylo potřeba Špilberk upravit, aby se do něj v případě potřeby krátkodobě dostalo více vojáků. V návaznosti na pruské obléhání proto nechala Marie Terezie zakrýt jižní a severní hradní příkopy a na Špilberku vznikly slavné kasematy. Ty tak nejsou klasickým podzemím hradu, jak si mnoho lidí myslí. V dobách války měly kasematy sloužit nejen jako skladiště zásob a armádní výbavy, ale také jako útočiště pro 1200 vojáků. Proto v nich vyrostla dokonce i pekárna. Paradoxem je, že ke svému účelu neposloužili. Velice brzy se z nich stala nejen skladiště, ale hlavně vězení. To už ovšem je jiná kapitola Temných letopisů.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 29. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Premiéru další kapitoly letopisů nalistujeme společně s hercem Michalem Istejníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase v pondělí touto dobou. A dnes ještě v jejich tradičním čase krátce před 9.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dětská nemocnice v Brně pořídí 13 mobilních klimatizací. V zařízení se děti léčí a personál pracuje v teplotách přesahujících 30 stupňů Celsia. Dlouhodobě to kritizují zaměstnanci i rodiče. Ti nemocnici v minulých letech opakovaně ochlazovače darovali. Vedení nemocnice slíbilo, že další zařízení teď pořídí sama. Podle mluvčí Lucie Jungwirtové zatím nejde všude nainstalovat pevnou klimatizaci kvůli stáří budov v areálu. Bezpečné propojení Tučap a sousedních Nemojan na Vyškovsku zajistí cyklistům i chodcům nová cyklostezka. Obce už mají vykoupené potřebné pozemky a čerstvě i vydané stavební povolení. Výstavba vyjde podle projektu asi na 6 milionů korun. Část peněz půjde z dotačního programu na rozvoj brněnské metropolitní oblasti. Stavba by měla začít příští rok. Na nově opravené silnici mezi Bánovem a Nezdenicemi na Uhersko-Brodsku se objevily trhliny. Asi 3 cm široké praskliny jsou v úseku asi 20 metrů v blízkosti areálu zemědělského družstva. Rekonstrukci vozovky za 31 milionů korun přitom stavbaři dokončili teprve v polovině června. Ředitelství silnic Zlínského kraje bude závadu řešit. Ve Střílkách na Kroměřížsku bude dnes od 16 hodin komentovaná prohlídka barokního hřbitova. Ta návštěvníkům umožní vstup i do běžně nepřístupných podzemních prostor. Hřbitov nechal už v polovině 18. století postavit tehdejší majitel panství Antonín Aman Petřvaldský z Petřvaldu. Jde o národní kulturní památku, jejíž dominantami jsou tři velké sochy andělů. A před námi další tropický den, na jihu Moravy čekáme polojasno nebo skoro jasno, odpoledne výjimečně možnost přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice a hlavní tahy v regionu teď ráno průjezdné bez výrazných komplikací a hlášených nehod. Problémy nehlásí ani linky IDS Jihomoravského kraje. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: To byl herec a zpěvák Valdemar Matuška. Posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 9 minut po půl šesté. V Česku pokračuje vlna veder. Meteorologové zpřísnili výstrahu před extrémní zátěží teplem na jižní Moravě. Platí vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Ohrožení jsou hlavně seniori a chronicky nemocní. Potíže z horka se ale nevyhýbají ani mladým lidem. Jihomoravští záchranáři kvůli horku a nadprůměrnému počtu výjezdů posílili dispečink i výjezdové posádky.
1: Záchranná služba Jihomoravského kraje, dobrý den. Co se přihodilo? Starší paní skolabovala.
2: Operátor Lukáš Rivilák přijímá hovory na dispečinku jihomoravských záchranářů. V horkých letních dnech je podle něj nápor hovorů větší než obvykle. Lidé volají často právě kvůli potížím z vedra.
1: Ty příznaky nejčastěji bývají vyčerpání, malátnost, takový kolaps nebo prekolapsový stav, kdy ten člověk se mu výrazně přitíží, motá hlava, no, musí usednout nebo někde ulehnout a nedovoluje mu to dál pokračovat. Jo? Jsou to stavy, které vedou k úplnému vyčerpání těch lidí prakticky.
3: V rámci kolapsu z horka, když přijíždíme na místo pacienta, se snažíme hned dostat do vychlazeného prostředí.
2: Říká chvilku před výjezdem lékařka jihomoravských záchranářů Petra Ilavská.
3: Zajistit žilní vstup, rehydratovat podle stavu, potom pacienta odvážíme do zdravotnického zařízení.
2: Zdravotníci doporučují nepřeceňovat své síly a vyhnout se pobytu na slunci, vysvětluje mluvčí Michaela Botová.
4: Typické kolapsy třeba seniorů, kteří zůstanou doma, sice se schovají před sluníčkem, ale málo pijí, jsou potom dehydratovaní a mohou mít právě ty kolapsy, anebo upadnou v důsledku právě kolapsu a ještě si třeba způsobí zranění. To je takový druhotný důsledek těch vysokých teplot. Typickým kolapsem z horka pak bývá úžeh, kdy vlastně ti lidé jsou na sluníčku, dlouho jsou přehřátí, málo pijí. Tohle se může týkat i mladých lidí.
2: Když jsme s Michaelou Botovou sešli do garáže Sanitek, byla téměř prázdná. S vysokým počtem výjezdů se potýkají už od přelomu června a červen.
4: My se opravdu setkáváme s tím, že když nám lidé telefonují, tak někdy záměrně nadhodnocují závažnost svých problémů a my přijedeme na místo a zjistíme, že ten případ ani nebyl pro sanitku. Potom nám mohou ty prostředky chybět někde jinde, kde to skutečně naléhavé je. My chceme všem pomoct, kteří nás potřebují. Nechceme, aby to lidé brali jako naši neochotu, ale ta situace je zkrátka taková, jaká je.
2: Pokud lidé nevolají kvůli urgentní situaci, můžou se obrátit na neakutní linku, kde jim operátoři poradí. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Máme 5 hodin a 45 minut, je tu předpověď počasí. Aktuálně se teploty v našem kraji pohybují v rozmezí 19 až 25 stupňů Celsia. Nejtepleji je právě teď v Brně Tuřanech 25 stupňů a nejchladněji máme v Pohořelicích 19 stupňů. Přes den očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne výjimečně možnost přehánky nebo bouřky při přechodně zvětšené oblačnosti. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů. Vád bude slabý proměnlivý, během dne mírný vítr jižních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ráno krátce i mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré. Slunce dnes v Brně vyšlo v 5 hodin a 23 minut. A zapadne ve 20 hodin a 37 minut. Další předpověď nabídnu přibližně za půl hodiny. U mikrofonu Eliška Zárecká, posloucháte Český rozhlas Brno. Krásné ráno.
2: Hostem čtvrtečního dopoledního vysílání 6. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc a její syn Benjamin. Společně napsali knihu Tramvaják, co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava, co nabízí manuál pro budoucí tramvajáky a tramvajačky a proč je dobré nevzdat se svého snu a jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák. I o tom bude řeč. Přidejte se k nám. K poslechu zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
4: Do 14 dnů se objevil Zdeněk Pospíšil, přivezl náměty Páral, profesionální žena, Nikola Šuhaj, loupežník a pohádka Máje. Já jsem samozřejmě i hned řekl, že to neumím a že to nebude dobrý. No ale Zdeněk Pospíšil nebyl žádný intelektuální diskutér, díky bohu. On řekl, podívej se, to uděláš, zkrátka, to je dobrý a já si proto přijedu a žádné diskuse nebyly.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
5: Ten kratičký

0: Dospívala nám Lenka Filipová, posloucháte Český rozhlas Brno. Za 10 minut bude 6 hodin. Dnes se spolu s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo vydáme na hory a prozkoumáme tajemství tamních rašelinišť.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že rašeliniště mohou v dešti zvyšovat hladiny řek rychleji než běžný les? Horská rašeliniště jsou často vnímána jako přírodní houby, které nasají vodu a pak ji postupně uvolňují do krajiny. Nový výzkum ale ukazuje, že realita je složitější. Rašeliniště vznikala tisíce let akumulací rostlinných zbytků. Proto jsou jejich spodní vrstvy jen velmi málo propustné, takže voda nemá jak pronikat do hloubky a při deštích odtéká po povrchu nebo těsně pod ním. Tato takzvaná rychlá voda může způsobit i náhlé zvýšení hladin v potocích a řekách, které odvodňují oblasti s rozsáhlými plochami rašelinišť. Oproti tomu běžná lesní půda umožňuje větší vsakování vody a ta se tak do vodních toků dostává postupně. Díky tomu pomáhá tlumit prudké výkyvy průtoku. V zimě bývají rašeliniště opravdu chladná místa, ale v létě tomu může být naopak. V suchých a horkých dnech se někdy dokonce ohřívají víc než okolí. Nejvýznamnější oblast výskytu rašelinišť v České republice je Šumava. Nachází se zde rozsáhlé komplexy vrchovištních mokřadů, které vznikaly po skončení poslední doby ledové. Rašeliniště najdeme i v Krušných horách. Jedno z nejznámějších je Božídarské, které patří mezi národní přírodní rezervace. Unikátní horská rašeliniště, často propojená s prameništi a drobnými toky, nalezneme i v Jizerských horách a Krkonoších.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Policie na Jihomoravě letos řešila 21 případů stalkingu, jejich počet se zvýšil. Od soboty se české firmy musí hlásit k plnění zákona o kritické infrastruktuře. Týká se to stovek společností. Studenti dnes v náměšti nad Oslavou složí vojenskou přísahu. A dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno a teploty až 39 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. V Česku i na Jižní Moravě přibývá ohlášených případů stalkingu. Policisté jich v regionu od ledna do konce června řešili 21. Loni to bylo stejné, za stejné období jenom 12. V celé zemi se počet zvýšil o 20% na letošních 2.

0: 225, Bílý kruh bezpečí, který pomáhá obětem, si to vysvětluje mimo jiné osvětou. Díky tomu lidé nebezpečné pronásledování častěji hlásí. Nejčastěji k němu dochází mezi bývalými partnery. Policejní mluvčí David Chaloupka popisuje některé případy tohoto chování.
1: Může to být například odesílání několika desítek zpráv denně nebo neustálé telefonování, kontrolování toho, kam ta oběť odchází, s kým se stýká. Agresoři čekají třeba před domem oběti, aby se s ní mohli setkat, nebo u zaměstnání.
0: Firmy se od zítřka musí přihlásit k plnění povinností podle zákona o kritické infrastruktuře. Ten počítá s tím, že stovky společností budou muset mít například přichystaný krizový plán a taky, že zajistí nepřetržitý provoz v případě nějaké krize. Pod zákon spadají některé firmy z odvětví, jako jsou energetika, vodárenství nebo potravinářství. K plnění povinností se musí firmy přihlásit sami, a to přes portál kritické infrastruktury, říká mluvčí generálního ředitelství hasičů Klára Ochmanová.
2: V případě jeho nečinnosti může naplnění kritérií prověřit také příslušný gestor. Tímto gestorem může být podle konkrétního odvětví ministerstvo, jiný ústřední správní úřad nebo Česká národní banka.
0: Ministerstvo vnitra potom určí, jestli firma pod kritickou infrastrukturu skutečně patří. Od tohoto rozhodnutí mají společnosti 10 měsíců na to opatření zavést. Na většině měřících stanic v Česku včera padly teplotní rekordy. Na jižní Moravě bylo nejtepleji ve Strážnici na Hodonínsku, kde meteorologové odpoledne naměřili 37,5 stupně Celsia. Vůbec nejtepleji bylo včera v Doksanech na Litoměřicku, a to 40,1 stupně, uvedl to Český hydrometeorologický ústav. Rekordní teploty včera hlásilo 114 celkem 171 stanic, které měří déle než 30 let. Extrémní horko bude v Česku i dnes. Víkendu by se mělo mírně ochladit. Na začátku příštího týdne ale teploty podle předpovědi znovu stoupnou. Vojenskou přísahu dnes složí v Náměšti nad Oslavou více než stovka studentů zapojených do dobrovolného vojenského cvičení. Získají tím status vojáka v záloze. Slavnostní nástup začíná přímo v areálu základny v 10 hodin. Zúčastní se jí i první zástupce náčelníka generálního štábu a někdejší velitel vrtulníkové základny Petr Čepelka.
3: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, odpoledne výjimečně možnost přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Vád bude slabý, proměnlivý, během dne vítr mírný jižních směrů, biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna pozor v omezení za Rousínovem. Zhruba na 213. kilometru v pravém pruhu v omezení stojí nepojízdná dodávka. Průjezdný je pouze úzký levý pruh a už se začíná tvořit zatím krátká kolona. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré ráno všem posluchačům Českého rozhlasu Brno. Od mikrofonu vás zdraví Eliška Zárecká. Máme 4 minuty po 6. hodině, prožíváme pátek s datem 31. července roku 2026. Svátek má Ignác. Všem nositelům tohoto jména a samozřejmě také všem narozeninovým oslavencům přejeme jen to dobré. Přibližně ve 6:45 vás čeká předpověď počasí. Ještě předtím se v reportáži podíváme na to, jak se na tropická vedra připravují profesionální řidiči, skláři nebo dělníci na stavbách. Tak určitě zůstaňte s námi.
3: Český rozhlas Brno.

0: Doznívá píseň s názvem Kouzlo, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 12 minut po 6. hodině. Předpovědi počasí v těchto dnech hlásí návrat teplot přes 30 stupňů Celsia. Co ale pro někoho může znít jako dobrá zpráva, to pro ostatní představuje komplikace. Že řeč je třeba o lidech s fyzicky náročnějšími profesemi nebo o těch, kteří tráví čas v neklimatizovaných prostorách. Své o tom ví třeba dělníci při pokládce asfaltů.
1: V těch letních měsících je vlastně období takové vrcholící stavební sezóny, takže si z provozních důvodů nemůžeme úplně dovolit práce přerušit.
2: Říká Edita Novotná za stavební firmu Štrabak, která má asi 900 zaměstnanců v terénu. Aby se vyhnuli vysokým teplotám, začínají v těchto dnech pracovat už brzy ráno. Firma se jim taky snaží poskytovat dostatek tekutin, pokračuje Novotná.
1: Dostatek tekutin, jontové minerální nápoje a třeba na finisherech máme i lední. Pro chlazení nápojů.
2: Právě přísun tekutin pro zaměstnance je často až posledním krokem, ke kterému musí firmy přistoupit. Primárně by se měly snažit častěji střídat zaměstnance, upravovat jim pracovní dobu a především snížit teplotu na pracovišti. Nejvyšší přípustné hodnoty zmiňuje Michael Mráček z advokátní kanceláře Dentons.
3: Třeba pro typické kancelářské profese je to 27 stupňů, pro nějaké lehčí manuální práce je to 26 stupňů, ale pokud se třeba bavíme o dělnících ve slévárnách nebo nějakou těžkou fyzickou práci, tak tam se dostáváme klidně k maximální teplotě už pouze 20 stupňů, protože je to v kombinaci opravdu třeba se zvýšením pocením nebo jako obrovským energetickým výdojem, velkou vlhkostí.
2: Podle Jaroslavy Rezlerové z Hospodářské komory jsou na to firmy v Česku zvyklé.
4: Děje se to, zaměstnavatelé vycházejí ve většině případů vstříc zaměstnanců v případě těch extrémních teplot, buď zruší třeba odpolední směnu, kdy ty teploty stoupají většinou ještě víc, nebo zkrátí pracovní dobu a pošle lidi takzvaně domů, pokud nemá na pracovišti klimatizaci.
2: Dřív své administrativní zaměstnance pouštili dřív domů některé banky nebo hasičský záchranný sbor. Klimatizace jsou už dnes ale běžné, a to nejen v kancelářích, ale taky v dopravních prostředcích. Čím dál snadnější je proto práce ve vysokých teplotách třeba pro profesionální řidiče. Ukazují to data Sdružení dopravních podniků.
5: Z našich statistik vyplývá, že v roce 2020 bylo klimatizováno jen asi 43,5% autobusů. Za rok 2025 už klimatizaci mělo 63% autobusů.
2: Zmiňuje konkrétní čísla mluvčí sdružení Linda Hajlichová. Pokud mají zaměstnanci pocit, že jim ve vysokých teplotách zaměstnavatelé nevycházejí vstříc a porušují tím zákon, mají se podle právníka Michaela Mráčka obrátit právě na svého nadřízeného, případně na zástupce odboru. V poslední řadě dokáže pomoct Státní úřad inspekce práce. Dominik Hron, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6 hodin a 18 minut a to je ten správný čas na předpověď počasí. Aktuální teploty na jižní Moravě se pohybují v rozmezí 18 až 25 stupňů Celsia. Nejtepleji je právě teď v Nemochovicích 25 stupňů a nejchladněji máme v Diákovicích a také v Kobylí 18 stupňů. Během rána se bude od západu přesouvat větší oblačnost, jinak bude polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer na západním a severozápadním okraji je výjimečně možnost výskytu přehánky nebo bouřky při přechodně zvětšené oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes 36 až 39 stupňů Celsia. Vár bude slabý, proměnlivý, během dne mírný vítr jižních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. V okolí přeháněk může zesilovat. Rozptylové podmínky ráno krátce i mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo 7 minut před 5:30 ráno a zapadne 7 minut po 8:30 večer. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.
3: Od začátku července byla spuštěna centrální evidence psů. Hosty páteční chovatelské poradny 31. července budou jihomoravská ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková a veterinářka Darina Přinosilová. Poradí, jak psa do evidence zapsat, co vše je k tomu potřeba a kam se obrátit. Řeč bude i o čipování psů a prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Chovatelskou poradnou provází a na váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Petr Muk a Loď ke hvězdám posloucháte Český rozhlas Brno. 6 minut před 6:30 se podíváme na web brno.rozhlas.cz, kde najdete rozhovor, který s bratry Oujeskými vedla moderátorka Sandra Silná. Rodinu Oujeských z Boskovic provází knihařské a písařské řemeslo již několik generací. My jsme si vůbec nepředstavovali, že budeme jednou knihaři. Přiznávají bratři Marek a Ladislav. Nejprve vyráběli ze zbytků materiálu u táty v dílně a pak se postupně k řemeslu dostali. Od té doby se tím už víc jak 25 let živíme a dnes si to jinak nedovedeme představit, říkají. Má v digitální době ručně zpracovávaná kronika nebo deník stále své místo? Poslechněte si celý rozhovor. Všechny rozhovory v rámci pořadu Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno najdete na webu brno.rozhlas.cz a na webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Dnes mají teploty překročit 38 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav proto upozorňuje, aby lidé v extrémních teplotách dbali na pitný režim, vyhýbali se pobytu na slunci a v rozpálené zástavbě omezili vyšší fyzickou zátěž. Lidé by se neměli vystavovat přílišným teplotám a při přechodu z chladnějšího do teplého prostředí a v případě zdravotních problémů vyhledat lékařskou pomoc. I přes velké sucho se zahradníkům v zámecké zahradě ve Vyškově daří výsadba stromů i zakládání nových záhonů a trávníků. Všech 75 nově vysazených stromů se díky bohaté zálivce ujalo. Barokní zahrada, která je kulturní památkou, prochází nákladnou obměnou. S rekonstrukcí domku zahradníka, kde vznikne kavárna, bude stát asi 70 milionů korun. Práce mají skončit v září. Tramvajová trať se na Reneské ulici v Brně už brzy zazelená po celé délce. Pracovníci dokončili výměnu kolejí a mohou začít pokládat zelený kryt z pěstovaných rostlin. Ten se objeví v následujících dnech mezi zastávkami Vsetínská a Vojtova. Na Křídlovickou povede zavlažovaný travnatý koberec, který doprovodní prodnik už dřív položil na nových sadech. Už druhý poeziomat na Nové Město na Moravě. Kovová trubka, ze které kolem jdoucí poslouchají verše, stojí už 10 let nedaleko centra. Teď Nové Město zprovoznilo druhý přístroj u obnovené Zichova rybníka. Obsahuje verše i písně se vztahem k regionu. A před námi další tropický den, na jihu Moravy čekáme polojasno nebo skoro jasno, odpoledne výjimečně možnost přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Brna pozor v omezení za Rousínovem. Zhruba na 213. kilometru v pravém pruhu v omezení stojí nepojízdná dodávka. Jinak je provoz bez výrazných komplikací. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: dospíval král rock'n'rollu Elvis Presley, posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 8 minut po půl sedmé. Tropické teploty ženou lidi hledat chládek. Neobvyklé místo, kde se dá v centru rozpáleného města schovat před horkem, nabízí od včerejška Brno. Magistrát otevřel lidem klimatizovaný sněmovní a rytířský sál.
1: No, protože mám doma víc teplo, než je tady. A na ulici je taky teplej. Je tady příjemně a slyšel jsem to, že o tom říkali v rádiu, že tady ta možnost je, tak jsem ji zkusil využít. A rád.
2: Popisuje obyvatel Brna, který si nepřál být jmenovaný. Přišel mezi prvními do sněmovního sálu Nové radnice, aby si v jedné z lavic četl knížku.
1: Od švandrlíka něco pokleslého, poručíme větru, dešti.
2: Další lidé přišli do jinak nepřístupných prostor obdivovat umění.
3: Tak úžasný je ten obraz tady. Jo, a vůbec tady celkově. Je to tady moc pěkný.
2: Říká Jana z Brna, která přišla v obědové pauze s kolegyní z práce. O možnosti zajít si do historických sálů se dozvěděla ze sociálních sítí.
3: Jo, určitě hned jsem kolegyni přesvědčovala, že půjdeme.
2: Zvědavá na historické sály byla i Kateřina z Brna. Při procházce rozpáleným městem ale ocenila i možnost osvěžení se v klimatizovaných prostorách.
4: Já si myslím, že to je dobrý nápad a že je fajn, že to někoho napadlo. I to, že je to vlastně takhle zpřístupněný, že je tady nachystaný i to pití a člověk má jako pocit, že se o něj to město tak jako stará.
2: Radnice teď prostory klimatizuje na přibližně 22 stupňů Celsia. Lidem chtějí nabídnout možnost strávit chvíli v příjemných teplotách, upřesňuje mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.
5: Už jen to, že to jsou historické sály, tak může nalákat případné návštěvníky tím, že tady se psala vlastně historie města. Sněmovní sál jako takový, ten vyniká malbami na stěnách. Vedlejší rytířský sál, ten je zase známý tím, že se zde konají například svatby. Zároveň ještě připomenu, máme tady pro ně nachystanou vodu, můžou si ji odskočit, takže můžou spojit více do takhle věcí zároveň.
2: Město nechá sněmovní a rytířský sál Nové radnice otevřený do neděle. Podobně byly sály otevřené 3 dny v červnu. Tehdy se přišlo osvěžit víc než 100 lidí. V Brně navíc vyjíždějí do ulic taky kropící vozy, které mají schladit rozpálené chodníky. Kropit mají 3x denně. Z Brna Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6 hodin a 45 minut, přinášíme předpověď počasí. Aktuální teploty v Jihomoravském kraji se pohybují v rozmezí 18 až 25 stupňů Celsia. Nejtepleji máme v Nemochovicích 25 stupňů a nejchladněji je v Diákovicích a také v Kobylí 18 stupňů. Během rána se bude od západu přesouvat větší oblačnost, jinak bude polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer na západním a severozápadním okraji je výjimečně možnost výskytu přehánky nebo bouřky při přechodně zvětšené oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes 36 až 39 stupňů Celsia. Vár bude slabý, proměnlivý, během dne mírný vítr jižních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. V okolí přeháněk může zesilovat. Rozptylové podmínky budou ještě ráno krátce i mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo 7 minut před 5:30 ráno a zapadne 7 minut po 8:30 večer. Posloucháte Český rozhlas Brno, u mikrofonu Eliška Zárecká. Krásné ráno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší

Jakub Smolík a píseň Stýskání na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 6 hodin a 49 minut. Právě prožíváme další vlnu veder a v té souvislosti zdravotníci vydávají řadu doporučení, jak se vyhnout dopadům horka na naše zdraví. A jedním z nejčastějších problémů mohou být úžeh a úpal. Jak upozorňují lékaři, rozlišení úpalu od úžehu není pro laika jednoduché. Příznaky jsou podobné a vlastně i první pomoc. Pokud bychom se v tom přeci jen chtěli vyznat, pak zjednodušeně asi lze říct, že úpal je způsobený přehrátím organismu a to se může přihodit i v horké nevětrané místnosti bez dostatečného přísunu tekutin, zatímco úžeh vznikne z pobytu na sluníčku. No a nyní tedy příznaky. U úpalu to bývá bolest hlavy, zvracení, nevolnost, pocení, přičemž tělesná teplota nemusí být vždy zvýšená. Úžeh je navíc často doprovázený s červenáním pokožky, někdy sluneční vyrážkou, výjimečně i popáleninami druhého stupně. V rámci první pomoci podáváme tekutiny, snižujeme tělesnou teplotu, vhodné jsou i studené zábaly a přesunutí nemocného do chladnější místnosti bez přímého slunečního svitu. Pomocí může i koupel v chladné vodě. Je ale třeba mít na paměti, že pokud je stav vážný a postižený je zmatený, trápí ho závratě nebo dokonce upadá do bezvědomí, je třeba zavolat záchrannou službu.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Dětská nemocnice v Brně pořídí nové mobilní klimatizace. V Horkách bývá na pokojích přes 30 stupňů Celsia. Tučapy a Nemojany na Vyškovsku propojí nová cyklostezka. Stavba začne příští rok. Lék Tamoxifen se v nejbližších dnech do lékáren nedostane. Pro část onkologických pacientek je nenahraditelný. A dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno a teploty až 39 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Dětská nemocnice v Brně pořídí 13 mobilních klimatizací. V zařízení se děti léčí a personál pracuje v teplotách přesahujících 30 stupňů Celsia. Dlouhodobě to kritizují zaměstnanci i rodiče. Ti nemocnici v minulých letech opakovaně ochlazovače darovali. Naposledy na ně v červenci vybrali peníze farníci z Pozhořic u Brna. Vedení nemocnice slíbilo, že další zařízení teď pořídí sama. Podle mluvčí Lucie Jungwirtové zatím nejde všude nainstalovat pevnou klimatizaci kvůli stáří budov v areálu.
4: V uplynulých týdnech proběhl technický průzkum objektů dětské nemocnice s cílem zmapovat současný stav a možnosti dalšího rozšíření chlazení. Získaná data nyní vyhodnocujeme a na jejich základě připravíme další kroky, včetně potřebných veřejných zakázek.
3: Bezpečné propojení Tučap a sousedních Nemojan na Vyškovsku zajistí cyklistům.

0: Turistům i chodcům nová cyklostezka. Obce už mají vykoupené potřebné pozemky a čerstvě i vydané stavební povolení. Výstavba vyjde podle projektu asi na 6 milionů korun. Část peněz půjde z dotačního programu na rozvoj brněnské metropolitní oblasti. Stavba by měla začít příští rok, doplňuje nezávislý starosta Tučab Lukáš Marišler.
1: Tam je jako vysoký pohyb chodců a cyklistů, takže kvůli bezpečnosti. Široké to bude pro pěší i pro cyklisty. Začínat to bude u nás v podstatě za posledním domem na Nemojany navazovat na chodník a u Nemojan to bude ústit. Oni tam mají takové dětské hřiště a je to zhruba 800 metrů dlouhé dohromady.
0: Do českých lékáren se v nejbližších dnech nedostane lék tamoxifen na rakovinu prsu. Českému rozhlasu to napsal viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Podle něj se do lékáren dostalo asi 1000 balení tamoxifenu. Ta se ale rychle vyprodala. Teď lék v distribučních systémech opět chybí. Tamoxifen je pro zhruba desetinu pacientek v Česku nenahraditelný. Je to 6 let od otevření obnovené chaty Libušín na Pustevnách v Beskydech. Původní budovu zničil před 12 lety požár. Na jejím místě potom stavbaři postavili věrnou repliku. Díky stavbě dostala nové barvy taky sousední chata Maměnka, popisuje Olga Holišová z Rožnovského valašského muzea v přírodě.
2: No, my jsme to právě vyčetli v pamětech, kde Jurkovič popisuje i tu barevnost. On právě psal o Libušínu, že je červeno-hnědý vlastně a Maměnka je v tónu medovém. Vlastně díky tomu, že jsme opravovali Libušín, tak jsme si požádali dotace a ministerstvo nám dalo peníze na nový plášť na Maměnce a šli jsme tady do těch původních barev a udělali jsme to tělo medové.
3: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, odpoledne výjimečně možnost přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 vázne provoz v Brně směrem na Vyškov. Od kilometru 189 nesouvislá kolona až do omezení na kilometr 196. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné páteční ráno, od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Eliška Zárecká. Máme 4 minuty po 7 hodině, prožíváme pátek, je konec pracovního týdne. Dnešní datum 31. července roku 2026. Všem Ignácům k dnešnímu svátku přejeme jen to dobré. Už za pár minut nás čeká soutěž Jak se u nás mluví. Dnes soutěžíme o knihu Phoebe MacLeod s názvem Neromantická dovolená. Tak zůstaňte s námi.
3: Český rozhlas Brno.

pocitem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Posloucháte Letní ráno Českého rozhlasu Brno.

0: Dospívala nám Lucie Bílá, máme 12 minut po 7 hodině, posloucháte Český rozhlas Brno. V naší soutěži Jak se u nás mluví máme dnes slovo z nářečí, kterým se mluvilo a v některých rodinách ještě stále mluví, a to konkrétně ve Zlíně Prštném. Ptáme se, co tam označují slovem hrtáň. Takže pokud chcete vyhrát knihu z nakladatelství Kazda s názvem Neromantická dovolená, volejte právě teď na číslo 726 46 52 00. Eliška Zárecká, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo se k nám dovolal?
1: Tady je Jarka Slavkov u Brna.
0: Dobré ráno, paní
1: Dobrý
0: Jarko. Tak jsem ráda, že jste se k nám dovolala. Víte, co je to hrtáň, nebo kdo je to hrtáň?
1: No, tak trošku jako tuším, ale raději bych si dala nápověď.
0: Určitě máme pro vás možnosti. Bude to za A překotný řečník, nebo za B krk, nebo za C člověk hltající jídlo?
1: No, tak já bych tipla to Bčko.
0: Bčko? Krk? Tak a to je správná odpověď, takže já vám moc gratuluji a vyhráváte knížku Neromantická dovolená. Ráda čtete?
1: Ano, ano.
0: Výborně, tak to je výhra právě pro vás. Tak mi jen prosím ještě zůstaňte na lince a domluvíme se ohledně předání.
1: Dobře, dobře.
0: Ještě jednou gratuluji a přeji vám krásné ráno.
1: Já taky i vám, i posluchačům.
0: Děkujeme. To byla soutěž Jak se u nás mluví a soutěžit budeme opět v pondělí krátce po 7 hodině. Za malou chvíli nabídnu předpověď počasí a právě teď píseň Always.

0: počasí.
1: Je 7 hodin a 18 minut, je čas na předpověď počasí. Teploty se v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 19 až 25 stupňů Celsia. Nejtepleji je v Nemochovicích 25 stupňů. A nejchladněji máme právě teď v Pohořelicích a v Troubsku 19 stupňů Celsia. Během rána se bude od západu přesouvat větší oblačnost, jinak bude polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer na západním a severozápadním okraji je výjimečně možnost výskytu přehánky nebo bouřky při přechodně zvětšené oblačnosti. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů Celsia. Vád bude slabý, proměnlivý, během dne mírný vítr jižních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. V okolí přeháněk může i zesilovat. Rozptylové podmínky ráno krátce i mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo 7 minut před 5:30 ráno a zapadne 7 minut po 8:30 večer. Posloucháte Český rozhlas Brno. Dobré ráno.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Od začátku července byla spuštěna centrální evidence psů. Hosty páteční chovatelské poradny 31. července budou jihomoravská ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková a veterinářka Darina Přinosilová. Poradí, jak psa do evidence zapsat, co vše je k tomu potřeba a kam se obrátit. Řeč bude i o čipování psů a prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Chovatelskou poradnou provází a na váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas

Michal Tučný na vlnách Českého rozhlasu Brno. Za 6 minut bude 7:30. Mám pro vás pár pozvánek. Vinařská fotbalová reprezentace ve spolupráci s místními pořadateli zve v pátek 31. července na charitativní akci Fotbal a víno pro Krtka v Násedlovicích na Kyjovsku. Návštěvníci se mohou těšit především na degustaci vín místních vinařů. Součástí programu bude od 15 hodin dětský fotbalový turnaj mladších přípravek Krtek Cup, kterého se zúčastní 6 týmů. Od 17 hodin a 30 minut naváže hlavní zápas vinařské fotbalové reprezentace proti TJ Moravia Náseldlovice. Chybět nebudou skákací hrady pro děti, drobná tombola a dražba fotbalových dresů. Výtěžek z akce poputuje nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek, který pomáhá onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám. Městys Olbram Kostel na Znojemsku zve všechny příznivce dechovky na hudební odpoledne 1. srpna 2026. Na pódiu v areálu Habřina se nejprve představí od 16 hodin cymbálová muzika manželů Osičkových, na které naváže oblíbená dechová kapela Květinka. A Muzeum romské kultury připravilo na neděli 2. srpna do prostor památníku holokaustu Romů a Sintů na Moravě v Hodoníně u Kunštátu koncert s názvem Kala Zingarica. Zpěvačka a houslistka Iva Bitová spolu s cymbalistou Petrem Pavlincem uvede téměř zapomenuté písně Romů z Hornácka a okolí v novém pojetí. Koncert se koná u příležitosti připomínky Dne obětí romského holokaustu, který připomíná tragickou noc z 2. na 3. srpna 1944 a památku 100 tisíců romských obětí nacistické genocidy. Začátek je v 19 hodin.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Meteorologové zpřísnili výstrahu před zátěží teplem. Na většině území jižní Moravy je podle nich extrémní. S větším náporem výjezdů počítají i záchranáři. V horkých dnech hrozí lidem dehydratace a kolapsy. Zdravotníci ošetřují pacienty i s nevolnostmi nebo úžehem. Více se tématu budeme věnovat už krátce po zprávách. Brněnské vodárny pokračují v opravách propadlé vozovky na Mendlově náměstí v Brně. Havárie vodovodu byla většího rozsahu, než předpokládali. Na dnešek je plánovaná montáž potrubí, po které bude následovat oprava kanalizační šachty a až poté bude možné finální zapravení vozovky. Omezení budou platit do středy. Rekonstrukci historické budovy školy v místní části Šemíkovice dokončili Rouchovany na Třebíčsku. V domě s učitelským bytem prožil dětství básník Vítězslav Nezval. Obec do kompletní opravy památky investovala 16 milionů korun. Památkově chráněná budova bude sloužit jako kulturní centrum pro oslavy, setkání nebo volby. V Tasově na Hodonínsku dnes začíná dvoudenní festival Beseda. Během 33. ročníku vystoupí interpreti a kapely převážně české a slovenské nezávislé scény jako Anna Vaverková nebo Načeva. Nebudou chybět ani zahraniční hosté, například americká skupina Horse Lords. A počasí, před námi další tropický den. Na jihu Moravy čekáme polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne výjimečně možnost přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 silný provoz, čekejte na průjezdu Brnem směrem Vyškov. Jede hodně kamionů, od kilometru 182 až na 196. pojedete pomalej, místy i zastavíte. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Brontosauři a píseň Zrnka posloucháte Český rozhlas Brno. Máme 8 minut po půl osmé. V Česku pokračuje vlna veder. Meteorologové zpřísnili výstrahu před extrémní zátěží teplem na jižní Moravě. Platí vysoké riziko přehřátí a dehydratace. Ohrožení jsou hlavně seniori a chronicky nemocní. Potíže z horka se ale nevyhýbají ani mladým lidem. Jihomoravští záchranáři kvůli horku a nadprůměrnému počtu výjezdů posílili dispečink i výjezdové posádky.
1: Záchranná služba Jihomoravského kraje, dobrý den. Co se přihodilo? Starší paní skolabovala.
2: Operátor Lukáš Rivilák přijímá hovory na dispečinku jihomoravských záchranářů. V horkých letních dnech je podle něj nápor hovorů větší než obvykle. Lidé volají často právě kvůli potížím z vedra.
3: Ty příznaky nejčastěji bývají vyčerpání, malátnost, takový kolaps nebo prekolapsový stav, kdy ten člověk se mu výrazně přitíží, motá hlava, musí usednout nebo někde ulehnout a nedovoluje mu to dál pokračovat. Jo, jsou to stavy, které vedou k úplnému vyčerpání těch lidí prakticky.
4: V rámci kolapsu z horka, když přijíždíme na místo pacienta, se snažíme i hned dostat do vychlazeného prostředí.
2: Říká chvilku před výjezdem lékařka jihomoravských záchranářů Petra Ilavská.
4: Zajistit želní vstup, rehydratovat podle stavu, potom pacienta odvážíme do zdravotnického zařízení.
2: Zdravotníci doporučují nepřeceňovat své síly a vyhnout se pobytu na slunci, vysvětluje mluvčí Michaela Botová.
5: Typické kolapsy třeba seniorů, kteří zůstanou doma, sice se schovají před sluníčkem, ale málo pijí, jsou potom dehydratovaní a mohou mít právě ty kolapsy, anebo upadnou v důsledku právě kolapsu a ještě si třeba způsobí zranění. To je takový druhotný důsledek těch vysokých teplot. Typickým kolapsem z horka pak bývá úžeh, kdy vlastně ti lidé jsou na sluníčku, dlouho jsou přehřátí, málo pijí. Tohle se může týkat i mladých lidí.
2: Když jsme s Michaelou Botovou sešli do garáže Sanitek, byla téměř prázdná. S vysokým počtem výjezdů se potýkají už od přelomu června a červen.
5: My se opravdu setkáváme s tím, že když nám lidé telefonují, tak někdy záměrně nadhodnocují závažnost svých problémů a my přijedeme na místo a zjistíme, že ten případ ani nebyl pro sanitku. Potom nám mohou ty prostředky chybět někde jinde, kde to skutečně naléhavé je. My chceme všem pomoct, kteří nás potřebují. Nechceme, aby to lidé brali jako naši neochotu, ale ta situace je zkrátka taková, jaká je.
2: Pokud lidé nevolají kvůli urgentní situaci, můžou se obrátit na neakutní linku, kde jim operátoři poradí. Hana Novotná, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 7 hodin a 44 minut, máme pro vás předpověď počasí. Míříme za našimi pozorovateli do Protivanova. Na druhé straně linky je právě teď pan Josef Sedláček. Dobré ráno.
2: Dobré ráno z Vranské Vrchoviny.
1: Vítejte ve vysílání, tak jak to u vás vypadá?
2: Tak aktuálně máme oblohu polojasnou, teploměr vzduchu ve 2 metrech nad zemí ukazuje 24 stupňů, relativní vlhkost vzduchu 45% a vane nám mírný jihovýchodní vítr v tuto chvíli o rychlosti 4,5 metru za sekundu. Průměrná teplota za uplynulou 24 hodin měla 26,5 stupně Celsia a maximum včera 32,9 stupně Celsia.
1: Tak to je relativně velké teplo, i těch 32 stupňů. My tady v Brně budeme mít i vyšší teploty, tak uvidíme, co přinesou tam u vás další letní dny. Každopádně vám přejeme do Protivanova ještě krásný den a moc vám děkuji. Naslyšenou.
2: Přeji hezký den vám posluchačům a naslyšenou.
3: Hostem poradny pro zdraví ve středu 5. srpna bude ortoped Vladimír Procházka a povídat si budeme o léčbě deformit nohou, tedy v bočených či stuhlých palcích, kladívkových prstech a dalších potížích, které lze vyřešit díky miniinvazivním chirurgickým operacím. Náš host se bude věnovat i posluchačským dotazům. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Doznívá píseň s názvem Náhle blázen, posloucháte Český rozhlas Brno. Za 10 minut bude 8 hodin. Bývalé přítelkyni i její rodině vyhrožoval muž smrtí. Soud v Brně muži ve čtvrtek potvrdil 9 měsíců vězení. Některé rozchody končí právě takhle u soudu. Obvykle jsou to ženy, které se stávají oběťmi stalkingu, vyhrožování nebo i napadení. Právě případů nahlášeného nebezpečného pronásledování, tedy stalkingu, letos přibylo jak v Česku, tak i přímo na Jižní Moravě. My o tom teď budeme mluvit s reportérkou Alenou Hesovou. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Krajský soud v Brně se zabýval případem rozchodu, který vyústil ve výhrušky. O co přesně šlo?
1: Po rozchodu posílal muž ženě zprávy, chtěl, aby se k němu vrátila a pak jí 4 měsíce vyhrožoval třeba tím, že zabije její příbuzné i psa. Dívka zprávy nejdřív mazala, pak je ukázala rodičům a ti ji přiměli, aby situaci řešila s policií. Obžalovaný nejdřív vinu popíral, pak se u městského soudu přiznal, ale nakonec tvrdil, že byl jenom zmatený a že odeslané zprávy byly vytržené z kontextu. V minulosti ale po rozchodu podobně pronásledoval i jinou ex-partnerku. Navíc byl už 2x odsouzený a posledních výhružek se dopustil v podmínce. Soud mu už dřív doporučil, aby vyhledal psychologickou pomoc.
0: Případů stalkingu přibývá, tedy těch, které lidé ohlásí na policii. Kolik jich ta Jihomoravská letos řešila?
1: Do konce června jich bylo 21 a to je v porovnání se stejným obdobím loni o 9 víc. A podobně se vyvinula situace v celém Česku. Případů nebezpečného pronásledování za první pololetí bylo 225, což je 20% meziroční nárůst. Policisté na Jižní Moravě řešili v poslední době hlavně stalking ze strany bývalého partnera. Jeho typické projevy vykresluje policejní mluvčí David Chaloupka.
2: Může to být například odesílání několika desítek zpráv denně nebo neustálé telefonování, kontrolování toho, kam ta oběť odchází, s kým se stýká. Agresoři čekají třeba před domem oběti, aby se s ní mohli setkat, nebo u zaměstnání.
1: Ale stalking není výhradně partnerská věc. Policie ho prošetřovala třeba i v souvislosti se vztahy mezi nájemníky jednoho bytového domu. Stěžovali si na to, že je jeden z nich zahlcoval SMS zprávami.
0: A kde je hranice mezi, řekněme, nějakým dořešením rozchodu a stalkingem?
1: No, je to podle policie nebo třeba i neziskových organizací, které se tou problematikou zabývají, hodně individuální, ale můžeme říct, že jde o situace, kdy ten převážně jednostranný kontakt překročí únosnou mez a trvá delší dobu. Vysvětluje ředitel brněnské pobočky Bílého kruhu bezpečí pro oběti trestných činů Vladimír Vedra.
3: 50% stalkingu je vlastně ex-partner stalking, to znamená, že se navazuje na předchozí třeba domácí násilí. Když dojde k té separaci, tak to může pokračovat právě tím stalkingem. Vytírání, vyhrožování může být součástí stalkingu. Tam stačí, když je to jako jednorázová záležitost. Toho stalkingu je právě tím typickým znakem to, že se to děje dlouhodobě opakovaně.
1: Nárůst ohlášených případů Vedra vysvětluje mimo jiné osvětou o problematice. V posledních letech se stalking rozšiřuje i kvůli rozmachu sociálních sítí, které jsou pro stalkery ideálním nástrojem pro následování. Nejhorší případy končí napadením nebo smrtí. Trestní sazba je v případě nebezpečného vyhrožování stejná jako v případě nebezpečného pronásledování, tedy stalkingu. Obžalovaným hrozí roční vězení. V případě stalkingu drtivá většina odsouzených dostane podle dat Ministerstva spravedlnosti podmíněný trest v průměru 9měsíční.
0: Díky reportérce Aleně Hesové jsme se dozvěděli, že v Česku je stále víc obětí stalkingu, které se obrací na policii. Moc děkujeme za informace, já přeju ještě hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou, krásný den.

let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v pět, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem.

vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikali mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem.

0: skáčet rok za rokem, celým naším životem, a svým hlasem budou nás varovat, co umí čas, když se rozletí.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Do 14 dnů se objevil Zdeněk Pospíšil, přivezl náměty Páral, profesionální žena, Nikola Šuhaj, loupežník a pohádka Máje. Já jsem samozřejmě i hned řekl, že to neumím a že to nebude dobrý. No ale Zdeněk Pospíšil nebyl žádný intelektuální diskutér, díky bohu. On řekl, podívej se, to uděláš, zkrátka, to je dobrý a já si proto přijedu a žádné diskuse nebyly.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Zuzka marně hledá práci a Hora má problémy se svým nemanželským synem. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Vlak zavátý sněhem, děsivá vražda a 12 podezřelých. Nejslavnější případ Hercula Poirota v Oscarovém filmu Vražda v Orient Expressu. A ČT Art uvádí koncert legendární kapely u příležitosti kulatého výročí jejího založení. Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
5: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
6: Bylo 8 hodin.
7: Český rozhlas Brno. Zprávy.
6: Česká města ve vedrech otevírají klimatizované prostory, funguje i mapa pítek a fontán. Blanenské kino kvůli vedrům omezilo kapacitu sálu a zrušilo část představení. Firmy v kritické infrastruktuře se od zítřka musí hlásit k plnění nových povinností, počítá s tím zákon. A dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno a teploty až 39 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Česká města se přizpůsobují současným vedrům. V ulicích se objevila mlžítka. Brno i Praha otevírají jinak nepřístupná místa lidem, co se potřebují schladit.
8: Pro Pražany je otevřený klimatizovaný Škodův palác v Jungmanově ulici. Na webu oazychladu.mojepraha.cz zároveň lidi najdou mapu pítek, fontán, koupališť a dalších míst, kde se můžou schladit. Podobnou funkci po celém Česku nabízejí mapy.cz. V Brně jako úkryt před horkem poslouží i sněmovní a rytířský sál v historické Nové radnici na Dominikánském náměstí. Centrem taky třikrát denně projíždějí kropicí vozy. V Kuřimi na Brněnsku se zase otevře zimní stadion. V Prostějově na náměstí TG Masaryka postavili slunečníky mlžítko i mlžnou bránu. V Královéhradeckém kraji domovy pro seniory upravili jídelníček. Klientům teď k osvěžení nabízejí třeba melouny nebo nanuky. Marek Sedláček, Český rozhlas.
6: Vedení kina v Blansku od dneška dočasně snížilo kapacitu sálu na polovinu. Důvodem jsou extrémně vysoké teploty. Ty uvnitř převyšují i 35 stupňů Celsia. Do sálu teď může jen 140 lidí. Zároveň jsou zrušené všechny první plánované odpolední projekce. Opatření zatím platí do neděle. Kino sídlí v historické budově, která se přehřívá. Pomoc by podle vedoucího Tomáše Mokrého částečně měla i plánovaná rekonstrukce.
9: Není úplně dokonalá vlastně jakoby izolace střechy a nemáme klimatizaci. A zrovna co se týče zateplení vlastně střechy a odizolování střechy, tak ta samotná vlastně jako izolace by měla proběhnout někdy na podzim před topnou sezónou.

0: Od zítřka se některé firmy musí přihlásit k plnění nových povinností. Nařizuje jim to zákon o kritické infrastruktuře. Povinnost se týká části firm z odvětví energetiky, potravinářství nebo dopravy. Jednou z novinek má být třeba dostatečné zabezpečení objektů kamerovými systémy, říká Jakub Rejzek z Hospodářské komory.
1: To, co je velmi důležité, je taky doložení plánu obnovy té služby, tak aby jsme si mohli být jistí, že podniky, které jsou regulované, můžou naběhnout po nějaké události znovu do poskytování těch regulovaných služeb bez toho, aniž by to mělo významný dopad na provoz a na občany této země.
0: Firmy se k plnění zákona přihlásí přes portál kritické infrastruktury. Ministerstvo vnitra následně rozhodne o tom, jestli se jich povinnost týkají. Následně mají firmy 10 měsíců na to opatření zavést. Ve Věškách na Kroměřížsku začíná třídenní zahrádkářská výstava. Kromě klasických stánků nabídne i květinovou expozici s názvem Šepot Orientu nebo hudební vystoupení. Tradiční výstavní a prodejní akce láká každoročně tisíce návštěvníků, mezi nimi i velké množství seniorů.
2: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, odpoledne výjimečně možnost přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S omezením počítejte na silnici 394 z Rosic do Ivančic. Na příjezdu do Neslovic se srazilo osobní auto s dodávkou. Na vozovku vytekly provozní kapaliny, na místě zasahují hasiči. Místem projedete kyvadlově. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobré ráno, posloucháte Český rozhlas Brno. Je pátek 31. července. 4 minuty po 8. hodině pokračuje naše ranní vysílání. Už za malou chvíli se spojím s brněnskými meteorology. A ani po 8. hodině nebudou chybět písničky, které nestárnou. Zaspívají nám Věra Martinová, Petr Spálený nebo Pavel Novák. U mikrofonu Eliška Zárecká. Pohodové ráno a dobrý poslech.
2: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: 12 minut po 8 hodině přinášíme předpověď počasí. Právě teď jsem ve spojení s brněnskou meteoroložkou Andreou Kvapilovou. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Jaké je aktuální počasí a jak se nám dnes ráno vyvíjí teploty v Jihomoravském kraji?
2: Tak máme skoro jasno až polojasno, jen drobný pás zvětšené oblačnosti je na severu a krajním východě kraje. Teploty se nám aktuálně pohybují od 24 do 27 stupňů, vítr ten nám vane slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
1: Co nás čeká v průběhu dne?
2: Tak čekáme polojasno až skoro jasno a jenom odpoledne a večer se nám při přechodně zvětšené oblačnosti, hlavně teda na západním a severozápadním okraji, mohou výjimečně i vyskytnout přehánky nebo poušky. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 36 do 39 stupňů. K tomu nám bude vát vítr slabý, proměnlivý, během dne potom bude už mírný jižních směrů do 20 km za hodinu a v tom okolí přeháněk nám může i zesilovat.
1: Jaké počasí bude v noci?
2: Tak za začátku čekáme, že bude převažovat skoro jasno, během dne se nám ale pozvolna té oblačnosti začne zvětšovat a hlavně na západě a severu kraje a největší pravděpodobnost je na Blanensku, tam by se potom mohly už začít vyskytovat i izolované přehánky, ty nejnižší teploty od 22 do 19 stupňů. Vítr nám k tomu bude vát slabý, jižních směrů postupně se bude stáčet na západní směry do 15 km za hodinu a zase nám může ojediněle zesílit i z těch vzdálenějších přehánek.
1: Na závěr mohu poprosit o teplotní rekordy.
2: Tak ta nejvyšší hodnota je z roku 1994, bylo to 36,6 stupně Celsia, zaznamenali jsme to na stanici Brod nad Dyjí a minimum máme z roku 1941, kdy jsme na stanici Tišnov naměřili 1,5 stupně Celsia.
1: To byla Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Pondělí 3. srpna přijala pozvání do Dobrých rad Iva Steinhauserová. Povídat si s ní budu o zdravém grilování. Jak zacházet se syrovým masem, aby bylo pro konzumaci bezpečné? Co nepodcenit při přípravě na otevřeném ohni? Do čeho maso ideálně naložit a jak vybrat ten správný druh? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: byla píseň z roku 1973 Forever and Ever, navždy a napořád posloucháte Český rozhlas Brno. Za 8 minut bude 8:30. Na nemocničních pokojích a vyšetřovnách přes 30 stupňů, klimatizace skoro žádná. V takových podmínkách se zotavují pacienti a pracuje personál dětské nemocnice v Brně. O problému zástupci managementu ví roky. Nové vedení nemocnice se teď rozhodlo pořídit alespoň přenosné klimatizace. Vyburcovala je k tomu babička jedné z malých pacientek.
1: Moje vnučka byla začátkem července hospitalizována na pediatrické klinice na pokoji, kde bylo téměř 35 stupňů Celsia.
2: To tehdy bývalou lékařku Ivanu Jochimkovou rozčílilo. S pracovníky nemocnice se nakonec dohodla, že špitál zajistí nákup 5 mobilních klimatizací. Jochimková je chtěla i pro další děti. 5 kusů nestačilo.
1: A proto jsem se rozhodla oslovit naši římskokatolickou farnost Pozořice, našeho pana faráře Pavla Cebulu.
2: Následnou sbírkou farníci vybrali 10 000 korun na nákup dalších 7 ochlazovačů. Jochimková to ale chtěla řešit systémově. S vedením nemocnice se proto 2 dny scházela. I s ředitelem.
1: Mnohokrát mě poděkoval a řekl mě, cituji, paní doktorko, kdybyste takto nestála na barikádě a takto nebojovala, tak by to nebylo.
2: Dětská nemocnice spadá pod fakultní nemocnici Brno. Tu nově od ledna vede společně s fakultní nemocnicí u svaté Anny Vlastimil Vajdák. Jeho mluvčí Lucie Jungwirtová říká, že management situaci poslední týdny mapuje.
3: Získaná data nyní vyhodnocujeme a na jejich základě připravíme další kroky, včetně potřebných veřejných zakázek.
2: Sama teď nedovede říct, kde všude klimatizace jsou nebo ne a v jakém stavu. Potvrdila ovšem, že 13 mobilních ochlazovačů vzduchu teď nemocnice pořídí za vlastní peníze. Jiné řešení možné není. Areál je starý.
3: Limitem jsou zejména technické možnosti budov a kapacita stávajících elektrických rozvodů.
2: Přesně tento argument slyšel několikrát i Štěpán Neubauer, tatínek chlapce s genetickou poruchou, která jeho tělu zabraňuje regulovat teplotu.
4: Takže my jsme si před 2 rokama tu vlastní klimatizaci po několika dnech takovýchhle veder přivezli.
2: V roce 2024 požádal lidi na Facebooku, ať pošlou nadačnímu fondu nemocnice peníze na klimatizace. Vedení špitálu to se díky odmítlo, protože připravovalo komplexní rekonstrukci jedné z klinik. Ta začne na konci srpna 2026. Neubauer se s problémem setkal i v roce 2011, kdy jeho synovi byly 2 roky.
4: Syna jsme museli namáčet ve studené vodě, aby jsme vůbec byli schopni regulovat jeho teplotu, protože ani nezabírali žádné léky.
2: Vysoké teploty vadí i personálu. Upozornil na to před měsícem na Facebooku i lékař Jaroslav Štěrba.
5: Tady v některých místnostech klimatizace je, někde není, něco se dokoupilo z různých nadačních prostředků.
2: Štěrba byl přitom ředitelem nemocnice v letech 2020 až 2022. Proč situaci na dětských odděleních neřešil, vysvětluje takto.
5: Tak já jsem řediteloval v době covidu, kdy klimatizace bylo to poslední, co někoho zajímalo. To byla ta poslední priorita. No a v průběhu času to tak bylo, no, že jako na to nebyly peníze, nebo nebyly vyčleněny.
2: Babička Ivana Jochimková je teď podle svých slov vděčná současnému vedení nemocnice, že slíbilo nápravu a zároveň mu veřejně vzkazuje, že se za týden znovu zeptá, jestli už těch minimálně 13 slíbených klimatizací nemocnice koupila. Tomáš Kremr, Český rozhlas.

0: Od začátku července byla spuštěna centrální evidence psů. Hosty páteční chovatelské poradny 31. července budou jihomoravská ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková a veterinářka Darina Přinosilová. Poradí, jak psa do evidence zapsat, co vše je k tomu potřeba a kam se obrátit. Řeč bude i o čipování psů a prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy. Chovatelskou poradnou provází a na váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 9:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: I přes velké sucho se zahradníkům v zámecké zahradě ve Vyškově daří výsadba stromů i zakládání nových záhonů a trávníků. Barokní zahrada, která je kulturní památkou, prochází nákladnou obměnou. I s rekonstrukcí domku zahradníka, kde vznikne kavárna, bude stát asi 70 milionů korun. Všech 75 nově vysazených stromků se díky bohaté zálivce ujalo. Bezpečné propojení Tučap a sousedních Nemojan na Vyškovsku zajistí cyklistům i chodcům nová cyklostezka. Obec už má vykoupené potřebné pozemky a čerstvě i vydané stavební povolení. Výstavba vyjde podle projektu asi na 6 milionů korun. Část peněz půjde z dotačního programu na rozvoj brněnské metropolitní oblasti. Stavba by měla začít příští rok. Letní vysoké teploty zvyšují riziko dopravních nehod, varoval předtím vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Nejčastěji za nehody může únava, nepozornost nebo zdravotní potíže. Podle Neřolda by si měli řidiči na cestu vzít dostatek tekutin, lehkou svačinu a před cestou zkontrolovat, že mají dostatek paliva. Ve Střílkách bude dnes od 16 hodin komentovaná prohlídka barokního hřbitova. Ta návštěvníkům umožní vstup i do běžně nepřístupných pozemních prostor. Hřbitov nechal už v polovině 18. století postavit tehdejší majitel panství Antonín Amand Petřvaldský z Petřvaldu. Jde o národní kulturní památku, jejíž dominantami jsou tři velké sochy andělů. A před námi další tropický den, na Jihomoravě čekáme polojasno nebo skoro jasno, odpoledne výjimečně možnost přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1, hustý provoz v Brně směrem na Vyškov. Osobním autem pomalu pojedete od Kývalky k omezení v Brně asi 20 minut. Kamiony mnohem déle. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Beata Dubasová na vlnách Českého rozhlasu Brno. Máme 9 minut po půl deváté. Už o tomto víkendu v sobotu 1. srpna ožije dominikánský klášter ve Znojmě festivalem vína Nachbarn. Na jednom místě se představí 20 vinařství, 10 z Moravy a 10 z Rakouska. Nepůjde ale jen o ochutnávku. Festival chce ukázat, že společná řeč se dá najít nejen u sklenky vína. Ve vysílání teď vítám zakladatele akce, someliéra a propagátora naturálních vín Jana Čulíka. Dobrý den.
1: Dobré ráno.
0: Proč jste se rozhodl propojit právě vinaře ze Znojemska a okolí Recu?
1: Tím důvodem je právě ta jejich geografická blízkost. Většina vinařství to k sobě mají 20 kilometrů, ale vlastně moc se neznají a moc se nenavštěvují. Takže jsem se inspiroval s podobnými projekty třeba na slovensko-italském pomezí a chtěl jsem něco podobného vytvořit i u nás.
0: Název vína Nachbarn odkazuje na sousedství. Co pro vás tohle slovo znamená dnes, téměř 40 let po pádu železné opony?
1: Já si myslím, že tyto otázky pořád v české společnosti rezonují a myslím si, že právě u skleničky vína je ideální tyto věci trošku odblokovávat, navazovat nová spojení a budovat tak místo, kde už ta nacionalita není tak důležitá.
0: Vinaře jste vybírali podle jasného klíče. Co mají všechna zúčastněná vinařství společného?
1: Tak jak jste říkala, my se asi věnujeme naturální vínům. Všechny vína jsou vyrobená z organicky pěstovaných hroznů. Ty vína jsou spontánně kvašená a jsou vyrobeny podle zásady, že do těch vín není nic přidáno, okrem trošku oxidu siřičitého a nic z nich není ubráno, tak, aby co nejvíce vyjadřovala svůj původ a svoji autenticitu.
0: Jak už jsem zmiňovala, festival není jen o víně, ale i o setkávání. Doufáte, že díky němu třeba vzniknou nová přátelství nebo spolupráce mezi vinaři na obou stranách hranice?
1: Tak proč já vlastně chci tohle dělat, tak chci, aby ty vinaři, dotlačil jsem je k tomu, aby vytvořili nějaké sdružení, které bude celoročně pořádat společné akce a vlastně bude dělat ten přeshraniční ruch čilím.
0: Teď prakticky. Co všechno návštěvníky festivalu čeká? Jaký je program?
1: No tak je to docela dost na to, že to je malinký první ročník. Hned dnes vyrážíme na takovou heroickou, v této teplotě heroickou cyklojízdu na ikonické místo Heiligenstein na Rakousko-českém pomezí, takže takový okruh na kole 35 kilometrů, tak aby jsme to spojení viděli i naživo. A zítra tedy začínáme už v Brzku v 10 hodin. Petr Šesták, skvělý autor, napsal knihu Kontinuita parku, která, ať se tam neříká, tak pojednává o Znojmu a bude literární procházka s Petrem Šestákem. A potom už bude tady festival od 1 do 7 hodin, který bude zakončen takovou afterparty ve znojemském podzemí. A v neděli potom ještě v vinařství Špetíci je další věc, která se jako věnuje, to je rozšiřování ryb do jako občerstvení do vinařství, takže bude taková fish hojrige ve vinařství Špetíci. To je tento program na tento víkend.
0: O festivalu vína Nachbarn jsme mluvili s jeho zakladatelem Janem Čulíkem. Já vám moc děkuji za rozhovor a přeji, ať se akce a doprovodný program vydaří. Přeji vám ještě pěkný den.
1: Ano. Moc krát děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: počasí.
1: Je 8 hodin a 45 minut. Je 8 hodin a 45 minut, přinášíme předpověď počasí. Teploty se v Jihomoravském kraji pohybují v rozmezí 23 až 27 stupňů Celsia. Nejtepleji je ve Ždánicích a v Nemochovicích 27 stupňů a nejchladněji máme v Troubsku 23 stupňů. Během rána se bude od západu přesouvat větší oblačnost, jinak bude polojasno nebo skoro jasno. Odpoledne a večer na západním a severozápadním okraji jen výjimečně možnost výskytu přehánky nebo bouřky při přechodně zvětšené oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes 36 až 39 stupňů Celsia. Vád bude slabý, proměnlivý, během dne mírný vítr jižních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. V okolí přeháněk může zesilovat. Rozptylové podmínky budou ráno ještě krátce i mírně nepříznivé, jinak dobré až velmi dobré. Slunce nám dnes v Brně vyšlo 7 minut před 5:30 ráno a zapadne 7 minut po 8:30 večer. Přidám ještě teplotní rekordy, které se vážou k dnešnímu dni. Nejtepleji bylo v roce 1994 v Brodě nad Dyjí 36,6 stupně a nejchladněji bylo v roce 1941 v Tišnově 1,5 stupně. Posloucháte Český rozhlas Brno, u mikrofonu Eliška Zádecká. Dobré ráno.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Doznívá píseň s názvem I tak to za to stojí, posloucháte Český rozhlas Brno. Za 9 minut bude 9 hodin. Je tu čas pro rozhlasový cyklus nazvaný Temné letopisy moravské, tedy pro další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den ráno a v pátek, navíc v tomto pravidelném čase. Vypráví Michal Istejník a tentokrát nás vezme do podzemí Rosicko-oslavanských dolů.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Istejníkem.
2: 1860. Obětí výbuchu metanu neměl kdo zachraňovat. Historický zápis praví: dnes došlo z dosud ještě neznámých příčin k explozi plynů v jámě Padochovského kamenouhelného dolu Františka, jejíž následky se dosud nedají odhadnout, neboť do jámy nelze proniknout vzhledem k nadměrnému množství dusivých látek. Přece však je očekávati to nejhorší. Náhodný kolemjdoucí už dnes nepozná, že na tomhle místě kdysi fungovalo jedno z klíčových míst Rosicko-oslavanského uhelného revíru. Ani to, že právě tady, desítky metrů pod povrchem země, se odehrála událost, která smutně upozornila na katastrofální nedostatek jakýchkoliv záchranářských opatření při těžbě uhlí. Bylo to největší důlní neštěstí Rosicko-oslavanska. Šachta Františka v nynější oslavanské místní části Padochov začala fungovat v roce 1848. O 12 let později ve druhém patře dolu vybuchl metan a uhelný prach. Byl to pátek 8. června 1860, kdy v 8 hodin ráno přišla o život téměř celá tehdejší směna. V podzemí zemřelo 53 lidí. Důlní a revírník Jan Jedlička, vrchní havíři Jan Dobšik a Jan Níče, praktikant Viktor Pink a další. Havíři, takzvaní běháči a k tomu jeden zedník. Nejmladším mrtvým bylo teprve 13 let. Jejich jména zůstávají zachována. Informací o příčinách výbuchu je méně. K soudu nikdy nedošlo. V dole chybělo systematické odvětrávání. Důlní hormistr neměl dost zkušeností. Majitelé tlačili na zvýšení těžby. Pozdější báňský ředitel a dlouholetý kronikář nedalekého Zbíšova Antonín Honl označil za příčinu nezřízený spěch s těžbou. Její podmínky ostatně naznačují i další dokumenty. Třeba o tom, že jeden z pěti zachráněných, Josef Šmarda, měl pouhých 13 let a na 12-hodinové směny chodil denně ze skoro 15 kilometrů vzdálené z Braslavy. Mimochodem, Josefovi zachránil život mladý horník Mořic Kučík, který sám na místě zemřel. Uhlí z dolů prostě přineslo na povrch průmyslovou revoluci. Na bezpečnost horníků ovšem uhlobaroni mysleli jen málo. Těch 53 životů z dolu Františka mnoho věcí posunulo. Výnos nařídil pohotovost dýchacích přístrojů na dolech, aby bylo možné zachraňovat lidi z nedýchatelného ovzduší. Úřady uložili důlní správě zřídit větrací štolu, později přeměněnou na důl Kukla. A ještě o něco později vznikly i záchranné jednotky, zpočátku dobrovolné. Oběti osudného výbuchu připomíná pomník na oslavanském hřbitově. Jeho autorem je brněnský sochař Josef Břenek. Dal mu podobu skaliska se vstupem do důlní šachty. Ten však vede k mramorové desce se jmény zesnulých. Nahoře je kříž a pod ním ve vavřínovém věnci symbol hornictví, tedy skřížený mlátek a želízko. Z obou stran stojí havíři truchlící nad ztrátou druhů. Je smutné, že naproti se tyčí podobný pomník, jen bez postav havířů. Připomíná oběti dalšího důlního neštěstí na dole Kukla v roce 1921.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To To byl 30. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase příští týden. Blíží se 9. hodina a naše ranní vysílání pomalu končí. Vysílání Českého rozhlasu Brno ale pokračuje. Následují zprávy s Davidem Hasmanem a poté srdcovky Zdeňka Junáka. Od mikrofonu se loučí Eliška Zárecká. Přeji vám krásný den. Naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Jihomoravští záchranáři posílili dispečinka výjezdové posádky kvůli vedru. Omezení na silnici na Mendlově náměstí v Brně po propadu části vozovky stále trvá. Pojišťovny by podle ministra zdravotnictví mohly platit dovoz tamoxifenu ze zahraničí. A dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno a teploty až 39 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Meteorologové zpřísnili výstrahu před zátěží teplem. Na většině území Jižní Moravy je podle nich extrémní. S větším náporem výjezdů počítají i záchranáři. V horkých dnech hrozí lidem dehydratace a kolapsy. Zdravotníci ošetřují pacienty i s nevolnostmi nebo úžehem. Zhrnuje lékařka Petra Ilavská.
2: V rámci kolapsu z horka, když přijíždíme na místo pacienta, se snažíme i hned dostat do vychlazeného prostředí, zajistit žilní vstup, rehydratovat. Podle stavu potom pacienta odvážíme do zdravotnického zařízení.
0: Brněnské vodárny pokračují v opravách propadlé vozovky na Mendlově náměstí v Brně. Havárie vodovodu byla většího rozsahu, než předpokládali. Na dnešek je plánovaná montáž potrubí, po které bude následovat oprava kanalizační šachty a až poté bude možné finální zpracování a zapravení vozovky. Dokdy budou platit omezení, vysvětluje mluvčí brněnských vodáren Renata Hermanová.
3: Obnovení dopravy v plném rozsahu v místě havárie předpokládáme ve středu. V místě havárie je doprava částečně omezená, je uzavřené parkoviště a provoz je sveden do jednoho jízdního pruhu.
0: Nedostatkový lék tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Pacientky s rakovinou prsu najdou konkrétní prodejnu v aplikaci e-recept, případně jim ho doporučí ošetřující lékař. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Lékárny prodávají mimořádnou tisícikusovou dodávku ze zahraničí. Ministr řekl, že část z ní prodejny převzali až dnes. Pro některé pacientky je tamoxifen nenahraditelný a neměli by ho vysadit na déle než 2 týdny. Ministerstvo teď podle Vojtěcha řeší možnost, že by pojišťovny platily nejpotřebnějším pacientkám dovoz léku z ciziny.
4: Normálně by takový lék nebyl hrazen, protože standardně tedy nespadá do našeho systému, ale dnes se jednáme s pojišťovnami, aby ho i tak uhradili na základě paragrafu 16 zákona, to znamená na základě individuální úhrady. Tento individuální dovoz pro konkrétní pacientku možný je.
0: Vojenskou přísahu dnes složí v Náměšti nad Oslavou více než 100 studentů zapojených do dobrovolného vojenského cvičení. Získají tím status vojáka v záloze. Slavnostní nástup začíná přímo v areálu základny v 10 hodin.

0: Zúčastní se jej první zástupce náčelníka generálního štábu a někdejší velitel vrtulníkové základny Petr Čepelka.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, odpoledne výjimečně možnost přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dom D1, hustý provoz v Brně směrem na Vyškov. Osobní auta zpomalují u Kývalky. K omezení v Brně na stý 96. kilometr je to asi 20 minut, pro kamiony mnohem déle. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dnes je moje první práce zahrát k svátku pro Ignáce. Kalendář mě k tomu nutí, dělám to však s velkou chutí. Pro Brňáky, pro Valachy, mám hudbu za všechny prachy. Za rubly i za franky, též Milošovi hádanky. Prostě i dnes víc než dosti, bavte se v mé společnosti. Zábava nechť pěkně kvasí, bez ohledu na počasí. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
2: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Nož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek, 31. července roku 2026. Ano, ano, máme léto, léto hezké, je krásné počasí a o půlnoci dnes, z dneška na zítřek, zamáváme měsíci červenci a prázdniny se nám přehopnou do druhé poloviny, začne srpen. No, ale to ještě daleko. Dneska, když jsem se díval do kalendáře, tak jsem zjistil, že svátek mají pánové, kluci, hošího, nosící se křestním jménem Ignác. Takže všem Ignácům vinšujeme všechno nejlepší. A já už tady mám první přáníčko ze záznamníku, pojďme si ho poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Zdravím vás a všechny posluchače. Děkuji vám mnohokrát za všechny krásné srdcovky, za vaše zajímavosti a ponaučení, která nám dáváte. Prosím zahrát v srdcovkách v pátek 31. července krásnou píseň s vůní Heřmánkovou, kterou zpívá paní Chládková mé vnučce Veronice pro radost z předmaturitního vysvědčení z vyznamenání. A ti také nadále baví i práce na zahrádce, kde má své políčko s bylinkami. Děkuji vám moc krát, milující babička Marie, s dcerou Janou, zetěm Davidem a vnoučaty Jiřím a Davidem a kamarádem Markem. Děkuji vám moc krát.
0: Paní Marie, rád zahrají samozřejmě pro vaši vnučku. Vybrala jste si písničku a já mám vždycky radost, když vy, posluchači, si vyberete písničku. Ano, vybrala jste si písničku s vůní Heřmánkovou a zpívá Jana Chládková.

Tak doufám, že vás písnička s vůní Heřmánkovou v podání Jany Chládkové potěšila, tak jak si to vybrala a možná i přála paní Marie. Dnes je 31. července. To znamená, že půlku prázdnin máme za sebou. Ve světě se dneska slaví Světový den strážců přírody. V Moravském krasu chodí po terénu 28 dobrovolných strážců a dalších 12 čeká na zkoušky. Jedna z největších part v republice. V Beskydech je jich jenom 17, na Pálavě je jich málo a schánějí další. Jsou to lidé, co po práci vezmou batoh a jdou. Sbírají odpadky, kontrolují značení, zapisují, co v terénu viděli. Z těch poznámek se pak pozná, jak se území daří. A nejnáročnější disciplína prý není pytlák. Je to třeba vysvětlit pánovi, že pes puštěný na volno v rezervaci ruší zvířata i tím, že tam prostě je. Tož tak.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

Tak to byla zpěvačka Sandra a její Mária Magdaléna, krásná svížná písnička. No a protože máme pátek, mám pro vás pro tento týden poslední indicí do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde, tedy indicí páteční. Já jim připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šengýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak to v pátek všecko dáte dohromady, sečtete, spočítáte to, prošpekuluje to a ejha, ajta, ajta, policajta, už máme výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Libuše Bedřicha Smetany. Je to záznam představení Státního divadla v Brně z roku 1968. Tak, páteční indicie tedy zní: já už tu nejsem, stejně jako kamarádi Born, Lipský či Vorlíček, ale moje díla zůstanou. O kom se to celý týden bavíme? Opakuji páteční indicii: já už tu nejsem, stejně jako kamarádi Born, Lipský či Vorlíček, ale moje díla zůstanou. O kom se to celý týden bavíme? Tak to byla poslední páteční indicie a já už vám posílám písničku.

0: Zánovní vůz zpíval Karel Zich. Dívám se na hodiny, no už máme 9:55 a dnešní srdcovky rovněž budou o 15 minut kratší, protože pořád běží soutěž Zámecké léto a ta poběží až do konce měsíce srpna. Tak, a já tady mám ještě přáníčko se záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den přeju. Srdečně zdravím z Mnivnice u Uherského Brodu. Pane Junák, vzpomínáme na vás, jak jste nám tady pomáhal křtít CDčko a DVDčko naší dechovky, Mnivničanky. A prosíme, lépe řečeno já prosím, o zahrání hezké písničky pro mé věrné a vynikající přátelé ze Znojma. Šárku a Jošku Doležalovi. My se známe už desítky let ještě z Gottwaldova, dnes ze Zlína. Pracovali jsme spolu ve Svitu. Kdyby to bylo možné, zkuste zahrát písničku podání Ivety Simonové a Milana Chladila. Doufám, že je to potěší, jsou to opravdu bezva lidi. Já rád poslouchám Rádio Zlín i Brno, mám vás česky rád a rád bych ještě také pozdravil naše seniory z Mnivnice a já se jmenuji Karel Šik, takže mnohokrát děkuji.
0: Milý pane Karle, rád splním vaše přáníčko samozřejmě, takže vybral jste si písničku, doufám, že tedy vy jste vybral nesmrtelné duo Simonová Chladil a já jen přidávám titul a název písničky Ven.

Moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 31. července pomaly linku končí. Ale jakým mým dobrým zvykem, ještě vám zopakují páteční indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Pro tento týden je poslední. Zní takto. Já už tu nejsem, stejně jako kamarádi Born, Lipský či Vorlíček. Ale moje díla zůstanou. O kom se to celý týden bavíme? Tak to byla páteční indicie, doufám, moji milí, že už je vám jasno. A v sobotu po 11. hodině se to všechno dovíme, co Miloš Šenkýř hledal. No a já pomalinku, než se s vámi ještě rozloučím, tak jenom připomenu, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají písničky na přání, které máte rádi, ale jak já říkám, to mě musíte dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte svým hláskem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, anebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní písní, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. To je pro dnešek opravdu všechno. Mějte se moc a moc hezky a já už předávám slovo kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože ve 16:45 začne soutěž Zámecké léto. A s vámi se budu těšit zítra v sobotu po 11. hodině. Naschledanou.

0: Chámecké léto.
1: Přeji vám krásný pátek. Před námi je další tropický den, poslední den července tohoto roku. No a před námi je tedy 15 minut. Já doufám, že letního osvěžení, že vás osvěží. I když možná se ještě trošku při tom telefonování zapotíte. Tak jak bude vypadat následující program? No docela jednoduše. Navštívíme další zámek, pak vám řeknu soutěžní otázku. Pevně věřím, že přidám do našeho osudí pětku, tedy dalšího semifinalistu. No a na závěr vylosu jednoho z vás, tedy respektive z těch pěti, který si užije soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci a tam si myslím, si užijete další příjemné chvíle. Program je tedy jasný, dáme se do toho, jestli máte chuť, zvu vás, zatím netelefonujte, telefony jsou vypnuté, zapnu je až za chvíli. František Kinský má pro nás další vybranou památku.
0: Zámecké léto.
2: Dnes nás čeká seznámení se s dílem vrcholného baroka, které najdeme na jih od Plzně, zámek Nebílovy. Autorem architektonické koncepce nádherné rezidence byl vídeňský dvorský architekt Johann Lukas von Hildebrandt. Více se už dozvíme od kolegyně Anděly Blaškové.
3: Na zámku se setkávám s kastelánem Milanem Fialou. Představte nám objekt.
4: Zámek je vrcholně barokním dílem plzeňského stavitele Jakuba Augustona, který pracoval podle předlohy Jana Lukáše Hildebranta. Zámek vznikl v letech 1706 až 1719 pro hraběte Adama Heinricha von Steinau. Ten objekt má dneska dvě části. Původně jeden dům byl počátkem 20. století rozdělen ve dvě, protože tady se zřítily dvě spojovací arkádové galerie, které propojovaly přední i zadní budovu. Zatímco v té přední původně bylo bydlení nebo apartmány pro majorátního pána a jeho paní, tak v té zadní části za fontánou ta sloužila jako reprezentační a byla používána pro ubytování hostí a pro výjimečné příležitosti. Je tam taky zámecká kaple.
3: Nejprve půjdeme do té přední části zámku.
4: Můžeme. Ta rezidenční funkce zámku tady skončila po roce 1816, kdy Černínové předali dům v rámci dědictví Valštejnům a Valštejnové už ten dům nespravovali jako reprezentační sídlo, ale jenom jako hospodářskou jednotku.
3: Vy jste nás zavedl k pistolím.
4: V té vitríně je sada soubojových pistolí, protože si tady připomínáme letos 150. výročí posledního pistolového souboje v Čechách. Tou příčinou, pro který ten souboj splál, tak byla nebílovská komtesa Anna Eleonora z Valštejnu. Ucházeli se oni dva šlechtici, jednak hrabě z Kolovrat a jednak princ Auersbergu. Princ Auersbergu, který nebyl úplně v kondici, podlehl v tom souboji hraběti z Kolovrat, ten byl samozřejmě zatčen, ale později propuštěn na císařskou žádost a byl poslán na diplomatickou misi do Ruska. Z diplomatické mise se vrátil jako bohatý podnikatel, měl za manželku dceru tabákového krále z Jižní Ameriky, dařilo se mu velmi. Ta dáma, pro kterou ten souboj splát, Anna Eleonora z Valštejnu, tak už se nikdy nevdala, vstoupila do klášter a už nikdy se nepokusila zlomit srdce žádnému z pánů.
3: Došli jsme do zadní části zámku. Teď jsme, dalo by se říct, v tanečním sále.
4: To je novodobé označení, původně takzvaná velká jídelna, protože tady se odehrávaly ty formální gastronomické záležitosti, které pořádal hrabě Vojtěch Černý z Chudenic. Sál má unikátní výmalbu, která je naprosto ojedinělá v rámci střední Evropy. Vychází námětově z maleb, které vznikly pro Marii Terezii v Schönbrunnu v takzvaných Berglových pokojích, protože autorem těch maleb je Antonín Tuvora, malíř, který s Václavem Berglem právě v těch pokojích pro Marii Terezii pracoval. Pracoval nejenom tam, v řadě dalších zámků a klášterů Rakouska. Vojtěch Černín znal ty jeho práce a vzal si ho sem na konci 80. let 18. století a on mu tady vymaloval tu fantastickou tropickou krajinu, jakýsi ráj na zemi, kde neuvidíte žádnou šelmu, žádného plaza, žádného dravce, ale jenom opičky, ptáčky, motýlky a veverky. Taková libá krajina.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Nebílovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, hodně informací tam padlo, tak jaká pak bude soutěžní otázka? Já si troufnu říct, že bude také trochu na soustředění. No, teď se soustřeďte, pokud vytáčíte náš telefon, tak se vám tam ozývá buď to obsazeno, nebo nějaký takový ten tón, že neberou, že se odstěhovali, ale já ho teď zapnu, můžete vytočit naše číslo a budete-li třetí a budete-li mít to štěstí, že se proboxujete až sem do toho našeho telefonního počítače, tak to bude v pohodě. Tak jdeme na to.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: někdy hledáme signál.
1: No, Marek ztracený má pravdu, já jsem se teď zapotil, protože ten signál se nám ztratil. Já jsem zvedal telefony jako o závod, ale prostě bylo tam ticho, pak se ozvala paní Lucie. Paní Lucie, omlouvám se, prostě to vypadlo. No, nemám dokonce ani náhradníka, takže budete mít všichni šanci. Pokud se paní Martine z Bojkovic nepodaří uhodnout správnou odpověď, ale já věřím, že ano. Paní Martino, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: No, to je tak trochu štěstí v neštěstí. Měli to paní Lucie, která už byla na telefonu.
2: No, já jsem minule taky tak dopadla, že jsem byla náhradník, pán nevěděl a taky mě to vypadlo.
1: Jenom, že vy jste byla náhradník, ale paní Lucie měla soutěžit. Paní Martino, tak teď se soustředte na tu otázku. Je to docela dost jmén, takže poslouchejte. Jak se jmenovala nebílovská komtesa, o kterou před 150 lety vzplál poslední pistolový souboj v Čechách? Za A. Angelika Lažanská. Za B. Anna Eleonora z Valdštejnu. Za C. Marie Karolína Josefa Šporková.
2: Tak za B. Anna Eleonora z Valdštejnu.
1: A dokázal byste říct i ta ostatní jména? Ne, je toho hodně. Prosím vás takhle, říkáte Bčko... Říkáte to správně, těmi ostatními byly Angelika Lažanská a Marie Karolína Josefa Šporková, nedal bych to z hlavy dohromady ani za nic. Mm-mm. Takže mějte se pěkně, teď se soustřeďte, já přidám tu vaši pětku do losovacího osudí a půjdeme na to. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji, nashledanou.
1: No, jsou tam ještě pan Jiří z Mikovic, pan Martin z Lomničky, paní Jana ze Žďáru nad Sázavou a paní Monika z Družce. Tak jdeme na to. A teď to bude vypadat, ne, vypadá to výborně, já už jsem se lekl, je to paní Jana Marková, Žďár nad Sázavou, moc gratuluju. Tak to je taková novinka, my budeme tleskat těm finalistům. No, paní Jana má trojku, tedy měla trojku, soutěžila ve středu, vracím tam opět ten míček a jinak musím říct, že vyhrála soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby, no a samozřejmě i ona bude mít šanci vyhrát na závěr našeho zámeckého léta na konci srpna také pobyt na zámku. Máme to vlastně připraveno pro tři výherce. No, hodiny jsou neúprosné, rád bych vám představil ještě nějaký ten zámek, nějakou zajímavost kolem, ale není čas, protože už se blíží opět 10. hodina. No a to znamená, že nás čekají další zprávy, ale zámku si můžete užít vrchovatě, a to v sobotu a v neděli po 13. hodině. V sobotu půjdeme na zámek ve Světlé nad Sázavou, v neděli na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. My dva tedy já a vy, posluchači, si dáme teď volno a v pondělí se můžeme, pokud moje pozvání přijmete, sejít opět v 9.45 už u srpnového vydání Zámeckého léta. Hezký víkend přeje Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Policie na Jihomoravě letos řešila 21 případů stalkingu, jejich počet se zvýšil. Vedro zaměstnává urgentní příjmy nemocnic, častější jsou kolapsy i zhoršení chronických nemocí. V Šemíkovicích na Třebíčsku opravili historickou budovu školy. A dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno a teploty až 39 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V Česku i na Jižní Moravě přibývá ohlášených případů stalkingu. Policisté jich v regionu od ledna do konce června řešili 21. Loni to bylo za stejné období jenom 12. V celé zemi se počet zvýšil o 20% na letošních 225. Bílý kruh bezpečí, který pomáhá obětem, si to vysvětluje mimo jiné osvětou. Díky tomu lidé nebezpečné pro následování častěji hlásí. Nejčastěji k němu dochází mezi bývalými partnery. Policejní mluvčí David Chaloupka popisuje některé případy toho.
2: Může to být například odesílání několika desítek zpráv denně nebo neustálé telefonování, kontrolování toho, kam ta oběť odchází, s kým se stýká. Agresoři čekají třeba před domem oběti, aby se s ní mohli setkat, nebo u zaměstnání.
0: Zdravotníci na urgentních příjmech českých nemocnic ošetřují kvůli vedru více pacientů. Řeší hlavně kolapsové stavy nebo zhoršení chronických nemocí srdce. Horka jsou nebezpečná například pro pacienty se srdečním selháním. Nemoc se projevuje dušností, únavou nebo otoky nohou. Nemocní by teď měli dle lékařů především dostatečně pít.
3: Standardně pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme.
4: Říká přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek, podle kterého je dobré pít kromě vody i minerálky.
3: Pacienti, když se potí, tak samozřejmě nestrácí jenom vodu, ale i minerály, a když pak pijí jenom čistou vodu, tak to není úplně to nejlepší.
4: Důležité je také vyhnout se alkoholu a nevystavovat se vysokým teplotám ani fyzické námaze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Rekonstrukci historické budovy školy v místní části Šemíkovice dokončili Rouchovany na Třebíčsku. V domě s učitelským bytem prožil dětství básník Vítězslav Nezval. Obec do kompletní opravy památky investovala 16 milionů korun. Omlouváme se za chybějící příspěvek. V Tasově na Hodonínsku dnes začíná dvoudenní festival Beseda. Během 33. ročníku vystoupí interpreti a kapely převážně české a slovenské nezávislé scény jako Anna Vaverková nebo Načeva. Nebudou chybět ani zahraniční hosté, například americká skupina Horse Lords. Kromě koncertů lidé navštíví živé natáčení několika podcastů a soutěž písničkářů nebo debatu o generační výměně ve vedení regionálních kulturních institucí na Slovácku. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, odpoledne výjimečně možnost přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů. Vát bude slabý, proměnlivý, během dne vítr mírný jižních směrů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na D2 ve směru z Brna na Bratislavu postojíte v koloně. Na 10 minut před sjezdem na Blučinu narazilo auto do dopravního značení. Průjezdný je pouze jeden pruh, kolona zabere asi 20 minut. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krásné dopoledne, milí posluchači, máme 4 minuty po 10. hodině a úplně se mi chvíjely prsty, protože už jsem se těšil na to, že se opět shledáme a budeme spolu trávit 2hodinovku dopoledního letního vysílání. No a jak se mi ty prstíky tady tak chvíjely na tom mixážním pultu, tak nám tady trošku něco vypadlo, ale běžíme dál. Teď už směřujeme k dalším písničkám, které nestárnou. Za chvilku Hana Petr Ulrichovi nebo Hana Zagorová či Jiří Korn. To je jenom taková malá ochutnávka z toho, co vám budu nabízet. Také vám nabídnu recept na letní osvěžení, i když pravda trošku kofeinově vydatné. No, více řeknu za chviličku. Také si připomeneme pochoutkový rok, pozveme vás na zajímavou akci do Železného na Tišnovsku, která se bude konat zítra. No a babské rady, ty se budou věnovat svalovým křečem. Co může pomoci, dozvíte se také v této hodině. No a po 11. to už přijde do studia ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková pro Jihomoravský kraj a veterinářka Darina Přinosilová a budeme si povídat o centrální evidenci psů. Takže pokud budete váhat s tím, jak k tomu přistoupit, tak dnes po 11. hodině dostanete spoustu užitečných rad. Tak příjemný poslech.

To byla Hana Zagorová, Nešla v Nelámej, známá z písní, které nestárnou na vlnách Českého rozhlasu Brno. U mikrofonu stále Zdeněk Truhlář, který vám teď nabídne možná trochu letního osvěžení, povzbuzení se špetkou alchymie. Mám tady totiž pro vás recept, který mě naučila moje kolegyně Dana Lachmanová. Je to recept na ledovou kávu. Její přípravu si ale budete muset vychytat, protože jsou tam potřebné dvě základní ingredience, které vám ale nemůžu popsat konkrétně, jelikož by to byla reklama. Tak to zkusím tak nějak oklikou. Zkrátka a dobře, pokud máte rádi kávu a chcete se osvěžit ledovou kávu, tak taková poměrně rychlá příprava může být v podobě sypké rozpustné kávy, kterou vsypete do skleničky a zalejete vychlazeným kolovým nápojem. Když to uděláte tím správným nápojem a v kombinaci se správnou sypkou kávou, tak by se vám měla vytvořit tou reakcí bouřlivou díky tomu CO2, který je přítomný v tom kolovém nápoji, taková hustá pěna. Záleží na tom, jak dobře máte vychlazený ten kolový nápoj, ale také můžete ještě předtím, než vložíte a vlejete něco do té skleničky, vysoké sklenice, ideální je taková ta sklenice na long drink, jak se říká, tak tam můžete také nasypat ještě led předtím, 2-3 kostky ledu, zasypete tou sypkou instantní rozpustnou kávou, třeba lžička nebo dvě, a zalijete tím kolovým nápojem. Lejte pomalu, protože některé ty kolové nápoje skutečně vytvoří tu silnou reakci a vytvoří takovou hustou pěnu. Takže to je taková velice rychlá metoda, jak si vyrobit ledovou kávu. Upozorňuji ovšem, že je tam zvýšený obsah kofeinu, takže pokud se rozhodnete takovouhle kávu pít, tak samozřejmě s rozmyslem a s ohledem na svoje zdraví, aby se vám naopak třeba nepřitížilo. Je to velice jednoduchý recept. Možná doporučím k té instantní kávě, nejde to s jakoukoliv, musíte si vychytat právě tu, se kterou to takhle funguje. A to samé se týká toho kolového nápoje. Já jsem zjistil, že jsou na to vhodné ty instantní kávy, které mají taková ta hrubá zrna. Pak jsou ještě v nabídkách kávy, které jsou velmi jemňoučké. Tam to až tolik nefunguje, ale s těmi hrubými zrny tam se to dá. Tak možná pokud budete mít chvíli čas a budete chtít experimentovat, tak máte takový dobrý tip, takovou dobrou zábavu do kuchyně na léto. Ale jak jsem říkal, dávejte pozor, protože opravdu je tam vysoký obsah kofeinu a nezapomeňte samozřejmě pít také dostatek tekutin nealkoholických. Protože jak víme, tak kofein a káva dehydrují, tak abyste si něco neuhnali. Tak teď už další muzika, no a za chvíli si dáme pochoutkový rok. Posloucháte Český rozhlas Brno.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským d'Alborgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat záhorácký zábytek z vepřového plněný šunkou a kysaným zelím od Jany Černé z Ústí nad Orlicí. Druhý nejlepší recept roku 2023, šéfkuchař Jaroslav Sapík. Ten si už od rána chystal suroviny. Patrik Rozehnal se ho zeptal, jestli ho ještě někdo kontroluje.
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
2: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
3: Pracovat jsme začali velmi rychle. Začala se krájet cibule.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle teď. Milujem to.
3: Pak už ale došlo skutečně na ty záhorácké závitky. No a ty se samozřejmě musí naklepat.
2: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
1: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchaři některých, no ale to je dneska už trestný čin, takže.
3: Jarda Sapík vás naučí i speciální trik, jak smotat závitek a udržet ho pohromadě i bez provázku, bez špejle a jakýchkoliv jehlic. Ale kdyby vám to nešlo?
1: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy.
3: Čeká nás svítečné jídlo. Něco jako vepřoknedlo zelo, ale stočené do závitku.
4: Víš, to je tak dobrý, Jardo.
1: Hele, malé, Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má od Jana Hlačeka na to. Tak zabrzdí.
4: Tak jo.
0: Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept Jaroslava Sapíka najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní záhorácký závitek s chlupatými knedlíky od Jany Černé z Ústí nad Orlicí bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Známý pěvec Andrea Bocelli dospíval nádhernou skladbu z těch mnoha, které interpretoval, ale teď už ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Budeme zvát na Tišnovsko, protože tam vás zítra čeká velmi zajímavá akce. Železo v železném, takový má název a podrobnosti teď přidá referentka obce Dita Čikovová, kterou zdravím po telefonu. Dobrý den do Železného.
1: Dobrý den.
0: Tak z názvu akce je patrné, že se bude týkat kovů anebo kování. Co jste pro návštěvníky připravili na zítřek?
1: Ano, je to tak. V podstatě to celé před lety začalo jako takové setkání kovářů u piva. A postupně se nám to proměnilo v malý rodinný řemeslný festival, kdy už to není jenom o těch kovářích, ale i o spoustě dalších řemesel. Nejde o stánkový prodej, ale o to, že opravdu uvidíte, co tam ti řemeslníci dělají. Ukazují a vy si to můžete i sami vyzkoušet. Takže u nás nejenže uvidíte, ale i si vyzkoušíte v podstatě kovářskou práci, řezbářskou, drátenickou, perníkářka vás nechá zdobit perníčky. Akce je zaměřena hodně na děti, takže si to můžou vyzkoušet zejména oni, ale nejen oni.
0: Bude součástí také nějaký třeba hudební program?
1: Ano, bude součástí i hudební program, bude hrát Lucka Dobrovodská se svojí kapelou a skupina České srdce. Samozřejmě i občerstvení, budou tam místní pivovary.
0: Tak to bude opravdu zajímavé odpoledne, tuším, že to bude odpoledne, kdy vlastně akce začíná, kdy končí?
1: Začíná ve 2 hodiny odpoledne a končí, v podstatě ukončujeme to, až se vytratí lidé. Takže tak. Dokud tam někdo je, tak funguje. Tak většinou kolem té 8.-9. se to tak dostává do útlumu.
0: Ano, zkrátka dokud bude palice, nebo v tomto případě spíše kladivo tloucí do kovadliny.
1: Ano, je to tak.
0: Na akci Železo v železném nás do Železného na Tišnovsku pozvala referentka obce Dita Čikovová. Děkuji a přeji, ať se zítřejší akce v Železném vydaří. Naschledanou.
1: Taky děkuju, mějte se hezky. Naschledanou.

0: Hostem čtvrtečního dopoledního vysílání 6. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc a její syn Benjamin. Společně napsali knihu Tramvaják, co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava, co nabízí manuál pro budoucí tramvajáky a tramvajačky a proč je dobré nevzdat se svého snu a jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák. I o tom bude řeč. Přidejte se k nám. K poslechu zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
3: Do 14 dnů se objevil Zdeněk Pospíšil, přivezl náměty Páral, profesionální žena, Nikola Šuhaj, loupežník a pohádka Máje. Já jsem samozřejmě i hned řekl, že to neumím a že to nebude dobrý. No ale Zdeněk Pospíšil nebyl žádný intelektuální diskutér, díky bohu. On řekl, podívej se, to uděláš, zkrátka, to je dobrý a já si proto přijedu a žádné diskuse nebyly.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, u mikrofonu Zdeněk Truhlář. No a teď další téma, které určitě asi osloví mnoho z vás, pokud vás tedy občas berou křeče. Pomůže při svalové křeči lák z kyselých okurek? Překvapivou odpověď na tuto otázku nabídnou naše dnešní babské rady, které se zaměří právě na křeče. Tak pokud máte tyto obtíže, teď byste měli zpozornět. Samozřejmě babské rady pro vás jako vždy a tradičně připravuje, hledá, nabízí a také prezentuje moje milá kolegyně Jarka Vykoupilová. Tady jsou babské rady.
1: Babské rady.
2: Jak vzniká svalová křeč? Při velké nebo nezvyklé zátěži se mohou nervové buňky, které sval ovládají, přestimulovat. Sval pak dostane chybný signál a bolestivě se stáhne. Typické je to při sportu, kdy přepálíme tempo, jdeme do aktivity bez přípravy. Křeče častěji přicházejí i v horku, kdy se tělo rychleji unaví a ztrácí tekutiny. Svaly pro správnou práci potřebují hořčík, sodík, draslík, ale roli hraje i celkový pitný režim. A hlavně to, jak moc je sval unavený. Nepřetěžujte své svaly skokově. Neobvyklá námaha je pro křeče častý spouštěč. Dbejte na správnou hydrataci těla. Pokud se hodně potíte, tělo ztrácí také sůl, proto ji do nápojů špetku přidejte. Při akutní křeči nejlépe pomůže sval opatrně protáhnout. To vše v klidu. Pomůže jemný tah a pomalé dýchání. Zajímavým nouzovým protikřečovým nápojem může být i lák z kyselých okurek. Kyselá chuť dokáže výrazně ovlivnit nervové signály směrem ke svalu v křečích.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Dětská nemocnice v Brně pořídí nové mobilní klimatizace. V Horkách bývá na pokojích přes 30 stupňů Celsia. Tučapy a Nemojany na Vyškovsku propojí nová cyklostezka. Stavba začne příští rok. Nové Město na Moravě má druhý poeziomat. Stojí u obnoveného rybníka. A dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno a teploty až 39 stupňů. Dobré dopoledne. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dětská nemocnice v Brně pořídí 13 mobilních klimatizací. V zařízení se děti léčí a personál pracuje v teplotách přesahujících 30 stupňů Celsia. Dlouhodobě to kritizují zaměstnanci i rodiče. Ti nemocnici v minulých letech opakovaně ochlazovače darovali. Naposledy na ně v červenci vybrali peníze farníci z Pozhořic u Brna. Vedení nemocnice slíbilo, že další zařízení teď pořídí samo. Podle mluvčí Lucie Jungwirtové zatím nejde všude nainstalovat pevnou klimatizaci kvůli stáří budov.
2: V uplynulých týdnech proběhl technický průzkum objektů dětské nemocnice s cílem zmapovat současný stav a možnosti dalšího rozšíření chlazení. Získaná data nyní vyhodnocujeme a na jejich základě připravíme další kroky, včetně potřebných veřejných zakázek.
0: Bezpečné propojení Tučap a sousedních Nemojan na Vyškovsku zajistí cyklistům i chodcům nová cyklostezka. Obec už mají vykoupené potřební pozemky a čerstvě i vydané stavební povolení. Výstavba vyjde podle projektu asi na 6 milionů korun. Část peněz půjde z dotačního programu na rozvoj brněnské metropolitní oblasti. Stavba by měla začít příští rok, doplňuje nezávislý starosta Tučap Lukáš Marišler.
3: Tam je jako vysoký pohyb chodců a cyklistů, takže kvůli bezpečnosti. Široké to bude pro pěší i pro cyklisty. Začínat to bude u nás v podstatě za posledním domem na Nemojany navazovat na chodník a u Nemojan to bude ústit. Oni tam mají takové dětské hřiště a je to zhruba 800 metrů dlouhé dohromady.
0: Nedostatkový lék na rakovinu prsu tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Českému rozhlasu to řekli ministři zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO a viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. Pacientky si podle nich mají stáhnout aplikaci e-recept, která je nasměruje do konkrétní lékárny. Stejnou informaci dostanou i u ošetřujícího lékaře. Lékárny dál přerozdělují mimořádnou tisícikusovou dávku z Dánska. Další tisíce balení můžou podle Vojtěcha dorazit v příštích týdnech. Už druhý poeziomat má Nové Město na Moravě. Kovová trubka, ze které kolem jdoucí poslouchají verše, stojí už 10 let nedaleko centra. Teď Nové Město zprovoznilo druhý přístroj u obnoveného Zichova rybníka. Obsahuje verše i písně se vztahem k regionu, vysvětlil zakladatel poeziomatu Ondřej Kobza.
4: Uděláme takový kulatý stůl z důležitých lidí toho města, knihovnice, ochotníci, bábitele. Je to i dobrý udělat se takovýhle audit, vlastně, aby, jako co vlastně jsme úplně zapomněli, že vlastně tam je i toho, i tady ten člověk, jo, je to taková vlastně, je to vlastně fakt jako trošku interaktivní socha, interaktivní pamětní deska.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme polojasno nebo skoro jasno, odpoledne výjimečně možnost přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 36 až 39 stupňů, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D2 ve zúžení pomalu se začíná rozjíždět kolona za Brnem směrem na Bratislavu. Na 10. kilometru narazilo auto do značení. Teď už by se mělo projíždět dvěma pruhy. Chvíli ještě potrvá, než se to celé rozjede. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Letní dopolední vysílání se Zdeňkem Truhlářem na vlnách Českého rozhlasu Brno se teď překulilo do své druhé poloviny, no a otevřeme chovatelskou poradnu. Od začátku července byla spuštěna centrální evidence psů. Jihomoravská ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková a veterinářka Darina Přinosilová poradí, jak psa do evidence zapsat, co vše je k tomu potřeba a kam se obrátit, ale řeč bude také o čipování psů a prostor bude jako vždy i na vaše telefonické dotazy na čísle 726 46 52 00. Tak si zatím telefon nachystejte, no a za chvíli už přivítám dva milé hosty. Pěkný poslech.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: A já už ve studiu dnes vítám dvě milé dámy, ředitelku státní veterinární správy Janu Kozákovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A také veterinářku Darinu Přinosilovou. Dobrý den i vám.
3: Dobrý den.
1: No a dnešním tématem bude centrální evidence psů, která se spustila od začátku prázdnin. Takže si toto téma rozebereme, ale určitě se budeme bavit i o čipování psů. Tak tedy, než se dostaneme k nové evidenci, připomeňme základ. Čipování psů je v Česku povinné už od roku 2020. Koho se ta povinnost týká a jak souvisí s očkováním proti vzteklině, paní ředitelko?
2: Tak souvisí velmi úzce a mnoho lidí si neuvědomuje, protože to má spojené pouze jako s nějakou identifikací toho zvířete. Nicméně je to velice důležité z nákazových důvodů a ve spojitosti s velmi nebezpečným onemocněním, jako je vzteklina. Takže je to velice úzce legislativně propojené. Ta povinnost, jak jste správně zmínil, je od roku 2020 daná v té legislativě. A každý pes starší 3 měsíců musí být tedy načipován i ve vztahu k tomu, že je tedy zároveň naočkován proti vzteklině.
1: A následně s tím potom bude souviset i ta centrální evidence psů.
2: Ano, to je vlastně systém, který potom slouží k tomu, abychom fungovali v jednom systému, protože se dále budeme bavit, že těch systémů doteďka bylo samozřejmě více. Ne každý měl přístup do každého. Mluvíme teď o orgánech, které by se v tom tedy měli orientovat a mělo by jim to být ku pomoci vlastně při výkonu dozoru. Nemusíme se bavit jenom o veterinární správě, ale i třeba o policii České republiky.
1: Tak to ještě všechno dopodrobna rozebereme. Paní doktorko Přinosilová, jak samotné čipování v ordinaci probíhá? Kam se čip aplikuje, v jakém věku je to pro psa bolestivé a co třeba znecitlivění? Tak pojďme to rozebrat.
3: Chovatele se určitě nemusí čipování bát, není to žádný velký veterinární úkon. Je to běžná aplikace jednorázovou jehlou, kdy se čip zavede do podkoží na levé straně krku. Dá se to připodobnit očkování běžnému, takže nějaké znecitlivění nebo nějaké zákroky navíc se nevyžadují a ani nejsou potřeba. Pejsek to snáší velice dobře. Čipují se štěňata, mohou se čipovat při běžné preventivní prohlídce, nejpozději však do 3 měsíců jejich věku.
1: Jak je ten čip vlastně veliký? Jak si to představit?
3: Čip má velikost rýžového zrnka a aplikuje se jehlou, která má větší průměr, o trošičku větší průměr než normální jehla na vakcinaci nebo injekční jehla. A u štěňátek se používají ty aplikátory v menší velikosti, aby ta jehla nebyla tak velká a ta rána tak velká. Takže není to žádná jako velká bolest pro to štěně a ten pes to dobře snáší.
1: Když říkáte štěňatům menší čipy, to znamená, že se potom musí přečipovat?
3: Čip je stejně velký, jenom ten aplikátor je menší.
1: Aplikátor je menší. Jak vlastně takový čip funguje? Co v sobě nese za informaci, jak se načítá, jak vlastně dlouho psovi vydrží?
3: Ten čip vydrží psovi celý život většinou. Někdy se stane, že nejde načíst, je potřeba potom pejska přečipovat, ale většinou vydrží celý život. Má v sobě 15-místný číselný kód, který lze přečíst čtečkou. Po aplikaci vždycky veterinář zkontroluje čtečkou, jestli ten čip je funkční a jestli se ten čip načetl. V balení u toho čipu je vždycky taková nálepka, na které je uveden ten 15-místní kód a tato nálepka se potom vlepuje buď do očkovacího průkazu nebo do pasu toho psa a ten veterinář potom to číslo může zkontrolovat s tím číslem na té čtečce.
1: Je to asi pasivní čip, že není tam žádná baterie nebo něco takového?
3: Čip je bezbateriový, nepřináší nějaké zdravotní potíže tomu psovi, může dojít k zapouzření toho čipu, někdy může dojít i k vycestování na trošku jiné místo než na té levé straně krku, ale pro toho psa to nepřináší žádné zdravotní riziko.
1: Kolem čipů koluje taky řada mýtů. Můžete nějaké zmínit a třeba případně vyvrátit, paní ředitelko?
2: No, slyšela jsem, že to je snad nějaká GPS, že by se podle toho dalo lokalizovat to zvíře, ale skutečně tohle to ten čip neumí. Na to jsou třeba nějaké speciální obojky. Většinou tím bývají třeba lovečtí psi vybavení, když se někde pohybují po honitbě. A toto je opravdu čitelné, je to vlastně pasivní zrníčko rýže, jak říkala tady kolegyňka, nic to nedělá, jenom to reaguje vlastně na nějakou elektromagnetickou vlnu, kterou právě vyšle ta čtečka a od toho čipu se to pouze odrazí a funguje to na docela malou vzdálenost, dejme tomu třeba 1 metr.
1: Takže takto. Tak zatím jsme se bavili o čipech samotných, ale pochopitelně naším dnešním tématem je centrální evidence psů. Jak jsem připomínal v úvodu, milí posluchači, pokud byste se chtěli na cokoliv zeptat, tak můžete na čísle 7264652000. Dnes tedy téma je čipování psů a hlavně centrální evidence psů, spuštěná od začátku prázdnin.
0: Posloucháte Letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Vzdělávatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Tentokrát nám radí jihomoravská ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková a také veterinářka Darina Přinasilová. Povídáme si o centrální evidenci psů a také o čipování. Tak pojďme se teď už zaměřit opravdu na tu centrální evidenci. Paní doktorko Přinasilová, jak konkrétně registrace u vás v ordinaci probíhá, co pro to musí majitel udělat? Jaké údaje se případně do systému o psovi a majiteli zapisují? A bude si majitel moci své údaje sám zkontrolovat a aktualizovat, když se třeba přestěhuje a předá dál? Vezměme to postupně.
2: Mm-hmm, takže prakticky to znamená pro toho chovatele to, že přijde s pejskem do ordinace na přeočkování vztekliny. V tu chvíli má povinnost, no ta povinnost je na chovateli, ta není na veterináři, takže má povinnost požádat toho veterináře o zaregistrování do centrální evidence psů. Ta žádost může být ústní a ten veterinář to může udělat v době přítomnosti toho člověka v ordinaci po tom očkování. Většinou to ale lékaři nebo veterinární lékaři nestíhají a nechávají si vyplňovat formuláře registrační od chovatele a v zápětí potom do 7 dnů od přijetí této žádosti mají povinnost chovatele zaregistrovat do registru. Tato žádost je spoplatněná. Chovatel vlastně do toho registru má přístup na základě ověření bankovní identitou nebo identitou občana. Vidí pouze své psy, vidí pouze své údaje. Sám do toho registru psy zadávat nemůže, to opravdu může jenom ten veterinární lékař, soukromý veterinární lékař. Chovatel, co jediné může udělat v tom registru, tak může změnit své telefonní číslo, když nastane nějaká změna, nebo e-mailová adresa. Je dobré, aby tam chovatel měl aktuální údaje, protože na toto telefonní číslo a na tuto e-mailovou adresu mu potom přijde upozornění například při nálezu jeho psa, nebo mu může přijít i notifikace při potřebě přeočkovat psa na vakcínu, na vzteklinu. Jiné může potom ještě oznámit ztrátu nebo nález psa, ale jiné údaje tam měnit nemůže. Veškeré údaje tam zadává soukromý veterinární lékař, který se vlastně zeptá na všechno toho chovatele. Zadává se tam identifikační číslo toho psa, tedy čip psa, pohlaví, plemeno, barva, jestli je kastrovaný. Potom jsou tam údaje o tom chovateli. Je potřeba zadat buď datum narození, adresu trvalého bydliště, protože ten veterinář musí ten údaj spárovat s registrem obyvatel, aby ten chovatel tam šel zadat. Takže ty údaje musí být aktuální, musí být správné a ověřuje se to právě tím registrem obyvatel. Mm-hmm. Jestliže ty údaje nejsou správné, tak ten chovatel se tam do toho registru nebo nebude možné ho tam přidat.
1: Mm-hmm. Já jsem se ptal na to, když se chovatel přestěhuje, změní zkrátka trvalé bydliště, tak co tedy potom, když sám nemůže tento údaj nic změnit?
2: Jakmile nastane nějaká změna těchto údajů, tak chovatel opět musí přijít k veterinárnímu lékaři a požádat o změnu těchto údajů. Sám to nemůže provést.
1: Mm-hmm. Paní ředitelko, spousta lidí má psa už dávno očipovaného a zapsaného v některém soukromém registru nebo má také pet pas. Znamená to, že registraci do toho centrálního registru mají splněnou nebo musí přijít znovu?
3: Bohužel musí přijít znovu, opravdu se ta data musí dostat do té centrální evidence. V podstatě je ta povinnost daná, aby se to centralizovalo, takže bohužel. Bude s tím spojený i ten poplatek, jak říká tady kolegyňka, každý veterinář si teda může stanovit tu částku jinačí, ale většinou se to pohybuje do té 500.
1: Do té 500. A ještě paní doktorko Přinosilová, je zápis do evidence spoplatněný, tedy to už jsme o tom mluvili, ale bude potom třeba spoplatněna i ta změna? Nějaká?
2: Bohužel ta změna je taky spoplatněna. Jakýkoliv úkon toho veterinárního lékaře v souvislosti s centrálním registrem je spoplatněn.
1: Tak dnes nám, milí posluchači, radí jihomoravská ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková a také veterinářka Darina Přinosilová ohledně centrální evidence psů, která byla spuštěna tedy se začátkem prázdnin od 1. července. Stále platí, pokud byste se rádi na cokoliv zeptali, můžete na čísle 726 465 200.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Brno, písně.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnešními hosty jsou jihomoravská ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková a veterinářka Darina Přinosilová. Povídáme si o centrální evidenci psů a také o jejich čipování. Než budeme pokračovat, milé dámy, v tom povídání o centrální evidenci, dorazil během písničky dotaz od jedné z našich posluchaček. Ptá se v podstatě na dva dotazy. Za prvé, jestli je možné, že by třeba mohly existovat dva úplně stejné čipy.
2: K tomuhle by nemělo dojít, protože ten čip má 15-místní unikátní kód a nějaká zhoda by tam neměla být.
1: Takže ta by neměla nastat. Další dotaz. Co když potom pes zemře? Co se děje pak? Musí se to někam hlásit?
2: Když pejsek zemře nebo uhyne, tak je potřeba změnu toho stavu nahlásit zase veterináři a uvést to v tom centrálním registru. Nebo aktualizovat to v tom centrálním registru.
1: Mm-hmm. Tak to byly dotazy jedné z našich posluchaček. Někdo volá opět na náš telefon 726465200, tak se ptám, kdo se dovolal. Dobrý den.
3: Dobrý den, posluchačka Marie. Já mám takový dotaz. Pejska nám přeočkovali letos v červnu, ale další přeočkování má mít až za 3 roky. Mm-hmm. Jaká je lhůta při přihlášení do registru? Děkuji vám.
1: Ano, děkujeme za tento dotaz. V podstatě tuto otázku jsem teď chtěl položit také, takže dámy, jak to je?
2: Teď probíhá momentálně aktuálně 3leté přechodné období, kdy do toho centrálního registru jsou zaevidováváni všichni pejsci v republice. To 3leté období je stanovené tím, že právě některé vakcíny mají 3letou platnost, takže paní se nemusí bát. Při tom přeočkování za 3 roky v tom červnu stačí zavést až za ty 3 roky.
1: Tak pojďme na další dotaz, protože telefony se nám rozezněly, takže se ptám, kdo se dovolal. Dobrý den.
4: Dobrý den, já jsem z Kyjova.
1: Zdravíme do Kyjova. Ano, pojďte od rádia, to je správně.
4: A chtěla jsem se zeptat, mám psa, který je očkovaný, je čipovaný, je registrovaný. Já dojdu k veterináři, řeknu, že se jmenuje Cargo a veterinář ví, co všechno jsem s ním dělala. Proč musím ještě podstupovat na nějakou registraci?
1: Mm-hmm, tak proč vlastně centrální registr? Vysvětlíme, děkujeme za dotaz, nashledanou. Tak, paní ředitelko, to bude asi na vás.
5: Já vím, ono se to zdá být nadbytečné nebo zbytečné, zvláště pokud si chovatel, takhle zodpovědný chovatel, už vlastně plní všechno, co do této doby bylo možné. Je to prostě legislativní změna, legislativa nám toto ukládá. Ono to přináší potom spoustu benefitů, ta centralizace i v rámci dohledávání třeba ztracených zvířat, že opravdu potom do toho budou mít centrální přístup ty orgány do jednoho jediného registru. Můžu na to říct, že mě to mrzí, že bohužel, ale prostě takhle to je. Jestli chodí k jednomu veterináři, k tomu stálemu, oni většinou ti veterináři mívávají nějaké aplikace, kde si schraňují ty údaje o tom zvířeti, o tom chovateli a mám dojem, že paní doktorka Přinosilová mě říkala, že je to velice rychle překlopitelné do té centrální evidence. Tak snad možná taková útěcha, že to potom u toho stálého soukromého veterinárního lékaře by neměl být zas takový problém.
1: Ano, tak. Další dotazy na našem telefonu, opět se ptám, kdo se dovolal. Dobrý den, halo, halo.
6: Tak, Martin z Hornělska, já se chci jenom tady na toto zeptat.
1: Ano, ptejte se.
6: Já mám taky načipovaného psa, chodím na očkování, má průkaz, má všecko. Mm-hmm. Chodí tady moře lidí, kteří neplatí ani na obec za psa, ani neočkují, chodí to na volno. Mají i 2 psy. Jak toto chcete řešit?
1: Tak.
6: V evidenci.
1: Důležitý dotaz, děkujeme za něj, nashledanou, mějte se, tak zase opět na paní ředitelku Janu Kozákovou.
5: Moc děkuji. Naše práce je právě o tom, že tyto lidi bychom měli být schopni postihovat. Nicméně já říkám, že orgány dozoru, a můžete si představit i policii České republiky, my nejsme všemohoucí a musí se tlačit na zodpovědnost těch jednotlivých lidí. To znamená, že opravdu každý chovatel má zodpovědnost se o své zvíře starat i ve vztahu třeba k těm poplatkům na tu obec a tak dále. Tak centrální evidence asi nezodpovědného chovatele úplně nedořeší. Zodpovědnost občanů, to je vlastně součást demokratického státu. Každý by měl vědět, co má dělat správně. Ale nějaké usnadnění a můžeme se bavit o tom benefitu prokázání i té vakcinace ve vztahu, třeba když někdo pokouší, nebo respektive nějaký pes pokouší zvíře, bude to snadnější, rychlejší, účelnější pro ty orgány si ověřit, že pejsek je třeba navakcinovaný. No a potom samozřejmě ta ztráta toho zvířete, tak tam k nelegálnímu boji s množírnami a právě s nezodpovědnými chovateli se předpokládám dostaneme v otázkách dál.
1: Určitě, ale pochopitelně dotazy posluchačů mají přednost. Teď zase na chviličku muzika. No a potom můžete zase, milí posluchači, se ptát na čísle 7 2 6 4 6 5 2 0 0, a protože máme krásně, tak si pojďme tu atmosféru ještě trošku podpořit řeckým sluncem v podání Marty Ateny Elefteriadu.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnes nám radí jihomoravská ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková a veterinářka Darina Přinosilová ohledně centrální evidence psů. Samozřejmě, milí posluchači, můžete stále telefonovat na číslo 726465200. Některé dotazy už jsme přijali i teď během těch písniček. Víceméně se týkaly spíše té otázky, kterou jsem i já chtěl vlastně položit. Kdo všechno bude mít do evidence přístup a k čemu takováto data jednotlivé úřady využijí? To byly i také časté dotazy. Teď.
2: Tak já začnu, když tak paní kolegyně doplní. Je přístup budou mít na svého psa chovatel, ale pouze na svého psa. Úplně také ten 100% přístup soukromý veterinární lékař, který tam může i měnit všechna data a orgány, které vlastně nějakým způsobem vykonávají dozor v oblasti ztracených psů, kontroly očkování a i třeba toho spárování si s určitým chovatelem toho psa ve vztahu třeba k těm potenciálním množírnám, takový ten původ toho pejska. Takže týká se to veterinární správy, městská policie, policie České republiky, obce s rozšířenou působností, vlastně ta samospráva toho města. Tak tito lidé tam budou moci nahlížet a ověřovat si ty údaje, které tam budou vneseny. Bohužel nemůže tam mít ale do takovéhoto systému náhled majitel útulku, protože samozřejmě jsou tam citlivá data, jsou tam data narození, jsou tam adresy trvalých bydlišť a podobně. Takže i proti nějakému zneužití opravdu to budou jenom orgány, které mají nějakou funkci ve výkonu dozoru nad danou problematikou.
1: Jedna z posluchaček také připomínala, jestli to není trochu šikanózník, protože pejsci už jsou třeba v registrech. Jsou očipovaní, mají nějakou registraci, proč teď zase další registrace?
2: Já tomu rozumím. Může se to zdát být, že zase musí ten chovatel, který to dělá správně, tak opět něco vytáhnout z peněženky a zaplatit. Je to pro dobro celku, pro dobro věci. No. Prostě ta legislativa to přinesla až teď. Ano, uznávám, mělo to být dávno, mělo to fungovat jednotně. Ale buďme rádi, že se to posunulo, že to centralizovaný bude a spoustu věcí to usnadní. Opravdu ano.
1: Pak už není tedy nutné registrovat se v těch nějakých dílčích registrech?
2: Ne.
1: Tak ještě jedna otázka padla, ale než ji zodpovíme, tak máme tady zase telefonát. Dobrý den, kdo se dovolal?
3: Dobrý den, tady posluchač ze Znojemska. Já bych se chtěl zeptat, mám tady takový dotaz. Příklad. Mám psa, který je čipovaný, registrovaný, veškeré ty očkování a všechno. No a náhodou se mě zaběhne. Teď ho nahlásím, jako ten pes běhá bezradně po lese nebo po ploše, hledá toho svého pána a připlete se mu do cesty nějaký horlivý myslivec, který ho odstřelí. Aniž by měl teda nějaký tíže vzájemnost, jo, zvěř neloví a tak dále. A teď toho psa prostě hodí do nějaké jámy, zahrne ho a nebude, nic neřekne a ten majitel teď ho bere pořád jako pohřešovaného. A existuje nějaká doba promlčecí, jako, kdy ten pes z toho registru by měl vypadnout a musí to hlásit ten majitel anebo ten pes a je na to nějaká lhuta. Děkuji.
2: Tak, já se to zkusím popasovat.
1: Určitě, paní ředitelka Jana Kozáková.
2: Lhůta na vyřazení z evidence není, nicméně povinnost chovatele je nahlásit tu ztrátu, jo, takže on by to měl oznámit a v tom registru bude vidět, že ten pejsek je ztracený. No.
1: Kde to oznámit, to je možná důležité, na policii nebo veterináři?
4: Takhle. No, tu ztrátu právě tomu veterináři, který to zavede do toho registru, a nebo opravdu se může poptat i na tom obecním úřadě, jestli náhodou oni nedostali nějakou zprávu o nějakém zatoulaném pejskovi a skontaktovat se s obecním úřadem, protože za zatoulané a opuštěné psi nese zodpovědnost právě obecní úřad, takže řešit to s obecním úřadem nebo s městskou policií, která taky se podílí na odchytu toulavých zvířat.
2: Co se týče toho případného odstřelu toho pejska, jak jste zmiňoval, tam pokud by to podezření bylo, tak pokud by to bylo samozřejmě mimo legislativu, ještě neustále v legislativě ten toho psa, který štve tu zvěř, tak tam ještě neustále to povolené pro ty myslivce je. Nicméně pokud by to bylo mimo tato pravidla, tak určitě potom i obrátit se na policii, jako klidně by to mohlo být posouzeno jako trestný čin.
1: Mm-hmm. Tak, děkujeme za zavolání.
3: Děkuji pěkně, naschledanou.
1: Naschledanou, tak ještě za chvíli budeme v tomto tématu, tedy centrální evidence psů, s milými dámami pokračovat. Teď ale jedna z pozvánek a potom písnička.
5: Hostem poradny pro zdraví ve středu 5. srpna bude ortoped Vladimír Procházka a povídat si budeme o léčbě deformit nohou, tedy v bočených či stuhlých palcích, kladívkových prstech a dalších potížích, které lze vyřešit díky miniinvazivním chirurgickým operacím. Náš host se bude věnovat i posluchačským dotazům. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Brno.
1: Dnešní poradna se týká zejména chovatelů psů, protože řešíme centrální registr psů nebo centrální evidenci psů s jihomoravskou ředitelkou státní veterinární správy Janou Kozákovou a také veterinářkou Darinou Přinosilovou, které vám radí. No a na telefonu opět někdo z našich posluchačů, takže já se zeptám, kdo pak se dovolal. Dobré dopoledne.
2: No, tady posluchač z Jižní Moravy.
1: Dobrý den.
2: Já bych chtěl napřed pozdravit toho, kdo volal přede mnou, jmenuje se Jindra, je to velice šikovný pán.
1: Dobře.
2: A chtěl bych se zeptat, je to mimo téma trošku, ale jak je to s ovcemi, které jsou sice za plotem občas někam odběhnou nebo tak, jo, je potřeba taky čipovat?
1: Tak, ovce. Je potřeba čipovat ovce. Děkujeme za dotaz, mějte se pěkně, zkusíme.
2: Děkuji vám za odpověď.
1: Naschledanou, tak zkusí odpovědět paní ředitelka Kozáková.
3: Zkusím. Ovce je hospodářské zvíře a podléhá povinnému značení. To značení je možné několika způsoby, většinou ty ovce mívávají ušní známky, ale jsou tam nějaké alternativy. Ovce, která se pohybuje mimo ohradu, tak rozhodně chovatel nezvládá své povinnosti. On musí zabezpečit zvíře proti úniku, takže tam potom potřeba řešit přímo s tím chovatelem. Za únik zvířat, jak už to říká kolegyňka, jedno, jestli je to ovce nebo pes, tak je zodpovědná obec s rozšířenou působností, aby to měla řešit. A říkám, ovce jsou povinny značení, ale to už je jako legislativně dávno platné.
4: Já bych jenom přidala, že i ovce je potřeba registrovat, ale to registruje Českomoravský svaz chovatelů. Takže i ovce je potřeba nahlásit a jejich přesný počet aktualizovat.
1: Ještě když už jsme u těch jako jiných druhů zvířat, než jsou psy, tak padl tady také dotaz, jestli se budou muset povinně registrovat nebo čipovat také kočky.
3: Jo. Teď momentálně ta povinnost není, ale do budoucna se s ní počítá a počítá z ní i evropská legislativa, takže se to blíží.
1: Tak to byla jedna záležitost. Další záležitost se týkala ještě toho čipování psů a opět toho, když je ten pes zaregistrován v nějaké té soukromé evidenci, jestli se musí přečipovávat.
4: V České republice existuje několik soukromých databází těch elektronických čipů, ale tyto databáze bohužel nekomunikují s centrální evidencí, nejsou nějak propojené, takže je potřeba, aby ten chovatel toho pejska, i přesto, že ho má už zaregistrovaného v jiné databázi, znovu požádal toho veterináře o přeregistrování a zavedení do té centrální evidence.
1: Ale znovu čipovat se nemusí.
4: Znovu čipovat se nemusí, převede se pouze to číslo toho pejska, čip zůstává platný i nadále.
1: Paní ředitelka chtěla něco doplnit.
3: Jenom se chtěla dodat, že ty čipy vlastně fungují na principu toho, že jsou pod nějakou izonormou, jsou unifikované, jsou prostě stejné. I v rámci Evropy to platí, stačí na ně jedna univerzální čtečka, takže jako tam není nutné nějakým způsobem přečipovávat, netýká se to těch samotných čipů, týká se to pouze té evidence.
1: Takže na závěr ještě to zhrňme, pokud člověk má pejska, který ještě není zaregistrovaný v té centrální evidenci, při nejbližší návštěvě veterináře by měl požádat o zavedení do té centrální evidence. Je tam nějaká lhůta, dokdy toto musí udělat?
4: Při nejbližším přeočkování vstekliny. Takže jsou na to ty 3 roky, takže není nutné při nejbližší návštěvě veterináře, když tam přijde s nějakým jiným problémem, ale při přeočkování té vstekliny už je potřeba to zvíře zavést do té evidence.
1: Ale víceméně může kdykoliv.
4: Může kdykoliv, záleží na veterináři, v jakém zrovna bude rozpoložení, v časovém, psychickém, ale může kdykoliv.
1: Mými hosty byly dnes jihomoravská ředitelka státní veterinární správy Jana Kozáková. Děkuji vám.
3: Děkujem za pozvání.
1: No a také veterinářka Darina Přinosilová, i vám děkuji.
4: Také děkuji.
1: Milé dámy, naschledanou. No a teď ještě muzika, milí posluchači, a blíží se nám pomalinku 12. hodina.

To byla Jana Kiršnera, písnička Modrá, ještě vám posílám Phila Collinse a také Minnesänger, ale už se budeme pomalinku loučit, než tak učiním, tak ještě připomenu, že dnes jsme si povídali o centrální evidenci psů. Pokud byste chtěli cokoliv si poslechnout znova z dnešní poradny, můžete pomocí mobilní aplikace nebo webu můjrozhlas.cz. Zdeněk Truhlář se od mikrofonu Českého rozhlasu Brno loučí a přeje vám krásný, kouzelný a příjemný víkend. Teď už Phil Collins, naschledanou a naslyšenou.

0: Právě.
1: V areálu bývalých nábytkářských závodů v Bučovicích se na podzim začne stavět nová čtvrť. Tramvajovou trať na Reneské ulici v Brně čeká zatravnění. Moravská galerie v Brně po havárii znovu otevře expozici umění do kapsy. Dnes bude většinou polojasno nebo skoro jasno, teploty vystoupí až na 39 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Na podzim začnou v Bučovicích první stavební práce v nově vybudované obytné čtvrti. Ta vznikne v blízkosti centra mezi zámkem a železniční tratí. Město už vybralo firmu, která ve zhruba 6-hektarovém areálu bývalé nábytkařské firmy postaví silnice, chodníky, cyklostezku a inženýrské sítě. Upraví také koryto řeky Litavy a na březích založí nový park, říká starosta Jiří Horák z KDU ČSL.
2: Účastnilo se výběrového řízení 8 firem, což je celkem dobrá konkurence, a všechny ty práce se podařily vysoutěžit za 164 milionů z DPH, takže ta nejlevnější nabídka je vlastně pod odhadní projekční cenou. Během týdne, dvou týdnů bychom přistoupili k podepsání smlouvy a potom ta firma do nějakých 30 dnů by měla nastoupit.
1: Prodej stavebních parcel v lokalitě zahájí město pravděpodobně v říjnu podle zásad schválených zastupitelstvem. Tramvajová trať se na Reneské ulici v Brně už brzy zazelená po celé délce. Pracovníci dokončili výměnu kolejí a můžou začít pokládat zelený kryt z předpěstovaných rostlin. Ten se objeví v následujících dnech mezi zastávkami Vsetínská a Vojtova. Na Křídlovickou povede zavlažovaný travnatý koberec, který dopravní podnik už dříve položil na nových sadech. Součástí projektu je i rekonstrukce zastávek Vojtova a Vsetínská.
3: Rekonstrukce omezí provozy na dalších tramvajových linkách. Do 16. srpna jezdí tramvaje v Komárově pouze do zastávky Sochorova a cestující nedojedou ani na konečnou v Bystrci. Kvůli přestavbě smyčky Ečerova musí vystoupit na Rakovecké. Provoz na Reneské třídě a v Bystrci obnoví od 1. září. Andrea Němcová, Český rozhlas.
1: Moravská galerie v Brně znovu otevře edukační expozici umění do kapsy v místodržitelském paláci. Na konci minulého roku ji uzavřela kvůli havárii parovodu, kterou se už podařilo odstranit. V mezidobí zůstával provoz v paláci omezený na minimum. Na čtvrtek 6. srpna galerie u příležitosti znovu otevření připravila celodenní program, informovala mluvčí galerie Eva Kadlčáková.
0: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude polojasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer na západním a severozápadním okraji výjimečně přeháňka nebo bouřka při přechodně zvětšené oblačnosti. Teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů. Vítr mírný, v okolí přeháněk může zesilovat, biozátěž je vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Opatrně na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Kvůli silnému provozu se tvoří nesouvislá kolona mezi stým 82. a stým 96. kilometrem. Dejte pozor také na silnici 53 u Mackovic a Miroslavy. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písně.

Dobrý den, přátelé, zdraví vás Jiřina Ostrá. No a zároveň vám všem přeji příjemný, osvěžující poslech Moravy krásné země. Tu dnes zahájila Zdounečanka, polkou Václava Smoly Ptáček zpíval. Leč ptáček už dospíval, ale nevadí, nám totiž určitě zaspívá i nějaký ten mladý zpěváček či zpěvačka, prostě ten, kdo se dovolá do projektu Prázdniny u babičky. No a doufám, že ho mezi námi přivítám hned po následující písničce. Ještě předtím připomenu, že svátek mají Ignácové, to u nás i na Slovensku, takže přeji vše dobré. Ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Joška Šmukař a Jiří Helán.

0: Tak Jožka Žmukař a Jiří Helán dospívali, doprovodila je kapela Petra Olivy. No a já už dnes přivítám, pozvu mezi nás přímo dvě zpěvačky. Tak nejprve Nikču Lezlovou, 12letou tu slečnu. Tak dobrý den, Nikčo.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. No a potom tady mám ještě Nelču Trlidovou, která, přátelé, přímo dnes slaví 10. narozeniny. Takže dobrý den a všechno nejlepší přeji.
2: Dobrý den, děkuju.
0: Dobrý den a pověz, co budete zpívat.
2: Jana Amose Komenského. Co jsme se naučili ze skautu?
0: Dokonce, no tak můžete spustit.

0: buscant l'oro barana. Dai con i sranda, už prchnu před vládou Ferdinanda, až vymyslím lepší schovku, dostanu se na dvoustovku.
1: No tak musím tedy říct, že něco takového jsem ještě neslyšela a líbilo se to určitě i milým posluchačům. Nakonec slyšíte Nelčo s Ničkou, jak tedy všichni tleskají. Dobrý fakt. A to jste se naučili ve skautu. Jste... Teď bude mluvit kdo, abych si upřesnila.
2: Melanie.
1: Nelča, takže Nelčo.
2: Ano.
1: To jste se naučili ve skautu, tu písničku si říkala. A
2: ano.
1: To tam někdo napsal, nebo já jsem nic takového ještě neslyšela nikdy.
2: Ne, ono je to asi nějaká nová písnička.
1: A jo, ale fakt dobrá, to se tam ještě naučíte i historii, jak jsem poslouchala pozorně. No, vy jste mě říkali, že jste teď u babičky v Syrovíně na prázdninách, a tak co tam podnikáte společně?
2: No, my třeba chodíme na procházku, na koupák, třeba na hřiště, a různě spoustu věcí dalších.
1: No prostě si užíváte prázdnina, tak to má být. A Nelčo, ty jsi odkud?
2: Z Domanína.
1: Ty jsi z Domanína a Nikča je odkud?
2: Já jsem taky z Domanína.
1: Fakt, obě dvě holky jste z Domanína, tak tam máte nějaký ten domanínský rybník, ne?
2: Ne, to je Těmický rybník.
1: Aha, no tak tam, no a vy se teď koupete někde v bazénu nebo taky v nějakém rybníku?
2: V Těmicích na koupaliště.
1: No tak to je tedy úžasné. Tak to vám tedy skoro musím říct, že závidím, no ale hlavně musíme zůstat u toho zpěvu, protože možná, že víte, už jste někdy poslouchali nějaké to zpívající dítě?
2: Ano, každý den.
1: Každý den, no tak to já vás chválím tedy. Tak
2: to
1: víte...
2: To babičky.
1: Aha, tak babička si naladila rozhlas, tak to chválím babičku také. No a víte, že když tedy budete mít štěstí, že můžete vlastně vyhrát rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně?
2: Ano, víme.
1: No tak já vám budu držet palce, protože když ji vyhrajete, tak já vám tedy teď něco prozradím. Vy vlastně také navštívíte takovou babičku, protože zoologická zahrada v Brně oslaví 30. srpna 73. narozeniny, takže to půjdete od babičky k babičce. Doufám, že se to podaří. No, byli jste šikovná děvčátka, Nelčo s Nikčou.
2: Děkujeme.
1: Doufám, že budete poslouchat i nadále, jak zpívají ostatní. Děti, jsem ráda, že se tedy tomu zpěvu takto spolu věnujete. No a co vám popřát, no? Tak samozřejmě hezké prázdniny. Teď se právě zlomily, je 31. července, máte měsíc před sebou, tak si jich užijte.
2: Děkujeme.
1: Není zač a my děkujeme, jak pěkně Nelča s Ničou zpívala. A jenom ještě podotknu, nezavěšujte prosím telefon. Ano, ještě si něco ověříme, ale teď už bude pro vás písnička, kterou budou předávat Hornobojani.
3: Český rozhlas Brno.

0: To byla polka Antonína Osičky a Bronislava Zpěváka Malebná dědinka. No a my jsme před maličkou chvilkou vyslechli zpěv dvou slečen. Melánie Trlidové a Nikolky Leznové. No Melánie má dnes přímo 10 roků, takže ještě jednou všichni Melčo ti blahopřejeme. No obě jsou z Domanina, ty jsou na prázdninách v Syrovině u babičky a zpívali písničku Jan Amos Komenský, tak jsme se ještě poučili, přátelé. Ještě jednou slečnám děkuji, bylo to moc milé, no ale teď už tedy si vezmu první volající, první gratulantku a její paní Marie ze Strážnice. Dobrý den.
1: Dobrý den, my vás srdečně ze Strážnice všechny z Českého rozhlasu zdravíme a prosím vás o hudební pozdrav do Strážnice pro paní Růžu Vajčnerovou z Měcha. Dnes slaví 80. narozeniny. Za kamarády jí všichni přejeme hlavně hodně zdraví. Marie a Fanuš Rybečky jí to ze srdce přejí. Děkuji vám.
0: Nemáte za co. A kdo pak je na tom druhém telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych ráda popřála své mamince, paní Anešce Staňkové z Rackové u Zlína, k jejím 80. narozeninám, které oslaví tuto neděli. Mm-hmm. Přejeme jí hodně zdraví, spokojenosti a máme jí moc rádi a děkujeme za vše.
0: Tak to je krásné přání a bude Aneška vědět, maminka, kdo pěkně jí tak poblahopřál?
2: Dcera Eva.
0: Tak jo, takže já se s dcerou Evou loučím, přidám hudební dárek, nashledanou.
2: Nashledanou a děkuji.
0: Není zač. A mám tady blahopřání k 76. narozeninám, které patří paní Martě Heroldové ze Znojma. Hlavně hodně zdraví jí přeje syn Roman s rodinou. Písnička a přání k narozeninám i pro paní Vlastu Varaďovou. Naše milá sestřičko, tvým narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, boží požehnání a spoustu krásných výletů po hostinských horách. Sestry Marie a Ludmila s rodinami a přicházejí Bojané.

0: Tak to byli bojanovští stárci v podání Bojanu. A už tady mám další milé posluchače, tak paní Marie z Brna, teď už můžete. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá, já vás všichni v rozhlase zdravím a chtěla bych popřát a zahrát pěknou písničku svému bratrovi, panu Ladislavu Foukalovi z Droždína, který dneska slaví 85 roků. A já mu přeju hodně zdraví, spokojenosti, pohody a jenom vše dobré. To všechno mu přeje sestra Marie z Brna. Paní Ostrá, děkuji vám za všechno a přeji vám jako hezké léto.
0: Děkuji a já vám také přeji vše dobré, paní Marie. Naschledanou.
1: Děkuji moc. Naschledanou.
0: Naschledanou. Pane Petláku, už jste na řadě. Dobrý den.
2: Prosím vás. Já nemám přání zahrát, ale já se do rozhlasu nemůžu dovolat. Moje sestřenice zaslechla přání své spolužačce, které pro vás, u vás proběhlo 30. a sice paní Lejtkové Drahuši, která měla 90. Ta sestřenice Jiřina Merendová Rozená Senská bydlí momentálně v Novém Jičíně a ráda by se spojila se svojí bývalou.
0: No tak já vás, pane Petláku, přeruším, to bohužel není možné, protože my jednak neznáme telefonní čísla a také nemáme nějaké spojení na volající nebo na ty, kterým se přeje. A musím říct, pane Petláku, že i kdybychom to měli, tak my to samozřejmě nemůžeme dávat druhé osobě. Tak. Asi jsem vás moc nepotěšila, ale doufám, že alespoň vás potěší písnička, která zazní a bude pro vás a pro tu vaši sestřenici a pro další.
2: Děkuji.
0: Nashledanou. Nashledanou. Dnes slaví 94. narozeniny milý tatínek, dědeček, pradědeček a prapradědeček, pan Jakub Matoušek ze Zbíšova u Rosic, dlouholetý člen tramské skupiny Roveři. Vše nejlepší, pevné zdraví do dalších let k jeho úctyhodným narozeninám přejí syn Radek Střebíče a vnučky Petra a Iveta s rodinami. No a na řadě je píseň o domovu.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: No ale teď už opět Morava krásná zem a my si teď poslechneme paní Staňku z Blatnice. Dobrý den.
3: Dobrý den, přeju všem u rádia a i vám do televize. Teda do éteru. A chtěla bych dneska popřát, před 50 lety si řekli své ano manželé Ludmila a Libor Šavarovi z Blatnice pod svatým Antonínkem. Tak by se jim do dalších let přála hodně štěstí, lásky, na tváři už žádné vrásky, slunce ať jim stále hřeje a hodně zdraví jim ze srdce přejem. A manželovi, protože Liduška je trošku nemocná, děkujeme za to, že se o něj tak stará. A teda vinšuju vám živio.
2: Krásné.
3: A zdravím všetkých, kteří mě znají, jak jsou to muzikanti z Vlhké a všetci to tam chodíme v celém okolí. Děkuji vám.
2: Dobře, no paní Staňko, já nevím, co se to u vás v té Blatnici pod svatým Antonínkem dnes děje, protože já tady mám ještě další dvě přání pro obyvatele Blatnice pod svatým Antonínkem.
3: Tak je to dobré.
2: Možná, že je znáte. No tak já mám to prozradit?
3: Ano, my se známe všichni.
2: Tak dobře, tak já to prozradím a třeba se zrovna připojíte k těmto přáním.
3: Ano,
2: tak jedno přání zazní pro pana Stanislava Křapu.
3: Ano, tak tomu přeju úplně to všecko, zdraví a pohodu a zdraví.
2: No výborně,
3: zdraví.
2: No a to druhé přání pak patří panu Františkovi Vyskočilovi.
3: No tak tomu už úplně. Všecko nejlepší, hlavně pohodu a manželce, děkujeme, že se o něho stará.
2: No jo. Vidíte, tak mají další gratulantku, tito milí pánové, no oni si na svoje přání ještě chviličku počkají. My se rozloučíme, nashledanou.
3: Nashledanou, děkuju vám moc krát.
2: Není zač, nashledanou. No ale kdo si nepočká, jsou hasiči. Ano, protože tady mám aktiv zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Tento aktiv dnes blahopřeje bratru Jaromírovi Paláskovi, který právě dnes slaví 76. narozeniny. Žije v Ivanovicích na Hané. No a i ten další bratr oslavenec žije v Ivanovicích na Hané. A je to bratr Antonín Smékal a ten v neděli se dožije 83. narozenin, takže drazí bratři, samozřejmě hasiči vám děkují za všechno to, co jste kdy udělali pro ně, no a do dalších vám přejí hlavně to zdraví, pohodu, radost ze života. Prostě přeji vám, abyste se měli už jenom hezky. No a Martin Janoušek píše, že se 1. srpna v obci Senetářov u Blanska koná sraz historických vozidel. Chtěl bych zahrát písničku pořadatelům a účastníkům akce. Měla by moderovat vaše kolegyně paní Jarka Vykoupilová, tak to nevím, ale každopádně Martin se také zúčastní se svým vozidlem a píše, prosím vás, držte mi palce, aby akce dopadla zdárně, no tak Martine, všichni teď budou držet palce, aby v tom Senetářově u Blanska dopadlo parádně, no ale teď už je čas na písničku, hrát bude Boršičanka Antonína Koníčka.

0: Polka Antonína Koníčka Václava Babuly dozněla. Mezitím se k nám dovolala paní Jana Zježová, něco po mně chtěla. Paní Janu, já se omlouvám, nebyl čas. Tak samozřejmě jsem ráda, že posloucháte Moravu krásnou zem, ale teď už mezi nás zvům pana Karla z Moravského Krumlova. Dobrý den.
1: Takže dobrý den, paní Ostrá, přeju vám příjemný den. A chtěl bych popřát hlavně tady důchodcům, kteří mi nechají někdo zahrát, hodně otravují, tak jim přeju, abyste jim zahrála pěknou písničku. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že včera jsem se dožil kulatých narozenin.
0: No, tak to je dobré, Borek tleská, no. Pane Karle.
1: No, jasně.
0: Kulatiny stojí, každý narozeniny stojí za to, nejenom ty kulatiny.
1: Pravda, jasně.
0: A samozřejmě... Samozřejmě i my vám přejeme jen to dobré, užívejte si života. No a teď bude písnička, jak jste říkal, pro ty důchodce, kteří vás co?
1: No pořád otravují, že nenechám zahrát. Že
0: a jo,
1: prostě
0: tak
1: jako
0: to, oni, oni pořád chtějí po vás, abyste jim nechal zahrát nějakou písničku.
1: Písničku,
0: no
1: jasně.
0: Ano, tak teď jsem to pochopila, pane Karle, no tak řekněme, že všechny ty následující písničky, které ještě přijdou, budou jasně. Patřit právě těm seniorům tam kolem vás a také vám.
1: Kolem Moravského Krumlova.
0: Jo, jo, tak se mějte takže... hezky.
1: Dopadlo to dobře, děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou, vám také. No a přání si vyslechne i Vendula Nováčková, takže anděl strážný při Vendy stůj, na každé cestě ochranou jí buď, když posilovně zvedá činky zas a cílu zdraví dopřává jí čas a už si jednou splní svůj sen, kdy slepičí dvorek ožije jen a štěstí kráčí po jejím boku v každém dni a v každém kroku. K narozeninám přejeme ti jen, ať každý další rok je splněný sen. To vše ti s úsměvem a od srdce přejí kolegové. No a další přání patří tetičce paní Vlastě Žákové z Drnovic u Valašských Klobouk. Zítra 1. srpna se teta dožívá krásných 85. narozenin. Hodně zdraví, božího požehnání, spokojenost a láska jejich nejbližších, ať je stále tak čilá a vitální, to jí ze srdce přejít Kadlecovi z Kyselovic a celá rodina a nám všem zaspívají písničku Jožka Seberin s Boženkou Šebetovskou.

0: To byla nádherná moravská lidová v podání Jožky Severina a Boženky Šebetovské za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Zazněla moravská lidová, stokrát jsem se zaříkala. No ale teď už tedy mám tady dva telefonáty, vypadá to na poslední telefonáty. Paní Veselá, tak co pak máte na srdci? Dobrý den.
1: Ještě jednou dobrý den, paní Ostrá. Vám i všem posluchačům. Včera oslavila krásné půlkulaté narozeniny paní Anička Zetková ze Strání a my bychom jí chtěli poslat přání s manželem všeho nejlepšího a nejkrásnějšího. Aničko, zdravíčko, ať slouží, ať si pořád tak vitální a plná optimismu a užívejte s Janoškem zasloužený odpočinek. Pozdrav samozřejmě posíláme i babičce a dědovi. Mějte se krásně. No, paní Ostrá, vám moc děkuji a nashledanou.
0: Paní Anička Zetková, to je naše věrná posluchačka, to jméno se tady objevuje docela často, tak určitě Anička bude mít radost dneska velkou. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou. Pán Tonda z Valašska. Dobrý den.
2: Paní Ostrá, já bych chtěl popřát panu Alojzovi Šelem z Francové Lhoty k zítřejším narozeninám hodně zdraví, spokojenosti, ať ubere už na práci. Jo? Že mu to přeje bývalý spolupracovník Tonda.
0: Dobře, takže Alois přeje Tonda přeje Alojzovi, pane Tondo, a já doufám, že pan Alois v tomto velkém vedru nepracuje moc, že si taky odpočívá.
2: Odpočívá, jo. Tak děkuji.
0: Není zač. Naschledanou. No a dnes oslavuje 68. narozeniny pan Stanislav Křapa z Blatnice pod svatým Antonínkem, takže už se pan Křapa dočkal toho vinčování. K narozeninám ti přejeme, ať je tvůj život jako dobré blatnické víno, s věkem stále dokonalejší, plný slunce, jiskry a skvělé chuti. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a rodinné pohody přejí manželka Dana, dcery Veronika a Markéta s rodinami, ostatní příbuzenstvo a vnoučátka Natálka, Patriček, Ondřejek a Nikolka posílají veliké pusy. No a v neděli 2. srpna slaví narozeniny drahý tatínek, pan František Vyskočil z Blatnice pod svatým Antonínkem. Čtu dál, rád a často poslouchá vaše vysílání, tak to děkujeme, a tak bychom mu touto cestou chtěli popřát jeho narozeninám hodně zdraví, klidu, lásky a božího požehnání do dalších let. No a takto blahopřejí dcera Radka, syn Michal a manželka Bohumila. A teď ještě přání pro pana Františka Špirudu z Kněždubu, který právě dnes slaví 88. narozeniny. Milý Franto, přejeme ti k dnešním narozeninám všechno nejlepší a do dalších let zdraví, které moc potřebuješ, také to štěstí, ať tě provází dobrá nálada a pohoda, ať ti nic neschází. Pana Marie a boží požehnání, ať tě posiluje životem a především špatným tě ochrání. To ti ze srdce přejí bratři Jarek s manželkou Marií, Honza s manželkou Marií, švagrové Bětka z Olomouce a Otilka z Frýdku Místku a celá Špirudova rodina. A tady mám ještě, tak to je vlastně prosba o písničku Ze srdce. Chtěli by zahrát Rumcajze od muziky bez kapelníka Petra Dudeška, tak já už dopředu mohu říct panu Macíkovi, že jsme se dívali s Borkem, že tedy něco máme, tak uvidíme, v jaké to bude kvalitě, ale snad se spokojíte. No a to bylo poslední přání a zbývá tedy písnička Bez té ani nemůže být. Takže je to velmi známá písnička, jsou to Zelené háje.
3: Český rozhlas Brno.

tak známá písnička Jaromíra Vejvody a Vaška Zemana v podání dechové hudby Suprafonu dozněla. No a je 12 hodin 56 minut, takže polední část, ve které nám i zaspívali slečny Melanie Tlidová a Nikolka Leznová, obě z Domanína, tak tato část už končí. No a já vám přeji co nejchladnější den, strávený někde ve stínu nebo ve sklípku. Loučí se Jiřina Ostrá. No a na závěr moravské sny Miroslava Kolstrunka mladšího, podání mistřiňanky.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zuzka marně hledá práci a Hora má problémy se svým nemanželským synem. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. Vlak zavátý sněhem, děsivá vražda a 12 podezřelých. Nejslavnější případ Hercula Poirota v Oscarovém filmu Vražda v Orient Expressu. A ČT Art uvádí koncert legendární kapely u příležitosti kulatého výročí jejího založení. Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.

0: kolapsy. Zdravotníci ošetřují pacienty i s nevolnostmi nebo úžehem, shrnuje lékařka Petra Ilavská.
1: V rámci kolapsu zhorka, když přijíždíme na místo pacienta, se snažíme hned dostat do vychlazeného prostředí, zajistit žilní vstup, rehydratovat podle stavu, potom pacienta odvážíme do zdravotnického zařízení.
0: Jihomoravští hygienici v létě evidují vyšší počty případů průjmových onemocnění. Vysoké letní teploty přispívají k rozvoji některých onemocnění doprovázených průjmy, například salmonellos nebo campylobacterios. Hygienici proto v současném horkém počasí apelují na obezřetnost při nákupech potravin a jejich skladování, uvedla ředitelka protiepidemického odboru Jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek. Situace podle ní není zatím nějak mimořádná, i když lidí nakažených salmonellozou je oproti více. Od začátku roku do dnešního dne jich hygienici evidují téměř 450. Za stejné období loni to bylo zhruba 300 případů. Brněnské vodárny pokračují v opravách propadlé vozovky na Mendlově náměstí v Brně. Havárie vodovodu byla většího rozsahu, než předpokládali. Na dnešek je plánovaná montáž potrubí, po které bude následovat oprava kanalizační šachty a až poté bude možné finální zapravení vozovky. Dokdy budou platit omezení, vysvětluje mluvčí brněnských vodáren Renata Hermanová.
2: Obnovení dopravy v plném rozsahu v místě havárie předpokládáme ve středu. V místě havárie je doprava částečně omezená, je uzavřené parkoviště a provoz je sveden do jednoho jízdního pruhu.
0: V Tasově na Hodonínsku večer začne dvoudenní festival Beseda. Představí převážně českou a slovenskou nezávislou scénu, například Anu Vaverkovou nebo Načevu. Ze Spojených států amerických přicestovala skupina Horse Lords. Kromě koncertů nabídne 30. ročník festivalu živé natáčení podcastů, soutěž písničkářů nebo debatu o generační výměně ve vedení regionálních kulturních institucí na Slovácku.
3: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude polojasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer na západním a severozápadním okraji výjimečně přeháňka nebo bouřka při přechodně zvětšené oblačnosti. Teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů. Vítr mírný, v okolí přeháněk může zesilovat, biozátěž je vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 je stále kolona na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Je to kolona nesouvislá, začíná kousek za Kývalkou, za stým 82. kilometrem. Se zdržením počítejte také na tahu Pohořelice, Znojmo, a to kvůli odstavenému nákladnímu autu u Mackovic. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
4: Vítejte u nás, vítejte nám na Českého rozhlasu a ve zdravotní poradně a o zdravém životním stylu. Už se na mě usmívá jako sluníčko doktorka Kateřina Cajtamlová.
5: Ano, a chce říct, že je vedro a bude vedro. Patriku, přeložte.
4: Budeme mluvit o horku a o účincích slunce na náš organismus a jaké vám to dělá problémy. To je dnešní téma, které jsme si zvolili.
5: Tak.
4: A muž říká venku na pláži své manželce: fuj, to je hrozný vedro. Tady je nejmín 40 stupňů ve stínu. Manželka mu odpoví: a kdo tě nutí, aby slezl do stínu?
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: trochu jsme se svážili tím deštěm s Helenou Vondráčkovou v pořadu, kde si budeme povídat o slunci, o jeho účincích a hlavně o tom, když je prostě horko, jaké obtíže nám to dělá. Mimochodem existuje řečení, které říká, kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Ovšem sluníčko dokáže nadělat na naší kůži i pěknou paseku. Co se stane s naší kůží, pokud se spálí? Na to se bude ptát naše redaktorka Renáta Filipi, kožní lékařky Evy Novotné.
1: Tím, že si spálíme kůži, můžeme si vypěstovat takzvanou alergii na sluníčko, tu odborně nazývanou fotodermatózu. To znamená, že pak se nám stane, že když opakovaně několik let po sobě jedeme k moři nebo jdeme na sluníčko, tak na těch místech výstřihu obličeje, paží se objeví taková nepříjemná svědivá vyrážka. Tak se nám potom může stát, že se 7denní dovolený nebo 10denní polovičku strávíme na pokoji s chlazením nebo ve stínu a neužijeme se té dovolené tak, jak bychom chtěli.
2: Nikam nechoďte veleblosti. Víte, že se neumíte prát.
3: Už s tím zase začínáte, Kelišová.
2: Toč, pořád to ukazujou v televizi, že se tady pirou.
3: A to je Irák a Irán. Tady jsme v Itálii.
2: To je jedno, to je taky od I.
4: Častý pobyt na sluníčku může znamenat i větší tvorbu pych. Barva pych je totiž způsobená pigmentem zvaným melanin. A čím více času trávíme na slunci, tím více melaninu se vytváří.
1: Pigmentová znamenka se objeví častěji ve větším rozsahu jak do plochy, tak do výšky a tak, jak se jezdí víc a víc do té rovníkové oblasti, tak samozřejmě ta naše kůže není tolik uspůsobená a dochází k odkápnutí většího množství znamenek.
4: Spálit se můžeme snadno, a to dokonce i ve stínu nebo za pošmurného a větrného dne. Škodlivé UV záření totiž proniká i závoje mraků.
1: Někdy, když fouká vítr nebo je pod mrakem, tak vám přijde, že se nemůže nic stát a na tom sluníčku jste další dobu, ale není to pravda, ten věm není takový a pak jsme večer třeba překvapeni, že jsme hrudí v obličeji, ve výstřihu na zádech.
5: Jmenovat Borat. Téma země, můj Kazachstán. Moje hobby. Ping-pong. Opalovat.
4: V průběhu dne bychom v určitý čas neměli na sluníčko chodit vůbec. Starším dětem a dospělým odborníci doporučují vyhýbat se pobytu na slunci v době od 12 do 15 hodin.
1: Když byla moje dcera malá, byly asi 3 roky, tak jsme byli nadovolení v zahraničí a teď se tam udělala tu partu známých dětí, no a já jako deformovaný kožař jsem mi vždycky říká od 12 do 3 budeme na pokoji. A teď ona, jak jsme měli ten balkon, tak kouká těma žbrdlinkama v tu jednu hodinu a říká, už tam jsou všichni, máme všichni.
6: Vesele a zdravě.
7: Prej deformovaný kožař. Já myslím, že udělala dobře, protože já jsem byla ještě horší a to nejsem kožař a já jsem svým dětem říkala od 11 do 4, jo? Takže ona je o 2 hodiny hodnější, než jsem byla já. Jinak bývala siesta v Itálii, v Řecku, všude možně a ti lidé byli vlastně v tuto dobu doma. Mě by zajímalo, proč nemáme my siestu. Dobře, oni si ji zrušili, nemohli my bychom si ji zavést.
0: To je pravda, když už ta vedra jsou tady,
7: že jo?
0: Tak jako tam.
7: A bylo by to spravedlivé, protože oni ji měli letat, teďko ji nemají a my ji budeme za ní.
0: Ale je vám jasné, paní doktorko, že teď bychom vysíla v době siesty a všichni by možná spali.
7: No ať.
0: Aspoň by jim
7: to... Ne, šlo by jim to hezky do spánku a znáte to, jak se ty lidi učejí ve spánku japonsky, španělsky. Třeba by si z toho víc pamatovali, co my víme.
0: Co nám ještě na té kůži to slunce může způsobit, kromě spálení? Jako
7: kromě spálení, tak my se potíme. A je velmi zajímavý fakt, že čím je větší venkovní vlhkost, tím méně my se potíme a tím víc my se přehříváme. Čili překvapivě, jako velké zvlhčování vzduchu v těchto vedrech není úplně dobrý nápad. Další, co se nám vlastně děje, ona se roztahuje, cévní vlastně struktury se roztahují v té kůži a výsledkem je, že klesá krevní tlak. A on zase stoupne, když vlezem do příliš klimatizovaného prostoru. Takže zejména kardiaci, a to nemusí být lidi po infarktu, můžou mít v tuto dobu problém. Další, co se děje na kůži, tak o těch znamínkách se povídalo. A další jsou potničky, to jsou vlastně změny v záhybech kožních. A tam vlastně ta vlhkost se déle udržuje, vznikají různé typy pupínků a někdy se tam snáze uchytí infekce plísněmi. To znamená, že v tuto dobu sprchovat se, oplachovat se a pít, a my si o tom budeme povídat za chviličku.
0: V pořadu Vesele a zdravě na téma horko a jeho účinky na naše zdraví s doktorkou Kateřinou Cajhamovou.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Já když poslouchám tuhle písničku, tak si vždycky v duchu říkám, kam tu podrážku obtisknout. Jo? To si člověk živě dovede představit.
1: Nevím, jestli hudební dramaturg vybíral záměrně ty písně, ale měli jsme tam ten Déšť od Heleny, teď tu máme Modré nebe nad hlavou od Libora Jandy. Co všechno se, doktorko Kateřino Zajdlová, děje v těle, když je horko?
0: Hodně věcí, to nejvíc, co se děje, a proto se potíme a proto máme hodně pít, se děje to, že stoupá tělesná teplota. A my jsme měli velmi zajímavou debatu se synem, jestli je člověk víc adaptován na horko nebo na zimu, a zjistili jsme, že daleko víc na zimu, protože naše stabilní tělesná teplota, která se pohybuje, řekněme, mezi 35 a 37 stupně Celsia, tak pokud stoupne o maličkatý kousíček, tak jsme na tom daleko hůř, než když trošku se ochladíme, a my máme daleko víc adaptačních mechanismů na ten chlad. Kromě toho, že se můžeme oblíknout, tak se nám svaly stahují a cévy stahují a centralizuje oběh. Ale jak je vedro, tak je to velký průšvih a my musíme kromě tekutin pobývat ve stínu, ovívat se, nějakým způsobem se prostě snažit víc odpočívat, protože tlak nám klesá, srdce to zatěžuje, plíce to zatěžuje, kyslík se nám špatně dostává z krve. Prostě je to velký průšvih.
1: A je tedy nějaká limitní teplota, kde prostě to vedro, tak a teď už to tělo to nedá?
0: Nebo jako, jenom že chvíli umřeme?
1: No nevím, nebo že se budou dít nějaké nevratné změny, nebo se dostaví nějaké obtíže všem, prostě bez rozdílu jako lidskému druhu.
0: Ano. A Patriku, já vím, že vy víte, která to je limitní teplota. No určitě. Jako ty velmi vážné stavy až smrt, přece víte, kde nastává.
1: Myslíte, to je, ale to je tělesná teplota.
0: No
1: to jsou ty 40 a tak.
0: Ano, ne? Přesně tak, 40.
1: Chcete říct, že včera, když jsem naměřil při cestě autem na dálnici venkovní teplotu 42 stupňů, že mi šlo o život.
0: Ano. Byl jste velmi ohrožen. No, doufám, že jste pil, že jste se pořádně potil. A doufám, že jste teda měl klimošku.
1: Jsem tady.
0: Jste tady, je to báječné. A tipněte si, nakolik jste měl mít nastavenou klimatizaci, jestli venku bylo 42, kolik jste měl mít nastaveno?
1: To podle mě ani nejde. To tam skončí někde u 30, no podle mě 37.
0: No ano, správně, no. A to byste ani nepoznal.
1: Jedinej.
0: No, přesně. Takže to jsou všechno pěkné teorie, ale ty venkovní strašlivé teploty, to je hrozná praxe.
1: Jinak, pro naše posluchače, jak poznají podle nějakých projevů, příznaků, že prostě tohle je důsledek horka a tělo dává najevo, pozor, už něco dělej.
0: Ano, takže bolí nás hlava, samozřejmě se cítíme přehřátí, máme závrať, když se rychle postavíme, mžitky před očima, slabost, únava, studený pot, pocit na omdlení, klesání krevního tlaku, někomu otékají nohy, máme vlastně ten pocit, že najednou se nesoustředíme, jsme napadnutí, se tomu říká, proto se říká vedro napadnutí, ono to tak je. Takže můžeme i omdlít, a ten problém častěji mají malé děti a osoby nad 60 let, a já bych doporučila radši než klobouk, nosme deštník, je to velmi zajímavé.
1: Dějme ale z něj slunečník.
0: Slunečník, přesně tak. Je to jako lepší, ten rozdíl je v tom, že nám ten vzduch proudí a ochlazuje trošku tu hlavu.
1: Takže proč máme ve vedru pocit, že nám to hůř myslí?
0: No, ono se nám totiž zahřívá mozek.
1: Aha.
0: Problém s prokrvením je ten, že vlastně nám klesá krevní tlak a to soustředění. Tělo prostě říká, lehni si do stínu a na nic nemysli. Prostě to soustředění je práce, zvyšuje se nám obrat. Že jo?
1: Pij a pojď se.
0: Ano.
1: Jsou ale třeba i léky, které omezují pocení. Jsou některé skupiny ohrožené v tom vedru víc?
0: Jsou, ano. Lidé, kteří vlastně berou léky na odvodnění, lidé, kteří mají ledvinné onemocnění, lidé, kteří mají změny krevního tlaku spíš dolů nebo skákavý krevní tlak. Lidé, kteří mají nepravidelnost srdečního rytmu, či jsou ohroženi, pokud pijou obyčejnou vodu a nedají si do ní minerály. Lidé, kteří mají křečové onemocnění, ať už křeče končetin, anebo ty celkové epileptické křeče. No a samozřejmě říkala jsem o starších lidech nad 60 a o malých dětech, tak tím, že malé děti a novorozenci se pohybují nebo bývají uloženy v kočárku, tak ten velký problém je tehdy, pokud my jim uděláme vlastně nějaký ten, ještě na to něco položíme, aby takzvaně bylo ve stínu,
1: tak, plenku,
0: tak my jim můžeme v tom kočárku zvednout teplotu až o 4 stupně a to už může být problém.
1: To dnešní téma nám ještě připomene předtím, než dáme prostor zase další písnice a také informacím o našem vysílání, náš posluchač Petr.
2: Zdraví Petr, jazyk mám až na vestě, horní tlak snad na 200, k omdlení mě vedro tlačí, prosím, prosím, už to stačí.
0: Asi pil ledovou vodu, protože v okamžiku, kdyby pil vlažnou, tak mu ten tlak klesá, ale páč pil ledovou, tak mu stoupá.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se budeme věnovat vašim dotazům, které přišly přes naše stránky veseleazdravie.cz. Brzy se dostane i na vaše živé dotazy, které souvisí s horkem a sluníčkem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Mantra, že ona se smála. Čím to je, že na tom sluníčku je nám líp náladu a smějeme se víc?
1: My jsme fototropní organismy, neboli reagujeme na barvu světla. Je to, už jsme o tom hovořili v předchozích pořadech, je to vlastně tím, že jsme přírodní druh a přímo antidepresivně působí sluneční svit. To znamená to, co je vlastně jasné světlo, světle žluté barvy, tak to zlepšuje náladu.
0: Dnešní téma účinky slunce a hlavně horka na naše zdraví, ano, na náš organismus, pohodu a nepohodu. Ptali jste se i dopředu ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz. Co jste tam našla, paní doktorko?
1: Tak, paní Eva D. byla včera chvíli na přímém slunci bez pokrývky hlavy a píše, že večer jí začalo být slabo, motala se jí hlava, měla pocit na zvracení. V noci se přidala zimnice, neříká, jakou měla teplotu. I když jsem byla horká, takže takhle vypadá teplota, že jsme horcí, ale máme pocit zimnice, to je fáze, kdy ta horečka stoupá. Dneska ráno je mi divně, žaludek na vodě a hrozná bolest za očima. Je to úžeh, co mám dělat, když nemůžu udržet ani vodu. Takže to, co popisuje paní Eva D., tak je spíš úpal. Tady, pokud má člověk teplotu nad 40 stupňů, ona se neměřila, takže by se, kdyby se měla měřit, tak volat záchranku jinak. Uvolnit oděv, polít vlažnou vodou, vlažná sprcha, otírat namočenou látkou. Studená voda, prosím ne, protože cévy by se stáhly a člověk by se neochladil. A při teplotě, pokud je do 38 stupňů, tak jako ochlazujeme a pokud příznaky během hodiny ustoupí, tak se dá napít a nemusíme volat lékaře, ale je to vážná věc.
0: Další dotaz, není to poslední ani první, tak
1: ano,
0: co to máme?
1: Ano, Eva P., jakmile teploty vylezou na 30 stupňů, jsem nepoužitelná, šílený tlak v hlavě, bušení srdce, pocit, že nedojdu do obchodu, nepomáhá ani pití, ani větrák. Má to někdo takhle extrémní? Pravděpodobně se paní musí pokusit pít tekutiny, které mají trošku soli v sobě. Je to jako lžička soli na sklenici vody, protože že takhle to vypadá, že vlastně ona trpí minerálovým rozvratem, tam dochází ke změnám tlaku, mohou být i ty bolesti hlavy, takže paní Evo, prosím, vemte sklenici vody, dejte si do ní lžičku soli, zkuste do druhé sklenice třeba citron, zkuste třeba nějaké mineralizované vody, minerálky různého typu, prostě přidejte jonty. I to bušení srdce by mělo přejít a žádný lék od doktora bohužel na to nepomůže.
0: Pomůžou větráky nebo klimatizace nějaká
1: určitě
0: domácí?
1: Určitě ano, ano. Existují dva typy, jednak jsou ty větráky, jenom které prostě větrají.
0: Posílej vzduch?
1: Ano. Ano, tam bych doporučila vlastně to namířit třeba na spící osobu, protože překvapivě, i když v noci ty teploty klesnou, tak pokud my spíme pod peřinou, tak my se zahříváme někdy víc než ve dne. To znamená, je strašně důležité vlastně ten větrák na sebe namířit. A pak existují takové větráky, které v sobě mají zásobník s vodou a zvlhčují vzduch. Tak tady bych byla opatrná, protože vlhkost vzduchu by neměla stoupnout nad 60%.
0: Další, ještě jeden dotaz, stihneme,
1: ano,
0: z našich stránek.
1: Paní Hana píše, dceři se po celém těličku udělala červená krupička, má to hlavně v záhybech krku a na zádech. Nevím, jestli jsou to potničky z toho šíleného vedra nebo reakce na opalovací krém, který jsme dnes použili poprvé. Jak to od sebe rozeznám, doktorka má dovolenou. Tak u těch alergií nebo u těch nějakých reakcí to bývá vlastně svědivé. To znamená, že to dítě má tendenci si to jako škrabat. U potniček ta svědivost tak moc není a to, jak se to od sebe rozezná, tady baboráť, jsem baba, ale neporadím. Radím, takže bych zkusila dceru oplachovat vlažnou vodou s tím, že bych vysadila ten opalovací krém a koukala, jestli to pomine. A pokud by to pominulo, tak potom na maličkou část těla bych ho vyzkoušela a pokud by se to tam objevilo, tak je to jednoznačné.
0: Radí tedy doktorka Kateřina Cajdemlová, poradí i dalším těm, kteří se dovolí už na život našeho pořadu a proberte své problémy s horkem, co vám to všechno způsobuje a jak z toho ven. Jsme tu od toho a telefonní linku právě otevíráme.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě už odpovídáme, řešíme s vámi dotazy ohledně horka v našem pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová. Vy na telefonním čísle 731 800 900 se ptáte. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Blanka. Prosím vás, chtěla jsem se vás zeptat. Já jsem byla na onkologické operaci a tam, když jsem byla potom na kontrole, tak se mě ptala paní doktorka z onkologie, co to mám na tváři. Já říkám, já nevím, mě rok sněžila paní doktorka, odborná kožní lékařka, bradavici na tváři. A potom řekla, že to už nic není, já si koupím cicaplast a mážu si to.
1: Takže víte, co to je. Je to zbytek po té bradavici, ne?
2: Je pak. Přišla paní doktorka z onkologie a říkala, je zavolala kožní lékařku, ta přišla s takovým kukátkem a řekla, to je nádor.
1: Aha.
2: Takže mě okamžitě objednali na plastické chirurgii.
1: Ano.
2: A šla jsem na operaci.
1: Ano.
2: A když jsem potom šla vyndat stehy, tak mě říkal pan primář na plastické chirurgii, byl to zhoubný nádor.
1: Máme vedro, tak povídejte, jak to souvisí s horkem.
2: No, já nevím, já jsem se ráda opalovala. Já myslím, že aha, to mám opalovala.
1: Tohle zní podle toho, co říkal pan doktor, jako takzvaný bazaliom. To je nádor sice jako zhoubný, ale on se nešíří a nemetastázuje. Takže nemusíte mít starosti a samozřejmě s tím sluníčkem opatrně, ale to spíš vede k melanomům. To jsou nádory z toho pigmentu.
0: Odpovídá
1: jo?
0: Doktorka Kateřina Cajdamlová. Ptáte se dál na telefonu na horko a na ty problémy, které s tím souvisí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych ráda, kdybyste to toho programu už nechala.
1: Oj, dobře.
3: Já
1: děkuju za názor.
0: Dobře, děkujeme.
1: Díky.
0: Vidíte, že se nezdráháme přijmout jakékoliv poznámky.
1: Ano.
0: Jenom nevíme ten důvod, proč. Ale paní už položila. Kdo tam je další? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Jižní Čechy. Já zdravím paní doktorku, je zkušená, chytrá, ano.
1: My vás... A vy máte puštěné rádio. Prosím, prosím, vypněte ho. No.
4: Teďka mi vysvětlete, když je někdo teplý, jako je mu horko, v tom horku.
1: No, tomu musí být strašný hic. No to víte, že jo, určitě. Ano.
4: Nebo necháš pes, jazyk venku.
1: No, jasně.
4: Jste šikovná, hezká, hodná. Děkuju za názor.
1: Ano, a vy jste upřímný a inteligentní, protože jste si toho všiml. Děkuji vám za zavolání.
0: Kdo další? Je to Veselé a zdravě.
1: Ano. Tak.
0: Kdo se ptá?
1: Ano, halo, halo.
0: Propojení je?
1: A neslyšíme se.
5: Jsem Věra.
1: Ano.
5: Čechy.
1: Ano.
5: Zdravím paní doktorku a chtěla jsem se zeptat. Dcera má nedostatek okysličení krve.
1: Ano. A důvod? Je to nějaká srdeční vada nebo co se děje?
5: Nevíme.
1: Aha. A kdo na to přišel?
5: Gynekolog a teď ji posílá na plicní.
1: Ano. Tak pravděpodobně si gynekolog myslí, že problém je na plicích, to znamená, že neprobíhá správně výměna plynů v plicích a uvidíte, co řeknou na plicním, ale dcera kouří nebo co?
5: Kouří, právě, no, že.
1: Jo, a to může být chronická obstrukční bronchopulmonální choroba takzvaná, takže uvidíte a držíme palce, ať je to lepší.
0: Tak věřím, že ještě dotaz poslední teď, který bude ve vysílání, se bude týkat problémů z horka.
1: Dobrý den.
0: Doufáme.
6: Dobrý den. Dobrý den, paní doktorko, já vás srdečně zdravím a mám takovou velkou radost, že jsem se dovolala.
1: A co byste ráda věděla?
6: Co dělat s lidma, když vlastně tím vedrem,
1: ano,
6: se jim tak prohřeje mozek,
1: ano,
6: A volají vám tedy do redakce takové hlouposti, jak ta posluchačka.
1: Prosím, já vám paní řeknu, co se dělá. Poděkuje se za názor a nezlobíme se. Jedna z věcí, my si velmi vážíme každého, kdo se dovolal, a znamená to pro mě jednu věc, že ta paní poslouchá ty relace a dokonce jako zavolá. Ano, mimochodem, já taky skáču, znám to, já jenom ještě dokončím větu. My jsme se ve školce učili, kdo to říká, tento je na tohoto pasuje, takže já...
6: Ano, tak to jo. No. Já jako zdravotník jsem to nepochopila, víte, ale tak mám velikou radost, jako že jste to přijala a ano, že také umíte odpovědět
1: ne,
6: na tu diagnózu.
1: Právo na názor zadává listina práv a svobod. Já bych v žádném případě nechtěla někomu brát právo mít názor.
0: Jsme otevření všem.
1: Ano.
0: A dnes hlavně těm, kteří řeší téma horko, ano, vedro a ty dopady na naše zdraví.
1: Ano.
0: Ptát se můžete dál, telefonní číslo 731 800 900.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Stále je čas ještě na povídání si o účincích horka na naše zdraví. Telefonní číslo pro vaše dotazy 731 800 900. Doktorka Kateřina Cajdamlová je tu se ve studiu. A kdo je na telefonu?
1: Dobrý den, tady je Bohumila a chtěla jsem se zeptat. Paní doktorko, manžel je silný diabetik a kardiak a teď mu otékají normálně nohy, ale teď mu otékají extrémně, ano. Že prosakuje ta lymfa. Lítka má samou peteši.
2: Ano.
1: I když bandážujeme ty nohy.
3: Tak, já bych doporučila, je to důsledek těch veder, doporučila bych tři věci. Jedno by bylo, aby zkusil víc přešlapovat, když, aby dlouho nestál, jo? To znamená pohybovat nohama, i když třeba bude sedět, tak jako přešlapovat, aby zvýšil odtok z těch dolních končetin. Další, to, že bandážujete, je výborný, ale namočila bych to do vlažné vody. A třetí věc, zkusila bych zjistit, jestli jí dost bílkovin, protože říkáte, že je diabetik a u diabetiků nedostatek bílkovin může vést k úniku vody do vlastně mezi buněčného prostoru a zvětšení otoku.
0: Tak tady to ověřit a jinak zkusit ty rady, které zmiňovala paní doktorka Cajdamlová. Děkujeme moc a další
3: díky.
0: Dotaz na telefonu v této chvíli je od koho a na co, co se týká.
3: Ano, lidi. Posloucháme, zopakněte to pro posluchače, prosím.
4: Tady Jirka, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Mám asi takovýhle dotaz. Když se cítím nějak tak v těch vedrech s nějakou slabost, nebo začíná se mi motat hlava nebo podobně, mám tady oximetr,
3: ano.
4: Kterým si teda změřím nasycenost, saturaci,
3: ano.
4: Kisíkem, a normální hodnoty by měly být tak na 90, 95, 97 ano. A třeba dneska ráno jsem si naměřil 60.
3: Ano.
4: Bylo to opakovaně.
3: Ano.
4: Tak jsem se trochu jako vyděsil, co to má znamenat.
3: Ano, tak prosím pěkně, vy jste říkal, že vám je jak, kolik let?
4: Je mi 71 ano. let a ještě jsem bych možná mohl doplnit, léčím se na kardiologii.
3: A berete nějaký lék na odvodnění?
4: Já nevím, beru léky na vysoký tlak a na ředění krve.
3: A teď byste nám je řekl, víte z hlavy?
4: Vím je z hlavy, tak beru valsakombi
3: ano.
4: na tlak.
3: Ano.
4: Beru
3: no, dobře, mrkněte. Ano.
4: No, Rivodaron.
3: No, tak nezdá se, že by něco bylo na odvodnění, ale doporučuji zkontrolovat pitný režim. Správný příjem tekutin je 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti a pokud jsou teploty vyšší než 30 stupňů, tak je potřeba o polovinu to zvýšit, protože když je ta krev příliš hustá, ona vlastně nepředává dobře kyslík. Je důležité pít i hodinu před usnutím, to znamená dostatečně se hydratovat a hned po probuzení, ano?
4: Jo, čili nedostatek tekutin.
3: Ano,
4: myslíte.
3: Evidentně.
0: Mhm. Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ještě malé shrnutí ohledně horka, jak je přežít, co dělat nebo nedělat, i to nás ještě čeká v našem pořadu Vesele a zdravě.
5: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Máme tady jednu ženu ve studiu, doktorku Kateřinu Cejdamlovou, a teď ještě shrnutí k tématu, když jsou ta horka, jak se to podepisuje na našem těle, co dělat a nedělat, abychom je přežili, paní doktorko.
1: Takže pitný režim základ a pozor na ledové nápoje. Ty představují spíš teplotní šok a měli bychom se jim vyhýbat, to znamená vlažné, a občas zdravému středního věku neublíží, ale staří lidé a malé děti by ledový vůbec neměli pít. Takže další, co je důležité, tak nápoje by měly být mineralizované. Jednoduše do sklenice vody, lžičku soli, případně minerálky, ať už nějaké s magnéziem nebo nějaké s jinými minerály, potřebujeme ale i sodík. Další, co je důležité, tak pravidelně jíst, ale něco, co je dobře stravitelné, aby se nám příliš, takže ne těžká jídla, ne příliš tučná, ne moc masa. V době, kdy jsou tahle vedra, tak by člověk měl být vegetarián a to maso maximálně rybí a třeba jenom vejce, protože to jsou velmi dobře stravitelné věci. Chraňte se před přímým sluncem, to znamená pokrývka hlavy nebo ten slunečník, klobouk, šiltovka, světlé prodyšné oblečení, báječný je len, který výborně chladí, a vyhledávat stín. Dobře funguje, pokud jste někde, kde je vedro, vzít si ručník, namočit ho do vody, dát si ho na krk.
0: Tady dokonce volala paní, která si stěžovala na to, že když jsou vedra, tak se úplně orosí hlava a potí se příliš.
1: Se
0: to
1: má.
0: Pokládáte za výhodu. Ano. Máme si zavlažovat hlavu? Tady?
1: Ano. Lejt na hlavu, lít na krk. Problémy, které vlastně vznikají, jsou, pokud ta voda je ledová. Zase měla by být vlažná, takže rozhodně ne
0: je
1: ledová.
0: Je lepší pít i vlažné nápoje, tedy než ledová.
1: Vlažné, ano. A to množství, jak už jsem říkala, 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti minimálně. Pokud berete léky na odvodnění, tak se poraďte s lékařem, zejména pokud vám klesá krevní tlak, nebo jak jsme slyšeli, klesá oxigenace, čili sycení kyslíkem. No a pokud se omdlí, no tak je potřeba vlastně toho člověka hlídat, ochlazovat a nedávat mu ze začátku radši moc pít až po hodině, když je mu lépe.
0: Takové jsou rady, když jsou horka, jak je přežít. Přežijte to ve zdraví, ať si zase poslechnete další díl za týden v našem vysílání, jak nás najdete na webu veseleazdravie.cz nebo můžete být našimi fanoušky na Facebooku. Paní doktorko, hezké léto.
1: Vám také, nashledanou.
0: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Česká města ve vedrech otevírají klimatizované prostory. V další vepřové paštice z Luhačovic může být botulotoxin. V Blansku otevřeli nový krytý bazén. Dnes bude slunečno, teploty vystoupí až na 39 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Česká města se přizpůsobují současným vedrům. V ulicích se objevila mlžítka. Brno otevřelo v Nové radnici na Dominikánském náměstí obvykle nepřístupná místa lidem, aby se mohli ochladit. Jsou to sněmovní a rytířský sál. Centrem také třikrát denně projíždějí kropicí

0: a je kulturní památkou, prochází nákladnou obměnou. I s rekonstrukcí domku zahradníka, kde vznikne kavárna, bude stát asi 70 milionů korun. Všech 75 nově vysazených stromů se díky bohaté zálivce ujalo. Dobře se daří i dalším výsadbám, dodává nezávislá radní Blanka Mikulková.
1: My jsme si to počasí samozřejmě nevybrali a trvalky se sázely až ve chvíli, kdy jsme měli hotovou kapkovou závlahu, takže rostou bez problémů. Setí trávníku jsme museli posouvat v čase. Seli jsme teprve asi před 14 dny právě i na místa, které už byly pod závlahou. Teďka vlastně nám ty trávníky všechny vzešly.
0: Obnova zámecké zahrady ve Vyškově má skončit na začátku září, pak bude znovu přístupná veřejnosti. V Blansku se dnes otevřel nový krytý bazén. Plavcům poslouží 25 metrů dlouhý plavecký bazén, nechybí dětské brouzdaliště, bazén pro kojence nebo parní sauna. Krytý bazén za 321 milionů korun zatím funguje ve zkušebním provozu. První plavce přivítá v neděli 2. srpna, informovalo město. Sport. Českou fotbalovou reprezentaci povede Španěl Santi Denia. Někdejší trenér mládežnických výběrů Španělska, s jedním z nich vyhrál zlato na olympijských hrách v Paříži, se s vedením asociace domluvil na dvouleté smlouvě s opcí. Jaká byla jednání s Deniou, přiblížil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
2: Já jsem měl spoustu intenzivních jednání detailních se Santim a bylo to velice příjemný, otevřený s tím, že si opravdu myslím, že nás může obohatit o spoustu věcí. Jsem hrdý vlastně na celou Českou republiku, že tady dneska můžeme prezentovat takovýhle osobnosti světového fotbalu.
0: Jedním z Deniových asistentů bude další Španěl Pablo Amo.
3: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude polojasno až jasno, odpoledne a večer na západním a severozápadním okraji výjimečně přehánky nebo bouřky, teploty vystoupí na 36 až 39 stupňů. Mírný vítr může v okolí přeháněk zesilovat, biozátěž je kvůli horku vysoká. Další informace o počasí za chvíli přidá meteoroložka Andrá Kvapilová, kterou ve vysílání přivítá Borek Kapitančik a s vámi stráví poslední červencové odpoledne tohoto roku na vlnách Českého rozhlasu Brno.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na nehody pozor na dálnici D1 ve směru z Vyškova na Brno mezi 210. a 209. a 0,5. kilometrem. Je to nehoda, která se stala v místě dopravního omezení. Také na tahu Brno-Svitavy dejte pozor u Bořitova. I tam havarovalo osobní auto. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré letní odpoledne přeju vám všem, vážení přátelé, jste správně naladěni. Začíná dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a během následujících 2 hodin ještě trošku rozšíříme to, co ve zkrácené verzi uvedla ve zprávách Českého rozhlasu Brno Věra Šembeková. Před mnou chvilkou vám řekla, jaké zhruba bude odpoledne z hlediska meteorologického. A my s Andreou Kapilovou opravdu přidáme třeba i předpověď na sobotu, na neděli a na pondělí. Je to jeden z bodů našeho odpoledního programu, který je před námi. V téhle hodince se Tomáš Kremer, kolega reportér, bude zabývat situací na stavebních úřadech. Antonín Moravec vás pozve na výlet, který bude zároveň plavbou a dojde i na pozvánky na místa, kde by se vám třeba o víkendu mohlo líbit. Teď ovšem musím gratulovat všem Ignácům a to mě připomíná, že jak svého času zpívával a vlastně pořád ještě zpívá Karel Gott, díky záznamové technice to máme k dispozici neustále. Čas letí jako bláznivý. Já to nezměním a vy taky ne. No tak tam je to trošku jinak v rýmech, ale my to nezměníme. Čas prostě běží a máme polovinu letních prázdnin za sebou. Je tu opravdu poslední červencové odpoledne roku 2026 a já gratuluju k narozeninám. 770, dvě sedmičky, všimněte si, má právě ode dneška Bolek Polívka. Před 49 lety se narodil herec Jan Budař a 112 let je to od chvíle, kdy na svět přišel komik tělem i duší Louis de Funès. Já gratuluju ještě jednou všem Ignácům a to proto, abych zmínil alespoň tu dnešní pranostiku od svatýho Ignáca. Léto sa obracá. Tak věřím, že to bude mít vliv i na venkovní teploty, které dnes opravdu nebudou nízké. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Ať strávíte dnešní odpoledne v pohodě.
3: Č- Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Vzhledem tak trošku Ron Weasley, ale zpívá o mnoho lépe. To byl Ed Sheeran. Jeho písnička Perfect je za námi v našem dnešním dobrém odpoledni a před námi jsou informace o počasí. A je to meteoroložka Andrea Kvapilová z brněnské pobočky ČHMU, která nám řekne, jaké teploty máme a co nás také čeká a nemine. Andreo, dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: O tom, jaké by mělo být odpoledne, už jsme informovali ve zprávách. Hned se vás zeptám na případné potvrzení nebo vyvrácení, ale nejdřív prosím, jaké jsou aktuální teploty na území jihomoravského regionu?
2: Tak se nám nejčastěji pohybují od 34 do 38 stupňů. Máme jasno až polojasno a k tomu nám vane vítr mírný jižních směrů do 20 km za hodinu.
1: Do 38, to znamená, že k té 39 zmíněné právě ve zpravodajské relaci nemáme daleko. Jaké bude odpoledne?
2: Ano, je to tak. Ty teploty čekáme od 36 do 39 stupňů. Ve Strážnici už jsme naměřili 38,8 stupně Celsia, takže jsme tím překonali i rekord pro teplotu maximální. A čeká nás ještě odpoledne a večer případné zvětšené oblačnosti, hlavně teda na tom západním a severozápadním okraji i nějaká možnost přehánky, případně bouřky a ten vítr by nám měl vát mírný jižních směrů do 20 km za hodinu a i v tom okolí těch přeháněk nám může zasilovat.
1: Pro ty, kteří uposlechli obecně míněných dobrých rad, mám tím na mysli klidový režim a spíše stín, a vycházejí spíš až se soumrakem, tak pro ty by možná bylo vhodné zmínit, jestli i noc bude tropická.
2: Tak v noci čekáme ty nejnižší teploty od 22 do 19 stupňů. Vítr ten už by měl být převážně slabý, jižních postupně spíše západních směrů do 15 km za hodinu a ta u nich se nedá ani vyloučit, že ten vítr by tam mohl zase zasílit i z trošinku vzdálenějších přehánět, tak ať vás to nepřekvapí. Za začátku té noci spíš by měla převažovat taková malá oblačnost, během noci nám pozvolna bude se ta oblačnost přibývat, hlavně teda na tom západě a severu kraje a úplně se nedá vyloučit, že by tam mohly začít postupovat i izolované přehánky. Vypadá to, že spíše by to mělo být až k ránu a týkat se to hlavně teda Blanenska.
1: Zítra, 1. srpna, v Brně vyjde sluníčko v 5 hodin a 24 minuty. Západ bude ve 20 hodin a 36 minut středoevropského letního času. A stále bude platit stupeň číslo 3 biometeorologické předpovědi, tedy vysoká zátěž. I kvůli vedrům. To znamená, že zítra se zase budeme všichni potit?
2: Tam ano, ty nejvyšší teploty čekáme od 33 do 36 stupňů. Čeká nás taková trošinku i velká oblačnost, ta se nám začne přesouvat k východu, ale zároveň bude i přechodně skoro jasno. Spíše to vypadá, že by se to mělo týkat těch odpoledních hodin. Ráno a dopoledne se tam mohou vyskytnout i nějaké ty slabší izolované přehánky. Vypadá to, že spíše by se to mělo týkat zase toho Blanenska. A během odpoledne už a večera ty přehánky by mohly být lokální a případně bouřky a nedá se vyloučit, že by mohly být i takové trošinku výraznější, hlavně co se týče těch nárazů větru, tam by i v trošinku vzdálenějším okolí ten vítr mohl přechodně zesílit a jinak nás čeká ten vítr ale slabý, západní až severozápadní do 15 km za hodinu, odpoledne potom bude i přechodně mírný do 20 km za hodinu.
1: Andreo, a moje poslední otázka zní, jak bude v neděli a jak v pondělí, čeká nás stále to tež, anebo snad dojde k mírnému ochlazení?
2: Tak v neděli tam ty nejvyšší teploty čekáme od 30 do 33 stupňů, takže se dá mluvit o drobném ochlazení. Ty nejnižší teploty nedělní 21 až 17 stupňů a tam vypadá, že hlavně teda v té první části dne by ta oblačnost mohla být taková zvětšenější, i nějaká je tam šance na lokální přehánky, ale jinak by ten den měl být převážně potom slunečný, převážně na nějaké polojasno a pondělí. Tam čekáme malou oblačnost, jenom při zvětšené oblačnosti by se mohly výjimečně vyskytnout přehánky, případně bouřka, ale ta šance je tam poměrně malá a bude zase se nám vrátit vedra. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů a ty nejnižší od 21 do 17 stupňů.
1: Dá se tedy říci, že až na ten, řekněme, nedělní mírný oddech stále platí, že vedra vrcholí na přelomu července a srpna 26. Já vám děkuju za informace a přeju dobré odpoledne.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: pondělí 3. srpna přijala pozvání do Dobrých rad Iva Steinhauserová. Povídat si s ní budu o zdravém grilování. Jak zacházet se syrovým masem, aby bylo pro konzumaci bezpečné? Co nepodcenit při přípravě na otevřeném ohni? Do čeho maso ideálně naložit a jak vybrat ten správný druh? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Za 4 minuty bude 14:30. Přeji vám pěkný pátek, je to poslední červencový pátek roku 2026, který prožíváme a vedra vrcholí. A tím pádem je dobré vědět, kde se ochladit a kde být na zajímavých akcích, kde vám ten chládek určitě také nabídnou. A já bych měl pár tipů. V našem dobrém odpoledni vás na tomto místě běžně zvu na místa, která stojí za to. Tak možná jste-li milovníky dechovek, si zajdete už tuto neděli, nebo zajedete na festival pod Hanáckým nebem. Proč? No protože dechová hudba Vřesovanka vás zve na už 13. ročník setkání dechových hudeb pod Hanáckým nebem, který se koná právě tuto neděli od 14 hodin v areálu zámku ve Vřesovicích u Prostějova. A vystoupí kapely Vřesovanka, Záhořané, Sebraňáci a Moravská veselka. Programem bude provázet moderátor Karel Hegner. Vstupné je 180 korun, držitelé průkazu ZTP zaplatí 150 korun. Tak si přijďte užít příjemné letní odpoledne plné dechovky a dobré nálady. Mělo by se mírně ochladit na zhruba 630 stupňů Celsia. Ale měl bych pro vás ještě nabídku na příští týden. Léto na Cornštejně, tak by se dalo nazvat titulkem to, nač vás zvu. Tenhle prázdninový program pro návštěvníky zříceniny hradu Cornštejna totiž pokračuje. Od 3. do 8. srpna se každý podvečer v 18 hodin ocitnete uprostřed šermířského klání. Vystoupí skupina historického šermu Královští žoldnéři a pro každý ten den příštího týdne mají vystoupení trošku jiné. 3. to bude turnaj, 4. film versus realita, 5. protože je to hrdina, 7. film versus realita a 8. opět turnaj. Jste zváni na léto na Cornštejně. Ale teď ještě pozvánka do Brna. Už víte, že včera odstartoval festival s názvem Brazilfest Brno 2026. No a dnes a zítra ožije centrum Brna programem zdarma. Čekají vás koncerty, bubenické a taneční show, brazilské rytmy v ulicích i oblíbené gastrostánky s exotickými chutěmi nejen z Brazílie. Hlavní atrakcí zítřka, tedy soboty 1., bude velkolepý karnevalový průvod městem. Já myslím, že to bude Brno proměněné v Rio de Janeiro. Barevné kostýmy, tanečnice, bubeníci a tisíce návštěvníků vytvoří atmosféru, kterou jen tak nezažijete. Takže vězte, že zítra jste zváni na Brazilfest Brno 2026, ale vlastně i dnes, abych to uvedl na pravou míru. Došlo k jedné malé změně, ale to se netýká předchozích pozvánek. Já vám sliboval, že se podíváme na stavební úřady. Situace ovšem vyžádala jistou změnu. Cestičky od červotočů místo kostí a letokruhy místo měkkých tkání. Ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně pomocí CT takzvaně vyšetřili sošku žarošické Madony starou 700 let. Bude to podrobnější, to, co uslyšíte už za pár chvil, jen k tomu vede cesta přes písničky Engelberta Humperdinka, Mariky Gombitové a zvonek Edy Štatlaře.
1: Edův zvonek.
2: Borci už kopku v knajpě. Tak co, bando, kam valíte na dovču? O, my asi do Chorvatska. No my povalíme akorát na prigl. A co ty, Laďo? Já jsem včera pověsil mapu hrody na zeď, přitahl jsem k ní staro, dal jsem jí do plotve šípku a hokl, že kam šípka dopadne, tam ju vezmu na dovču. No, a co? No, a vypadá to, že asi strávíme 3 týdny za lednicu.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Jedna z těch písniček, které v podání Mariky Gombitové nejsou tak často slyšet, tak o to víc si možná vážím v našem dobrém odpoledni. Ale teď, jo, ještě bych měl říct, že v září bude Marika slavit kulaté životní jubileum. Možná dáte dohromady nějaký hezký vzkaz, třeba do Moravy krásné země. Ale teď k tomu, co jsem slíbil před chvilkou. Informace zazněla zatím jenom částečná a teď byste měli vědět, že ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně vyšetřili jednu z nejstarších pacientek. Pomocí počítačové tomografie totiž naskenovali sošku žarošické Madony starou víc než 700 let. Je zobrazená jako královna nebes držící Ježíška. Farníci ze Žarošic na Kyjovsku se o gotické sošce chtějí pomocí neinvazivní metody dozvědět co nejvíc informací.
1: Socha žarošické Madony položená na stole pomalu věla do otvoru přístroje s počítačovou tomografií. Podle radiologického asistenta Radima Slobody má socha přes 140 cm a snímky jí vytvoří takzvaně od hlavy až k patě.
2: No, udělali jsme paní nebo soše CT scan. V podstatě tak, jak snímkujeme lidi, akorát bez kontrastní látky a z těch snímků, které jsou nasnímkované zhruba po půl milimetru, se pak dají vytvářet různé rekonstrukce, s kterými pak můžou lékaři u lidí v živých pracovat a stanovovat diagnózy.
1: Skenování trvá několik minut a potom už se s lékařem Vladimírem Červeňákem na počítači díváme na jednotlivé vrstvy.
3: Tady je zajímavý, tady je vidět kontura toho dřeva. To dřevo je takové hypodenzní, je tam spousta takových drážek a takových tunýlků a takových defektů, které asi jsou způsobené tím červotočem, ale zároveň jsou tam do toho zavzaté kovové materiály, takže tady například je zavedený nějaký šroub, který prochází jednak asi zvenku, ale je zavedený do toho dřeva přímo.
1: Soška je z lipového dřeva. Podle struktur zjistili, že je téměř celá z jednoho kusu. Obsahuje ale i jiné materiály. Poznat jsou i některé opravy.
3: Tam jsou poměrně dobře vidět letokruhy, tyhle ty obloučky, ty linie, tak to opravdu by odpovídalo těm letokruhům. A to CT je úžasná věc, že to umí udělat i takovéhle 3D rekonstrukce. Krásně zachovalé, jo. V těch 3D rekonstrukcích vidíme veškeré ty záhyby toho šacení.
4: Na to, co už zažila, zkusila, Švédi ji odhodili v lesu, ve Ždánském lesu, no a byla najítá třeba za týden a i třeba díl. Oni, když obléhali Brno, ty nájezdy dělali i tady do toho poutního místa Žarošice.
1: Dodává farnice z Žarošic Eliška Vachová. Na CT vyšetření sošku přivezli, protože na podobném průzkumu ještě nebyla a znají o ní jen informace z literatury. Přibližuje opat a bývalý žarošický farář Marián Rudolf Kosík.
5: Cokoliv se zjistí, například to, že je socha celá z jednoho kusu dřeva, tak jsou poznatky, které jsme neměli podložený a které nám zase osvětlují takové drobnosti, které pro nás mají význam.
1: Ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně už zkoumali například sochu Krista z brněnského kostela svatého Jakuba nebo černou Madonu z paláce Šlechtičen. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: A z nemocnice, respektive z vyšetřovny CT, to je komputerová tomografie, zase do přírody. Za chvíli se totiž od mikrofonu Českého rozhlasu Brno ozve Antonín Moravec z klubu českých turistů. A důvod je, myslím si, zřejmý. Chce vás totiž pozvat na výlet. A na tom výletě se vlastně budete moci i plavit. Poslouchejte zhruba za 7 minut a dozvíte se, kam nás tentokrát Tonda Moravec pozve.
6: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
1: Do 14 dnů se objevil Zdeněk Pospíšil, přivezl náměty Páral, profesionální žena, Nikola Šuhaj, loupežník a pohádka Máje. Já jsem samozřejmě i hned řekl, že to neumím a že to nebude dobrý. No ale Zdeněk Pospíšil nebyl žádný intelektuální diskutér, díky bohu. On řekl, podívej se, to uděláš, zkrátka, to je dobrý a já si proto přijedu a žádné diskuse nebyly.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Hostem čtvrtečního dopoledního vysílání 6. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc a její syn Benjamin. Společně napsali knihu Tramvaják, co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava, co nabízí manuál pro budoucí tramvajáky a tramvajačky a proč je dobré nevzdat se svého snu a jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák. I o tom bude řeč. Přidejte se k nám. K poslechu zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: život je jako jahoda. Co tě našle, hačku daj.
1: Dobré letní odpoledne, vážení přátelé, vítám vás při poslechu Českého rozhlasu Brno, který teď nabízí jednu pozvánku na výlet. Je léto a měla by tam být voda. Já bych řekl, že jich tam bude hodně a že se po ní dokonce budeme plavit. Aspoň to naznačil Antonín Moravec. Vítám tě, Tondo. Ahoj.
2: Ahoj, děkuji za přivítání. Máš pravdu, já tentokrát při hledání vodních ploch nám to chci trošičku zpříjemnit, nejen osvěžením, vykoupáním, ale také trošičku si užít chladné čisté vody z lodí. Zahájíme tento výlet v Kramolíně a vydáme se lodí Horácko po Dalešické přehradě. Nasedneme na horní palubu s pěkným výhledem na obě dvě strany. Dominantou je pohled na chladící věže Dukovanské elektrárny. Ostatně jaderná elektrárna byla důvodem výstavby této přehrady, aby jaderka měla dostatek vody. Míjíme skalnaté místo napravo, kde kdysi stával hrad Čalonice, někde ze 13. století našeho letopočtu. Část základů se zachovalo do dnešních dnů. Za přístavištěm Dalešice čekáme nejznámější místo našeho výletu, místem uctívaným skauty, trampy v dobách, kdy tu ještě přehrada nebývala a bývalo tu nezapomenutelné údolí s řekou Jihlavou. Dnes se tu na levém břehu tyčí Vlznová skála s výškou až 100 metrů, ovšem teď zhruba 40 metrů je pod hladinou přehrady. Bývala zde i cvičná stěna pro horolezce. Na temení skály se zachovaly zříceniny hradu Kufštejn. Energii skály jsem mnohokrát čerpal, naposledy před 2 lety. Proplouváme kolem přístaviště Vilzonka a míjíme kemp. Kemp je k našemu účelu vybaven ideálně. Najdeme tu zázemí pro občerstvení, letním sportům a samozřejmě možnost ubytování ve stanu, chatkách nebo třeba jen pod čírákem a ve večerních hodinách můžeme prožít nějaký ten koncert, ať už organizovaný nebo jen těch příchozích dnešních trampíků.
1: Tondo, jenom pro moji informaci, my jsme nastupovali na loď, kterou jsme se plavili po Dalešické přehradě v přístavišti Kramolín. A jak se tak dívám na mapách.com, je to vidět docela hezky, tou lodí se dá dojet až na Halířku, tam se obrací.
2: Ano, ale my jsme si vystoupili tam, kde se můžeme taky občerstvit a možná i zakempovat.
1: Máte plno možností okolo vodní nádrže Dalešice. Řekl vám to Antonín Moravec v dnešním tipu na výlet. Tondo, děkuji za pozvánku.
2: I já děkuji. Ahoj.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Hejtman Jihomoravského kraje vyhlásil období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Horko komplikuje provoz na koridoru mezi Přeloučí a Pardubicemi. V areálu bývalých nábytkářských závodů v Bučovicích se na podzim začne stavět nová čtvrť. Zítra bude oblačno, lokální přehánky, teploty vystoupí až na 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. V Jihomoravském kraji od této chvíle do odvolání platí doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Lidovecký hejtman Jan Grolich ji vyhlásil na žádost hasičů kvůli dlouhodobému suchu, vysokým teplotám a předpovědi silnějšího větru. Lidé nesmí například rozdělávat oheň, používat pyrotechniku nebo brát vodu ze zdrojů vyhrazených na hašení požárů. Opatření se vztahují na vymezená místa, upřesňuje mluvčí kraje Petr Holeček.
2: Rozumí lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 metrů od jeho okraje, lesoparky, parky, zahrady a další porosty umožňující vznik a šíření požáru a další místa, na níž se provádí činnost v období sklizně.
0: Železniční provoz mezi Přeloučí a Pardubicemi od dnešního odpoledne komplikuje horko a výpadky zabezpečovacího zařízení. Vlaky jezdí v tomto úseku koridoru v omezeném

0: konkurence a všechny ty práce se podařily vysoutěžit za 164 milionů z DPH, takže ta nejlevnější nabídka je vlastně pod odhadní projekční cenou. Během týdne, dvou týdnů bychom přistoupili k podepsání smlouvy a potom ta firma do nějakých 30 dnů by měla nastoupit.
1: Prodej stavebních parcel v lokalitě zahájí město pravděpodobně v říjnu podle zásad schválených zastupitelstvem. Tramvajová trať se na Reneské ulici v Brně už brzy zazelená po celé délce. Pracovníci dokončili výměnu kolejí a můžou začít pokládat zelený krec z předpěstovaných rostlin. Ten se objeví v následujících dnech mezi zastávkami Vsetínská a Vojtova. Na Křídlovickou povede zavlažovaný travnatý koberec, který dopravní podnik už dříve položil na nových sadech. Rekonstrukce omezí provoz i na dalších tramvajových linkách. Do 16. srpna jezdí tramvaje v Komárově pouze do zastávky Sochorova a cestující nedojedou ani na konečnou v Bystrci. Kvůli přestavbě smyčky Ečerova musí vystoupit na Rakovecké. Provoz se na Reneské třídě a v Bystrci obnoví od 1. září.
2: Počasí.
1: V noci a zítra bude na jižní Moravě převážně oblačno, někde přehánky, většinou slabší a izolované. Zítra odpoledne a večera lokální a výraznější nebo i bouřky. Přechodně bude i skoro jasno, hlavně zítra odpoledne. Nejnižší noční teploty 22 až 19 stupňů, denní opět vysoké 33 až 36 stupňů. Vítr slabý, západní až severozápadní, odpoledne přechodně i mírný, v přehánkách a bouřkách a jich okolí může výrazně zesílit. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biozátěž kvůli horku a přechodu studené fronty vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dopravní nehodu dejte pozor na příjezdu do Brna ve směru od Prahy po dálnici D1. Stala se na stém 86. kilometru a blokuje levý jízdní pruh. Počítejte také s kolonami na D1 u Brna, a to jak od Prahy na Brno, tak z Brna na Vyškov i v opačném směru. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Přeji vám hezký pátek, nekomplikované odpoledne, což se při těchto teplotách rovná někde ve stínu a s hodně velkou zásobou tekutin. A nabízím další hodinu našeho dobrého odpoledne. Ona ji vlastně už odstartovala, Věra Šenbeková, svým zpravodajským blokem. Dozvěděli jste se, myslím, úplně všechno potřebné, a pokud ne, tak vám ten zbytek nabídnu v té nastávající hodině našeho dobrého odpoledne. U mikrofonu je Borek Kapitánček. A když tedy říkám, že vám něco ještě nabídnu, no tak samozřejmě, že to bude i zámecké léto. Samozřejmě, že dojde i na informace o dopravě od Květoslava Havlíka. Máme totiž pátek a to se vždycky dozvídáte, jak se jezdí veřejnou dopravou na území našeho regionu. A myslím si, že ty páteční zvony během zpráv jste také slyšeli. Tak doufám, že nám přinesou štěstí. Štěstí hlavně našemu soutěžícímu či naší soutěžící v trefě. To je další věc, na kterou jsem vás ještě neupozornil. Bude víkendová, tedy nebudete mít možnost výběru otázkových témat, ale pokud aspoň polovinu otázek padlých během jediné minuty odpovíte správně, máte krásnou knihu. I dnes to bude knížka z nakladatelství Kazda. A já vás vlastně svolávám k tomu, abyste už během písničky kapely Elán, anebo ještě lépe raději o něco později, během songu v podání Carpenters, volali na naši studiovou telefonní linku. Ať si vás můžu hezky dnes řadit, ale ať vím, kdo je v okamžiku prvních tónů Jambalaji první na telefonu s číslem 726465200. Právě tam volejte, chcete-li hezkou knihu a chcete-li si taky tak trošku zahrát. U mikrofonu je Borek a přeju vám krásně strávené a pokud možno ve stínu strávené odpoledne.
2: Český rozhlas Brno.

0: Carpenters a jejich Jambalaya on the Bayou na vlně Českého rozhlasu Brno. Já už jsem tak dlouho nebyl v Břeclavi, že si některé věci musím ověřit hned z několika zdrojů. To proto, abych vás nemystifikoval a abych byl rovnocenným soupeřem naší posluchačky Marie, která právě z Břeclavi volá. Dobré odpoledne přeju.
1: Dobré odpoledne.
0: Já jsem si totiž nebyl schopen vybavit, jestli v Břeclavi jezdí trolejbusy. Ono to souvisí s jednou z otázek, která je před námi v naší víkendové trefě. No teď už vím, že nejezdí, ale já si vždycky raději ověřuju. Můžete potvrdit, jo? Aby to bylo ze tří zdrojů, paní Marie.
1: Ano, potvrdím, nejezdí.
0: Dobře, ale to už jsem vlastně něco naznačil, že je před námi víkendová trefa, to už bylo řečeno, a že je pro vás připravena cena z nakladatelství Kazda taky. A pokud ještě nejste včelaři a vaše děti s tím třeba koketují, tak vězte, že tohle by mohla být hezká knížka právě pro ně. Včelaření pro děti z nakladatelství Kazda. A já už mám zase chutě. Jak vidím ty obrázky uvnitř téhle krásně ilustrované a vybavené, vypravené knihy, tak jsem dostal chuť na tu, pro mě tedy je to řecká pochoutka s řeckým medem a jogurtem. Máte taky občas někdy takové choutky? Máte ráda med?
1: No, tam jsou i recepty.
0: No, recepty ne, ale je to o tom, jak pozorovat, chránit včely, jak sklízet med, taky jestli jsou včely nebezpečné, katalog řeckých, vidíte, jak to mám spojený, včelých produktů, tak to všechno v téhle knížce, která může být vaše, můžete mít. Paní Marie, dnes nevybíráte témata. Dnes vám budu klást jednu otázku za druhou během jediné minuty a když aspoň polovina vašich odpovědí bude správná, tak tuhle knihu Včelaření pro děti můžete mít. Jste-li připravena, řekněte ano a já půjdu na to. Tady začnu klást otázky. Spouštím limit a jdeme na to. Teď k těm trolejbusům. Ony totiž trolejbusy v Brně měly včera výročí. Poprvé se cestující trolejbusem v Brně mohli svést na trati od hlavního nádraží do Slatiny na Přemyslovo náměstí 30. července, ale teď kterého roku? 1949, 1954 nebo 1959? Vy se mě ptáte, takže 1949 si píšu, ano?
1: Jo.
0: Dnes začíná mistrovství Evropy v plavání. Které město je letos hostitelem plaveckého šampionátu? Barcelona, Londýn nebo Paříž?
1: Londýn?
0: Na které? Na které řece najdeme vodní nádrž Nové Mlýny? Na Dyji? Na Svratce? Rovnou odpovídáte? Dobře, jdu dál. A už nejdu dál. Zazvonil totiž zvonec. Minuta je pryč. Padly tři otázky, padly tři odpovědi a jen jedenkrát jste se zmýlila, protože ten evropský plavecký šampionát dnes začíná v Paříži. Jinak jste měla ve všem pravdu a já vám gratuluju. Opravdu to bylo 30. července 1949, mimochodem v ten den, kdy se narodil Bolek Polívka, kdy se mohli Brňané a Brňanky poprvé svést od hlavního nádraží do Slatiny, tedy 30. července 1949. No a skutečně je to Dyje, na níž leží vodní nádrž Nové Mlýny. Tak jenom ta Paříž nám to pokazila, ale to ještě pořád padá do těch zbylých procent, které nepočítám. Včelaření pro děti vám pošleme poštou a k tomu já potřebuju adresu. Proto, paní Marie, prosím, počkejte na telefonu. Děkuji.
1: Ano.
0: Je 15 hodin a 16 minut, pokračuje naše dobré odpoledne a za chvíli bude pokračovat i tím, nač už jste o letních prázdninách zvyklí. Řekl bych, že ano. No zámeckým létem to nemůže ani v pátek chybět v našem vysílání, respektive jedna jeho zastávka. Kam se podíváme tentokrát, co se dozvíte už za pár chvil.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Brno, písní

0: Ono je vlastně hezké, že jeden z našich posluchačů teď telefonoval, aby si se mnou ještě popovídal o jedné pozvánce, kterou jsem před zhruba hodinkou uveřejnil. Jenomže, Jaroslave, já se omlouvám, já teď musím ohlásit zámecké léto. Tak, abyste věděli, ani vám neutajím to, že to, co už bylo odvysíláno třeba během ranního, dopoledního nebo odpoledního času, tak si můžete znovu pustit na naší webové stránce, tedy brno.rozhlas.cz v audioarchivu anebo v aplikaci Můj rozhlas.cz. No a teď už ona nutná pozvánka. Ani dnes nebude chybět další zastávka zámeckého léta, ale měl bych také říct, že v sobotu a i v neděli po 13. hodině můžete v našem vysílání slyšet velké rozhovory s majiteli vybraných zámků. Zítra se vydáme do Světlé nad Sázavou a v neděli to bude zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. Možná jste to před chvilkou slyšeli přímo od Františka Kinského, kterého za chvilku vlastně také přivítám. Zámecké léto je tu pro vás i každý všední den, a to právě v tomto čase. No, jaký je jeho dnešní cíl, to nám teď prozradí náš průvodce, František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes nás čeká seznámení se s dílem vrcholného baroka, které najdeme na jih od Plzně, zámek Nebílovy. Autorem architektonické koncepce nádherné rezidence byl vídeňský dvorský architekt Johann Lukas von Hildebrandt. Více se už dozvíme od kolegyně Anděly Blaškové.
3: Na zámku se setkávám s kastelánem Milanem Fialou. Představte nám objekt.
4: Zámek je vrcholně barokním dílem plzeňského stavitele Jakuba Augustona, který pracoval podle předlohy Jana Lukáše Hildebranta. Zámek vznikl v letech 1706 až 1719 pro hraběte Adama Heinricha von Steinau. Ten objekt má dneska dvě části. Původně jeden dům byl počátkem 20. století rozdělen ve dvě, protože tady se zřítily dvě spojovací arkádové galerie, které propojovaly přední i zadní budovu. Zatímco v té přední původně bylo bydlení nebo apartmány pro majorátního pána a jeho paní, tak v té zadní části za fontánou ta sloužila jako reprezentační a byla používána pro ubytování hostí a pro výjimečné příležitosti. Je tam taky zámecká kaple.
3: Nejprve půjdeme do té přední části zámku.
4: Můžeme. Ta rezidenční funkce zámku tady skončila po roce 1816, kdy Černínové předali dům v rámci dědictví Valštejnům a Valštejnové už ten dům nespravovali jako reprezentační sídlo, ale jenom jako hospodářskou jednotku.
3: Vy jste nás zavedl k pistolím.
4: V té vitríně je sada soubojových pistolí, protože si tady připomínáme letos 150. výročí posledního pistolového souboje v Čechách. Tou příčinou, pro který ten souboj splál, tak byla nebílovská komtesa Anna Eleonora z Valštejnu. Ucházeli se oni dva šlechtici, jednak hrabě z Kolovrat a jednak princ Auersbergu. Princ Auersbergu, který nebyl úplně v kondici, podlehl v tom souboji hraběti z Kolovrat, ten byl samozřejmě zatčen, ale později propuštěn na císařskou žádost a byl poslán na diplomatickou misi do Ruska. Z diplomatické mise se vrátil jako bohatý podnikatel, měl za manželku dceru tabákového krále z Jižní Ameriky, dařilo se mu velmi. Ta dáma, pro kterou ten souboj splát, Anna Eleonora z Valštejnu, tak už se nikdy nevdala, vstoupila do klášter a už nikdy se nepokusila zlomit srdce žádnému z pánů.
3: Došli jsme do zadní části zámku. Teď jsme, dalo by se říct, v tanečním sále.
4: To je novodobé označení, původně takzvaná velká jídelna, protože tady se odehrávaly ty formální gastronomické záležitosti, které pořádal hrabě Vojtěch Černín z Chudenic. Sál má unikátní výmalbu, která je naprosto ojedinělá v rámci střední Evropy. Vychází námětově z maleb, které vznikly pro Marii Terezii v Schönbrunnu v takzvaných Berglových pokojích, protože autorem těch maleb je Antonín Tuvora, malíř, který s Václavem Berglem právě v těch pokojích pro Marii Terezii pracoval. Pracoval nejenom tam, v řadě dalších zámků a klášterů Rakouska. Vojtěch Černín znal ty jeho práce a vzal si ho sem na konci 80. let 18. století a on mu tady vymaloval tu fantastickou tropickou krajinu, jakýsi ráj na zemi, kde neuvidíte žádnou šelmu, žádného plaza, žádného dravce, ale jenom opičky, ptáčky, motýlky a veverky. Taková libá krajina.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Nebílovy si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Bylo hezké slyšet, jak se dáma rozhodla, tedy dáma, o které byla řeč v předchozím díle našeho zámeckého léta, jak se rozhodla už žádnému muži nezlomit srdce. To je hezký. Přeji vám dobré odpoledne, vážení přátelé, a odpoledne zítra a pozítří, tedy ta dvě víkendová odpoledne, budou také ve znamení zámeckého léta. Dovolím si zopakovat to, co už zaznělo, že zítra to bude Světlá nad Sázavou a v neděli Chlumec nad Cidlinou, tedy Karlova koruna.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Teď jsem to říkal, od 13 hodin. Takže zítra zase naslyšenou se zámeckým létem. Ale teď k tomu, co vás ještě čeká v tom dnešním dobrém odpoledni na vlně Českého rozhlasu Brno. Tak zaprvé Žal se odkládá, to je jasný. Tedy Jiří Korn s touhle písničkou už se chystá k výkonu. Ale protože nás čeká i pravidelná páteční dopravní informace, tak ještě předtím, než Květoslav Havlík za Jihomoravský Kordis řekne, jak se jezdí prostředky veřejné dopravy na území našeho regionu, vám povím, že od 4. července, takže vlastně už skoro celý měsíc, se do brněnských ulic opět vrátila oblíbená historická linka H4. Po roce znovu oživila centrum Brna a nabízí fanouškům městské hromadné dopravy atmosféru dobového cestování. Je to ten dřevák, no, evidenční číslo 107. A pro ty z vás, kteří mají zájem o víkendové jízdy, jenom dodám informaci, kterou jsem právě teď viděl na webu dopravního podniku města Brna. Je to historická tramvaj, která propojí centrum Brna s Mendlovým náměstím na této trase Komenského náměstí, Česká, Náměstí Svobody, Zelný trh, Hlavní nádraží, Nové sady, Hybešova, Václavská, no a Mendlák, tedy Mendlovo náměstí Smyčka. Jak jsem říkal, za chvíli bude čas na dopravní informace, ještě o něco více rozšířené, taky od toho, který o tom něco dobře ví. Od Květoslava Havlíka se za chvilku dozvíte, jak se jezdí vlaky a autobusy na území Jižní Moravy.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Někdy se stane, že vám v paměti utkví obraz, jenom malý, krátký, drobný obraz něčeho, co jste třeba viděli na televizní obrazovce nebo okolo sebe v reálu. A mě takhle utkvila tahle písnička Jiřího Korna. Vzpomínám si, že to bylo na nějakém venkovním, zřejmě nějaký venkovní koncert, možná festival. A to, jak se ladně pohyboval, tenkrát chodil vlastně i s Helenou Vondráčkovou na taneční lekce k Franku Towenovi, tak to mě utkvilo taky. No takže odtancoval a odspíval Jirka Korn a přitancoval nám právě Květoslav Havlík. Dobré odpoledne.
1: Já vám si krásné odpoledne.
0: Tak doufám, že jste se neurazil kvůli tomu úvodu, Květoslave. A abych to vylepšil, já vám teď, milí posluchači a vážené posluchačky, řeknu, že vás sice prostředky veřejné dopravy na území Jihomoravského kraje nevezmou k moři, abyste se schladili někde ještě za toho mořského větříku, ale jinak po celém regionu vás odvezou. No a jak se jimi jezdí? To je náplň našeho pravidelného pátečního hlášení právě s Květoslavem Havlíkem. Takže vás zdravím i Jihomoravský Kordis. Jak se jezdí?
1: Tak děkuji za takový krásný úvod a já bych možná doplnil, že k moři vás odvezou, ale k tomu brněnskému. Tam určitě teď všichni v tom horku míří a já se tam také těším, když se tam podívám. No a co vám můžu říct k aktuální dopravě? Důležitá zpráva je, že aktuálně nikde nemáme v síti nějaký nesjízdný úsek, kde by třeba nejezdili vlaky nebo autobusy, takže všechno v pořádku. No ale provoz s odpolednem trošku houstne, takže zejména bych chtěl upozornit ty z vás, kteří směřují směr Vyškov-Slavkov, tak na D1 probíhá oprava odstavného pruhu, zřejmě, která nám působí zpoždění těch autobusů, které jezdí tím směrem až 20 minut a týká se to jak dálnice, tak i té souběžné staré silnice, takže v podstatě jedno, jestli zvolíte jednu nebo druhou trasu, obě dvě jsou trošku hustější a trošku pomalej průjezdné. Trošku lepší situace, co se týče autobusů, je na těch 600-kových, 700-kových linkách, to jsou ty, které jedou po té starší silnici, ale i tam je zpoždění do 15 minut. No a jinak v kraji je to takový, bych řekl, standardní pátek, hustější doprava v Břeclavi. Lipůvka, tam ta situace je horší u linky 152, která projíždí s Kuřimi přes Lipůvku směr Blansko, tam má 10 až 15 minut, ale 301, která jezdí z Králova pole přes Lipůvku dál do směrem k Černé hoře, tak ta za Lipůvkou má jenom kolem 10 minut zpoždění, což znamená, že by se měly všechny návaznosti nebo aspoň ta většina v těch následujících obcích a městečkách stihnout. No, dvě informace k regionálním vlakům. Zhruba před hodinku a půl jsme měli poruchu vlaku S4 u Tečic, takže mezi zastávkou a Brnem. Tam už se situace stabilizovala, takže pokud třeba vám říkali sousedi známí, abyste nejezdili, tak už nyní je to všechno v pořádku. Maximálně nějaké drobné zpoždění do 10-15 minut, které se během, dejme tomu, půl hodinky, hodinky úplně by mělo vytratit. No a podobná situace jak přes Kopírák je na lince vlakové S8 mezi Znojmem a Břeclaví. Tam byl nějaký problém u Hodonic, ten už je taky vyřešen, jezdí se zpožděním zhruba do 15 minut, takže také nepředpokládáme nic kritického a nemáme hlášenou ani kritickou situaci mezi Prahou, Českou Třebovou, Brnem a potom Břeclaví. Ty dálkové vlaky jezdí relativně v rámci možností tak, jak by měly jet.
0: Květoslav Havlík shrnul aktuální situaci, tedy víme, jak se jezdí prostředky veřejné dopravy na území Jižní Moravy. Ale co nás čeká? Jaké výluky, případně další podobné komplikace v blízkých hodinách a dnech budou?
1: Tak, prázdniny se nám lámou do půly a od 1. srpna nás čekají takové, bych řekl, spíše drobnější výluky, není toho moc. Nejprve bych chtěl upozornit, že už od zítřka, od 1.8. ve Znojmě v Příměticích začínají opravovat plynovod a s tím souvisí změny jízdních řádů linek 804, 807, 808, 814 a 825, to znamená většina těch linek jsou takové ty znojemské, příměcké nebo městské. Doporučuji nastudovat si, kde budou zastavovat, kudy pojedou, protože docela to má vliv na trasy těchto linek. Druhá věc, dlouhodobě neplánovaná, ale všemi určitě vítaná, začíná od 3.8. výluka mezi Tišnovem a Lomničkou. To je taková hezká vesnička hned za Tišnovem. Upozorňujeme všechny uživatele a cestující autobusové linky 333, že od 3.8. až do konce srpna, do 29. srpna, budou jezdit tady tato linka po Tišnově Jinudy i přes tu samotnou Lomničku Jinudy. Zase nebudu říkat přesně, kudy, je to spíše na nastudování jízdního řádu a zjištění, odkud přesně z té vaší zastávky to pojede. Takže podívejte se na náš web a tam to zjistíte. No a potom už taková, spíš bych řekl, drobnost, několik odjezdů, vlakových linek S9 a S91, to jsou na Hodonínsku, od 5.8. příští se, od příští středy až do příštího pátku, vždycky večer, budou drobné posuny v těchto vlaků a budou nahrazeny také autobusovou dopravou. Takže pokud byste se pohybovali ve večerní době na Hodonínsku, vlaky S9 až S91, nastudujte si, kudy pojedete a jak pojedete, abyste náhodou nestáli na špatné zastávce. No a jinak bych řekl, že to jsou v podstatě všechny výluky, které nás, no všechny větší výluky, které nás čekají o víkendu příští týden. Samozřejmě tam řada různých přesunů zastávek, tak jako to už znáte, a už začínají také různé hody, slavnosti a podobně, a ty nás budou provázet až do října.
0: Podrobnosti k těm, dejme tomu, dalším výlukám a vůbec o všem, co se týká hromadné dopravy na území regionu, najdete na stránkách Jihomoravského Kordisu www.idsjmk.cz. Květoslave, přeji vám krásný víkend a naslyšenou.
1: Já vám i posluchačům také naslyšenou.
0: No, před námi je jedna písnička a potom se dozvíte, co v učebnicích nebylo. Ale vlastně já bych měl říct ještě jednu věc, když už tedy byla řeč o dopravě jako takové. Jedna čerstvá aktualitka, která před chvilkou dorazila do studia v uvozovkách, objevila se na mapě dopravní info.cz. Právě v tuhle chvíli je trošku komplikovanější průjezd obcí Šebrov Kateřina v okrese Blansko. Na silnici 379 tam došlo k požáru vozidla na vozovce. Prosím, projíždějte s opatrností. Hasičský záchranný sbor jede na místo.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: dovnitř, pozvěte si, všechny známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme.
1: Řekl bych, že v tomhle případě Michal Tučný by mohl soutěžit v rychlosti projevu třeba s takovým skatmanem Johnem. Ale o tom si povíme zase někdy příště, protože nás už, no mě rozhodně, trošku tlačí čas. Už jsem vám dávno měl říct, že se dnes spolu s Martinem Písaříkem v rubrice Co v učebnicích nebylo, vydáme na hory.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že rašeliniště mohou v dešti zvyšovat hladiny řek rychleji než běžný les? Horská rašeliniště jsou často vnímána jako přírodní houby, které nasají vodu a pak ji postupně uvolňují do krajiny. Nový výzkum ale ukazuje, že realita je složitější. Rašeliniště vznikala tisíce let akumulací rostlinných zbytků. Proto jsou jejich spodní vrstvy jen velmi málo propustné, takže voda nemá jak pronikat do hloubky a při deštích odtéká po povrchu nebo těsně pod ním. Tato takzvaná rychlá voda může způsobit i náhlé zvýšení hladin v potocích a řekách, které odvodňují oblasti s rozsáhlými plochami rašelinišť. Oproti tomu běžná lesní půda umožňuje větší vsakování vody a ta se tak do vodních toků dostává postupně. Díky tomu pomáhá tlumit prudké výkyvy průtoku. V zimě bývají rašeliniště opravdu chladná místa, ale v létě tomu může být naopak. V suchých a horkých dnech se někdy dokonce ohřívají víc než okolí. Nejvýznamnější oblast výskytu rašelinišť v České republice je Šumava. Nachází se zde rozsáhlé komplexy vrchovištních mokřadů, které vznikaly po skončení poslední doby ledové. Rašeliniště najdeme i v Krušných horách. Jedno z nejznámějších je Božídarské, které patří mezi národní přírodní rezervace. Unikátní horská rašeliniště, často propojená s prameništi a drobnými toky, nalezneme i v Jizerských horách a Krkonoších.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.

0: Milé posluchačky, vážení posluchači, není zbytím, už se tam vkrádá tedy za tu první jedničku šestka místo pětky. To mluvím o naší studiové časomíře. Za chvíli 16. hodina a to uslyšíte další zprávy v podání Věry Šembekové, tedy zprávy Českého rozhlasu Brno. A pak další dáma, Marie Tomsová jako host Humoriády po 16. hodině. A po hodině 17. čekejte tradičně den v kraji, ale protože je pátek, no tak v jeho rámci uslyšíte naši brněnskou jedenáctku. Pokud máte chuť na chmelový nápoj, tak raději někde jinde a nezapomeňte, že během těchto veder alkohol opravdu škodí. Já mluvím o brněnské jedenáctce, ve které se dnes Tomáš Kremer s Davidem Nekvindou zmíní třeba o akčním plánu Brna na zvládání veder. Popovídají si i o elánu 90-letého Milana Uhdeho. Taky o pivním šermování, když už jsem to načal, s aktuálně nejlepším šermířem světa Alexandrem Šupeničem. A nebo o utíkajících pávech z brněnského domova pro seniory. A taky o tom, jak by se Brno mohlo dostat na nové eurové bankovky. Ale to nebude ani zdaleka všechno. Jen si poslechněte po 17. hodině brněnskou jedenáctku.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
0: Jednou takovou, tedy písničkou, která nestárne, se s vámi rozloučím a budu se těšit na slyšenou v nedělní noční lince.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Omezení na silnici na Mendlově náměstí v Brně po propadu části vozovky stále trvá. V Lagunách Horní nádrže Nové Mlýny jsou sinice, koupání může být rizikové. Masarykova univerzita čelila kyberútoku. Zítra bude oblačno, lokální přehánky, teploty vystoupí až na 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Brněnské vodárny pokračují v opravách propadlé vozovky na Mendlově náměstí v Brně. Havárie vodovodu byla většího rozsahu, než předpokládali. Po dnešní montáži potrubí bude následovat oprava kanalizační šachty a až poté bude možné finální zapravení vozovky. Dokdy mají lidé počítat s omezením dopravy, upřesnila mluvčí brněnských vodáren Renata Hermanová.
2: Obnovení dopravy v plném rozsahu v místě havárie předpokládáme ve středu. V místě havárie je doprava částečně omezená, je uzavřené parkoviště a provoz je sveden do jednoho jízdního pruhu.
0: Ředitelství silnic a dálnic podepsalo smlouvu na rozšíření silnice první třídy číslo 43 na Blanensku. Za obcí Závist směrem na Svitavy nově bude téměř 700 metrů dlouhý stoupací pruh, který umožní předjíždění. Zatím není zřejmé, kdy se začne stavět. Vítězná firma Budimex čeká na pokyn silničářů. Stavba má trvat zhruba 8 měsíců, řekl regionální ředitel firmy Petr Hrančík. Kvalita vody v horní nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se zhoršila. Krajská hygienická stanice potvrdila výskyt sinic, které můžou být rizikové třeba pro děti, těhotné ženy nebo alergiky. Proto hygienici doporučují se hned po koupání osprchovat. V ostatních přírodních koupalištích v kraji je voda v pořádku. Situace se ale může měnit. Vedra a snížený průtok vlivem sucha napomáhají množení sinic.
3: Hygienici pravidelně sledují kvalitu vody ve více než 20 vodních plochách v regionu. Hodnotí ji na pětistupňové škále, kde číslo 1 značí nejčistší vodu vhodnou ke koupání. V Lagunách na Nových Mlýnech nově platí třetí stupeň. Naopak v Brně

0: Ledná večera lokální a výraznější nebo i bouřky. Přechodně bude i skoro jasno, hlavně zítra odpoledne. Nejnižší noční teploty 22 až 19 stupňů, denní 33 až 36. Vítr slabý, odpoledne přechodně i mírný, v přeháňkách a bouřkách a jejich okolí může výrazně zesílit. Biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S kolonou počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Od stého 89. kilometru se zdržíte zhruba 15 minut. Kolona je také ve směru na Vyškov mezi 204. a 210. kilometrem a v Kyjově komplikuje průjezd obcí dopravní nehoda. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, vítejte.
3: Ahoj, já taky přeju krásné odpoledne, krásné chladivé odpoledne všem.
2: Ano, v závěru pracovních dní vás čeká zábava para dní.
1: Humoriáda.

0: Tak jsme se proběhli po schodech i v tomto počasí, po klimatizovaných schodech, dejme tomu.
1: A no, já se probíhám po schodech každý den několikrát denně, protože bydlíme ve čtvrtém patře bez výtahu.
0: No tak to je nutnost, že?
1: No,
0: pokud
1: musím
0: není
1: po těch schodech.
0: Lano z okna nevisí a nešplháme, že? Tak musíme po schodech.
1: To by mě už neuneslo.
0: To jste řekla vy, Marko.
1: Ale mám

0: Henning.
1: Jo?
0: Díky tomu mám pořád ty krásné nohy.
1: Jo, já je nevidím teď za stolem.
0: Já
1: vidím horní část Marie Tomsové, ale věřím tomu, že je máte sebou. Pěkné.
0: Tak, mám je sebou, ano.
1: Kam vás nohy zavedly letos v létě, Marie? Prozraďte nám.
0: Tak nejdřív jsme šli po stopách naší svatební cesty, protože jsme oslavili 50. výročí.
1: Gratulujeme.
0: Zlatou svatbu. A tenkrát před 50 lety naši rodiče dali jako svatební dar cestu do Vysokých Tater. Uh-huh. Takže jsme si to teď zopakovali. Byli jsme tam týden, bylo to úžasný. A pak jsme byli na Albeři, zase po stopách studentských kroků, protože Albeř je výcvikové středisko Univerzity Karlovy, kde můj muž hrál basket za Humanitu a já jsem jako studentka tam byla povinně. A pak jsme tam jezdili každé léto i s dětmi na prázdniny. Takže to jsme si zase zopakovali.
1: Vzpomínkové cestování.
0: Ano.
1: A máte ještě něco v plánu zajímavého?
0: Ano, za týden pojedeme na kola s partou. Já už teda mám elektrokolo, už si netroufnu na něco jiného.
1: Proč ne?
0: Bude nás 22 jako obvykle.
1: 22 elektrokol?
0: Ne, většina z nich má normální kolo. Mm-hmm. Já už jsem ta starší a pokročila, takže mám to elektro. Ale zaplať pánbu, jedeme po rovině kolem Řípu. Mm. A pak poslední víkend v srpnu, jako vždy, už několik let, do Alp po horách líst.
1: Ne, ta Marie je aktivní líst, i v létě, dá se říci. Tak krásný program máme. Co bude na programu teď v Humoriádě?
0: No tak já musím Ivana Mládka, protože tam mám všechny kamarády, se všemi se znám osobně.
1: No výborně, tak budeme čekat nějakou historku po té, co si poslechneme. Jak to vypadá na Starém Bělidle?
2: Viléme, nevíš už, kdy přijede konečně babička.
3: Musí tady být každou chvíli, Jane.
4: Jsem zvědavá, jak bude ta babička vypadat. Určitě už bude samá vrázka.
2: Mám strach, že už nebude dobře chodit.
4: A asi už si ani nebude moc dobře pamatovat.
3: Hlavně, aby nesmrděla.
4: Možná, že už jí stářím upadly všechny zuby.
2: Možná, že jí stářím vypadaly všechny vlasy.
4: A možná už jí stářím upadly i ruce a nohy.
3: Prosím tě, Viktorko, vrát se k jezu a nekecej tady voloviny.
4: Jane, prosím tě, babička je maminka maminky, nebo maminka tatínka?
2: To nikdo neví, Baru.
4: Ani ona sama?
2: Ani ona sama neví, jestli je maminka maminky nebo maminka tatínky. Tatínka.
4: Spíš tatínka.
3: Já si myslím, že v tom věku ani neví, jestli je babička nebo dědeček.
4: Já už se těším, až nám babička zase udělá zemlbábu.
3: Mě víc chutná zemldědek.
2: Myslím vás, jaký je v tom rozdíl?
4: No zemlbába je z housek a zemldědek z rohlíků. Je.
2: A jak se tomu říká, když se to udělá z chleba?
3: Tomu se říká blevajs.
4: Myslím, že už babička jede.
3: Slyšíš koně?
4: Jo.
3: Necítíš spíš krávy?
4: Ne, proč?
3: Protože máš ucho v kravinci.
2: Viktorko, přestaň s tím falešným zpíváním, kdo to má furt poslouchají, tě to hrozný. Já už vím, proč nejsou pod jezem ryby.
4: Já na babičce obdivuju, jak je pracovitá. Ona každý den pracuje do 3 do rána a vstává už ve 2 ráno.
3: To je divný, to by dřív vstávala, než chodila spát.
4: No já nevím, jak to dělá, ale pamatujete se, jak nás dřív každý ráno budila? Tvrdila, že nejdřív se musí probudit duše a teprve potom tělo. A budila nás tak, že nám klepala na čelíčka.
3: Viktorku kladívkova, proto je teď pako.
4: Myslím, že na obzoru už vidím babičku.
2: No jo, já ji vidím taky, jako kdyby na něčem rychle jela.
3: Jako kdyby letěla na koštěti.
2: No, jako kdyby to koště přesně opisovalo terén.
4: Asi má koště s plochou dráhou letu.
3: Co to zase kecaj za kraviny?
4: Je, na čem to babička přijde?
5: Děti. děkuji.
2: Babičko, co to pro boha má?
5: No, to vymysleli v Rusku, jo. Původně teda na lámání prstů zločincům, ale pak to nějak jednou náhodou otočili a zjistili, jestli tam to docela dá dobře jezdit.
3: Že? Ty asi čuměli, co?
5: Ty čuměli, no.
2: Babičko, jak se tomu přístroji říká?
5: No, tomu se říká samoubegajka a taky jednoduše kolo. Mimochodem, děti, víte, jaký je rozdíl mezi kolem a tady tím kravincem?
4: Ne.
5: Žádnej, šlápneš a jedeš.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik příjezd babičky Ivana Mládka a jeho kolegů. Tak co dodat k Ivanu Mládkovi, Marie?
0: No tak Ivan Mládek to byl takový, nebo je pořád multičlověk. Bavič, komik, malíř, textař, promovaný inženýr, chodil do školy s Václavem Klausem, mimochodem. A ve svých 84 letech má o 40 let mladší ženu. Otec byl právník, tak jako je můj manžel. A v letech 67 až 68 hrál v ruských klubech ve Francii na balalajku a banjo. Věděl jste to?
1: Ne.
0: No vida. No.
1: Co ta Marie všechno nezjistila?
0: A mimochodem Lenka Plačková, která mu dělá takovou tu ošklivku, tak je ve skutečnosti velmi krásná a chytrá. A víte, jak se jmenuje příjmením?
1: Ne.
0: Hraj. Ona si vzala muže jménem Hraj, ale já se vrátím...
1: Takže Lenka Hraj Plačková?
0: Ano.
1: Výborně.
0: Ano, ano.
1: Dobře, dobře.
0: Úžasný. Mm-hmm. Ale já se vrátím k těm muzikantům, jak už jsem říkala předtím, všechny jsem je znala osobně, ale nejvíc Víťu Marka, což je náš kamarád, protože on si vzal Markétu, což je... dcera, no tak teď jsem se do toho zamotala.
1: Podobně složité, jako
0: ano, je to
1: ty
0: velmi
1: babiččině příbuzní.
0: Ale jeho švagrová je Věra, která je matka Vojty Dyka.
1: Aha.
0: A tatínek Vojty Dyka chodil s mým tatínkem do školy, do Křemcárny.
1: Já si to musím pak nakreslit
0: během
1: písničky.
0: No, je to velmi složité, ale já hlavně chci Víťovi Markovi teď popřát... aby se brzo uzdravil a aby se nám brzo vrátil do Kulovny, kde hraje senzačně swing.
1: Dobře, bezvadně. Pokud poslouchá, doufám, že ho humoriáda posílí. Přátelé, budeme dál s Ivanem Mládkem a spol na Starém Bělidle, anebo tu budou myslivecké anekdoty. To už je otázka na dámy a pány u rádia. Hlasujte SMS-kou jako vždy humor, mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Posílejte teď, anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Z dnešní posádka Humoriády Marie Tomsová a Pavel Kučera. My vás opět zdravíme. Chtěl jsem se Marie zeptat na oblíbený zámek. Říkala zámek ne, ale zámeckého pána mám oblíbeného jednoho a právě to je František
4: Kinský, kterého znám od svého mládí z Prahy. A vlastně ta Karlova koruna, na kterou zval, to stojí za podívanou. Byli jsme tam asi před 3 lety s naší cyklopartou a ten zámek opravdu je k vidění, je tam spousta zajímavostí.
3: Tak posluchači, vidíte to, nejenom na místo můžete zajet, ale i o něm si naposlouchat u nás v zámeckém létě. Všechno zajímavé. Tak, teď to bude zajímavé. Na telefonu 731 800 900 přidáváme vaše hlasy. Připomenu výběr Ivan Mládek a spol, anebo myslivecké anekdoty. Kdo pak je s námi? Dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne, i když teplé odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Tomsovou, moji sousedku z Kobyliš. Přeji vám teda hezké dny, které vás čekají. A to všechno zvládnete v pohodě a bez nějakého úrazu. A
4: děkuju.
5: Vybírám Pavle Bčko.
3: Mám zapsáno. Mějte se taky pěkně.
4: Vy taky. Naschle.
3: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, tady je taky z Kobylis, ale teď přijívá z Prahy 8.
3: Kobylis si dneska mají spojení přímé do Humoriády, to je fajn.
6: A pozor, je to spojení, jak to Majka říkala o tom Mládkovi, tak Geza Gerengáš, ty pohádky, který Mládek vyprávěl, naposlouchal, když budou berou na táboře, kde byl jako dítě hlavního vedoucího jedný z pokorných, který to od Mikyho Sbírky.
3: No to je všechno propojeno.
6: Svět je malej. Takže byl jasný, bych pokračoval Ivanem Mládkem.
3: Dobře, máme zapsáno, Mílo.
6: Děkuju.
3: Mějte se hezky, naslyšenou. Pa. Dobré odpoledne, zdravíme vás. Ano.
7: Ano, dobrý den, já vás také moc zdravím. Děkuji, pěkně jsem si hned vzpomněla, jak paní Tomsová řekla Říp, tam jsem se narodila, tady Alena Ivanovice na Hanách. Takže prosím, pozdravujte Říp, mé rodné
3: město. Od Řípu až na Hanou jste
4: Ivanovice na Hané.
7: Ano, tady já jsem měla babičku tady, mám v Ivanovicích jsem měla a babičku jsem měla v Roudnici.
3: No prosím. Tak jo. A kam dáme hlas? Kam dáme hlas? Ačko, Bčko?
7: Ačko. Určitě.
3: Dobře. Děkuji. I vám hezké léto. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: My vás.
8: A prosím, Mládka, hezký den.
3: Zapsáno, Ačko.
4: Magdalenou.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, přijdu tady Honza z Moravských Lázní. Já bych nechal hlasovat pro Ivana Mládka.
3: Děkujem. Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Ano, vyspovídáme ještě dalšího. Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, Marie Duchcov, ale to času po stravě. Hlasuju pro Ačko.
3: Děkujeme pěkně, Marie. Naslyšenou.
10: Se,
3: se nám posluchači takto přemístují různě v létě. Jsme rádi, že nás posloucháte úplně všude. A Ivan Mládek pokračuje.
11: Ale dobře vypadáš, babičko. No, jak to děláš, že ještě nejsem mrtvá?
12: Ty vůbec nestárneš, babičko.
13: Ale děti, sama dobře vím, jak vypadám, prosím vás. A nemazejte mě pořád med kolem zadku.
12: Říká se, nemazejte mi med kolem huby a ne kolem zadku.
13: Ale Vilémku, v mým věku už je to jedno, kolem čeho mažeš med. Barunko, máš kluka?
11: No teď ne, ale před 10 minutama.
13: No, celá maminka.
12: Barunko, to tady necháme s nebou. Babičko, řekni nám, co dělá dědeček, už jsme ho neviděli léta.
13: O dědečkovi mě ani nemluv. Pěkně mi naštval blbec.
12: Co ti udělal tak hroznýho?
13: Se neptej, umřel.
11: Přirozené, babičko, to se může stát každému.
13: Tak přirozené by to bylo, kdyby umřel u své manželky, doma v posteli, že jo? Mimochodem, děti, kde jsou rodiče, kde máte maminku a tatínka?
11: Šli do kostela, prý se za tebe šli modlit, aby jsi to rozmyslela, že s náma chceš bydlet.
13: Tak proč psal, jak se strašně těší a s nimi budu bydlet, pane bože, víte co? Už mi to tady nějak začíná štvát, asi se vrátím do své chaloupky na Slezském pomezí, tam mi nic nechybí. Tam jsem spokojená, šťastná, potůček tam bublá potokny, ptáčkve tam zpívají, hned vedle mají chaloupku Rómové. Víte co? Já se tam vrátím, pozdravujte rodiče, ať si ten bordel po vás uklízej sami, ahoj.
12: To je dost, že už je pryč, že jo? To bylo zase kecu. Pry, drobty patří ohníčku, nebo dobrá hospodinka i přes plot skočí.
13: Nebo ukrojíš blbě chleba, už ukrojíš v Aláhovi paty. No.
12: A nebo jak nás porad budila tím klepáním do hlavy.
11: No ale nejen nás, ale všechny zvířata budila klepáním na čelíčko. Slepice, krávy, koně.
12: No, krtka nedostihla.
13: Ještě jednou by mě ve 4 ráno zaklepala na čelíčko a zabil bych i babu. Všechno jsem to slyšela, tak já jsem baba, Vilémku, jo? To by se vám hodilo, abych tady nebyla. Hasit vápno, kydat hnůj, Viktorko, ty přestaň dělat magora, ať ji nakrmí slepice. A Barunko, teď jdi do kuchyně a uklíď to hovínko, co je tam uprostřed místnosti, co tam udělal sultán nebo tyrl, šup.
11: Spíš tatínek.
13: Ježiši, ne.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Marie Tomsová je dnešním hostem Humoriády a jako host je teď na řadě s dalším výběrem. Koho nabídneme posluchačům?
2: No, já bych si moc přála Vladimíra Menšíka. Ono se plete Ivanovice na Hané a Ivančice, on je z Ivančic. Takže je to Moravák, takže je to vlastně krajan a hlavně Forman o něm řekl, že je do třetice nejlepší vedle Buriana a Vericha.
1: Ano, a my si ho dáme s jeho kamarádem Lubomírem Kostelkou a budou provádět revizi na vysokou, tedy ne na vysokou školu, ale vysokou zvěř.
3: Jenomže, Lenzo, s tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle Astraši dělá velice dobře.
4: No a co?
3: No co?
4: A Jelena ne?
3: No Jelena ne, kamaráde.
4: Děkuji,
3: taky pozná.
4: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
3: No já budu dělat Jelena v dálce.
4: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
3: Ne, zkusí to po mě nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
4: Zkusí to, je to jednoduchý.
3: No. Abych nespolk. Plže.
4: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
3: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
4: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
3: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
4: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
3: Kaviár.
4: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
3: Na mou duši. No. To jelení bobky a pravý.
4: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmaný, tady to musíš být.
3: No, to staví.
4: Lojzo. A kde tolika tím množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik bobků nazbíral?
4: No, kamaráde, včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
3: No počkej, počkej. Počkej, najednou si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
4: To si myslíš, papejta?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Vladimír Menšík, můžeme ho mít i dál. Tentokrát by to byla scéna ze seriálu Chalupáři. A když tu máme televizní hlasatelku Marii Tomsovou, uváděla určitě Chalupáře.
2: No jistě.
1: A s dobrým jinak pocitem.
2: No, vždyť to je nejoblíbenější seriál český všech dob, si myslím teda, podle diváckého ohlasu. Já si myslím, že vznikl v roce 1976 a to byl rok, kdy já jsem dělala konkurs na hlasatelku. A nastoupila jsem v roce 77 a mám takový dojem, že od té doby se nepřetržitě vysílá doteď.
1: Už 50 let, že jo, nějaký.
2: Pořád. Každé léto nemůže být bez Chalupářů. A je to tak hezký, chytrý humor s takovou plejádou slavných herců, kteří i v malých rolích předvádějí to nejlepší, co v nich je, protože to byli skvělí herci. Skvěle mluvili, jim je rozumět, na rozdíl od dnešních herců. Já si říkám, jestli jsem hluchá, anebo jestli špatně artikulují,
1: naštěstí
2: ale
1: se
2: tenkrát
1: to dá, ano, naštěstí se to dá, pardon, pustit zpětně, takže některé scény, když jim nerozumím, tak si je vracím, dokud se nedozvím, co tam důležitého jasný herci sdělili v současnosti.
2: Ale oni uměli mluvit a hrát.
1: No, ale nebudeme házet všechny do jednoho pytle. I když u vzpomínek zůstaneme, na Chalupáře to bude Ačko. Bčko, další vzpomínkový kus, Smích prodlužuje život, to je pořad, ve kterém se sešla plejáda Eva Klepáčová, Dalimil Klapka, Milan Mach, Luděk Kopřiva a mají putovní láhev jako scénku pro vás na Bčku, jo? Takže Ačko, Vladimír Menšík a spol v Chalupářích, anebo Bčko, zmíněná sestava. Humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Tady je humoriáda. Marie Tomsová zmiňovala na začátku pořadu, že má také vlastně zlatou lásku, zlatou svatbu, zlatou lásku po 50 letech, takže jí by si pořad taky týkal.
4: A už jsem skoro zlatou láska, protože čím jsem starší, tím zesvětluji ty vlasy, aby nebyly ty šediny tak vidět.
3: Já myslel, že jste se stala princeznou, ale to
4: no,
3: možná...
4: No tak to bohužel.
3: To možná ještě přijde. Každopádně, přátelé, vracíme se k nám do hry. Teď hlasujete, jestli chcete Vladimíra Menšíka ve scéně z Chalupářů anebo scénku Putovní láhev se spoustou hvězdných hereckých jmen. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Majku Tomsovou.
4: Děkuju. Zdravíme.
5: A já bych bez dlouhého váhání hlasoval pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme, naslyšenou, hezký víkend. Dobrý den.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Děkuju.
6: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý.
6: A hlasuji taky pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme krásně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Jo, dobré odpoledne. Zdravím pana moderátora a paní Tomsovou.
4: Děkuju.
7: A bylo mě ctí, že jsem vás mohla vidět v Ivanovicích, když jsem šla na špitov a vy jste seděla na lavečce v zahradnictví.
4: Oh.
7: Hlasuji pro Ačko.
4: Děkujem.
3: Tak děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: No já taky přeju, Pavlíčku, dobrý odpoledne. Tady je Milan z Boleslavy, kuchař, zdravím.
3: Zdravíme.
8: Zdravím paní Tomsovou.
4: Děkuju.
8: Hrozně moc sympatická paní.
4: Díky.
8: To je jedna věc. Úplně dvojka, úplně jste se tam zase sešli úplně krásně.
3: Děkujeme.
8: Chtěl bych Ačko, ale ještě bych chtěl poprosit, jestli bych mohl pozdravit celou sackou sestřičky doktorky, protože jsem na psychiatrii trošičku malinko psychicky jsem to nezvládl. Takže jsem teďka tady, ale mám tady super péče a chtěl bych pozdravit Péťu Šlejara a Víťu.
3: Dobře.
8: A kamarády tady a super.
4: Držíme palce.
3: Jsme rádi, že vás můžeme takto doslova psychicky podpořit naším pořadem. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
9: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Tomsomou. A já ji musím pochválit za to, jak vyhodnotila seriál Chalupáři, protože něco podobného už nikdo asi nikdy nenatočí.
4: Asi
9: takže
4: ne.
9: Jsem pro Chalupáře.
3: Dobře.
4: Děkujeme.
3: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky. Ano. Naslyšenou. Tak, přátelé, došlo k součtu našeho hlasování a výsledek zní Romeo z autobusu, čili Vladimír Menšík je s vámi.
10: No, prosím, a jsem tady.
11: Co se stalo?
10: Nic, co by se stalo, vy jste mě pozvala na kávu, tak já honem zaparkoval vůz, hubky, dubky, no a jsem tady. To je překvapení, víte, pro vás.
11: No, to tady je.
10: Ergot. To tady máte, ale nobl. No, tak ona je to novostavba, veliký okna. Neposadíme se? Víte, co mě paní celou cestu vrtalo hlavou? Jestli my se od někud neznáme. Nebyli jsme spolu někdy někde?
11: No, to nevím.
10: Já myslím, v Bulharsku, ne?
11: Tak já půjdu postavit na to kafe.
10: No počkejte, to nespěchalo. Teď to kafičko jsme si vypili potom. V Bulharsku jsem myslel.
11: Jako my dva?
10: Jako zájezd.
11: Ne, tak to ne, já jsem v Bulharsku nikdy nebyla.
10: Nebyla? Hergot, kde? A nebylo to v Polsku? Sopotí, Loď, to vám nic neříká?
11: Taky ne.
10: Ne? Poslyšte, víte to jistě?
11: Určitě. Aha. Vás bych si přece musela pamatovat.
10: To doufám. Prosím, posaďte se. No, vrazil. No, konečně, co nebylo, může ještě bejt. Totiž, abyste rozuměli, já každou chvilku někam jezdím. Kdybychom se pořádně domluvili, podívejte se. To byl nejjednodušší. Já vám dám tohle je čitelnější, svoje telefonní číslo do garáži. Jo? No? No, zavoláte mě a... Poslyšte. Když pouchá vám někde voda?
11: To je sprcha. Promiňte, já jsem přeslechla vaše jméno.
10: A to je jednoduchý. Tonda Čihák.
11: Pan Čihák.
10: Jo, ale kdybyste mě volal do garáži, tak ne jako Čiháka. Chtějte k telefonu Romea.
11: Romeo, jako Romeo. Podle Shakespeara.
10: Podle čeho?
11: Podle Shakespeara.
10: Ne, tohle je podle pohlednice. No to je taková historie, my jsme jednou jeli prostě já ves zájezd, víte, k moři. A vedle mě seděla taková štramanda, tak jsme tak laškovali, já jsem veselá kopat. Tak, no a prostě seznámili jsme se cestou, ona mě vám potom od toho moře poslala pohled. A napsala tam, škoda, že tu nejsi se mnou, ty můj Romeo, nebo tak nějak, víte, no a pač to vysvětlo asi dva dny v garážích, že jo. A tak každý si to přečet a od té doby mě tam nijak neřeknou, já už na to taky slyším, ale.
11: A víte, že mi docela líto, že jsme spolu nikde nebyli.
10: Víte, no.
11: No, to musí být zážitek.
10: No jo, to vám řeknu. No, není vám tady horko?
11: Ani ne.
10: Ale připaluje dneska, ne? Mohl bych si udělat pohodlý takový.
11: Pánové se neznají, že?
2: Dobrý den.
10: Já jsem. Dobrý den.
2: Doktor Motl.
10: Já jsem...
11: Pozeď se, Jiří.
2: Děkuju.
10: Přivezl vaši...
11: S panem Čihákem je velká legrace.
2: Ano, já jsem ho slyšel.
10: Řekla vám paní, jak jsem já si jim
2: pomáhal. No, povídejte něco veselýho, pane Čihák.
10: No, dovolíte.
2: Prosím.
10: Jak vyprahlo mě. Teď nic, abych tak řekl veselýho, ne?
2: No, nestýjte se.
10: No, vlastně jo, počkejte. To je taková legrace od našeho skladníka, ten má si jakou zásobu, on si to i píše, ty. Jestli tohle neznáte o tom elektrickém vláčku, ne?
11: Já to neznám.
10: To je strašná lína, on. To je vlastně taková spíš legrační hádanka, víte? Jaký prej je rozdíl mezi elektrickým vláčkem a ženskýma ňadrama? No vlastně ňadrama, jiný nejsou, že jo, než ženský. Jaký, no?
11: No?
10: No žádnej! V obojí prej je myšlený pro děti. A hraj si s tím hlavně otcové. Tak, no, jsme se viděli, já jsem jenom se chtěl zeptat, jestli jste dobře došla. Já mám ještě spoustu práce, pač já musím ještě k nám na ředitelství, potom taky si chci, děkuju vám, ne, já kávu ne, když je takový horko, tak to já radši si někde. Těšilo mě moc, pane doktore, nashledanou. Kdybyste teda něco potřebovala, tak jenom mě zavolejte, paní. Číhák Anton.
2: Ale jsem vážně legrace. Neříkal, kdy náhodou přijde ze sebe.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to byl trapasek, se ano, říká, že jo, ano. Ale zábavný pro nás. Děkujeme panu Menšíkovi, chalupářům a všem, že je máme i tady v Humoriádě z archivu.
4: No hlavně Alena Vránová, hvězda.
3: Pan Adamíra.
4: Ano.
3: Jo, přesně jak jsme říkali. Hvězdy máme i dál, přátelé, myslivecké anekdoty v podání Jiřiny Bohdalové a spol, anebo Luděk Kopřiva, Eva Klepáčová a spol ve scénce Putovní láhev. To je závěrečný výběr pro vás, hlasujte teď SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak jsme sprintovali závěrečným hlasováním a ještě než prozradíme výsledek, Marie Tomsová by vás ráda osobně někam pozvala s naším dalším kolegou, humoriádníkem, mají něco společného.
2: No jo, Pavel Nový je náš kolega společný, můj kamarád a my zítra spolu jedeme do Habartova, ještě s Břeťou Sekáčem Čaněm a Danou Horákovou s pořadem S vámi nás baví svět. Takže zítra se s váma těším na shledanou v Habartově.
1: A to je důkaz, že Marie nejenom se rekreuje v létě, ale taky občas příjemně pracuje na něčem zajímavém.
2: Co mi jiného zbývá?
1: To už nebudeme rozvádět, potěšíme se dalším humorem. Myslivecké anekdoty jsou vítězem závěrečného kola.
3: Hajnák manželovi, který se nadšeně dívá na upečenou divokou kachnu. No vidíš, Pepo, na mě ses takhle nikdy něžně nedíval.
4: Potká se hajný drmota se svým známým. Víš, co jsem udělal? Dal jsem si nahrát hlas své ženy na magnetofónový pásek.
5: Prosím tě, co tě to napadlo?
4: Co mě napadlo? Víš, co to je za požitek? Jakou já mám radost, když ji mohu uprostřed věty přerušit?
6: Poslyšte, v téhleté hájovně bydlí tři sestry. Co kdybychom se s nimi oženili, věk už na to máme?
4: No jo, ale budeme se muset rozdělit po hájovnu.
7: Za to budeme mít všichni tři jenom jednu tchýni.
8: Na taneční zábavě se třem kamarádkám líbí mladý lesník. Musím ho získat, povídá první. Má moc hezkou uniformu. Mně se líbí jeho urostlá postava, povídá druhá. Máte obě pravdu, říká třetí, jen kdyby v noci tolik nechrápal. Huberte, zítra je tomu 30 let, co jsme se vzali. Měl bys zastřelit bažanta.
5: Prosím tě, co pak ten chudák za to může?
4: Hajný si přivedl novomanželku do hájovny. Jako první jídlo chtěla mladá paní svého chotě překvapit a tak upekla koroptvičky. Muž převrací jídlo v ústech a s nechutí se zeptá: má to jakousi divnou chuť. Čím pak si ty korotve plnila?
8: Něčím. Uvnitř už nebylo žádný místo.
9: Letošního Silvestra budu slavit doma.
10: Ale co pak to? Proč pak to?
9: To víš, cárneme. Manželka už nemá tolik síly, aby mě otála z hospody domů.
11: Přijde Hajný domů, pověsí flintu na zeď a volá: miláčku, celý měsíc nemusíš kupovat maso.
8: To jsi ulovil nějakého divočáka.
11: A to ne, ale propil jsem výplatu.
12: Hajný Javor seděl od nedělního rána v hospodě a hrál s přáteli mariáš. Večer se vřítí do lokálu manželka a spustí: ty tady sedíš celý den v hospodě, hraješ karty, mě si ani nehledíš, ty nemáš žádný srdce, herde ženská, neprozrazuj moje karty.
13: Hajný takhle sedí s dívkou načekané. Vidíš na špičce stromu ty dva ptáčky, jak se líbají? Dí Nivě dívka.
12: A no jo.
13: No počkej, já nechtěl bys to taky zkusit, šeptá dívka.
12: No prosím tě, seš normální. Co pak by nás taková slabá větvička udržela?
1: Z dnešní humoriády se loučí Marie Tomsová a Pavel Kučera. Děkujeme za pozornost. Krásné léto.
2: Taky vám přeju všem, tobě Pavle i všem posluchačům a posluchačkám. Mějte se krásně letně.
1: Děkuji za všechny, dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Provozování domova pro seniory bez registrace možná bude trestným činem. Seniori můžou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a dostat i státní příspěvky. Tučapy a Nemojany na Vyškovsku propojí nová cyklostezka, stavba začne příští rok. Zítra bude oblačno, lokální přehánky, teploty vystoupí až na 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Provozování domova pro seniory bez platné registrace možná bude trestným činem. Ministerstvo práce a sociálních věcí Českému rozhlasu potvrdilo, že chce změnu navrhnout. Podle rezortu jde o vážnou problematiku, která ohrožuje bezpečí i zdraví klientů těchto zařízení. Momentálně je jejich provozování přestupkem a hrozí za něj pokuta až 2 miliony korun, pokračuje mluvčí ministerstva Anna Vacková.
3: V posledních letech byly přijaty legislativní změny, například povinnost obcí s rozšířenou působností oznamovat podezření na nelegální poskytování služeb nebo úprava podmínek pro asistenty sociální péče. Tuto kontrolu vykonávají krajské úřady.
2: Počty domovů bez registrace nejde přesně vyčíslit, ale například jenom úřad v Kyjově odhaduje, že jich je v regionu zhruba 45. Seniori budou moci od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začne platit novela, kterou tento měsíc prezident podepsal. Seniori také budou moci získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 tisíc seniorů, protože by předčasným ukončením přišlo o část peněz. Dětská nemocnice v Brně pořídí 13 mobilních klimatizací. V zařízení se děti léčí a personál pracuje v teplotách přesahujících 30 stupňů Celsia. Dlouhodobě to kritizují zaměstnanci i rodiče. Ti nemocnici v minulých letech opakovaně ochlazovače darovali. Naposledy na ně v červenci vybrali peníze farnici z Pozoric u Brna. Vedení nemocnice slíbilo, že další zařízení teď pořídí sama. Podrobnosti k tomu uslyšíte v pořadu Den v kraji, a to v příspěvku brněnské jedenáctky našich kolegů. Bezpečné propojení Tučapa sousedních Nemojan na Vyškovsku zajistí cyklistům i chodcům nová cyklostezka. Obce už mají vykoupené potřebné pozemky a čerstvě i vydané stavební povolení. Výstavba vyjde podle projektu asi na 6 milionů korun. Část peněz půjde z dotačního programu na rozvoj brněnské metropolitní oblasti.

0: Odpoledne přechodně i mírný, v přehánkách a bouřkách a jejich okolí může výrazně zesílit. Biozátěž bude vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dejte pozor na dálnici D1 na odstavené auto mezi Brnem a Vyškovem mezi 205. a 205.5 kilometrem. Na D2 opatrně ve směru ke slovenským hranicím mezi 60. a 60.5 kilometrem je na vozovce vysypaná kukuřice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Dobré odpoledne, jsou 4 minuty po 17. hodině, posloucháte Český rozhlas Brno. Pořad Den v kraji začneme přehledem aktuálních informací z jižní Moravy. Přibližně ve 17:15 se spojím s brněnskými meteorology a pár minut před 17:30 vyrazíme do Znojma na festival vína Nachbarn. U mikrofonu Eliška Zárecká. Dobrý poslech.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. 7 minut po 17. hodině přinášíme zpravodajský souhrn. Dnes s Věrou Šenbekovou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich z KDU-ČSL dnes vyhlásil na celém území kraje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Platí do odvolání. Lidé například nesmí rozdělávat oheň ani používat pyrotechniku, informoval Petr Holeček z tiskového oddělení hejtmanství. Hejtman tak rozhodl na žádost hasičů kvůli dlouhodobému suchu, vysokým teplotám a předpovědi silnějšího větru. Meteorologové také zpřísnili výstrahu před zátěží teplem. Na většině území jižní Moravy je podle nich extrémní. S větším náporem výjezdů počítají i záchranáři. V horkých dnech hrozí lidem dehydratace a kolapsy. Kvůli vedru omezuje provoz kino v Blansku. Jeho vedení dočasně snížilo kapacitu sálu na polovinu. Teploty uvnitř převyšují i 35 stupňů Celsia. A zároveň jsou zrušené všechny první plánované odpolední projekce. Opatření zatím platí do neděle. V horní nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku jsou sinice. Koupání tam může být pro některé lidi rizikové. Na ostatních přírodních koupalištích je voda v pořádku. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která sleduje kvalitu vody.

0: ve více než 20 vodních plochách v regionu. V Bučovicích se na podzim začne stavět nová obytná čtvrť ve zhruba 6-hektarovém areálu bývalé nábytkářské firmy. Město vybralo firmu na vybudování dopravní a technické infrastruktury. Smlouva má být podepsaná do 2 týdnů. Firma také upraví koryto řeky Litavy a na březích založí nový park, pokračuje starosta Jiří Horák z KDU ČSL.
1: Všechny ty práce se podařily vysoutěžit za 164 milionů z DPH, takže ta nejlevnější nabídka je vlastně pod odhadní projekční cenou.
0: Prodej stavebních parcel v lokalitě zahájí město pravděpodobně v říjnu. Ředitelství silnic a dálnic podepsalo smlouvu na rozšíření silnice první třídy číslo 43 na Blanensku. Za obcí Závist směrem na Svitavy bude téměř 700 metrů dlouhý stoupací pruh. Zatím není zřejmé, kdy se začne stavět. Vítězná firma Budimex čeká na pokyn silničářů. Stavba má trvat zhruba 8 měsíců, oznámil regionální ředitel firmy Petr Hrančík. V Tasově u Veselí nad Moravou začíná festival Beseda u Big Beatu. 33. ročník nabídne během 2 dnů desítky koncertů českých i zahraničních interpretů nezávislé hudební scény. Vystoupí třeba americké kapely Horse Lords a Liturgy nebo čeští interpreti Načeva, Dukla a Anna Vaverková. Součástí programu jsou i debaty, živé podcasty nebo divadelní představení.
2: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Máme 17 hodin a 13 minut, je čas na předpověď počasí. Podrobnosti má pro nás meteoroložka Andrea Kvapilová. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Jak se nám dnes vyvíjí počasí v Jihomoravském kraji? Padly dnes na některých místech teplotní rekordy?
2: Padly na většině stanic, co nám měří 30 let. Nejvyšší rekord máme zaznamenaný 39,2 stupně Celsia, to na stanici Strážnice, a překonali jsme tím rekord z roku 1994, kdy na stanici Strážnice bylo 35,1 stupně Celsia.
1: A jaké počasí očekáváte v průběhu večera a noci?
2: Tak večer se ještě stále mohou při té přechodně zvětšené oblačnosti vyskytnout ojedinělé přehánky nebo bouřky. Hlavně by se to mělo týkat té západní části kraje. Vítr nám ještě bude vát ze začátku mírný, jižních směrů, v těch bouřkách, přehánkách, i těch vzdálenějších nám ale může i přechodně zesilovat. Potom by měl začít během večera a noci slábnout a měnit se na západní směry do 15 km za hodinu a ty nejnižší teploty očekáváme od 22 do 19 stupňů.
1: A co nás čeká o víkendu?
2: Tak v sobotu čekáme spíše teda velkou oblačnost, volna by se nám měla přesouvat k východu, ale dočkáme se přechodně i zmenšené oblačnosti, skoro jasná, to hlavně teda vypadá v těch odpoledních hodinách. Ráno a dopoledne se nedá vyloučit i nějaká slabší izolovaná přehánka, potom během odpoledne a večera by mohlo být těch přeháněk, případně bouřek i více, výraznější než to ráno a dopoledne. Ty nejvyšší teploty čekáme od 33 do 36 stupňů. K tomu nám bude vát vítr slabý, západní až severozápadní do 15 km za hodinu. Odpoledne bude přechodně i mírný do 20 km za hodinu a v těch přehánkách a bouřkách a i tom jejím okolí nám může přechodně zesílit. A neděli, tam v té první části dne spíš bude převažovat taková zvětšená oblačnost, ještě i lokálně se mohou vyskytnout přehánky a ta druhá část dne vypadá, že už by měla být převážně slunečná. Čekáme tam polojasno a nejnižší teploty od 21 do 17 stupňů a ty nejvyšší teploty od 30 do 33 stupňů.
1: Říká Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě pěkný den. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.

0: Je 17 hodin a 23 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Už o tomto víkendu v sobotu 1. srpna ožije dominikánský klášter ve Znojmě festivalem vína Nachbarn. Na jednom místě se představí 20 vinařství, 10 z Moravy a 10 z Rakouska. Více se dozvíte z rozhovoru s pořadatelem, someliérem a propagátorem naturálních vín Janem Čulíkem. Proč jste se rozhodl propojit právě vinaře ze Znojemska a okolí Recu?
1: Většina vinařství to k sobě mají 20 kilometrů, ale vlastně moc se neznají a moc se nenavštěvují. Takže jsem se inspiroval s podobnými projekty třeba na slovensko-italském pomezí a chtěl jsem něco podobného vytvořit i u nás.
0: Název vína Nachbarn odkazuje na sousedství. Co pro vás tohle slovo znamená dnes, téměř 40 let po pádu železné opony?
1: Já si myslím, že tyto otázky pořád v české společnosti rezonují a myslím si, že právě u skleničky vína je ideální tyto věci trošku odblokovávat, navazovat nová spojení a budovat tak místo, kde už ta nacionalita není tak důležitá.
0: Vinaře jste vybírali podle jasného klíče. Co mají všechna zúčastněná vinařství společného?
1: Tak jak jste říkala, my se asi věnujeme naturální vínům. Všechny vinařství jsou... Všechny vína jsou vyrobená z organicky pěstovaných hroznů, ty vína jsou spontánně kvašená a jsou vyrobeny podle zásady, že do těch vín není nic přidáno, okrem trošku oxidu siřičitého, ani z nich není ubráno, tak, aby co nejvíc vyjadřovala svůj původ a svoji autenticitu.
0: Jak už jsem zmiňovala, festival není jen o víně, ale i o setkávání. Doufáte, že díky němu třeba vzniknou nová přátelství nebo spolupráce mezi vinaři na obou stranách hranice?
1: Tak proč já vlastně chci tohle dělat, tak chci, aby ty vinaři, dotlačil jsem je k tomu, aby vytvořili nějaké sdružení, které bude celoročně pořádat společné akce a vlastně bude dělat ten přeshraniční ruch čilím.
0: Teď prakticky. Co všechno návštěvníky festivalu čeká? Jaký je program?
1: Zítra tedy začínáme už v Brzku v 10 hodin. Petr Šesták, skvělý autor, napsal knihu Kontinuita parku, která, ať se tam neříká, tak pojednává o Znojmu a bude literární procházka s Petrem Šestákem. A potom už bude tady festival od 1 do 7 hodin, který bude zakončen party v Znojemském podzemí. A v neděli potom ještě v vinařství Špetíci je další věc, která se jako věnuje, to je rozšiřování trip do občerstvení do vinařství, takže bude taková fish hojrige ve vinařství Špetíci. To je tento program na tento víkend.
0: To byl someliér a propagátor naturálních vín Jan Čulík, pořadatel festivalu Vína Nachbarn ve Znojmě o tomto víkendu. A za chvíli už se budete moci zaposlouchat do brněnské jedenáctky.
2: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, pokračuje pořad Den v kraji. Dětská nemocnice v Brně začíná řešit letitý problém s vedrem na pokojích bez klimatizací. Upozorňovali na to rodiče i personál. Ke zlepšení situace přiměla management jedna neodbytná babička. Poslechněte si s ní reportáž v brněnské 11. Tomáš Kremr s Davidem Nekvindou se zmíní i o akčním plánu Brna na zvládání veder. Popovídají si i o elánu 90-letého Milana Uhdeho. Taky o pivním šermování s aktuálně nejlepším šermířem světa Alexandrem Šupeničem, anebo o utíkajících pávech z brněnského domova pro seniory a v závěru i o tom, jak by se Brno mohlo dostat na nové eurové bankovky.
1: Brněnská jedenáctka. Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, i to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
2: Zdravíme vás u brněnské jedenáctky radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno. Tentokrát vás u poslechu vítá Tomáš Kremr.
3: A David Nekvinda.
2: A Alexandr Šupenič.
3: Ten tu tedy není, ale rádi bychom mu pogratulovali, protože první český mistr světa v šermu vybojoval si medaili minulý víkend v Hongkongu.
2: 32letý sportovec, tedy mladší než my, měli bychom se zamyslet, pochází z Brna, dlouho byl spjatý, možná ještě pořád spjatý se Sokolem Brno 1.
3: On tam formálně stále je členem.
2: Ale vlastně už tady asi netrénuje, že?
3: On už dlouho trénuje v zahraničí, i když na Brno rozhodně nezapomněl, jak jsme naznačili, stále je člen Sokola, za který závodí. Každý rok tu má mimo jiné taky týdenní kemp pro děti, který zrovna zítra začíná.
2: Bohužel už nejsme děti, nemůžeme se zúčastnit. Kdybyste se ale chtěli zúčastnit nějak jinak a pogratulovat mu osobně, tak můžete příští pátek večer přijít na Jakubské náměstí v centru Brna, kde Šupenič plánuje takovou speciální show, jak prozradil v rozhovoru na Radiožurnálu.
4: My postavíme na Jakubském náměstí stage, zároveň celý ten zápas bude zhudebněný, což je jako zajímavý, přijdete v pátek jako na pivko na Jakubák a najednou máte možnost prostě se objevit na stage a dělat sport, který jste nikdy nedělali.
2: Říkáme v šermu, ale to je flaret. S čím
3: ano,
2: on?
3: To je,
2: ta zbraně flaret.
3: Šerm má několik různých jako forem zbraní a on je fleretista.
2: Já bych mu chtěl položit otázku, jestli by někdy chtěl porazit flerety Jarmily Šulákové.
3: Pojďme dál.
2: Jak se vám teď leží doma? Jestli nemáte klimatizaci, možná jste v bytě pod střechou, vyvětrat se to nedá, že pořádně?
3: Já naštěstí nejsem v bytě pod střechou, ale vyrůstal jsem v tom, takže vím, jaké to je. Každopádně si představte, že jste k tomu ještě nemocní, máte horečky, jste v nemocnici a na pokoji je přes 30 stupňů.
2: A tohle je docela běžné v dětské nemocnici v Brně. Je to tam běžné roky. Opakovaně jsme o tom i tady v brněnské 11. mluvili, ale vypadá to, že se ledy v tomto ohledu pohnuly teprve teď.
3: Nebo trošku roztály.
2: No, ano, další humor, výborně.
3: A to díky jedné babičce, která se nedala odbít a která se nechtěla smířit s tím, že její vnučka a další děti budou na pokojích v nesnesitelných vedrech.
2: Takže tahle babička vyburcovala po letech vedení nemocnice, ať s tím konečně začne něco dělat.
5: Moje vnučka byla začátkem července hospitalizována na pediatrické klinice na pokoji, kde bylo téměř 35 stupňů Celsia.
6: To tehdy bývalou lékařku Ivanu Jochimkovou rozčílilo. S pracovníky nemocnice se nakonec dohodla, že špitál zajistí nákup 5 mobilních klimatizací. Jochimková je chtěla i pro další děti. 5 kusů nestačilo.
5: A proto jsem se rozhodla oslovit naši římskokatolickou farnost Pozořice.
6: Následnou sbírkou farníci vybrali 10 000 korun na nákup dalších 7 ochlazovačů. Jochimková to ale chtěla řešit systémově. S vedením nemocnice se proto 2 dny scházela i s ředitelem.
5: A řekl mě, cituji, paní doktorko, kdybyste takto nestála na barikádě a takto nebojovala, tak by to nebylo.
6: Dětská nemocnice spadá pod fakultní nemocnici Brno. Tu nově od ledna vede společně s fakultní nemocnicí u svaté Anny Vlastimil Vajdák. Jeho mluvčí Lucie Jungwirtová říká, že management situaci poslední týdny mapuje.
7: Získaná data nyní vyhodnocujeme a na jejich základě připravíme další kroky, včetně potřebných veřejných zakázek.
6: Potvrdila ovšem, že 13 mobilních ochlazovačů vzduchu teď nemocnice pořídí za vlastní peníze. Jiné řešení možné není. Areál je starý.
7: Limitem jsou zejména technické možnosti budov a kapacita stávajících elektrických rozvodů.
6: Přesně tento argument slyšel několikrát i Štěpán Neubauer, tatínek chlapce s genetickou poruchou, která jeho tělu zabraňuje regulovat teplotu.
8: Takže my jsme si před 2 rokama tu vlastní klimatizaci po několika dnech takovýchhle veder přivezli.
6: V roce 2024 požádal lidi na Facebooku, ať pošlou nadačnímu fondu nemocnice peníze na klimatizace. Vedení špitálu to se díky odmítlo, protože připravovalo komplexní rekonstrukci jedné z klinik. Ta začne na konci srpna 2026. Neubauer se s problémem setkal i v roce 2011, kdy jeho synovi byly 2 roky.
8: Syna jsme museli namáčet ve studené vodě, aby jsme vůbec byli schopni regulovat jeho teplotu, protože ani nezabírali žádné léky.
2: Kdyby vás k tomu zajímalo i něco víc, na webu iRozhlas k tomu vyšel článek s trochu více podrobnostmi i reakcemi.
3: Mluví tam třeba dětský onkolog Jaroslav Štěrba, který si před měsícem na Facebooku povzdechl, že to pro personál ani děti v dětské nemocnici není lehké.
2: Já mu to naprosto věřím, ale taky si pamatuju, že Štěrba byl pár let ředitel fakultní nemocnice Brno, takže ty klimatizace v dětské nemocnici klidně mohl zařídit.
3: Počítám, že jsi mu to nadhodil, tak co ti na to řekl?
2: Ano, přiznal a řekl, že byl ředitelem za covidu, tedy v letech 2020 až 2022, což je pravda, a připustil, že tehdy pro něj opravdu nějaké klimatizace byly, řekněme, úplně poslední prioritou.
3: A ono dá se říct, že máslo na hlavě mají ostatní předchozí ředitelé, kterým to evidentně nepřišlo zas tak důležité.
2: Rozhodně. Možná aspoň tyhle vlny veder nakonec k něčemu budou a řekněme, povolení lidé se začnou zamýšlet nad tím, jestli všechno, na co jsme byli zvyklí a na co jsme zvyklí, děláme dobře, nebo to chce nějakou změnu, abychom to tady zvládli.
3: Já jsem četl, že magistrát oznámil, že si nechá za 350 tisíc korun zpracovat akční plán zvládání veder.
2: Určitě bezva. Jenom si říkám, víme, jak to s takovými dokumenty bývá občas, že se zpracují a pak jenom někde leží. A navíc si říkám, ono by to možná stačilo vyřešit jenom pár telefonáty. Ústav globální změny Akademie věd, ku příkladu, tam by šlo i zajít na Mendelovo náměstí nebo kousek od Mendelova náměstí. Víš, jako jestli prostě už všichni dávno nevědí, co máme dělat, jestli potřebujeme na to nějaký plán.
3: Tak asi když...
2: Asi ho potřebujeme, evidentně.
3: Asi ano. Každopádně ten dokument má být hotový příští rok na jaře, tak můžeme typovat, co v něm bude.
2: Tak stromy tam budou.
3: Budou tam mlhovače.
2: Voda tam bude, víc vody v ulicích, stromů v ulicích, klimatizace tam budou.
3: Právě chtěl jsem říct klimatizace, ale nevím, jestli jsou třeba i nějaké venkovní. Já vím, že třeba na fotbalových stadionech už někdy i na těch jako nekrytých jsou klimatizace.
2: Určitě, možná a měla by tam být podle mě jedna paní Jochimková, jedna babička, která pak přiměje ty ostatní, aby opravdu ty věci, které v tom plánu budou, aby je někdo udělal.
3: Ale já bych, kdyby chtěl být opravdu ambiciozní, řeku ještě jednu bych v Brně udělal. Spojil bych třeba jako Svratku se Svitavou nějakým kanálem přes centrum.
2: Jo, ještě větším kanálem,
3: no
2: jako jasně, ne,
3: aby přímo, aby přímo jsme se mohli na Svoboďáku je okoupat.
2: Budou volby, kandidátky se uzavírají příští týden, tak prosím tě, rychle sežeň stranu, třetí řeka v Brně.
3: Nemůžu, protože ještě plánuju složit ty fanfáry pro vánoční trhy a tam
2: a ještě
3: se bojím,
2: v českém
3: bojím se, že kdybych byl to primátor, tak bych to považovali za protekci.
2: Už takhle si věříš na primátora rovno, dobře, tak jdeme dál. Teď tu máme jedno téma, skutečně z kategorie brněnský bizár. Na sídlišti na Lesné lidé tento týden naháněli pahvy.
3: 4 ptákům se asi nelíbilo v zahradě domova seniorů na Kociánce, odkud se zatoulali, takže si pak vykračovali po sídlišti nebo posedávali na balkonech, parapetech.
2: Prý to není úplně neobvyklé, že utíkají nebo ulétají, ale obvykle se vrací. Ovšem, jak nám teď říkal starosta Brna severu Martin Maleček z hnutí SOL, který na Lesné taky bydlí, tak tentokrát to bylo trochu jinak.
9: Tak na papaní, vzhledem k tomu, že lidé jim tam podstrojovali, že to vypadalo, že si ještě prodlouží ten svůj výlet.
3: Včera měli chycené 3 pávy. Ze 4 našli je u domova seniorů na Lesné, tak možná...
2: To je nějaký vzorec možná, že z jednoho domova do druhého.
3: No, možná prostě pávy mají rádi postarší lidi. Hmm. Každopádně teď už třeba možná v době natáčení jsou chycení všichni, ale ono se nedá asi vyloučit, že pávy z Kociánky zase utečou. Podle pracovníků domova jeden mladý pavý samec prochází pubertou, tak utíká a ostatní se prostě nechají strhnout.
2: To je pořád něco, ale tady v Brně nejdřív nám utekla ta červená panda ze zoo, potom jeřáb, ta zvířata se už obě teda našla a teď 4 pávy.
3: No ale jak praví stará pravda, páva, to nechytíš.
2: To nechytíš, to je pravda. Jestli nevíte, o čem mluvíme, tak to je jedno video na YouTube. Já bych vám rád řekl, jak se to video jmenuje, ale to nemůžeme ani vyslovit, protože to video má tak sprostý název. A
3: pro ty, kdo netuší, je to docela staré video. Já si ho pamatuju z gymnázia, že jsme si to pouštěli na počítači ve třídě. Dvou kluků, kteří někde u lesa uviděli páva a natáčí si, jak si ho zkouší chytit.
2: Já vám to tady pustím jenom krátce pro představu, jsem to sestříhal, aby to nebylo sprosté.
10: Chyť páva. Nepoklebem já to? Ty co tu dělá páv? To uteklo z nekama. To je drahé jak svině, já to nechytíš. Já to pokuše. Slyšíš tu tak heka. Trubí.
3: Jestli by těm klukům neměl někdo z Lesné zavolat, aby příště pomohli s odchytem.
2: Jestli z toho vznikne další video, tak já jsem jedině pro. Hodně štěstí, zdraví a neutuchajícího elánu upřímně přejeme významnému oslavenci, který v úterý oslavil 90. narozeniny.
3: Od 70. let patřil k zakázaným autorům a přesto si jeho muzikál Balada pro banditu zpívalo celé Československo. Významný dramatik, muž s proslulým hlubokým hlasem a první předseda České poslanecké sněmovny, možná už víte, je to Milan Uhde.
2: Rozhovor dal naší kolegyni Kristýně Sedláčkové, jeho rozhodně doporučuji k poslechu i k přečtení, najdete ho na webu iRozhlas. Mluvili v něm třeba právě o Baladě pro banditu, pod kterou se musel podepsat režisér Zdeněk Pospíšil.
11: Já jsem nesměl jít na premiéru, protože já jsem měl ten zvyk, že si to tiše odříkávám z herci. Ale to Zdeněk povídá, milý, tam nemůžeš. Protože tam bude výjimečně nějaký chytrý fízer, který si řekne, co ten Uhde, že on v tom má nějaký prsty.
3: Já bych tedy chtěl mít v 90 letech taky tolik energie jako Milan Uhde, který stále tvoří.
11: Vidím před sebou další hru, já nevím, jestli ji napíšu, protože, jak praví velký básník, ze skici dál k dílu jde se po kolenou, že? Čili já nevím, jestli moje kolena stačí na takovou štreku.
3: Žena z Brna má šanci dostat se na nové eurové bankovky.
2: Mě teď k tomu napadlo, že by to chtělo i muže z Brna, to je takový ten oblíbený novinové titulky, muž z Brna udělal něco a vždycky to je kuriozní.
3: Asi muži dělají plně kuriozní věci a ženy se dostávají na eurové bankovky.
2: Ano, tato žena, o které mluvíme, sice není úplně z Brna, ale v Brně žila nějakých 13 let jako dítě. Je po ní pojmenovaná i lávka přes velký městský okruh v Žabovřské ulici.
3: Je to spisovatelka Berta von Suttner, první žena, která za svá díla a své postoje získala Nobelovu cenu míru v roce 1905.
2: Byla činná v mnoha odvětvích a také inspirovala Alfreda Nobela k udělování těch zmíněných cen. Předpokládám, že asi ale ne proto, aby je pak sama jednu získala.
3: To by bylo vychytralé. V AZ kvízu by se pak řeklo, že si to vyklikala.
2: Ještě bychom asi měli vysvětlit tu spojitost s eurovými bankovkami. Evropská centrální banka představila návrhy nových papírových platidel v různých designech.
3: Hlavní rozdíly jsou v tom, jestli jste tým ptáčci nebo tým lidi. U ptáčků je třeba ledňáček, čáp nebo vlha.
2: Lidé vlastně můžou hlasovat o tom, který návrh se jim líbí nejvíc. U lidí je kromě Berty třeba Leonardo da Vinci, Beethoven nebo Marie Curie Sklodovská.
3: Hlasovat může každý na webu Evropské centrální banky a můžete pomoct dostat Brno do světa.
2: Jsi tým ptáčci nebo tým lidi spíš?
3: Tým lidi.
2: Já jsem tým ptáčci.
3: Já jsem si to myslel.
2: Ale možná udělám výjimku. Možná budu hlasovat pro Bertu. Čas máme my všichni do 21. září, ale klidně to zkuste stihnout i do příštího vydání Brněnské jedenáctky příští týden.
1: Brněnská jedenáctka. Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu můjrozhlas.cz.

0: Hostem poradny pro zdraví ve středu 5. srpna bude ortoped Vladimír Procházka a povídat si budeme o léčbě deformit nohou, tedy v bočených či stuhlých palcích, kladívkových prstech a dalších potížích, které lze vyřešit díky miniinvazivním chirurgickým operacím. Náš host se bude věnovat i posluchačským dotazům. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

ještě včera jsem ti ukradl pentli růžovou, dneska bych už chtěl mít mnohem víc.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 17 hodin a 48 minut. Je tu čas pro rozhlasový cyklus nazvaný Temné letopisy moravské, tedy pro další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den, vždy v tomto čase, vypráví Michal Istejník a tentokrát nás vezme za výbuchem prachárny na brněnském Špilberku.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Istejníkem.
2: 1742. Výbuch zabíjel, ale otevřel i cestu ke slavným kasematům. Z hlediska historie brněnské dominanty je to pouhá epizoda. Mohla Špilberk z velké části poničit. Místo toho se její důsledky zásadně propsaly do podoby hradu a pevnosti. Psal se 16. březen roku 1742 a na hradě vybuchla muniční laboratoř. Brno v té době čelilo blokádě vojsky pruského krále Fridricha II. Na město si armáda útočit netroufala. Velitelé doufali spíše ve vyhladovění města. A to se naopak muselo spolehnout na zásobovací výpady ozbrojenců ven a taky na vlastní produkci všeho, od potravin po zbraně. I proto si některé typy munice na hradě vyráběli vojáci sami. Personál se však zachoval neopatrně a přímo v prostorách laboratoře začalo hořet. Na místě zůstávalo velké množství střelného prachu a údajně 20 liberních granátů. Následky, jak je do spisů zaznamenal poručík auditor Johann Maximilian Kindl, byly děsivé. Zemřelo 29 lidí, z toho 4 ohněstrůjci, 8 dělmistrů a 3 invalidé. Je skutečně jen šťastná souhra okolností, že krátce předtím odnesli větší množství vyrobené munice do zbrojnice, takže výbuch neohrozil obrany schopnost hradu. Ani dnes není stoprocentní jistota v tom, kde přesně se na hradě laboratoř nacházela, pravděpodobně na bastionu u jedné z bran. Pro Špilberk však toto obléhání, a dodejme, že úspěchu Prusové nedosáhli, mělo jiný důsledek. Na hradě se v té době tísnilo mnoho vojáků a k nim dobrovolníci z řad obyvatel. Běžná kapacita hradu byla několik desítek, maximálně 100 lidí. A tak bylo potřeba Špilberk upravit, aby se do něj v případě potřeby krátkodobě dostalo více vojáků. V návaznosti na pruské obléhání proto nechala Marie Terezie zakrýt jižní a severní hradní příkopy a na Špilberku vznikly slavné kasematy. Ty tak nejsou klasickým podzemím hradu, jak si mnoho lidí myslí. V dobách války měly kasematy sloužit nejen jako skladiště zásob a armádní výbavy, ale také jako útočiště pro 1200 vojáků. Proto v nich vyrostla dokonce i pekárna. Paradoxem je, že ke svému účelu neposloužili. Velice brzy se z nich stala nejen skladiště, ale hlavně vězení. To už ovšem je jiná kapitola temných letopisů.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 29. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Premiéru další kapitoly letopisů nalistujeme společně s hercem Michalem Istejníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase v pondělí touto dobou.
1: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Právě prožíváme další vlnu veder a v té souvislosti zdravotníci vydávají řadu doporučení, jak se vyhnout dopadům horka na naše zdraví. A jedním z nejčastějších problémů mohou být úžeh nebo úpal. Jak upozorňují lékaři, rozlišení úpalu od úžehu není pro laika jednoduché. Příznaky jsou podobné a vlastně i první pomoc. Pokud bychom se v tom přeci jen chtěli vyznat, pak zjednodušeně asi lze říct, že úpal je způsobený přehřátím organismu. A to se může přihodit i v horké, nevětrané místnosti bez dostatečného přísunu tekutin, zatímco úžeh vznikne z pobytu na sluníčku. No a nyní tedy příznaky. U úpalu to bývá bolest hlavy, zvracení, nevolnost, pocení, přičemž tělesná teplota nemusí být vždy zvýšená. Úžeh je navíc často doprovázený s červenáním pokožky, někdy sluneční vyrážkou, výjimečně i popáleninami druhého stupně. V rámci první pomoci podáváme tekutiny, snižujeme tělesnou teplotu, vhodné jsou i studené zábaly a přesunutí nemocného do chladnější místnosti bez přímého slunečního svitu. Pomocí může i koupel v chladné vodě. Je ale třeba mít na paměti, že pokud je stav vážný a postižený je zmatený, trápí ho závratě nebo dokonce upadá do bezvědomí, je třeba zavolat záchrannou službu. No a to už byla poslední informace dnešního vydání pořadu Den v kraji. Mějte se krásně, užívejte víkend a hlavně pamatujte na to, že zdraví máte jen jedno. Krásné příští dny přeje Eliška Zárecká. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Přes Česko přejde během noci a zítřka studená fronta, teploty ale výrazně neklesnou. V Blansku se otevřel nový krytý bazén. Nové výsadby v rekonstruované zámecké zahradě ve Vyškově se i přes sucho zdařily. Zítra bude oblačno, lokálně přehánky, teploty vystoupí až na 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. V Česku dnes padaly teplotní rekordy. 5% měřicích stanic zaznamenalo své absolutní maximum. Třeba ve Strážnici na jižní Moravě teplometry ukázaly 39,2 stupně Celsia. Za více než 100 let měření tam doteď takovou teplotu nenaměřili. Během noci a zítřka by měla studená fronta přinést bouřky, výrazněji se ale neochladí, upozornil meteorolog Miloš Dvořák. Čeká nás tak tropická noc. Na většině území teploty ani nad ránem neklesnou pod 20 stupňů Celsia. V Blansku se dnes otevřel nový krytý bazén. Plavcům nabízí 25 metrů dlouhý bazén, nechybí dětské brouzdaliště, bazén pro kojence nebo parní sauna. Krytý bazén za 321 milionů korun zatím funguje ve zkušebním provozu. První plavce přivítá v neděli 2. srpna, informovalo město v tiskové zprávě. Hygienici rozšířili varování před paštikami prodávanými v hotelu Litovel v Luhačovicích. Bakterie produkující jed botulotoxin může být ve vepřové paštice s mandlemi a také ve vepřové paštice se zeleným pepřem. Lidé by je neměli jíst, ale naopak vrátit v místě nákupu nebo bezpečně zlikvidovat. Pokud se po jejich konzumaci objeví potíže, mají okamžitě vyhledat lékaře. I přes velké sucho se zahradníkům v zámecké zahradě ve Vyškově daří výsadba stromů i zakládání nových záhonů a trávníků. Barokní zahrada, která je kulturní památkou, prochází nákladnou obměnou. I s rekonstrukcí domku zahradníka, kde vznikne kavárna, bude stát asi 70 milionů korun. Všech 75 nově vysázených stromů se díky bohaté zálivce ujalo. Dobře se daří i dalším výsadbám, dodává nezávislá radní Blanka Mikulková.
2: My jsme si to počasí samozřejmě nevybrali a trvalky se sázely až ve chvíli, kdy jsme měli hotovou kapkovou závlahu, takže rostou bez problémů. Setí trávníku jsme museli posouvat v čase. Seli jsme teprve asi před 14 dny právě i na místa, které už byly pod závlahou. Teďka vlastně nám ty trávníky všechny vzešly.
0: Obnova zámecké zahrady ve Vyškově má skončit na začátku září, pak bude znovu přístupná veřejnosti.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude na jižní Moravě převážně oblačno, někde přehánky, většinou slabší a izolované, zítra odpoledne a večera lokální a výraznější a můžou se objevit i bouřky. Přechodně bude i skoro jasno. Nejnižší noční teploty 22 až 19 stupňů, denní opět vysoké 33 až 36 stupňů. Vítr slabý, odpoledne přechodně i mírný, v přehánkách a bouřkách a jejich okolí může výrazně zesílit. Biozátěž bude kvůli horku a přechodu studené fronty. Vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Neprůjezdná je po dopravní nehodě silnice číslo 40 mezi Mikulovem

Byla to mistříňanka, která vás pozvala k poslechu dnešní druhé části Moravy krásné země. Zahrála polku Blahoslava Smišovského Ten ostrožský zámek. Samozřejmě vás zvu i já a přeji pěkný večer při pěkných písničkách. Zdraví vás Jiřina Ostrá. No a jaké budou písničky ze srdce? Pro paní Libušku Janovskou a jejího manžela z Blučiny to bude Lidová Stavěli tesaři. No a pro paní Naďu Jakubíčkovou z Mistřína v té strážovské dědině. No ale samozřejmě nezůstaneme pouze u těchto písniček, to je přece jasné. Budou i další. No a doufám, přátelé, že jste všichni ve zdraví přežili další horký den. No a nyní vás snad osvěží pěkné písničky. Kdo má svátek, pokud nevíte, jsou to jak u nás, tak na Slovensku Ignácové blahopřeji. Zbývá připomenout telefonní číslo 726 46 520 0. A teď už cimbálová muzika Josefa Varmuži.

0: Tak to bylo moravské lidové podání cymbalové muziky Josefa Varmuži. No a teď už bude asi v podání nějakého pěkného přáníčka. To podání zazní z úst paní Mazurkové ze Zaječí. Dobrý den.
1: Dobrý večer, ještě vás jednou zdravím, paní Jiřínko. Já bych chtěla popřát krásný narozeniny. Zítra oslaví paní Marie Balášová ze Zaječí své krásné narozeniny 80. Hodně štěstí, zdraví, hlavně to zdraví. A lásky přejí děti, Dita, Bohdan, Vraťa s rodinami. Mamince děkují za její pomoc a starostlivost. Přání se připojují bratr s rodinou, švagrové, švagři a také další blízká rodina. Máme tě, Maru, rádi, nebo ti mám říct, pačí, máme tě rádi, to je pěkno. Děkuji, ona se bude zlobit, ale to nevadí, my ju máme rádi aj tak.
0: Já si myslím, že paní, jak říkáte, Maruško, nebo Majko, nebo jak ji říkáte?
1: Maru, Maruško.
0: Maru, no, tak já myslím, že Maru se teď usmívá, tak a měla by určitě. Jasně. Tak jo, takže písnička
1: děkuji
0: je připravená. Hezký večer, nashledanou.
1: Taky vám taky, nashledanou.
0: Nashledanou, a kdo pak je na tomto telefonu, dobrý večer i vám.
2: Dobrý večer, paní Ostrá, já bych vás poprosila, mně se ve středu stál doma úraz, zlomila jsem si dvakrát ruku v zápěsti a volala jsem policii, tak byli ochotní, dovezli mě do nemocnice, v nemocnici poděkovat sestřičkám a doktorům a vůbec všem a ti, co mě dovezli potom domů o 5:30 ráno, takže i záchranářům. Děkuji vám
0: moc. No ale ještě se neprozradila svoje jméno.
2: No, Milena Kumincová.
0: No, aby věděli, kdo děkuje. No, já musím říct, že nejsi žádná troškařka. Když už teda zlomit ruku, tak rovnou
2: tak
0: na dvakrát, že jo?
2: Ano, tak je to, ano, a tak je to, a bolí to.
0: Bolí.
2: A představte, jak to narovnávali, je to bylo něco.
0: To ani mě neříkejte, já vám každopádně držím palce, aby všechno dobré se obrátilo. A
2: jo, a zrovna pravá, takže nevodenču si, je to hrozný. A jo,
0: no,
2: zvyknete
0: si počase třeba i na tu levou ruku, ale hlavně, aby to dobře dopadlo a hlavně buďte na sebe opatrná. To je to důležité.
2: Muset, no.
0: Tak jo,
2: tak jo,
0: takže to bylo
2: vám
0: velké
2: moc
0: poděkování pro vlastně ty záchranné složky.
2: Pro všechny, ano. Děkuji vám moc a nashledanou. Hodně vám přeji.
0: Děkuji moc, já vám také.
2: Nashledanou. Děkuji.
0: Tak a pak, když jste poslouchali, přátelé, Polední Moravu, krásnou zem, tak víte, že nám nezaspívali dvě slečny a byla to Nikolka, 12-letá to slečna Nikolka Lezlová a 10-letá Melánie Trlidová. Představte si, že Melánie měla dnes nebo má dnes přímo narozeniny, takže Melčo, jak ti říkají, přejeme ti ještě jednou všechno nejlepší a děkujeme i Nikče za ten váš zpěv, protože holky zaspívaly takovou legračně vzdělávací písničku Jan Amos Komenský, ještě jsem to vůbec neslyšela. Naučili se to prý ve skautu a teď jsou v Domaníně. Oni jsou z Domanína a teď jsou u babičky v Syrovíně. No a pak, když byste si chtěli poslechnout tuto písničku, pro mě tedy úplně neznámá byla, tak si můžete najít naše webové stránky, tam si naleznete audioarchiv, příslušné datum a už si můžete pustit třeba zrovna zpěv Nikči Lezlové a Melči Trlidové. Tak holky, já vás ještě jednou zdravím i s babičkou a jsme samozřejmě rádi, že tyto prázdniny jsou skutečně vydařené, protože máme tolik zpěvných dětí a všechny zpívají moc hezky, takže moc děkujeme. No ale teď už tedy zdravím paní Libušku Janovskou a jejího manžela, kteří žijí v Blučině. Libuško a váš manžel si také poslechne písničku, kterou vám posílá paní Anna z Miroslavy a je to lidová Stavěli tesaři.
3: Český rozhlas Brno.

0: Tak písnička dozněla, byla to písnička ze srdce pro paní Libušku Janouškovou a jejího manžela z Blučiny. No a tuto písničku vám posílá paní Anna z Miroslavy a pro vás ji zahrála Veselka, ale určitě i další mnozí posluchači se touto známou lidovou potěšili. Ale já už mám na telefonu pana Jeníka. Dobrý večer.
1: Zdravím vás, dobrý večer, paní Ivanko.
0: No tak já se jmenuji Jiřina, ale to nevadí. Můžete mi klidně říkat Ivanko.
1: Jo. Podle hlasu jsem poznal v první řadě. Chtěl bych popřát nebo poděkovat všem brigádníkům, co mě pomáhali na tým na Žilík. Mm-hmm. Dneska máme do Žilinky, dneska zítra.
0: Mm-hmm. A kde to je?
1: No na jihu.
0: Na jihu? Nebudete to teda konkretizovat přímo to místo, kde máte dožínky, že ne?
1: No to je, aby nebylo moc lidí.
0: Aha, tak to je. Já jsem naopak si myslela, že chcete, aby bylo co nejvíce lidí, pane Jeníku. No. Tak každopádně patří velké poděkování všem těm.
1: Já jsem na hodech, jo, Lásaranka hrála, mm-hmm. No ty slaví, jo, ne přes pole, ale přes les, já to mám.
0: Jo.
1: Tak nám dělají z nedělu a...
0: Jo, no, ale teď patří to poděkování všem těm, kteří byli nápomocní, ano, při těch z nich.
1: Dobře. Pomáhali při žích, jo?
0: Tak jo, takže nashledanou.
1: Dobrý, nashledanou.
0: A ještě jeden telefonát. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, paní Ostrá, tady je Pepča Viktorino Patovice, já vás zdravím.
0: Já vás taky.
2: No. Paní Ostrá, já bych chtěl říct a pozdravit všechny mý kamarády, a byl by to dědečka a babičku do Velkých Pavlovic, mm-hmm. který jsou moji nejlepší kamarádi a nejlepší přátelé. Potom by jsem to zahrál paní magistře Martině Lukšové, která mě měla v Brně na Kociánce jako... studenta. Mm-hmm. Potom by jsem to zahrál Petrovi Veselýmu, Tomášovi Veselýmu a celé rodině Veselé. A potom by jsem to ještě řekl, že mu strašně moc miluju. Je to moje přítelkyně Pavlinka Fialová, která se mnou žije, už bude se mnou 10 let za chvilku. Ještě tak to ji taky zahrajem. Mm-hmm. A že jí posílám velikánskou sladkou pusinku a že ji strašně moc miluju. A děkuji, že udělala dneska takovej krásnou práci, kterou odvedla.
0: Tak, pane Pepčo, pusinka už letí, takže Pavlinka už může nastavit své rutinky.
2: A paní Francové ještě do jednoho zařízení a potom ještě panovi Rumlovi do Chrlic, do... Domová důchodců.
0: Jo, tak já jenom čekám, na koho si ještě vzpomenete, takže to shrneme. Prostě pošleme písničku všem těm, které máte rád a kteří jsou vám blízcí.
2: Ano, přesně tak. Jo.
0: Tak hezký
2: mějte
0: večer.
2: Mějte se hezký, paní Osa. Vy také. Večer.
0: Děkuji, nashledanou. No a dnes slaví narozeniny pan Josef Adámek z Višňové. A přání, milý tatínku, k tvým 75. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti, pohody a spoustu krásných chvil s celou rodinou. A tě každý den naplňuje úsměvem a dobrou náladou. No a to ti přejí manželka Helena, děti s rodinami a pravnoučci Dominiček a Nelinka. A další písnička opět lidová pod tým naším okénečkem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: No ale teď je 18 hodin 30 minut, posloucháte Moravu krásnou zem, posloucháte pěkné písničky v podání dechových muzik, dechových kapel a cymbálových muzik. Tak za chviličku bude ta druhá písnička ze srdce. Paní Naďa Jakubíčková si možná myslela, že jsem na ní zapomněla. Ne, není tomu tak. Ale předtím si ještě vezmu další milé volající. Tak nejprve pana Jirku Tomejčíka z Těmic. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, paní Ostra, srdečně vás zdravím a přál bych si, kdybyste nám zahrali s manželkou, máme 49 let společného života. Hodně zdravíčka, štěstíčka, rodinné pohody, božího požehnání a to nám přeji. 4 děti, 9 vnoučat a 4 pravnoučata.
2: A jak se jmenuje manželka?
3: Františka Tomejčíková, skladatelka.
2: No to je fakt, Františka Tomejčíková. No já jsem si říkala, ale chtěla jsem to slyšet z vašich úst. No tak já vám přeji také krásný život další, pane.
3: A ještě, kdybyste mohla někdy její srdcovku, ten Těmický mlýn zahrát, kdyby
2: jo,
3: to šlo.
2: Těmický mlýn, jo, už jsem si to napsala. Tak jo, takže gratuluji ještě jednou.
3: Děkuji.
2: Nasledanou a zdravím i paní Františku.
3: A vám taky hodně zdravíčka.
2: Děkuji
3: a celému rozhlasu hodně zdravíčka.
2: Děkujeme.
3: Nasledanou.
2: A paní Vlaďka je připravená. Dobrý den.
4: Dobrý večer, paní Ostra. Já bych chtěla popřát, dnešní Neuse dožívá krásných 70 roku, paní Lidka Horňáčková z Rakvic. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně zdraví. To jí přeje Vlačka, Luděk a Leonka a celá rodina Poláčková. A ať si to pořádně oslaví.
2: Tak to bylo další milé přání. Nashledanou. No a nějaká pěkná písnička přání k dnešním 71. narozeninám patří panu Josefovi Belajovi z Prietršky na Slovensku. Hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přejí syn Peter s rodinou, dcera Beata s rodinou a manželka Helenka. Nejmladší Miško posílá dědovi velkou pusu. A mám tady vzpomínku. 31. července zemřela moje babička paní Marie Pokorná Varmužová, píše Honzík Buřil, stejně jako dětství prožila v Králově Poli, zamilovala se do panského krejčího, vychovala dvě dcery, Helenu a Janu, no a Helena ta se odstěhovala ve 20 letech na Slovensko, tam měla s Vojtěchem dvě děti, sestry Anešku a Malču. A tady dál píše, že jsou rozptýleni na loučce i s Marií Varmužovou. Tam měla dva bratry, dožila se 58 let. Vzpomíná Honzík a Bohunka. No a budeme vzpomínat při písnice ze srdce, která zazní pro paní Naďu Jakubíčkovou z Mistřína. A paní Naďo, tu písničku vám posílá Jarda Wolf a je to Valčík v té strážovské dědině.
0: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla písnička ze srdce pro paní Naďu Jakubíčkovou z Mistřína od Jardy Wolfa. Tak paní Naďo, doufám, že jste poslouchala a že jste při této písničce vlastně i zavzpomínala na všechno to pěkné, co tady třeba zrovna při Moravě krásné zemi prožíváme. Vám posílají písničky vaši známí a to určitě vás hřeje u srdce. A toto byla písnička Václava Maňase mladšího a Aleny Slabákové v podání Boršičanky Antonína Koníčka. A já už mám tady odložený jeden telefon, ale nevím vůbec, kdo tam je na té druhé straně. Každopádně zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tady je Jenda Chrenčík z Velkej nad Veličkou. Já zdravím celý Český rozhlas Brno a všetkých, kdo počúvají tento krásný pořad. A chcel bych nechat dodatečně zahrát mojej ženě, paní Aničce Chrenčíkovej, vlastně k nedělnímu svátku. Uh-huh. Dál bych chcel nechat zahrát svojej sestry Martě Mikéskovej z Veselá nad Moravou, která měla v úterý narozeniny a teda ve středu svátek. No a aby toho nebylo málo, tak dneska i máme ze ženou výročí svatby 44. A Marta sestra teda se švagrem Jošku mají to samé výročí, protože jsme se brali ve stejný den, ve stejný rok. Tak prosím vás, zahrajte nám nějakou pěknou písničku.
0: Já vám dopředu prozradím, že to bude směs písniček, že tam si můžete najít. Každopádně ta, která se vám bude líbit. A já vám Anička se jmenuje vaše manželka,
1: ano,
0: že?
1: Ano.
0: No, 44. výročí svatby, tak jestliže jste poslouchal, tak já už jsem tady přála Tomejčíkovi k 49. výročí svatby.
1: No, tak to už je toto. No já
0: to
1: vím, že to není žádné kulaté výročí toto.
0: Ale každý rok se počítá.
1: Že je to hranaté až běda, ale to si myslím, že vůbec nevadí. Jako.
0: Každý rok se počítá, pane Jendo. A stejně tak zdravím tak i vaši sestru Martu a jejího manžela. Tak jo, tak hezký večer.
1: A ještě prosím vás, ještě teda, ale si můžu mět přijít si jako písničku tu srdcovku někdy. Tož když jsou z Velkej, tož hore velkou malovaná dvážka. Já jsem to nečul ani nepamatuju. Nevím, jestli to hraje cymbálovka.
0: Tak to právě vůbec
1: nebo...
0: ne. No to asi bude cymbálovka, jo. Ale jak se ještě mi řekněte jednou, jak se to jmenuje?
1: Hore velkou malovaná dvážka.
0: Hore velkou malovaná. My se dneska díváme.
1: No. Malovaná dvážka.
0: Malovaná...
1: Určitě to nahráte je, ale nevím od keho to, jako, a je mě to úplně jedno, a kdybyste něco našli, tak bych byl hrozně rád. Jako.
0: No pokusíme se, ne, pane Jendo Chrenčíku z Velké nad Veličkou, ale nevím, tady jsme se, no prozatím to tady nevidíme, ale...
1: Nevadí, zkusíme,
0: jasně,
1: no,
0: pane Jendo. A teď to budou pěkné písničky a ještě jednou vám, vlastně těm oběma manželským párům blahopřeji. A jen tak dál. Nashledanou.
1: No, děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou. A tady čtu. Dnes slaví manželé Květoslava a Jiří Kovářovi z Ivančic zlatou svatbu. 50 let po boku, to je půl století plné lásky, radosti, ale i překonaných překážek. Do dalších let vám přejeme spoustu společných chvil v manželství, při procházkách s vaším mazlíčkem Elinkou, hodně lásky, vzájemného porozumění a hlavně pevné zdravíčko. Babičku, ať stále baví práce na zahrádce a dědovi, ať chutná stále pivečko. Mami, tati, děkuji za vaše zkušenosti, rady a pomoc v životě. No a takto blahopřejí syn Jirka s manželkou Ivou, vnoučata Tereska a Lukášek a ty ještě vzkazují, babi, dědo, ještě spoustu procházek s Elinkou. No, písnička Už mi lásko není 20 let, to skutečně nebude, to je úplně odlišný žánr, který tady nehrajeme, ale bude to, jak už jsem říkala, směs pěkných písniček, ale i předtím ještě přání, které patří paní Aně Mimochodové Sobotkové ze Strání, která se dožívá 80 let. Všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví a božího požehnání přejí manžel a 3 děti s rodinami. Nejmladší vnuk Honzík posílá babičce velkého hubana. No a teď už konečně ta slíbená směs Polek.

0: Tak to byla směs spolek v podání Moravěnky a ještě jeden telefonát. Je to paní Marie z Újezda u Vlašských Klobouk. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Když dneska hrajete k tomu výročí, k té svatbě, tak já mám také dneska jednu. A je to 50. výročí, dnes slaví manželé Machů Sluhačovic. Je to můj synovec. Tak mu přejí, tak jim přejí hlavně hodně zdravíčka, ať jsou dále nadále šťastní, tak jak jsou, ať mají radost ze svých dětí a vnuček a vnuka. To jim přeje teta Maňasova z Újezda a kdyby střížil, tak by se připojil.
0: Tak,
1: a ještě mám jedno přání. Zítra slaví zeď 60. narozeniny. Je to Marek Jordán z Újezda. Také mu chci popřát hlavně hodně zdraví. Zdraví a zdraví, štěstí a boží požehnání a radost ze svých dětí a vnoučat. Tomu přeje jako babička a kdyby děda žil, tak se připojila.
0: Tak určitě. Taky si vzpomenu. Já jenom jsem chtěla podotknout, že máte samé takové kulaté výročí. 50. zlatá svatba, 60. narozeniny Marka.
1: A víte, kolik těho ještě mám? Včera měl vnuk 31 roků. Také mu přeju hlavě hodně zdravíčka a předevčerejšky měl nejmladší pravnouček 1 rok.
0: Tak a, vidíte, paní Marie, tak kdybychom...
1: A jeden pravnuk má 8 roků, takže toho mám čil.
0: No, kdybychom tady ještě chvilku společně zůstali, tak bychom tedy se dozvěděli, jak se to slaví u paní Marie v celém červenci.
1: No, ale pan... budeme slavit.
0: Ano, tak vám přeji krásnou oslavu. Jo, tak.
1: Naschledanou,
0: loučím se.
1: Naschledanou.
0: Tak a já, než budu tlumočit další přání, tak poprosím Elišku, aby si nachystala písničku Dobrou noc. Tak děkuji a beru si klub přátel Českého rozhlasu Brno, protože narozeniny dnes slaví pan Petr Jílek z Brna. No a také tady vidím, že včera, a to nevím, jestli bylo předáno, včera oslavila narozeniny paní Vladimíra Rochlová z Přílep, tak raději dvakrát než vůbec, takže milí naši posluchači, samozřejmě vám blahopřejeme, děkujeme za vaši přízeň a do let dalších vám přejeme už jenom to nejlepší zdraví, štěstí, pohodu, vždycky dobrou náladu. No a mám tady vzpomínku. Dnes 31. července, je to už rok, co nás opustil pan Adolf Krejčí z Kralic nad Oslavou. Prosíme, zahrejte mu do nebíčka pěknou písničku. S láskou vzpomíná manželka Mirka s rodinou. Ádo, moc nám chybíš. A Broněk Uher blahopřeje k narozeninám kamarádce paní Romance Šmehlíkové z Dolního Němčí a ještě také k narozeninám paní Marii Daňkové z Dolního Němčí. Přeje samozřejmě i s jejich rodinnými příslušníky jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání. No a teď už dobrou noc.
2: Český rozhlas Brno.

No ale já vám ještě dobrou noc nevinšuju. Já mám připravenou pro vás ještě jednu písničku, ale tady ještě čtu, zahrajte písničku pro potěšení babičce Olince Vaculové, která vás každý den poslouchá. Vnučka Lucie posílá babičce písničku a tady rádi bychom touto cestou popřáli naší milované babičce Jarmilce Štěrbové k jejím dnešním narozeninám. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví a sil, které obzvláště potřebuje, jelikož je to vášnivá kuchařka, takzvaně profesionální babička. S pozdravem vnuci Michal a Zbyněk, dcera Jana s manželem Františkem. A ještě tady Jarda Vol píše, že ta písnička existuje, velkomalovaná dláška. No my víme, že existuje, Jardo, ale my ji tady asi nemáme, o to tady jde. Takže teď už tady písnička, jak jsem slíbila, Starobrněnská dvanáctka pro tebe.

Tak to byl Jaroslav Humpolík a Růžena Sipěrová, autoři této písničky Pro tebe, podání Starobrněnské 12, jsme si ji vyslechli. No ale je 18 hodin 56 minut, takže Morava krásná zem končí. Dále zprávy a na pěknou notečku. A budou to archivní nahrávky Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů s tématikou slunce a léta. Pořad připravila Marie Hvozdecká. Víkend, no tak tam mimo jiné i blahopřání s písničkou, v sobotu s Karlem Hegnerem, v neděli pak s Květou Navrátilovou. No a já se na vás těším v pondělí. Pohodový večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. No a na závěr už hraje Stříbrňanka, hraje orchestrální skladbu Josefa Poncara Milenci.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Hejtman vyhlásil pro Jihomoravský kraj zvýšené nebezpečí vzniku požárů. V Horní Novomlýnské nádrži jsou sinice, koupání tam může být rizikové. Policie zadržela zaměstnance České národní banky, který podle kriminalistů kradl z banky peníze. Zítra bude oblačno, lokální přehánky, teploty vystoupí až na 36 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. V Jihomoravském kraji lidé nesmí rozdělávat oheň ani s ním manipulovat. Zakázané je i použití pyrotechniky a dalších možných zdrojů ohně. Lidovecký hejtman Jan Grolich dnes vyhlásil na žádost hasičů dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Důvodem je sucho, vysoké teploty a předpověď silnějšího větru. Opatření se vztahují na vymezená místa, upřesňuje mluvčí kraje Petr Holeček.
2: Tím se například rozumí lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 metrů od jeho okraje, lesoparky, parky, zahrady a další porosty umožňující vznik a šíření požáru a další místa, na níž se provádí činnost v období sklizně.
0: Zemřel advokát a bývalý ústavní soudce Jiří Nikodým, bylo mu 81 let. U soudu působil v letech 2003 až 2013 jako nominant tehdejšího prezidenta Václava Klause. Pro druhé funkční období nezískal podporu Senátu, zemřel ve čtvrtek, informoval ústavní soud na svém webu. V Horní nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku jsou sinice. Jejich výskyt potvrdila krajská hygienická stanice. Koupání v nádrži je tak rizikové pro děti, těhotné ženy nebo alergiky. Hygienici doporučují se hned po koupání osprchovat. V ostatních přírodních koupalištích v kraji je voda v pořádku. Situace se ale může změnit. Vysoké teploty a snížený průtok napomáhají k množení sinic.
3: Hygienici pravidelně sledují kvalitu vody ve více než 20 vodních plochách v regionu. Hodnotí ji na pětistupňové škále, kde číslo 1 značí nejčistší vodu vhodnou ke koupání. V lagunách na Nových Mlýnech nově platí třetí stupeň. Naopak v Brněnské přehradě, v Lomu Janičův vrch u Mikulova nebo na Vranovské přehradě je voda v pořádku. Stupeň 1 dostala i vodní nádrž Letovice na Blanensku. Andrea Němcová, Český rozhlas.
0: Policisté zadrželi zaměstnance brněnské pobočky České národní banky. Podle kriminalistů kradl v instituci peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Muž je trestně stíhaný za krádež. Kriminalisté teď pracují na zajištění zcizených financí. Kauzu dozoruje krajské státní zastupitelství v Brně. Případ potvrdila i samotná centrální banka. Její bankovní rada zároveň rozhodla, že udělá mimořádný interní audit, aby prověřila všechny okolnosti.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude převážně oblačno, někde přehánky, většinou slabší a izolované. Zítra odpoledne a večer čekáme na jižní Moravě přehánky lokální a výraznější nebo i bouřky. Přechodně bude i skoro jasno, hlavně zítra odpoledne. Nejnižší noční teploty 22 až 19 stupňů, denní budou opět vysoké 33 až 36 stupňů. Vítr slabý, západní až severozápadní, odpoledne přechodně i mírný, v přehánkách a bouřkách a jejich okolí může výrazně zesílit. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Biozátěž kvůli horku a přechodu studené fronty vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po dálnici D1 u Brna už pojedete bez kolon, počítejte ale stále se silnějším provozem. Po dopravní nehodě na silnici číslo 40 mezi Mikulovem a Valticemi už se úsekem projíždí Kyvadlově. Kvůli hašení požáru je ale momentálně neprůjezdná silnice na příjezdu do Tetčic od Omic, Střelic a Radostic. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Máme tady poslední červencový den, který nám letos vyšel na pátek. A u pořadu Na pěknou notečku vás vítá a zdraví Marie Hvozdecka. Léto se nám tedy nachýlilo do své druhé poloviny. Je třeba si ho tedy ještě pořádně užít. Dnes tedy nebudeme vzpomínat žádné výročí ani konkrétní osobnost. Hrdinou dnešní pěkné notečky bude slunce. Blahodárné světlo a teplo našich dní. Jako první nám o něm dnes zaspívá Jiřina Mikulenková a Jarmila Šuláková. Ej, svítilo slunéčko z gramodesky Na pěknou notečku k 25. výročí Brolnu v roce 1977. Jarmilu Šulákovou jsme mohli i slyšet v úvodu na nahrávce z 60. let v písni Slunéčko zachodí.

To byla Jarmila Šuláková a Jiřina Mikulenková za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Do dnešního pořadu na pěknou notečku vybírám, jak už je v pátek zvykem, nahrávky právě tohoto rozhlasového tělesa. Do toho dnešního jsem vybrala povětšinou nahrávky staršího data. Všechny ale něco spojuje. Nostalgie končícího července se zhmotnila v písních, ve kterých se zmiňuje slunce. A jaká bude další? Teď to bude na nahrávce z roku 1980, Magdalena Úprková, dnes Mučková, a hned potom instrumentální skladba Známý mijavský tanec na stařičké nahrávce z roku 1959. A hned po něm v nahrávce ještě starší, a to z roku 1954, zaspívá Slavíček z Podluží Božena Šebetovská.

Posloucháte páteční broňácký pořad na pěknou notečku, kterým vás dnes provází Marie Hvozdecká. Dospívala nám Božena Šebetovská a dnešním hlavním hrdinou je slunce, slunéčko. Pojďme se tedy přenést do jedné z nejslunějších oblastí naší republiky, a to na Strážnicko. Zaspívá nám Václav Harnoš, Strážnické Danaje.

Dospíval nám Václav Harnoš v dnešním prosluněném pořadu Na pěknou notečku, věnovaném nahrávkám brněnského rozhlasového orchestru Lidových nástrojů. Teď na závěr to budou ještě známé kendické čardáše a jako poslední nám zasluní Nakopanice v písničkách pro grumle a gajdy v podání brolnu, zpívá Lubomír Málek na nahrávce z roku 1973. Od mikrofonu se s vámi loučí a co nejméně mráčků přeje Marie Hvozdecká a mistr zvuku Igor Kapoun.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Was nicht gut schmeckt, ist nicht immer schlecht. Was heiß nicht ist, ist nicht immer kalt. Was falsch nicht ist, ist nicht immer recht. Wer jung nicht mehr ist, ist noch nicht alt. So manche können gut balancieren und suchen immer den Zweck. Sie wollen leben und profitieren, dabei verlieren sie den Weg. Ich such das Wahre, und das ist nicht einfach. Ich such das Wahre, das ist immer schwer. Doch dieses Suchen lohnt sich manchmal vielfach. Wer sucht, der findet.
1: Heute jährt sich zum 81. Mal der Tag, an dem in Aussig an der Elbe die dortige deutsche Bevölkerung angegriffen und entmordet wurde. Wie schon in den vergangenen Jahren fand auch heute an den mit dem Massaker verbundenen Orten eine Gedenkfeier statt. Den Gottesdienst in der Dekanatskirche zelebrierte Erzbischof Stanislav Przybyl. Eindrücke und Aufnahmen von der Gedenkveranstaltung senden wir erst in der kommenden Woche. Heute erinnern wir an dieses traurige Ereignis zumindest mit den Erinnerungen von Karl-Heinz Kralowitz, der im Jahre 1945 15 Jahre alt war.
2: Dnes je tomu právě 81 let, co byli v Ústí nad Labem napadáni a vražděni místní Němci. Jako už tradičně se i dnes konala na místech spojených s masakrem pietní akce. Mši v arciděkanském kostele celebroval arcibiskup Stanislav Přibyl. Nahrávky z pietního setkání přineseme až za týden. Dnes si smutné výročí připomeneme alespoň vzpomínkou pana Karla Heinze Kralovce, kterému bylo v roce 1945 15 let.
3: Nach Feierabend am 31. Juli, war Dienstag, bin ich die Schwenkenstraße rauf. Und beim ersten Eingang von der Schule, ich schieb mein Rad darauf, war damals 15 Jahre. Einmal kommt einer her mit einem Stern da, ein Offizier, nimm an, der Leutnant, und sagt, soll da hinkommen, hab nicht gewusst, warum, soll das Rad da hinstellen an die Wand und mitgehen. Ja, da bin ich mit reingegangen und da war drin in der Schule ein Tisch so schräg gestellt, mit die zwei Füße auf einen anderen Tisch. Und da musste ich mich auflegen, musste mich ausziehen und bin da ausgepeitscht worden und musste jedes Mal sagen, ich danke meinem Führer. Na gut, und dann, wie ich so richtig, ich glaube 20 Schläge bekommen hatte, durfte ich mich wieder anziehen. Dann haben wir gedacht, wenn ich jetzt rauskomme, ist mein Rad weg. Komme ich raus, steht mein Fahrrad noch dort und ich bin weiter nach Hause. Blut unterlaufen war es. Ne? Und dann kommt mein Vater heim mit meiner Mutter, auch Blut unterlaufen. Den haben sie am Materniplatz, der hat im Rione-Haus gearbeitet. Und meine Mutter hat unten gewartet auf ihn und er kommt runter. Und sofort sind sie auf ihn los und haben ihn auch geschlagen. Alle haben nicht gewusst, warum.
1: Jubiläum der Woche. Am 1. August 1925 wurde in Gablonz eine Neiße als Sohn eines Schlosses Josef Peukert geboren. Während des Zweiten Weltkrieges wurde er zur Luftwaffe eingezogen und geriet gegen Kriegsende in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Entlassung kehrte er nicht in seine Heimat zurück, sondern ließ sich in der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands nieder. Dort trat er der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der SED, bei, dem politischen Machtinstrument der späteren DDR. Zugleich absolvierte er eine pädagogische Ausbildung und arbeitete zunächst als Lehrer. Später wurde er Schulleiter und schließlich Schulinspektor im Bezirk Erfurt. In den 50er Jahren wechselte Josef Peukert an das Pädagogische Institut in Erfurt. Dort war er zugleich Sekretär der örtlichen Parteiorganisation. Anschließend setzte er seine Studien in Berlin fort und promovierte zum Doktor der Philosophie. Ende der 60er Jahre studierte er am Institut für internationale Beziehungen und trat zu Beginn des 70er Jahre in den diplomatischen Dienst der DDR ein. Seine erste Auslandsstation führte ihn an die Botschaft der DDR in Algerien. Danach wurde er zum Botschafter in Mali und später in Tunesien ernannt. Nach seiner Rückkehr aus Afrika war Josef Peukert in den 80er Jahren als Dozent an der Parteischule in Erfurt tätig. Den Zusammenbruch des kommunistischen Regimes und das Ende der DDR empfand er als persönliche Enttäuschung. Seine bewegte Lebensgeschichte schilderte er in dem Buch »Mein facettenreiches Leben« vom Sudetendeutschen zum Botschafter der DDR. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte Josef Beukert erneut in Mali. Dort starb er im Jahre 2013.
2: 1. srpna 1925 se v Jablonci nad Nisou v rodině zámečníka narodil Josef Beukert. Během druhé světové války narukoval do Luftwaffe a upadl do amerického zajetí. Po návratu odešel do sovětské okupační zóny. Zde se stal členem socialistické jednotné strany Německa, tedy východoněmecké obdoby komunistické strany. Ve východním Německu Beukert získal pedagogické vzdělání a stal se učitelem, po několika letech ředitelem školy a nakonec školním inspektorem v Erfurtu. V 50. letech pak nastoupil na pedagogický institut v Erfurtu, kde zároveň zastával funkci tajemníka místní organizace strany. V Berlíně si doplnil vzdělání a získal titul doktora filozofie. Na konci 60. let studoval na Institutu pro mezinárodní vztahy, aby na začátku 70. let nastoupil do diplomatických služeb. Nejprve působil na velvyslanectví v Alžírsku, pak byl jmenován velvyslancem NDR v Mali a poté v Tunisku. Po návratu z Afriky pracoval v 80. letech jako lektor na stranické škole v Erfurtu. Pád komunistického režimu byl pro Josefa Beukerta zklamáním. O svých životních osudech napsal knihu Můj život mnoha tváří od sudetského Němce k velvyslanci NDR. Poslední roky svého života prožil Josef Beukert v Mali, kde v roce 2013 zemřel.
4: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
2: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
5: Český rozhlas zprávy.
6: Muž z Brna podle policie okrádal Českou národní banku. Dálnice D3 je delší o 3 kilometry. Zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty do 32 na východě Moravy a Slezska až 630 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Policie obvinila zaměstnance brněnské pobočky České národní banky. Instituci podle nich okradl o miliony korun. Na podezřelé transakce vyšetřovatele upozornil finanční analytický úřad. Policie proto spustila akci, při které prohledala několik nebytových prostor i mužův domov a zadržela ho. Kriminalisté teď zajišťují ukradené finance, říká jejich mluvčí Pavel Šváb.
7: Obviněný zaměstnanec banky s policisty spolupracuje, čelí trestnímu stíhání za krádež, škoda činí desítky milionů korun.
6: Nový úsek dálnice D3 k rakouským hranicím je ode dneška průjezdný. Stavba části trasy mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku trvala 2,5 roku. Nový úsek se navzdory komplikacím při stavbě podařilo otevřít o měsíc dřív, pokračuje ředitel ŘSD Radek Mátl.
8: Přeložky inženýrských sítí nám komplikovaly vůbec zahájení samotné stavby. Posléze bohužel byly další problémy s zakládáním mostů na té trase dálnice D3, kde ta geologie byla velmi obtížná, museli jsme tam změnit technické řešení. Další časovou komplikací bylo to, že museli jsme postavit nejdříve jednu polovinu, převést provoz a pak posléze druhou polovinu.
6: Začal divadelní festival Jiráskův Hronov. Na 96. ročníku uvidí návštěvníci 150 představení, které připravilo víc než 80 amatérských souborů.
9: Festivalový program zahájí večer Náchodská divadelní scéna, a to s kriminální komedií Drahá Matilda o dědictví, které sebou nese ale i nečekaná tajemství.
10: Kromě profesionálních souborů máme také 3 profesionální představení v inspirativním programu.
9: Popisuje Jan Julínek, programový ředitel Jiráskova Hronova.
10: A a to je jednak divadlo Drak s jejich Šípkovou růženkou. V pondělí nás potom čeká Geislers of Comedianten se svou velmi zajímavou inscenací Hory byly Kribrifax a také inscenace kolektivu Dominika Migače Soudružky z kroužky, což je naprosto mimořádná inspirativní loutková inscenace.
9: Před Jiráskovým divadlem uvidí návštěvníci také Evu Hruškovou a Jana Přeučila, které bude zpovídat Aleš Cibulka, a to v pořadu Rádio na cestách. Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Sport.
6: České tenistky budou na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové v silném složení. V první nominaci kapitánky Barbory Strýcové na zářijový podnik v čínském Shenzhenu jsou wimbledonská šampionka Linda Nosková, finalistka Karolína Muchová a Marie Bousková s deblovou jedničkou Kateřinou Siniakovou. Počasí. Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy se přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
6: Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je před Prahou neprůjezdná, na půl tém kilometru je auto na střeše a provoz teď odklánějí na Hostivici. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovice z 18. kilometru počítejte s kolonou, zdržíte se 10 až 15 minut. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A teď už je to repríza pořadu Vesele a zdravě.
5: Vesele a zdravě.
11: Vítejte u nás, vítejte na Českého rozhlasu a ve zdravotní poradně a o zdravém životním stylu. Už se na mě usmívá jako sluníčko doktorka Kateřina Cajtamlová.
12: Ano, a chce říct, že je vedro a bude vedro. Patriku, přeložte.
11: Budeme mluvit o horku a o účincích slunce na náš organismus a jaké vám to dělá problémy. To je dnešní téma, které jsme si zvolili. Tak. A muž říká venku na pláži své manželce: fuj, to je hrozný vedro. Tady je nejméně 40 stupňů ve stínu. Manželka mu odpoví: a kdo tě nutí, aby slezl do stínu?
5: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: trošku jsme se svážili tím deštěm s Helenou Vondráčkovou v pořadu, kde si budeme povídat o slunci, o jeho účincích a hlavně o tom, když je prostě horko, jaké obtíže nám to dělá. Mimochodem existuje řečení, které říká, kam nechodí slunce, tam
1: chodí lékař.
0: Ovšem sluníčko dokáže nadělat na naší kůži i pěknou paseku. Co se stane s naší kůží, pokud se spálí? Na to se bude ptát naše redaktorka Renáta Filipi, kožní lékařky Evy Novotné.
2: Tím, že si spálíme kůži, můžeme si vypěstovat takzvanou alergii na sluníčko, tu odborně nazývanou fotodermatózu. To znamená, že pak se nám stane, že když opakovaně několik let po sobě jedeme k moři nebo jdeme na sluníčko, tak na těch místech výstřihu obličeje, paží se objeví taková nepříjemná svědivá vyrážka. Tak se nám potom může stát, že se 7denní dovolený nebo 10denní polovičku strávíme na pokoji s chlazením nebo ve stínu a neužijeme si té dovolené tak, jak bychom chtěli.
3: Nikam nechoďte veleblosti. Víte, že se neumíte prát.
4: Už s tím zase začínáte, Kelišová.
3: Toč, pořád to ukazujou v televizi, že se tady perou.
4: A to je Irák a Irán. Tady jsme v Itálii.
3: To je jedno, to je taky od I.
5: Častý pobyt na sluníčku může znamenat i větší tvorbu pych. Barva pych je totiž způsobená pigmentem zvaným melanin. A čím více času trávíme na slunci, tím více melaninu se vytváří.
2: Pigmentová znamenka se objeví častěji ve větším rozsahu jak do plochy, tak do výšky a tak, jak se jezdí víc a víc do té rovníkové oblasti, tak samozřejmě ta naše kůže není tolik uspůsobená a dochází k odkápnutí většího množství znamenek.
5: Spálit se můžeme snadno, a to dokonce i ve stínu nebo za pošmurného a větrného dne. Škodlivé UV záření totiž proniká i závoje mraků.
2: Někdy, když fouká vítr nebo je pod mrakem, tak vám přijde, že se nemůže nic stát a na tom sluníčku jste další dobu, ale není to pravda, ten věm není takový a pak jsme večer třeba překvapeni, že jsme hrudí v obličeji, ve výstřihu na zádech.
6: Jmenovat Borat. Zde má země můj Kazachstán. Moje hobby. Ping-pong. Opalovat.
5: V průběhu dne bychom v určitý čas neměli na sluníčko chodit vůbec. Starším dětem a dospělým odborníci doporučují vyhýbat se pobytu na slunci v době od 12 do 15 hodin.
2: Když byla moje dcera malá, byly asi 3 roky, tak jsme byli na dovolené v zahraničí a teď se tam udělala tu partu známých dětí. No a já jako deformovaný kožař jsem mi vždycky říká, od 12 do 3 budeme na pokoji. A teď ona, jak jsme měli ten balkon, tak kouká těma žbrdlinkama v tu jednu hodinu a říká, už tam jsou všichni, máme všichni.
7: Vesele a zdravě.
1: Prej deformovaný kožař. Já myslím, že udělala dobře, protože já jsem byla ještě horší a to nejsem kožař a já jsem svým dětem říkala od 11 do 4, jo? Takže ona je o 2 hodiny hodnější, než jsem byla já. Jinak bývala siesta v Itálii, v Řecku, všude možně a ti lidé byli vlastně v tuto dobu doma. Mě by zajímalo, proč nemáme my siestu. Dobře, oni si ji zrušili, nemohli my bychom si ji zavést?
0: To je pravda, když

0: Už ta vedra jsou tady, že jo, tak jako tam.
1: A bylo by to spravedlivé, protože oni jí měli letat, teďko ji nemají a my jí budeme za ní.
0: Ale je vám jasné, paní doktorko, že teď bychom vysílali v době siesty a všichni by možná spali.
1: No ať. Aspoň by jim to... Ne, šlo by jim to hezky do spánku a znáte to, jak se ty lidi učejí ve spánku japonsky, španělsky. Třeba by si z toho víc pamatovali, co my víme.
0: Co nám ještě na té kůži to slunce může způsobit, kromě spálení? Jako
1: kromě spálení, tak my se potíme. A je velmi zajímavý fakt, že čím je větší venkovní vlhkost, tím méně my se potíme a tím víc my se přehříváme. Čili překvapivě, jako velké zvlhčování vzduchu v těchto vedrech není úplně dobrý nápad. Další, co se nám vlastně děje, ona se roztahuje, cévní vlastně struktury se roztahují v té kůži a výsledkem je, že klesá krevní tlak. A on zase stoupne, když vlezem do příliš klimatizovaného prostoru. Takže zejména kardiaci, a to nemusí být lidi po infarktu, můžou mít v tuto dobu problém. Další, co se děje na kůži, tak o těch znamínkách se povídalo. A další jsou potničky, to jsou vlastně změny v záhybech kožních. A tam vlastně ta vlhkost se déle udržuje, vznikají různé typy pupínků a někdy se tam snáze uchytí infekce plísněmi. To znamená, že v tuto dobu sprchovat se, oplachovat se a pít a my si o tom budeme povídat za chviličku.
0: V pořadu Veselé a zdravě na téma horko a jeho účinky na naše zdraví s doktorkou Kateřinou Cajhamovou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Já když poslouchám tuhle písničku, tak si vždycky v duchu říkám, kam tu podrážku obtisknout. Jo? To si člověk živě dovede představit.
1: Nevím, jestli hudební dramaturg vybíral záměrně ty písně, ale měli jsme tam ten Déšť od Heleny, teď tu máme Modré nebe nad hlavou od Dalibora Jandy. Co všechno se, doktorko Kateřino Zajdlová, děje v těle, když je horko?
0: Hodně věcí, to nejvíc, co se děje, a proto se potíme a proto máme hodně pít, se děje to, že stoupá tělesná teplota. A my jsme měli velmi zajímavou debatu se synem, jestli je člověk víc adaptován na horko nebo na zimu, a zjistili jsme, že daleko víc na zimu, protože naše stabilní tělesná teplota, která se pohybuje, řekněme, mezi 35 a 37 stupně Celsia, tak pokud stoupne o maličkatý kousíček, tak jsme na tom daleko hůř, než když trošku se ochladíme, a my máme daleko víc adaptačních mechanismů na ten chlad. Kromě toho, že se můžeme oblíknout, tak se nám svaly stahují a cévy stahují a centralizuje oběh. Ale jak je vedro, tak je to velký průšvih a my musíme kromě tekutin pobývat ve stínu, ovívat se, nějakým způsobem se prostě snažit víc odpočívat, protože tlak nám klesá, srdce to zatěžuje, plíce to zatěžuje, kyslík se nám špatně dostává z krve. Prostě je to velký průšvih.
1: A je tedy nějaká limitní teplota, kde prostě to vedro, tak a teď už to tělo to nedá?
0: Nebo jako, jenom chvíli, že umřeme?
1: No nevím, nebo že se budou dít nějaké nevratné změny, nebo se dostaví nějaké obtíže všem, prostě bez rozdílu jako lidskému druhu.
0: Ano. A Patriku, já vím, že vy víte, která to je limitní teplota. No určitě. Jako ty velmi vážné stavy až smrt, přece víte, kde nastává.
1: Myslíte, to je, tak ale to je tělesná teplota.
0: No
1: to jsou ty 40 a tak.
0: Ano. Ne? Přesně tak, 40.
1: Počkejte, to chcete říct, že včera, když jsem naměřil při cestě autem na dálnici venkovní teplotu 42 stupňů, že mi šlo o život.
0: Ano, byl jste velmi ohrožen. No, doufám, že jste pil, že jste se pořádně potil. A doufám, že jste teda měl klimošku.
1: Jsem tady.
0: Jste tady, je to báječné. A tipněte si, nakolik jste měl mít nastavenou klimatizaci, jestli venku bylo 42, kolik jste měl mít nastavenou?
1: To podle mě ani nejde. To tam skončí někde u 30, no podle mě 37.
0: No ano, správně, no. A to byste ani nepoznal.
1: Byl jedinej.
0: No, přesně. Takže to jsou všechno pěkné teorie, ale ty venkovní strašlivé teploty, to je hrozná praxe.
1: Jinak, pro naše posluchače, jak poznají podle nějakých projevů, příznaků, že prostě tohle je důsledek horka a tělo dává najevo, pozor, už něco dělej.
0: Ano, takže bolí nás hlava, samozřejmě se cítíme přehřátí, máme závrať, když se rychle postavíme, mžitky před očima, slabost, únava, studený pot, pocit na omdlení, klesání krevního tlaku, někomu otékají nohy, máme vlastně ten pocit, že najednou se nesoustředíme, jsme napadnutí, se tomu říká, proto se říká vedro napadnutí, ono to tak je. Takže můžeme i omdlít, a ten problém častěji mají malé děti a osoby nad 60 let. A já bych doporučila, radši než klobouk, nosme deštník. Je to velmi zajímavé.
1: Dějme ale z něj slunečník.
0: Slunečník, přesně tak. Je to jako lepší. Ten rozdíl je v tom, že nám ten vzduch proudí a ochlazuje trošku tu hlavu.
1: Takže, proč máme ve vedru pocit, že nám to hůř myslí?
0: No, ono se nám totiž zahřívá mozek. Problém s prokrvením je ten, že vlastně nám klesá krevní tlak, a to soustředění, tělo prostě říká, lehni si do stínu a na nic nemysli, prostě to soustředění je práce, zvyšuje se nám obrat. Že jo?
1: Pij a pojď se.
0: Ano.
1: Jsou ale třeba i léky, které omezují pocení. Jsou některé skupiny ohrožené v tom vedru víc?
0: Jsou, ano. Lidé, kteří vlastně berou léky na odvodnění, lidé, kteří mají ledviné onemocnění, lidé, kteří mají změny krevního tlaku spíš dolů nebo skákavý krevní tlak. Lidé, kteří mají nepravidelnost srdečního rytmu, ti jsou ohroženi, pokud pijou obyčejnou vodu a nedají si do ní minerály. Lidé, kteří mají křečové onemocnění, ať už křeče končetin, anebo ty celkové epileptické křeče. No a samozřejmě říkala jsem o starších lidech nad 60 a o malých dětech, tak tím, že malé děti a novorozenci se pohybují nebo bývají uloženy v kočárku, tak ten velký problém je tehdy, pokud my jim uděláme vlastně nějaký ten, ještě na to něco položíme, aby takzvaně bylo ve stínu, tak,
1: plenku,
0: tak my jim můžeme v tom kočárku zvednout teplotu až o 4 stupně a to už může být problém.
1: To dnešní téma nám ještě připomene předtím, než dáme prostor zase další písnice a také informacím o našem vysílání náš posluchač Petr.
2: Zdravý Petr, jazyk mám až na vestě, horní tlak snad na 200, k omdlení mě vedro tlačí, prosím, prosím, už to stačí.
0: Asi pil ledovou vodu, protože v okamžiku, kdyby pil vlažnou, tak mu ten tlak klesá, ale páč pil ledovou, tak mu stoupá.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se budeme věnovat vašim dotazům, které přišly přes naše stránky veseleazdravie.cz. Brzy se dostane i na vaše živé dotazy, které souvisí s horkem a sluníčkem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Mandra, že ona se smála. Čím to je, že na tom sluníčku je nám líp náladu a smějeme se víc?
1: My jsme fototropní organismy, neboli reagujeme na barvu světla. Je to, už jsme o tom hovořili v předchozích pořadech, je to vlastně tím, že jsme přírodní druh a přímo antidepresivně působí sluneční svit. To znamená to, co je vlastně jasné světlo, světle žluté barvy, tak to zlepšuje náladu.
0: Dnešní téma účinky slunce a hlavně horka na naše zdraví, ano, na náš organismus, pohodu a nepohodu. Ptali jste se i dopředu ve formuláři na stránce veseleazdravie.cz. Co ano, jste tam našla, paní doktorko?
1: Tak, paní Eva D. byla včera chvíli na přímém slunci bez pokrývky hlavy a píše, že večer jí začalo být slabo, motala se jí hlava, měla pocit na zvracení. V noci se přidala zimnice, neříká, jakou měla teplotu. I když jsem byla horká, takže takhle vypadá teplota, že jsme horcí, ale máme pocit zimnice, to je fáze, kdy ta horečka stoupá. Dneska ráno je mi divně, žaludek na vodě a hrozná bolest za očima. Je to úžeh, co mám dělat, když nemůžu udržet ani vodu. Takže to, co popisuje paní Eva D., tak je spíš úpal. Tady, pokud má člověk teplotu nad 40 stupňů, ona se neměřila, takže by se, kdyby se měla měřit, tak volat záchranku jinak. Uvolnit oděv, polít vlažnou vodou, vlažná sprcha, otírat namočenou látkou. Studená voda, prosím ne, protože cévy by se stáhly a člověk by se neochladil. A při teplotě, pokud je do 38 stupňů, tak jako ochlazujeme a pokud příznaky během hodiny ustoupí, tak se dá napít a nemusíme volat lékaře, ale je to vážná věc.
0: Další dotaz, není to poslední ani první, tak co
1: ano,
0: to máme?
1: Ano, Eva P., jakmile teploty vylezou na 30 stupňů, jsem nepoužitelná, šílený tlak v hlavě, bušení srdce, pocit, že nedojdu do obchodu, nepomáhá ani pití, ani větrák. Má to někdo takhle extrémní? Pravděpodobně se paní musí pokusit pít tekutiny, které mají trošku soli v sobě. Je to jako lžička soli na sklenici vody, protože takhle to vypadá, že vlastně ona trpí minerálovým rozvratem, tam dochází ke změnám tlaku, mohou být i ty bolesti hlavy, takže paní Evo, prosím, vemte sklenici vody, dejte si do ní lžičku soli, zkuste do druhé sklenice třeba citron, zkuste třeba nějaké mineralizované vody, minerálky různého typu, prostě přidejte jonty. I to bušení srdce by mělo přejít a žádný lék od doktora bohužel na to nepomůže.
0: Pomůžou větráky nebo klimatizace nějaká
1: určitě
0: domácí?
1: Určitě ano, ano. Existují dva typy, jednak jsou ty větráky, jenom které prostě větrají.
0: Posílej vzduch? Ano.
1: Ano. Tam bych doporučila vlastně to namířit třeba na spící osobu, protože překvapivě, i když v noci ty teploty klesnou, tak pokud my spíme pod peřinou, tak my se zahříváme někdy víc než ve dne. To znamená, je strašně důležité vlastně ten větrák na sebe namířit. A pak existují takové větráky, které v sobě mají zásobník s vodou a zvlhčují vzduch. Tak tady bych byla opatrná, protože vlhkost vzduchu by neměla stoupnout nad 60%.
0: Další, ještě jeden dotaz, stihneme
1: ano,
0: z našich stránek.
1: Paní Hana píše, dceři se po celém tělíčku udělala červená krupička, má to hlavně v záhybech krku a na zádech. Nevím, jestli jsou to potničky z toho šíleného vedra nebo reakce na opalovací krém, který jsme dnes použili poprvé. Jak to od sebe rozeznám, doktorka má dovolenou. Tak u těch alergií nebo u těch nějakých reakcí to bývá vlastně svědivé. To znamená, že to dítě má tendenci si to jako škrabat. U potniček ta svědivost tak moc není a to, jak se to od sebe rozezná, tady babo, ráď, jsem baba, ale neporadí. Takže bych zkusila dceru oplachovat vlažnou vodou s tím, že bych vysadila ten opalovací krém a koukala, jestli to pomine. A pokud by to pominulo, tak potom na maličkou část těla bych ho vyzkoušela a pokud by se to tam objevilo, tak je to jednoznačné.
0: Radí tedy doktorka Kateřina Cajdemlová, poradí i dalším těm, kteří se dovolají už naživo do našeho pořadu a proberte své problémy s horkem, co vám to všechno způsobuje a jak z toho ven. Jsme tu od toho a telefonní linku právě otevíráme.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě, už odpovídáme, řešíme s vámi dotazy ohledně horka v našem pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová. Vy na telefonním čísle 731 800 900 se ptáte. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, Blanka. Prosím vás, chtěla jsem se vás zeptat. Já jsem byla na onkologické operaci a tam, když jsem byla potom na kontrole, tak se mě ptala paní doktorka z onkologie, co to mám na tváři. Já říkám, já nevím, mě rok sněžila paní doktorka, odborná kožní lékařka, bradavici na tváři.
1: Ano.
2: A potom řekla, že to už nic není, já si koupím cicaplast a mážu si to.
1: Takže víte, co to je. Je to zbytek po té bradavici, ne?
2: Je pak. Přišla paní doktorka Sonkovi a říkala, zavolala kožní lékařku, ta přišla s takovým kukátkem a řekla, to je nádor.
1: Aha.
2: Takže mě okamžitě objednali na plastické chirurgii.
1: Ano.
2: A šla jsem na operaci.
1: Ano.
2: A když jsem potom šla vyndat stehy, tak mě říkal pan primář na plastické chirurgii, byl to zhoubný nádor.
1: Máme vedro, tak povídejte, jak to souvisí s horkem.
2: No, já nevím, já jsem se ráda opalovala. Já myslím, že to mám opalovala.
1: Tohle zní, podle toho, co říkal pan doktor, jako takzvaný bazaliom, to je nádor sice jako zhoubný, ale on se nešíří a nemetastázuje, takže nemusíte mít starosti a samozřejmě s tím sluníčkem opatrně, ale to spíš vede k melanomům, to jsou nádory z toho pigmentu.
0: Odpovídá doktorka Kateřina Cajdamlová, ptáte se dál na telefonu na horko a na ty problémy, které s tím souvisí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Dobrý den. Prosím vás pěkně, já bych ráda, kdybyste to toho programu už nechala.
1: Oju, dobře.
3: Já
1: děkuju za názor.
0: Dobře, děkujeme.
1: Díky.
0: Vidíte, že se nezdráháme přijmout jakékoliv poznámky.
1: Ano.
0: Jenom nevíme ten důvod, proč. Ale paní už položila. Kdo tam je další? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady Jižní Čechy. Já zdravím paní doktorku, je zkušená, chytrá, ano.
1: A vy máte puštěné rádio. Prosím, prosím, vypněte ho. No.
4: Teďka mi vysvětlete, když je někdo teplý, jako je mu horko v tom horku.
1: No, tomu musí být strašný hec. No, to víte, že jo. Určitě. Ano.
4: Nebo dejchát pes, jazyk venku.
1: No, jasně.
4: Jste šikovná, hezká, hodná. Děkuju za názor.
1: Ano, a vy jste upřímný a inteligentní, protože jste si toho všiml. Děkuji vám za zavolání.
0: Kdo další? Je to Veselé a zdravě.
1: Ano. Tak.
0: Kdo se ptá?
1: Ano. Halo, halo.
0: Propojení je?
1: A neslyšíme se.
5: Jsem se Věra.
1: Ano.
5: Čechy.
1: Ano.
5: Zdravím paní doktorku a chtěla jsem se zeptat. Dcera má nedostatek okysličení krve.
1: Ano. A důvod? Je to nějaká srdeční vada nebo co se děje?
5: Nevíme.
1: Aha. A kdo na to přišel?
5: Gynekolog a teď ji posílá na plicní.
1: Ano. Tak pravděpodobně si gynekolog myslí, že problém je na plicích, to znamená, že neprobíhá správně výměna plynů v plicích a uvidíte, co řeknou na plicním, ale dcera kouří nebo co?
5: Kouří, právě, no, že.
1: Jo, a to může být chronická obstrukční bronchopulmonální choroba takzvaná, takže uvidíte a držíme palce, ať je to lepší.
0: Tak věřím, že ještě dotaz poslední teď, který bude ve vysílání, se bude týkat problémů z horka.
1: Doufáme.
0: Dobrý den.
1: Ano. Dobrý den.
6: Dobrý den, paní doktorko, já vás srdečně zdravím a mám takovou velkou radost, že jsem se dovolala.
1: A co byste ráda věděla?
6: Co dělat s lidma, když vlastně tím vedrem,
1: ano,
6: se jim tak prohřeje mozek,
1: ano,
6: A volají vám tedy do redakce takové hlouposti, jak ta posluchačka.
1: Prosím, já vám, paní, řeknu, co se dělá. Poděkuje se za názor a nezlobíme se. Jedna z věcí, my si velmi vážíme každého, kdo se dovolal, a znamená to pro mě jednu věc, že ta paní poslouchá ty relace a dokonce jako zavolá. Ano, mimochodem, já taky skáču, znám to, já jenom ještě dokončím větu. My jsme se ve školce učili, kdo to říká, tento je na tohoto pasuje, takže já...
6: Já jako zdravotník jsem to nepochopila, víte, ale tak mám velikou radost, jako že jste to přijala a ano, že také umíte odpovědět na tu diagnozu.
1: Právo na názor zadává listina práv a svobod. Já bych v žádném případě nechtěla někomu brát právo mít názor.
0: Jsme otevření všem.
1: Ano.
0: A dnes hlavně těm, kteří řeší téma horko, ano, vedro a ty dopady na naše zdraví.
1: Ano.
0: Ptát se můžete dál, telefonní číslo 731 800 900.
7: Vesele a zdravě. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu

0: stále je čas ještě na povídání si o účincích horka na naše zdraví. Telefonní číslo pro vaše dotazy 731 800 900. Doktorka Kateřina Cajdamlová je tu se ve studiu. A kdo je na telefonu?
1: Dobrý den, tady je Bohumila a chtěla jsem se zeptat. Paní doktorko, manžel je silný diabetik a kardiak a teď mu otékají normálně nohy, ale teď mu otékají extrémně, ano. Že prosakuje ta lymfa, lítka má samou peteši.
2: Ano.
1: I když bandážujeme ty nohy.
2: Tak, já bych doporučila, je to důsledek těch veder, doporučila bych tři věci. Jedno by bylo, aby zkusil víc přešlapovat, když, aby dlouho nestál, jo? To znamená pohybovat nohama, i když třeba bude sedět, tak jako přešlapovat, aby zvýšil odtok z těch dolních končetin. Další, to, že bandážujete, je výborný, ale namočila bych to do vlažné vody. A třetí věc, zkusila bych zjistit, jestli jí dost bílkovin, protože říkáte, že je diabetik a u diabetiků nedostatek bílkovin může vést k úniku vody do vlastně mezi buněčného prostoru a zvětšení otoku.
0: Tak tady to ověřit a jinak zkusit ty rady, které zmiňovala paní doktorka Cajdamlová. Děkujeme moc a další dotaz na telefonu v této chvíli je od koho a na co, co se týká lidé.
2: Ano, posloucháme, zopakněte to pro posluchače, prosím.
3: Tady Jirka, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Mám asi takovýhle dotaz. Když se cítím nějak tak v těch vedrech s nějakou slabost, nebo začíná se mi motat hlava nebo podobně, mám tady oximetr,
2: ano.
3: Kterým si teda změřím nasycenost, saturaci.
2: Ano.
3: Tíkem. A normální hodnoty by měly být tak na 90, 95, 97. Ano. A třeba dneska ráno jsem si naměřil 60.
2: Ano.
3: Bylo to opakovaně.
2: Ano.
3: Tak jsem se trochu jako vyděsil, co to má znamenat.
2: Ano, tak prosím pěkně, vy jste říkal, že vám je jak, kolik let?
3: Je mi 71 ano. let a ještě jsem bych možná mohl doplnit, léčím ano. se na kardiologii.
2: A berete nějaký lék na odvodnění?
3: Já nevím, beru léky na vysoký tlak a na tředění krve.
2: A teď byste nám je řekl, víte, z hlavy?
3: Vím je z hlavy, tak beru Valsakombi
2: ano.
3: na tlak.
2: Ano.
3: Beru...
2: No, dobře, mrkněte. Ano.
3: No, Rivodaron.
2: No, tak nezdá se, že by něco bylo na odvodnění, ale doporučuju zkontrolovat pitný režim. Správný příjem tekutin je 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti a pokud jsou teploty vyšší než 30 stupňů, tak je potřeba o polovinu to zvýšit, protože když je ta krev příliš hustá, ona vlastně nepředává dobře kyslík. Je důležité pít i hodinu před usnutím, to znamená dostatečně se hydratovat a hned po probuzení, ano?
3: Jo, čili nedostatek tekutin.
2: Ano,
3: myslíte.
2: Evidentně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ještě malé shrnutí ohledně horka, jak je přežít, co dělat nebo nedělat, i to nás ještě čeká v našem pořadu Vesele a zdravě.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Máme tady jednu ženu ve studiu, doktorku Kateřinu Cejdamlovou, a teď ještě shrnutí k tématu, když jsou ta horka, jak se to podepisuje na našem těle, co dělat a nedělat, abychom je přežili, paní doktorko.
1: Takže pitný režim základ a pozor na ledové nápoje. Ty představují spíš teplotní šok a měli bychom se jim vyhýbat, to znamená vlažné, a občas zdravému středního věku neublíží, ale staří lidé a malé děti by ledový vůbec neměli pít. Takže další, co je důležité, tak nápoje by měly být mineralizované. Jednoduše do sklenice vody, lžičku soli, případně minerálky, ať už nějaké s magnéziem nebo nějaké s jinými minerály, potřebujeme ale i sodík. Další, co je důležité, tak pravidelně jíst, ale něco, co je dobře stravitelné, aby se nám příliš, takže ne těžká jídla, ne příliš tučná, ne moc masa. V době, kdy jsou tahle vedra, tak by člověk měl být vegetarián, a to maso maximálně rybí a třeba jenom vejce, protože to jsou velmi dobře stravitelné věci. Chraňte se před přímým sluncem, to znamená pokrývka hlavy nebo ten slunečník, klobouk, šiltovka, světlé prodyšné oblečení, báječný je len, který výborně chladí, a vyhledávat stín. Dobře funguje, pokud jste někde, kde je vedro, vzít si ručník, namočit ho do vody, dát si ho na krk.
0: Tady dokonce volala paní, která si stěžovala na to, že když jsou vedra, tak se jí úplně orosí hlava a potí se příliš.
1: Se
0: to
1: má.
0: Pokládáte za výhodu. Ano. Máme si zavlažovat hlavu? Tady?
1: Ano. Lejt na hlavu, lít na krk. Problémy, které vlastně vznikají, jsou, pokud ta voda je ledová, zase měla by být vlažná, takže rozhodně ne
0: je
1: ledová.
0: Lepší být i vlažné nápoje, tedy než ledové.
1: Vlažné, ano. A to množství, jak už jsem říkala, 30 až 40 ml na kilogram tělesné hmotnosti minimálně. Pokud berete léky na odvodnění, tak se poraďte s lékařem, zejména pokud vám klesá krevní tlak, nebo jak jsme slyšeli, klesá oxigenace, čili sycení kyslíkem. No a pokud se omdlí, no tak je potřeba vlastně toho člověka hlídat, ochlazovat a nedávat mu ze začátku radši moc pít až po hodině, když je mu lépe.
0: Takové jsou rady, když jsou horka, jak je přežít. Přežijte to ve zdraví, ať si zase poslechnete další díl za týden v našem vysílání, jak nás najdete na webu veseleazdravie.cz nebo můžete být našimi fanoušky na Facebooku. Paní doktorko, hezké léto.
1: Vám také, nashledanou.
0: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Senioři mohou od srpna ukončit penzijní spoření bez sankce a dostat i státní příspěvky. Organizátoři festivalu Lety Troll kvůli silným bouřkám přerušili program a dočasně evakuují areál. Zítra bude oblačno až zataženo místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty do 32 na východě Moravy a Slezska až 36 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Senioři budou moct od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Taky budou moct získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 000 seniorů, protože by předčasným ukončením přišli o část peněz. Kvůli silným bouřkám pořadatelé přerušili festival Lety Troll u Mosteckého jezera. Zároveň dočasně evakuovali i areál festivalu. Podle ředitelky akce Míny Havlátové chtějí organizátoři minimalizovat jakákoliv bezpečnostní rizika.
2: Společně s odborníky aktuálně monitorujeme situaci a sledujeme vývoj počasí a dbáme samozřejmě hlavně na bezpečnost, která je pro nás na prvním místě. Proto jsme se rozhodli zaujmout tohleto preventivní opatření. Budeme situaci nadále sledovat a informovat naše fanoušky, návštěvníky i všechny zúčastněné v areálu.
0: Kvůli festivalu Prague Pride chystají policisté v hlavním městě na příští týden rozsáhlá bezpečnostní opatření. Už od pondělka budou hlídat všechny doprovodné akce. Na hlavní pochod v sobotu 8. srpna pak dohlédne několik stovek policistů z různých jednotek. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové se řidiči musí připravit i na dopravní omezení v centru Prahy.
3: Policisté zajistí celou trasu pochodu od Václavského náměstí až na Císařský ostrov. Již tradičně se pochodu zúčastní několik desítek policistů z antikonfliktního týmu, kteří vždy dokáží velmi dobře komunikovat a mírnit napětí při těchto akcích.
0: Země živitelka začne letos 20. srpna a potrvá 6 dní. Letos bude na výstavišti v Českých Budějovicích k vidění rekordní počet zvířat. Poprvé se tam představí třeba peršeronský kůň, mohutný chladnokrevník původem z Francie. Pokračuje obchodní ředitel výstaviště České Budějovice Jan Kuběna.
4: Výstava hospodářských zvířat nabídne letos rekordní počet zvířat. Bude to přes 350 kusů, skot, ovce, prasata, koně, drobné zvířectvo. Novinkou je také, že se budou v průběhu výstavy střídat dvě plemena, a to limuzín a simmental. V sobotu večer proběhne několik šampionátů.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy se přidají přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna se vyhněte překážce za Ivanovicemi na Hané. Na kilometru 233 leží na vozovce upínací popruh. A na dálnici D6 vyšetřují nehodu před Prahou ve směru z Karlových Varů. U nájezdu od Hostivice na druhém kilometru se převrátilo osobní auto. Na místě záchranáři jsou v pravém pruhu, už je to ale bez kolony. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: Co rozhodne o lásce? Osud? Náhoda? Touha? Někdy vám napoví šestý smysl.
6: Pomohl tehdy 22-letému mladíkovi, když potkal 17-letou dívku.
5: Lásku si slíbili před Bohem a každý den mu děkují, že v klidu, míru a pokoře prožívají svůj čas na tomto světě.
6: Vědí, že v životě je jen jedno štěstí. Milovat a být milován.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: hodnej takovou krásnou. Děkuji, děkuji.
1: Vy si ji zasloužíte, ne?
0: Myslíte?
1: No, určitě za ten čas, co jste strávila tady s Bohumilem, ne?
0: To je pravda. Tak to je určitě.
1: Kolik už je to let, co jste svoji?
2: 57 let.
0: 8 to bude v listopadu.
2: V listopadu 8.
1: To je za chviličku už diamantová.
0: No pomalu.
2: No, tak já si to tak nevedu, jako spíš manželka si jak to pamatuje.
1: Jakože vám říká, Bohumile, za týden máme výročí, nezapomeň na mě, jo?
2: No, tak naznačuje to takovým nějakým způsobem milým.
3: V roce 1963 se mladý Bohumil vrátil z vojny do Přeštěnic a při cestách na své motorce Javě 350 se rozhlížel po okolí po nějaké dívce.
4: Pracoval jako dispečer v autobusové dopravě. Jednoho odpoledne se zastavil na svačinu ve vyhlášeném řeznictví u Vodňanských v Milevsku.
3: Spatřil nádhernou mladou prodavačku. A začal se psát příběh jejich velké lásky.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
2: A tak jsem si koupil svačinu, tak jsem na ní mrkal a ona nic. Vůbec si mě nevšimla. A já pám, no já takovej fešák a ona si mě nevšimne, no to je pěkný teda.
0: Vůbec nevím, že tam chodil pro svačiny, to si nepamatuju, vůbec jsem ho nevzala v potaz. Vůbec jsem nevěděla, že tam chodí pro svačiny.
1: Z pozice prodavačky, koukala jste po zákaznicích, po klucích?
0: Moc ne, moc jsem nekoukala po klucích.
2: No a tak mi nezbývalo nic jiného, než se tady teda po Milevsku podívat. Nikde jsem ji nenašel, to mi bylo divný pořád, tak už jsem byl takovej nervózní, jo, a nakonec jsem jednou uviděl s kamarádkou, šli po městě, tak jsem jí oslovil a moje oblíbený slečno, nešla byste se mnou do kina? Tak jsem jí pozval do kina, ani nevím, co hráli, jestli nějaký válečnej, vůbec nevím.
1: A seděli jste jen tak jako nehnutě vedle sebe nebo ruce šátralky?
0: Drželi jsme se za ruce už a no, pak jsme spolu chodili už. A ještě, když jsem se dověděla, že se jmenuje Chochole, tak jsem řekla, takový blbý jméno, jak se může jmenovat Chochole?
1: Mimochodem, vaše tehdy svobodné příjmení za svobodné?
0: Jelínková.
1: No to chápu, Chochole, Jelínková.
2: No moc to k sobě nejde, ale jinak teda musím říct, že tak nějak se mi líbila. A konečně to bylo v Sepekově na pouti, jak byly ty autíčka, tak jsem jí pozval na to autíčko, tak jsme jezdili na těch autíčkách. To se jí hrozně líbilo.
1: Na tom, řekněme, autodromu takovém.
2: Ano, na tom autodromu. No, tak já jsem byl v ČSAD, tak já jsem to znal, jak nemusela se mnou vás, že někde narazíme. A musím říct, že jsem byl spokojený. A no, byla hezká, tak líbala hezky. Hlavně teda na té motorce, když jsme jezdili, takže se mě pořádně držela. To mi jako dělalo dobře.
1: Kde se držela?
2: No, držela se mě všude.
1: Pevně.
2: Pevně.
1: Ten lidský dotek je vlastně důležitý a trochu rozhoduje o tom, jestli ti dva k sobě pasují, ne?
2: Ano, ano, ano. A říkám, to je věc vždycky toho vztahu a když ten vztah není, tak není ani ten dotek, no, jak bych to řekl. No.
1: Evo, sedět na motorce, předpokládám asi za Bohumilem tehdy, držet se ho pevně, objímat, cítit to jeho tělo, rozbuší se vám srdce, rozklepou se ruce, nebo je to jako příjemný pocit, že máte toho chlapa před sebou, můžete se održet. Jaký to je?
0: Bylo to příjemné. Užívali jsme si to, jezdili jsme na výlety, nebo jsme chodili do parku, to jako jsme taky jako chodili všichni, tyhle ty začátky, to je takový stejný. No a jezdili jsme tak jako po okolí tady, no, tak bylo to pěkný.
1: Těšila jste se na každou další schůzku rande?
0: Ano, na každou schůzku jsme se těšili a jsem se zamilovala. Líbil se mi, byl klidný, uměl povídat, no to povídá dodnes. Taky jsme se dotýkali a za ty, když jsem ho vzala za ruku, jak jsem cítila, že je to jak

0: jako dobře, nebo když mě obejmul, věděla jsem, že mě má rád, no, tak jsme to prožívali, no prostě byli jsme šťastní v té době, chodili jsme spolu, no.
1: Jak se tehdy rande domlouvalo? Dneska jsou mobilní telefony, ty sociální sítě, jak se říká, tohle nikdy v té době nebylo, nikdo o tom neměl ani ánu, že to přijde, telefon byl jenom pevná linka. Jak se domlouvalo takové rande? Na konci toho předchozího nebo jak?
0: Ano, když jsme někde byli, tak jsme se domluvili, že se třeba sejdeme zase za 3 dny, nebo podle toho, jak jsem měla službu v práci, nebo jak se to hodilo, tak jsme se zase sešli a šli jsme, domluvili jsme se, jak chce. Taky měl přijet na rande a nepřijel, protože se na motorce namlátil a nepřijel, tak jsem měla stek, že nepřijel. To jsem si říkala, kde zase je. No, pak jsem měla strach, byl celý odřený. No, protože to napral do nákladňáku nebo kam.
2: To jsou takový momenty, zase takový minusový toho vztahu, ale to vlastně ten vztah utvrzuje, jo? Protože to překonává ty překážky, který člověk v tom životě nebo v tom vztahu ho potkají.
1: Tam se asi pozná, že se ta láska rodí, ne?
2: Ano, to je přesně tak, jak jste řekl.
1: A teď vnitřně, kdy jste poznal, že ta láska už je hodně pevná, že by to mohl být vztah na celý život?
2: No, to je tak, já bych řekl postupně, jo. Postupně se to vyvíjí, já nevím, ono se to musí poznat na očích, nebo jak bych to řekl, jo. Ani nemusíte nic říkat, jo.
1: Jaký byl ten pohled tedy do jejich očí?
2: No, ten byl teda, protože ona má velký oči, jo, tak... Já říkám, ona Eva teda, má velký oči, to má po svý mámě, jo, ta byla taky hezká. Tak jsem viděl, že to myslí upřímně a byl jsem rád, no.
1: Kdy jste řekl poprvé Evě, že jí máte rád, nebo že jí milujete?
2: No, bylo to asi tak polovině toho vztahu asi. Bylo to někde tam na Hůrkách, to si pamatuju, v parku, jo, a byla tma. Aby na mě moc neviděla, že jsem byl trošku dojatej taky, no, tak to řekl.
0: Ano, vyslovil to opravdu po roce, v tom parku to teda vyslovil, jenomže Bohu se strašně rád dojímá u všeho, jo. Ten se hned rozbrečí nebo hned má slzy ve očí a tak mi to říkal takovým uplakaným hlasem, že mě má rád. Já jsem říkal, tak co u toho brečíš, nebo tak když mě máš rád, tak proč to takhle jako dramatizuješ? No tak, no, tak jsme asi po roce, no.
1: Co jste mu na to řekla vy?
0: No, že ho mám taky ráda, že teda spolu budeme chodit dál, no a tak jsme spolu chodili, no.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O své lásce a dalších citech se dnes rozhodli mluvit manželé Eva a Bohumil Chocholovi.
2: Po roce randění se Bohumil od kolegy v práci nakazil vážnou chorobou. Téměř půl roku ležel v plicním sanatoriu v Písku.
1: Zamilovaná Eva měla o něj velký strach. Navštěvovala ho skoro každý víkend.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A ještě mi to všichni rozmlouvali, že když je stonavej, tak jsme svobodní, tak proč tam jezdím, že to nemá cenu, že třeba bude jako celý život stonavej. No ale jezdila jsem furt, jezdila jsem půl roku, pak se vrátil. No asi půl roku před svatbou jsme se domluvili, že se vememe, protože bylo to v letě a já jsem říkala, hele, vememe se na podzim, aby si zase v zimě nemusel chodit pěšky do Přeštěnic, protože on tady odsud chodil pěšky do Přeštěnic za maminkou. Já říkám, tak se vememe a budeme bydlet teda tady. No a tak jsme naplánovali svatbu a brali jsme se v tom listopadu. No.
4: Protože Eva ta byla, to jsem věděl, že Eva byla pevná ve svém postoji a už tím, že za mnou jezdila do nemocnice, to se nezapomíná. No. Já bych řekl, já jsem byl rád, že si ji vemu a tu její mámu, maminku jsem teda pak požádal o ruku a ona mi řekla jo. Tak tím to bylo tvrzený na 100%.
2: Bohumil nemohl požádat o ruku Evina tatínka. Ten zemřel rok předtím. To byl také důvod, proč svatbu odkládali. Drželi smutek.
1: Ale ani Bohumilův tatínek se velkého dne nedočkal. Zemřel na leukémii, už když bylo Bohumilovi 12 let.
2: Přišel podzim roku 1966 a dva mladí lidé se chystali navěky spojit své životy na radnici v Milevsku.
4: Bylo to 19. listopadu, pamatuju se, že bylo tolik sněhu, že u nás v Přeštěnicích tam nemohli vůbec zajet autem. Jo, tak se to nic, to se vyřešilo, to já jsem se šel dolů na návěs a přijel jsem to. Já jako bych přišel i pěšky býval.
3: A nejlepší bylo, když jsme přijeli k radnici a vyšla jsem z auta, tak jsem měla lodičky a měla jsem pod kolena sníh. Jo, takže jsem měla mokrý boty, nohy, které mě studily. Když jsme vyšli nahoru, tak si mi půjčili ručník, abych si je utřela, aspoň abych mi nebyla zima, protože to bylo fakt napadlo sněhu.
5: Co ta první pusa?
3: No, ta byla a to ještě jsem měla závoj a všichni říkali, ne, aby si ho jako zpátky sundával. Toho mu radili všichni. Já sama sebou ho zase sundával, zase ho dával zpátky, což se nemělo, no, tak to tam zvrzal. No.
5: Tak co jste si ohrnula sama nahoru zase?
3: No a zase jsme se tomu všichni smáli a tak, no, odbyli jsme to dobře. To bylo důležitý, no.
5: Kdo byl nejvíc na měko?
3: Já bych řekla, že maminky v obě. Jo, že maminky se dojímaly asi víc než my, no. My jsme to brali jako tak běžně a ty se jako víc dojímali, no, na tom, že se bereme.
5: Pak se podepisuje samozřejmě dokument, že obřad proběhl. Vy už se musíte podepisovat jako Chocholová, jak vám to šlo?
3: Moc ne, protože jsem furt nevěděla, to je samý O, a, no podasně jsem se podepsala taky nějak, no, podepsala jsem se Chocholová, oni mě tam napovídali, jak se mám podepsat.
4: No, pro mě byl velký zážitek v kostele, to musím říct, protože to mělo takovej, po té radnici, jo, takovej slavnostní, slavnostní era. Já jsem věřící, Eva taky. Takže to bylo takový sváteční a mělo to takový pouto něžnosti nebo takový vzájemný úcty, nebo jak bych to řekl. Takže nás to jako umocnilo v tom vztahu. A pak jsme měli hostinu tady v klubu, tady vedle.
3: Měli jsme knedlíčkovou polívku z jedného talíře, to nám svázali, no měli jsme svíčkovou a pak byly hřízky. To bylo ještě, že před těma lety nic jiného nebylo. Pekli jsme koláče, sami pekli jsme si cukroví, no tak sladký bylo, dort byl veliký, no.
5: Pamatujete si, co jste dostali za svatební dary?
3: Něco jsme dostali i dvakrát, co jsme vraceli, tak jako vždycky šlehače, nebo já nevím, hrnečky, skleničky, toho jsme měli fůr.
5: Máte něco ještě dodnes?
3: Jo, určitě. To jako by se ještě našlo, no, co jsme dostávali jako dary. No.
5: Když je potom obřadu, je po té svatbě, člověk si tak jako oddychne, nebo si řekne, tak a teď už jsme svoji a nic to nezmění a jenom na věky spolu. Tam se říká, že co Bůh spojí, to člověk nerozdělí. Vnímali jste to tak, že prostě vstupujete už tedy do něčeho, z čeho už nemá být cesty zpátky, že už musíte být spolu s předtím Bohem?
4: Ano, to je právě to nejdůležitější, bych řekl. Jo? Tam prostě slíbíte to, a jak jste řekl, přesně před Bohem. Takže To je slib, který se neporušuje. A kdo ho poruší, no tak je to jeho takový mínus, nebo já bych to řekl, v ochuzení tu lásku, nebo o ten slib. Takhle bych to řekl, no.
3: Přesně, jako, že co Bůh spojí, to jako se nerozděluje a tím jsme do toho šli a tím se řídíme, že prostě co Bůh spojil, už nás nerozdělí. Teď už vůbec ne v těchto letech. Tak jsme vychovávali i děti, aby jako věřili v Boha a aby taky, když vstoupili do manželství, aby se ho drželi. Když už se jednou berou, tak aby tam vydrželi. Jako my.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Už více jak 60 let se znají manželé Eva a Bohumil Chocholovi.
2: Po svatbě chtěli stavět svůj dům, ale kvůli smrti Evina tatínka se rozhodli, že raději budou bydlet s maminkou, aby nebyla sama.
1: Na jednu z prvních dovolených jeli do Německé demokratické republiky k Baltskému moři.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Krásný to bylo, musím říct, nádherný. To bylo CKM ještě to bylo. A taky, že tam zrovna bylo příjemné prostředí, tak se nám tam nenarodila, ale jak se tomu říká, počala holka.
5: Ona sama ne, vy jste počali.
4: Jo, tak tam jsme se domluvili, že budeme mít dítě nebo děcko. No a tím, tak a pak jsme byli po druhý v Jugoslávii a tam se mi to taky dobře líbilo, tak tam se nám počala druhá holka.
5: Takže o narození dětí rozhoduje přívětivost prostředí.
4: Prostředí. Pomáhá to hodně, hlavně moře, to musím říct.
5: Ty děti jste plánovali, věděli jste, že chcete, a pak, když teda přišlo šplouchání moře, tak na to přišlo.
4: No to, ano, na to přišlo. Musím říct, že jako jsme plánovali dvě děti, já teda pocházím ze 6 dětí, takže vím, co to bylo za starost, hlavně pro tu mámu, když už teda byla sama, tak jsem si řekl, že budeme mít jen dvě děti. A to se nám podařilo. No. Takže myslím si, že jsme splnili, co jsme si přáli.
6: No, byla jsem ráda, byla jsem šťastná, že jsem přišla do jiného stavu, protože třeba holky nemohly přijít, že jo, léčili se nebo to, tak jsem byla ráda, že jsem přišla do jiného stavu hned a bylo to dobře.
4: Já jsem se moc těšil a řeknu popravdě, že jsem si přál kluka. Už proto, že mě zajímá letectví a vlastně doteďka jako nemám svýho pokračovatele, já jako mě mám koníčka jako lítání s modelama letadel, ale musím na druhou stranu říct, že jsem šťastný, že máme holky, že jsou zdraví a že jsou spokojený. A to je hlavní, jo. Takže tohle to moje, to je už vedlejší.
5: Cítili jste, že se něco změnilo, když na svět přijdou vaše děti, že najednou jakoby život dává větší smysl? Změní se vnitřně v člověku něco?
6: No jistě, protože tím už jsme nebyli sami dva, už jsme měli to dítě, tak už jsme se o něj báli, starali, že jo. No tak ta láska se přinesla trochu i na něj, no tak tu jsme milovali malou a pak jsme se milovali sami a bylo v pohodě.
4: Ty děti jsme vychovali dobře. Nerad se chlubím, ale zase na druhou stranu, když tady už dlouho nebudu, tak si říkám, že jsme snad neudělali chybu.
5: Já myslím, že to je síla toho vašeho vztahu, té lásky, že jste ji dali dětem, ty vám to oplácí, to, jak to vnímáte, jak se asi i o vás starají a mají dnes starost zase o vás určitě, tak to je jenom důkazem toho, že vám to v tom životě vedle sebe slušelo a šlo.
6: Ano, holky jsou opravdu hodný a ta nejstarší nás, byli jsme s nima v Karlových Varech, ta nás bere i na výlety, tam bylo krásně, tam jsme... Prostě my už na cestování nejsme, my musíme jet s nima, aby jsme někam se dostali, že jo, ten nemůže jezdit už, no tak nás vždycky někam vyvezou a tak je to pěkný, když se u nás starají, a nebo jezdíme za nima zase a tak se pořád se stýháme, u nás je furt život tady. A když se sejdeme, tak je tu 15 lidí taky, jo, to je dobře, já říkám, dokud přibýváme, je to dobře, no.
2: Kdo si moudrý kdysi napsal, děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku.
1: Eva a Bohumil Chocholovi prožili krásný život. ale také na ně občas dolehla tíha starostí a neklidu.
2: Jeden od druhého se občas i strachovali.
6: Manželi, když byl covid, tak byl týden v nemocnici, vezli jsme ho tam ve Vysokých Horečkách, tak je strach, jestli se vrátí, nebo jestli to překoná, nebo, že jo, teď já jsem měla covid doma, holky sem nemohly, byla jsem tu sama, tak ještě, že jsou ty mobily, já říkám teď už, že jsme si mohli volat, protože jsem nechtěla zase, aby jsme je nakazili, tak tím jsme, to byl týden jako opravdu krušnej, než se to jako srovnalo, no, než to odeznělo ten covid. No.
5: Je to tak, že i slzy občas přijdou?
6: To určitě, to bez slz to nejde, takovýhle věci, no, to jo, to. Já jsem tady byla týden sama, že jo, tak to bylo jako opravdu špatný, no.
4: No, musím říct teda, ale ten mě teda vzal silně, přitom jsem byl negativní v písku na té stanici, ale to byl za začátek, jo, takže oni to nemohli zjistit. Tak jsme jeli do tábora, do nemocí, já jsem tam nechtěl. Ale řeknu vám, tam teda byla pomoc, ta paní primářka na tom oddělení. Hned mi nasadili nějaký lék, jo, ale to dají každému, ale musí to být ze začátku. A tím pádem mě vlastně zachránili. Já druhý den už jsem byl skoro fit.
5: To mě zajímá zjistit, jestli ten žál, tu bolest třeba, která přijde, strach, který občas s tím souvisí, z toho, co to může přinést, jestli ulehčí fakt, že vy, Evo, máte Bohumil a Bohumil má vás, když jsou na to dva, jestli si tak jako jdete pro tu útěchu, jestli se k sobě přivinete, dáte si pusu, nebo obejmete se a řeknete si, to zvládnem, nebo ty to vydržíš, ty to dáš, já nevím, funguje to nějak takhle?
6: Ano, určitě, to je právě, že jsme dva, tak furt se to musí překonávat v tom společnom. Kdybych byla sama, určitě bych to nesla hůř, že jo. Takhle prostě jsme jako dva a jde to jako ruku v ruce, bych řekla. Tyhle ty starosti a bolesti a všechno, no.
5: Je ten život lehčí ve dvou?
4: No určitě, ono, nemusíte si dávat pusu nebo se objímat, ale stačí si podat ruku. Stačí si podat jeden druhýmu ruku a je, víte všechno. V tom momentě, myslím, jo? V tom momentě. Nemusíte říkat, já tě miluju, nebo já nevím co. A takhle, no.
5: Přemýšlí v tomhle věku člověk takhle víc, že se ten čas krátí a jak ho prožít co nejlépe, nejklidněji, v radosti?
6: No, protože kolem nás se lidi umírají v tom našem věku, jo, tak si říkáme, kolik nám zbývá asi času, aby jsme tu byli spolu, tak nemá cenu se nějak přijít hádat nebo něco, ne? Než už, aby jsme byli v klidu, aby jsme to v klidu dožili a v radosti s těma dětma.
4: A zatím teda, pokud to jde, tak si vážíme, já říkám každého dne, které je, a to je vlastně to takový to, co nás posiluje ještě v tom životě. No. To, taková ta vzájemná důvěra, láska a hlavně z těch dětí radost. No. To je to, co jinýho, no. Nějaký peníze nebo to, nebo už to už nemá nějaký efekt a hlavně tohleto. No.

0: Eva a Bohumil Chocholovi už vědí, co je v životě důležité. Jsou moudří, pokorní, ale i veselí a stále zamilovaní.
1: Proto jsme se rozhodli je už dopředu odměnit dárkem v podobě velkého automatického kávovaru.
0: Mohou si tak zpříjemnit rána nebo odpoledne. Přístroj pro ně bude překvapením. V kuchyni jim ho tajně zapojil Patrik Rozehnal.
2: Ježiši, no.
3: Teda, to není možný. Děkujeme moc krát. Já vůbec nevím.
2: Myslíte, že to jak... budem umět? Jako s tím pracovat?
4: Vypadá to nějak děsivě?
2: Ne, to ne, vypadá to krásně.
3: Krásný, krásný.
4: No kafičko si děláte, ne?
2: Ano.
4: Tak tohle umí italskou kávu, umí to čaj, umí to velké malé kafe, samo to mele čerstvou kávu.
3: To je pěkně, ale si drahý, že jo?
4: Něco málo to stojí. Máte k tomu i kafe.
2: Já koukám, no. Takže moc krát děkujeme panu Koskovi i paní.
4: Budu mít radost, že no, máte.
2: A že je pozdravujeme.
3: A moc děkujeme.
2: A jsou hlavně zdraví taky.
3: Já vůbec jsem překvapený, vůbec nemám slov v dalších, než děkujeme.
2: Že to mě našli slova, jo, to je divný teď.
3: No, to jsem nečekal, aby jsem řekl pravdu.
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj příběh vyprávějí Eva a Bohumil Chocholovi, kteří za pár dnů oslaví 58. výročí svatby.
2: Za tu dobu o sobě musí vědět téměř všechno. My si je proto vyzkoušíme v malém manželském testu.
1: Patrik Rozehnal si přichystal několik nevinných otázek na jejich společný život a partnerské návyky.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou. A my si jejich odpovědi poslechneme dohromady.
3: Když má špatný den, co mu tak nejvíc pomůže? Co ho z toho dostane?
4: Co dělá? Spí.
3: Vyspí se z toho.
4: Vyspí se z toho.
5: Většinou přemýšlím, jak se z toho dostat. Jo?
3: Máte přehled o tom, kolik má Eva párů bod?
5: Těch je hodně, takových 9.
4: Mám je spočítat? 10.
3: Na koho se nejvíc usmíváte?
4: Na pravnoučata teď.
5: Eva? Na svoje děti, na svoje vnoučata.
3: Jaké máte rád pivo?
5: Pivo mám rád, který je laciný.
4: Řekla bych, že každý, ale pije Budvar.
3: S čím si rád dáte guláš?
5: S čím? S chlebem.
4: S knedlíkem.
3: Kdo vstává dřív?
4: Manžel.
5: To já v každém případě.
3: Co vaší ženě nejvíc sluší ve vašich očích?
5: No, šaty, jo, a účes.
3: Co si myslíte, že vám nejvíc sluší? A co si o tom myslí Bohumil?
4: Šaty. Normální šaty, bych řekla.
3: Kdo zajišťuje nákupy?
4: Já. Manžel si chodí kupovat pivo, to zásadně nenosím, teda. Ten si dojde pro pivo, jinak všechno přinesu v ostatní já.
3: Kdo zajišťuje nákupy?
5: Oba. Eva to naplánuje, já to donesu domů.
3: Co si nosíte sám?
5: Pivo.
3: Jak často se u vás luxuje?
5: Každý týden.
4: Někdy dvakrát, no. Podle toho, jak přijdou děti, tak.
3: Jste ten typ, co je při řízení klidný?
5: Ano, ale nesmí je nikdo rušit.
3: A co ostatní řidiči, nevytočí vás někdy?
5: No málo kdy. To, když mi vjede třeba z vedlejší, já jako dávám pozor i na vedlejší, protože i když jsem na hlavní, tak dávám pozor.
3: Zanadává si třeba někdy, nebo zanadával při řízení auta?
4: To jo, to nadává taky. To, když nás někdy předjíždí blbě, tak nadává, ano, to umí.
3: Kde jste si nejčastěji v těch dobách dřívejších dávali rande? Měli jste nějaké to svoje místo, kde jste se potkávali?
4: V parku. Kousek od nás je park, tak v tom parku jsme se potkávali.
3: Bylo tam nějaké konkrétní místo, jako pod nějakým stromem lavička nebo tak?
4: Lavička, na lavice.
5: No, asi někde v parku, na lavice, někde v parku.
3: Kdo byl nejčastěji iniciátorem milování?
4: Manžel.
5: Asi já.
3: Asi?
5: Ne, určitě.
3: Která část vašeho těla si myslíte, že je pro něj nejhezčí, nejkrásnější, na kterou se upíná, která se mu nejvíc líbí?
4: Oči, bych řekla.
5: Obličej.
3: Jak líbá?
4: Normálně. Dobře.
3: Jakým stylem líbáte?
5: No, teď už samozřejmě jako líbám jako babička, jo? Ale... Dřív, no, tak jsme se líbali dost, no, to ona má pěkný rty, takový vyzývavý, to je na ní cením, jo. To já zase ne, já jsem taková jak slepička. Ona je hezká, takhle jako na polibek, takhle to řeknu na rovinu. Je to pravda, no.
0: Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zajímalo nás také, jak žijí Eva a Bohumil Chocholovi, po 60 letech společného života.
2: Jak se k sobě chovají? A dokáží si dělat radost?
5: No, my si spíš děláme takový, jak bych to řekl, ne schválnosti, to neříkám, takový legrácky, jo, že prostě něco, co jí dám pod polštář, nebo to, aby, jo, třeba jabko, nebo tak, jo, a tak nějak, aby to bylo pestřejší, aby to bylo veselější.
3: Bohumil vám dělá takovéhle klukoviny občas?
4: Dělá, to má nejradši takovýhle věci, ale jinak se sebere a chodí lítat, když je počasí, veme model a jde tamhle na to a jinak na té zahrádce jsme na dvoře, tak jako takový prostě běžný to je.
3: Já musím říct, že vy máte ve svém pokoji obývacím dvě krásná křesla, ušáky, mezi tím stoleček, každého křesla lampičku. Tady trávíte čas? Co, luštíte, čtete si, povídáte si?
4: Ano, tak já tady, tohle je moje křeslo, hodně čtu, luštím, nebo to, nebo koukáme na televizi, no, tady odsud. No.
5: A já rád tancu, ale s manželkou, se svojí ženou, nejradši, jenže ona nechce, protože jí bolí koleno teď, jo.
3: Jste ji utancoval.
5: No, tak to mě jako mrzí, no, že musím pak tancovat s nějakou jinou ženskou. Ale musím říct, že nejradši tancuji s Evou, teda to je pravda, jo.
3: Kdy vám Evo řekl naposledy, že vám to třeba sluší?
4: No, tak já nevím, není to tak dlouho být. Někam jsme šli a ty si řekl, já jsem měla šaty a ty si řekl, tobě to sluší, ale už nevím. Není to tak dlouho, 14 dní řeknu, někam jsme vyrazili.
3: Je ve vašich očích Eva pořád taková kočka, jako když jste ji poznal?
5: No, pořád. To musím říct, protože já se za jinýma neotáčím, ani je nehledám, jo, takže mně se líbí, protože je hezká, jo. To jako musím říct, pořád, jo, a nedám na ní dopustit, není na tom, co měnit, takhle bych řekl, není. A ne, nejhorší je, kdybych viděl, že třeba slzy ve očích, že jí se jí něco dotklo, jo. To by mě ranilo snad, to bych nesnes.
3: Jak to prožíváte vnitřně? Berete to tak, že Bůh to stvořil tak, aby i ta láska byla, abyste ji tady na zemi poznali?
4: Aby jsme poznali tady tu lásku a s láskou jako zemřeme vlastně. Půjdeme do země, no, děti tam budou chodit a budeme v zemi. A pak co bude dál, jestli půjdeme někam na nebe nebo nepůjdeme, to nikdo neví. Ale určitě se nevrátíme.
3: Jste vděčný za to, že jste mohl třeba i díky Bohu poznat tuhle lásku, lásku k Evě?
5: Já myslím, že jo, že to nás prostě posiluje v životě, ta láska jednou druhým. A s tím taky pak odejdeme a tak nějak spolu, že skončíme, nebo jak bych to řekl.
3: Vy užijete každé minuty na tomto světě, abyste byli spolu.
5: Ano, ano. Tak ještě tak si furt říkám, buď rád, že jsi ještě dobrý a že tady můžeš aspoň něco druhému pomoct. No prostě ne sobě ne, ale tomu, těm druhým, no, když potřebují pomoc. To je, no, to je tak ten motor, nebo jak by to řekl, do života dalšího ještě. No, je to intimní takový, ale je to pravda, no.
3: Je i v tomhle věku důležitý ten tělesný kontakt?
5: Jo, ten je vzácnější, já bych řekl. Je důležité, je vzácnější. To znamená, když někoho třeba za tu ruku nebo pohladit po ramenu, tak si toho člověk víc jako váží, nebo má to větší účinek, než třeba dřívávejc nějak víc se muchlovat, nebo jak bych to řekl, jo, tohle to stačí takovejhle jednoduchý pohlazení po ramenu. stačí. A ví druhý, co to znamená.
4: Já bych řekla, že ta láska, nemůžu říct, že je stejná jako ze začátku, protože to se furt jako prohlubuje, že si ho víc vážím, že jako vím, že je na mě hodnej, nikdy mě neubližoval a že se furt jako prostě dovedeme spolu žít. No.
3: A milujete Evu?
5: Jinak by to nešlo, to nejde. Prostě to se musí vidět na očích.
4: Máme se rádi a jsme šťastní.
3: Jste šťastný, že ona je šťastná?
5: Ano, ano.
4: No mám tě pořád ráda, jako jsem měla. Nebo možná víc, no protože už jsme si na sebe tak zvykli, že už bych nechtěla být bez něj, že jo. Už ten život bez něj už by nebyl takovej.
5: Jsem rád, že jsem s tebou prožil celou tu dobu, no prostě za všechno. Děkuji ti za všechno a jsem rád, že jsem s tebou mohl žít.

0: Eva a Bohumil Chochorovi už poznali, že láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska umí být jen čistá a umí potěšit.
1: Jakoby o jejich životě věděl už spisovatel Hermann Hesse, když napsal: Když vím, co je láska, je to kvůli tobě.
0: Ani vy nezapomínejte na své milované kolem sebe. Zahrňte je láskou, pomáhejte jim, buďte jim na blízku. Oni udělají to stejné pro vás. To všechno je láska.
1: To dobře vědí i Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Amerika. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
3: Přes Česko přejde během noci a zítřka studená fronta. Přinese déšť, teploty ale výrazně neklesnou. V horní Novomlýnské nádrži se objevily sinice. Zítra bude oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, teploty do 32 na východě Moravy a Slezska až 630 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. V Česku dnes padaly teplotní rekordy. 5% měřících stanic zaznamenalo své absolutní maximum. Třeba ve Strážnici na Jižní Moravě teploměry ukázaly 32,2 stupně. Za víc než 100 let měření tam doteď takovou teplotu nenaměřili. Během noci a zítřka by měla studená fronta přinést bouřky. Výrazněji se ale neochladí, pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
4: Zatím to vypadá tak, že by ty bouřky nemusely být až tak úplně silné, ty, které očekáváme dnes později odpoledne a večer, tak by byly zejména doprovázené nárazovým větrem, který by mohl dosahovat 70 až 90 km za hodinu. Už méně časté by byly kroupy.
3: Kvalita vody v horní nádrži Nové Mlýny na Břeclavsku se zhoršila. Krajská hygienická stanice potvrdila výskyt sinic. Hygienici doporučují se hned po koupání osprchovat. V ostatních přírodních koupalištích v kraji je voda v pořádku, situace se ale může měnit. Vedra a snížený průtok vlivem sucha napomáhají k množení sinic.
5: Hygienici pravidelně sledují kvalitu vody ve více než 20 vodních plochách v regionu. Hodnotí ji na 5-stupňové škále, kde číslo 1 značí nejčistší vodu vhodnou ke koupání. V lagunách na Nových Mlýnech nově platí 3. stupeň. Naopak v Brněnské přehradě, v lomu Janičův vrch u Mikulova nebo na Vranovské přehradě je voda v pořádku. Stupeň 1 dostala i vodní nádrž Letovice na Blanensku. Andrá Němcová, Český rozhlas.
3: Hygienici v Ústeckém kraji během července provedli 30 kontrol dětských táborů. Dosavadní průběh sezóny hodnotí jako klidný a bez závažnějších událostí. Výsledky přibližuje mluvčí krajské hygienické stanice Eliška Buřičová.
6: Při kontrolách byly zjištěny pouze 2 jednotlivé závady. Jedna se týkala provozní hygieny ve stravování dětí a druhá ubytování. U ostatních kontrolovaných parametrů nebyly nedostatky zjištěny. Byla uložena jedna pokuta ve výši 1000 korun. Žádný tábor nebylo nutné uzavřít ani omezit jeho činnost.
3: Hygienici zároveň zaznamenali jeden hromadný výskyt zažívacích potíží na dětské akci. Jeho příčinou se teď zabývají epidemiologové.
0: Sport.
3: Fotbalisté Zlína dál čekají v novém ročníku fotbalové šance ligy na první body. Po porážce s Baníkem Ostrava totiž ve druhém kole prohráli na stadionu Sparty Praha 1-3.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme oblačno až zataženo, místy se přidají přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů. Na západě a severozápadě Čech kolem 27. Ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 a na horách většinou kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
3: Na dálnici D6 před Prahou ve směru z Karlových Varů vyšetřují nehodu osobního auta. Na půltém kilometru je uzavřený pravý pruh, je to ale průjezdné bez výrazného zdržení. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Cože? Co říkáte? Tady je špatně slyšet v balónu. Ano, ano, dnešní divadlo vám totiž nabídne přelet balónem z Prahy až skoro k Baltickému moři. Nevěříte? Tak klidný poslech přeju. Nebo spíš klidný a ničím nerušený let.

0: situace přistáli nedaleko Varšavy.
1: Počátkem posledního desetiletí 19. století vedla obyvatele Království českého národní hrdost a snaha předvést vyspělost země v rámci Rakouska-Uherska, ale i Evropy, k uspořádání zemské jubilejní výstavy. Brány nově vybudovaného pražského výstaviště se pro ní otevřely v pátek 15. května roku 1891. Zemská jubilejní výstava se pyšnila i množstvím atrakcí. Největší z nich tvořily balony. František Křižík, spiritus agens výstavy a její elektrický divotvůrce, ve svých pamětech vzpomíná na Wolfa, který za přiměřený poplatek chtěl provádět s obecenstvem jednak volné lety, jednak výstupy do vzduchu v baloně upoutaném k zemi lanem, balon captiv.
2: Pražané dychtivě očekávali slibovanou produkci. Balon byl podroben zkouškám, do výšky s ním vystoupil dokonce i zemský místodržitel Thun, když odložil paleto a šabli. Tedy balon byl podroben zkouškám, ve kterých obstál, takže vše mohlo začít. Začalo, ale brzy skončilo. A jak dodává Křižík, nebojí balon s logem minerální vody Kysibelka svému osudu neušel. Nikoliv z důvodů nekvalitního materiálu, ale z neznalosti jeho provozovatele, protože vzduchoplavci bezstarostně vystoupili s balonem do velké výše nad výstavu a ani je nenapadlo, že musí postupně, jak stoupají, otvírat ventil plnící trouby balonu, a tak balon praskl a spadl se vzduchoplavci na střechu Reisenzahnovy továrny. Byla to událost, o níž se dlouho a s gustem mluvilo a která natrvalo utkvěla v paměti. Egon Erwin Kisch v Tržišti senzací vzpomíná, jak se zpívalo, že ve Stromovce na Agátě visí kaptiv na špagátě. Kapitán Wolf v obavě před vyšetřováním utekl, balonová ohrada osiřela, a nejen pražská veřejnost, ale i venkov si kladl otázku, jak dlouho ještě, což se nenajde nikdo schopný nahradit Kysibelku, co dělá v této věci výstavní výbor. Výstavní výbor musel jednat rychle, proto pozval k účinkování člena národa francouzského, nám sympatického Messie Godarda, takto věhlasného vzduchoplavce v naději, že tento muž přímý a gentleman napraví to, co zkazil lehkomyslný a neznalý Němec.
1: A tak šišatou obludu nebohé Kysibelky nahradili ladné zjištění.

zhasly vodotrysky křižíkovy světelné fontány, osiřela balonová aréna. Ale ještě tentýž večer se jeden z pilných vzduchoplavců, nakladatel Josef Richard Vilímek syn, nechal unést představou nočního výletu balonem.

Bylo to 18. října 1891, v den loučení se s naší krásnou výstavou. Nesčíslné množství lidu proudilo v povznešené náladě po výstavišti a o 16:00 odpolední nebylo téměř možno projít poblíž balonové ohrady. Byla to hodina ustanovená k poslednímu oficiálnímu výletu obou balonů do říší nadzemských. Jakkoliv neradi jsme se loučili s jásajícím lidem, přece jsme dosáhli svědomitě povinnosti, kterou nám ukládalo členství záhy proslulé školy suchoplavecké. Skočili jsme do připravených povozů a ujížděli úprkem, tentokrát na

posledy za volně plujícími balony. Jak jsme je dostihli ve Vinoři a jak tam ještě jednou sloužil Viktor Hugo jako balon captive, je dostatečně známo z denních listů. Že jsme ale na zpáteční cestě do Prahy ujednali tajný plán, nebylo a není známo asi nikomu. Večer, jakkoliv chladný, byl překrásný. Hvězdné, bezmračné nebe s lunou právě v úplňku na nás se usmívající. Což přirozenějšího, než že pod vlivem této nálady vyslovil jsem náhled, že plavba vzduchem za takové krásné noci, jako je ta dnešní, musí být něco nádherného. A dodal jsem, že bych chtěl takový noční výlet i hned podniknout. Godard se šelmovsky usmál, poklepal mi na rameno a pravil: Ce ne dépend que de vous, mon cher ami. Chcete-li, můžete to zkusit, a to hned pozítří. Dříve ještě, než své balonky spakují. Odjedeme o půlnoci a nesestoupíme dříve, nežli v Moskvě. Chcete-li, on se ptá, chcete-li. Rozumí se, že jsem chtěl a chtěli také druzí, kteří se s námi nalézali ve voze, totiž sestřenka mé choti, paní Vilma Novotná a pan Josef Novotný, velkostatkář ze Drazd. 20. říjen k odjezdu ustanovený byl zde, než jsme se nadáli, a též půlnoc, kterou Godard k odjezdu určil, blížila se kvapem. Asi hodinu před půlnocí jsme vyjeli do balonové arény. Všude temno, pusto a smutno. Kolem nadýmajícího se temného kolosu balonového míhalo se jen několik lidí. Po Praze se sice něco proslýchalo o umluvené noční jízdě, ale určitého nevěděl nikdo nic. Do opuštěné výstavy pak nemělo širší obecenstvo přístup, a tak mimo francouzské větroplavce a nás, účastníky výletu, dostavilo se jenom několik nejbližších přátel páně Godardových. Jako tmavé, neurčité stíny pohybovali se větroplavci kolem balonu, který pomalu vzrůstal do své známé podoby a v temnu zdál se být stále větší. Godard přes tu chvíli díval se na oblohu, sleduje bedlivě led hustých mraků. Celý den až do večera vál dosti ostrý západojižní vítr. Pojedeme na Rus, možno-li až do Moskvy, a sneseme se Báťuškovi na Kreml, řekl zcela vážně milý náš kapitán. Dobře tedy, na Rus, souhlasili jsme z plného srdce, a poněvadž mimo ruský kaviár a sardinky těší se u nás také ruská zima dobré pověsti, učinili jsme přípravy a dostavili se do balonové arény s náležitými kožichy. Než po hříchu, či bohu díky, kožichům těm nebylo dopřáno vzdorovati nefalšované ruské zimě. Ve vzduchu byla zatím nastala změna, jež naše dispozice zvrátila. K večeru změnil se směr větru, který počal váti přímo na sever. Zbohem, milá Rusy, zbohem, bílá Moskvo i s tvým Kremlem, nemáme tě spatřiti. Vítr tomu nechce. Kam vítr, tam i balon. Nemůžeme-li na Rus, pojedeme do Němec. Nemůžeme-li k matičce Volze, poletíme ke Sprévě. Godard je Francouz, my ostatní Češi, budou z nás míti naši němečtí sousedi. Aspoň radost. Po ukončení všech přípravných akcí vstoupili jsme do koše. Kromě kapitána byli jsme, jak již výše řečeno, tři. Pan Novotný se svou chotí a já. Naši přátelé podávali nám do koše věci, jimiž jsme se zásobili na cestu. Kožichy račte nechat dole, povídá pan kapitán. Nebudeme je potřebovat. Byly by zbytečnou přítěží, které by bylo zajisté škoda, kdybychom ji cestou měli vyhodit. A co plédy, ptáme se. Plédy necháme také dole. Všechny, pane? Ano, všechny, řekl Godard a přitom se smál našim kyselým obličejům. Ukázalo se i zde, jako při každé příležitosti, že Godard svému povolání rozumí.
Dokázal nám, že naše plédy, kterými jsme se dostatečně zásobili, byly by skutečně obtížným balastem. K důkazu neměli jsme daleko. Balon byl již naplněn a připraven k odplutí. Vše čekalo jenom na kapitánův povel.

Lašetů, vzkřikl Godard, pusťte všichni. Ruce, které držely okraj koše, povolily. Balon? Nic. Lašetů! Balon se ani nehnul. Patrně jsme byli i bez plédu, dek a kožichů příliš těžcí. Balon se ani nenadnesl a kymácen jenom nárazy větru kolébal se ze strany na stranu. Do výše se mu nějak nechtělo. Já jsem ani nehlesl. Tížilo mne svědomí, že obezřetného Godarda, který počítal s každým gramem tíhy, tak ošemetně klamu. Vlastnoručně a přísně vybíral věci, jež nám dovolil vzíti sebou. Pozastavil se nad každou lahví šampaňského, obtěžkával každou koroptvičku a já jej hanebně a podle oklamal a pod svrchníkem pod paží propašoval jsem zahradní skládací stoličku, abych si mohl udělat v koši pohodlí. Pochlubil jsem se oklamanému kapitánovi k nemalé veselosti vážených spolucestujících, až když jsme byli vysoko nad výstavou. Jako přítěž pro manévrování bylo na dno koše položeno 7 pytlů písku, vážícího dohromady 140 kilogramů. Po hříchu však nehnul se balon s tímto obtížením ani z místa, takže jsme museli dříve dva z nich odstranit, než bylo znát, že se koš poněkud nadzvedá. A teprve, když i třetí pytel byl do posledního zrnka odsypán a když tedy ubylo celkem 60 kilogramů, balon se citelněji pohnul a pomalu se vznášel do výše nad arénu a výstaviště. V té chvíli se nás zmocnil divný, nevylíčitelný pocit. Pocit zvláštní a nezvyklý. Vypluli jsme tedy. Jsme odpoutáni od země, která pod námi v temnu mizí a visíce na plynové bublině plujeme velikým, širým nekonečnem. Kam? Kdož to ví? V malé chvíli dosáhli jsme výše asi 500 až 600 metrů. Dívali jsme se na Prahu. Byla zatažena mlhami, z nichž jen matně probleskovaly řady světel. Bylo již pozdě, mnoho světel dávno pohaslo a ta sporá iluminace ztrácející se v mlhách nečinila takového dojmu, na jaký jsme se těšili. U Troje přenesli jsme se přes Vltavu, která se hluboko pod námi jevila jako pás mlhy. U Rostok nesli jsme se nad ní po druhé, po třetí minuli jsme ji u Klecan a po čtvrté a naposled rozloučili jsme se s ní mezi Dušníky a Vepřekem. Náhoda tomu chtěla, že letěli jsme zrovna nad domysilem manželů Novotných, nad Drastami. Halo, to musíme tam dolů ohlásit, řekl Godard a hlasitě zatroubil na trubku, kterou jsme měli sebou. Poslouchali jsme chvíli, potom ještě jedno, dvoje zatroubení. Hle, tam dole ponocný nám odpovídá. Vyrušil spící, my viděli jsme dole míhati se lidi. V tu chvíli byli jsme dost nízko, nejvýše 300 až 400 metrů. Není pochyby, slyšeli nás, viděli balon. Paní Novotná poznala i hlas své kuchařky Rozárky. Co volala, jsme nepoznali. Volala-li ruku líbám, nedalo se s určitostí říci. Ta malá epizodka uvedla nás do výtečné nálady, ze které nás však brzy vyrušil Godard, když nás upozornil, že balon rapidně klesá.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Krásné vyznání textaře Dušana Vančury a Karla Zicha plátnům malíře Kamila Lhotáka. Co říkáte? Mimochodem Lhotákovi balóny, Lhotákovi kresby samozřejmě. Jedno to vydání Vilímkovy cesty z Prahy k Baltickému moři v balónu doprovázejí. To je vám taková malinká knížka. Kolibřík, zrovna tak akorát do kapsy. Přečtenou ji budete mít co nevidět. To jsou takové ty malé literární poklady, které vlastně už dnes najdeme snad jenom v antikvariátech.
2: Po skončení zemské jubilejní výstavy v Praze podnikl nakladatel Josef Vlímek spolu s přáteli let v balóně vzduchoplavce Louise Godarda. Jejich úmysl letět na východ překazil vítr, otočil se na severozápad. Balón zvolna stoupal nad Prahu. Psal se rok 1891.

0: Nous descendons, klesáme.
1: Netajil se tím, že pro noční plavbu by potřeboval jednou tolik přítěže, než jsme měli, a že co dnes máme sebou, stačilo by sotva pro jednoduchou jízdu z balonové arény do Košíř a ne pro noční plavbu a pro plavbu tak dalekou, jakou jsme měli v úmyslu. Nevšimli jsme si totiž, že atmosféra, ve které plujeme, je daleko vlhčí, než byla těsně nad zemí. Vždyť jsme brázdili v mlze a mračnech, v nichž balon brzy nasákl vlhkem, čímž pořádně přibral na váze. Klesání pokračovalo. Godard začal pomalu odsypávat písek z jednoho pytle, a to po malých troškách, jen aby balón udržel stále ve stejné výši. Já dostal na starost odhazování lehkých cigaretových papírků, pomocí kterých jsme pozorovali, zda klesáme nebo stoupáme. Bohužel jsme stále klesali. Louis odsypal už druhý pytel a začal se třetím. Zbývalo jen 30 kilo přítěže. To je daleko méně, než je potřeba pro případ rychlého, neočekávaného sestupu. V tu chvíli se před námi objevil říp. Pluli jsme zvolna k němu a zdálo se, že narazíme o jeho tvrdé boky. Blížili jsme se po čtvrté k Vltavě.
0: Nechcete-li dolů, není jiné pomoci, než vyhodit nějakou další přítěž. Je to sice dražší, ale jinak to nejde.
1: Ukrutný ten muž vzal, srdce mi krvácelo, lahev šampaňského, plnou, zapečetěnou lahev, naklonil se z koše a... Šampaňské, to výborné, ohnivé šampaňské, se snášelo dolů do vln vltavských. Poslouchali jsme bedlivě a teprve za dlouhou dobu ozvalo se temné plesknutí. Naše srdce se svírala lítosti, ale Godard vzal lahev druhou, třetí, čtvrtou a hrůza i pátou. Vím, že posluchačstvo s námi cítí a děkuji mu. Nebylo však jiné pomoci. Mlčky jsme se dívali na vandalské rádění našeho kapitána. Po šampaňském došlo i na studená masa, koroptve, kuřátka a selátko a vše, co nám starostlivá paní kuchařka do ubrousku zabalila, letělo za ním až na skrovné trosky, které Godard, ustrnuv se nad námi, v koši ponechal. Pro každého z nás sotva sousto. Viktor Hugo, tak se náš balon jmenoval, poněkud vystoupil, ale na trvalé udržení ve výšce nebylo pomyšlení.
0: Připravte se, mezami, za půl hodiny sestoupíme.
1: V první části mého vyprávění jsem se vám přiznal, milí posluchači, že jsem oklamal našeho kapitána a pod kabátem propašoval do koše zahradní skládací stoličku. Hovil jsem si na ní vždy, když se Godard nedíval. Ale teď, když nám oznámil, že přistaneme, zklamaně jsem na ní klesl. Godárův orlý zrak se podíval na stoličku, pak na mě a řekl s úsměvem...
2: Milý pane, vstaňte trochu.
1: Poslechl jsem a mé oči viděly novou zkázu. Praktická židle se za nás obětovala. Nejprve z ní odtrhl popruh a pak lámal celou její konstrukci a tu po kouskách metal do všech úhlů světa, přesně mezi Ctiněvsí a Černouškem, v bezprostřední blízkosti posvátného řípu. A tak se díky mé stoličce, tedy vlastně i díky mně, podařilo vystoupit do výšky asi 500 metrů. Otevřel se nám rozkošný pohled na litoměřické středohoří. Z panorámy vynikaly vrchy Ostrý a Milešovka. Pojednou jsme ucítili silné zavanutí větru, znamení, že měníme směr letu a už nás unášel silný jihozápadní vítr směrem ku Štětí a dále k České Lípě. Avšak, co se to pojednou děje? Krajina, kterou jsme ve skvostné měsíční noci rozeznávali do nejmenších detailů, se najednou zahaluje závojem, jako kdyby strojmistr národního zatáhl gázovou oponu. A město, dle všeho Roudnice, které jsme ještě před minutkou jasně viděli, se úplně ztrácí. Hustá mlha pod námi, bledý jasný měsíc a chvějící se hvězdy nad námi. Ze strany od Litoměřic a Terezína dolétala k nám píseň, kterou kdosi vyluzoval na postilionskou trubku, a nás přepadl teskný pocit osamělosti. Sotva píseň dozněla, zvedl se silný, neobyčejně prudký vítr a hnal nás vpřed. Chvílemi se zaleskla červeně ohnivá světla ujíždějících vlaků a na Labi, na temné vodní hladině, obrážela se světla vlečných parníků a rudý dým vycházející z komínů.
0: Jestli se mlha rozestoupí, okamžitě přistaneme. Všichni dávejte pozor. Spustte lano, jakmile uvidíte pevnou zemi. Attention!
1: Zavelel kapitán, ale mlhy se nerozestupovaly. Jako na schvál stávaly se každým okamžikem hustšími a hustšími. Godár, drže v ruce pytel s pískem, stál v rohu koše a jako ostříž hledal příhodné místečko, kde bychom vypustili plyn a snesli se na pevnou zem. A balón letěl dál a dál. Pozor, před námi se kupí a roste něco jako hora a my se zběsilou rychlostí jsme hnáni přímo na ni. Už narazíme, vždyť už jsme u ní a teď se ozve strašlivý náraz. Teď. Ale v tom se hora rozestoupí a cítíme nepříjemné vlhko a jsme v oblaku a letíme dál. Byli jsme jen 300 metrů vysoko, když počal vát stejně silný jihovýchodní vítr, mnohem teplejší. V několika minutách se pod námi i kolem nás vyjasnilo a mlhy zmizely. Míříme k České Kamenici a k Českému Švýcarsku. Balón v teplejším vzduchu osychal a pomalu stoupal. Mohli jsme se odvážit dále. Pod námi rychle ubíhá krajina za krajinou, vesnice za vesnicí, osamělá stavení, pole, kopce, lesy, zahrady a pláně. Za chvíli jsme se octli nad Binsdorskou planinou, těsně kolem kuželovitého Rosenbergu, jehož vyhlídková věž vypadala strašidelně. V divokém letu, stále asi 95 km v hodině, jsme se blížili k hranicím. U Hřenska jsme znovu překročili Labe a tím také hranice saské. Velmi jsme si libovali, že nám neprohlíželi zavazadla ani průkazné listiny. Godár se vyšvihl do hořejšího Lanoví a připevnil na pozdrav vřele milovanému Německu nádhernou vlajku trikoloru francouzskou. Minuli jsme Žandov a blízký králův kámen a letěli nad nesčetnými vodopády a prapodivnými skalními útvary.
0: Uvědomte si, mezami, že letíme rychlostí 95 km v hodině, což je nepoměrně více, než za tu dobu urazí rychlovlak. Jehož největší rekord u vás je 65 až 70 km za hodinu.
1: Řekl pyšně náš kapitán Godár. V tom jsme spatřili v dálce obrovský oheň, který ozařoval celou krajinu široko daleko kolem. V první chvíli jsme mysleli, že hoří nějaký velký statek. Když jsme přiletěli blíž a letěli přímo nad ohněm, zjistili jsme, že je to továrna obrovských rozměrů. Továrna na porcelán, železárna nebo hutě. Při rychlosti, jakou jsme letěli, nám továrna brzy zmizela z očí. Blížili jsme se do míst poněkud obydlenějších a zde jsme chtěli sestoupit. Jakmile jsme se blížili k nějaké dědině, upozorňovali jsme na sebe trubkou, protože sestup bez lidské pomoci při panujícím větru by byl nebezpečný. A dopadlo to vždycky tak, že než lidé vyběhli ze stavení, my už byli daleko za vsí. A tak to šlo stále. Vrchy, údolí, lesy, vesnice, trumpeta, lesy, dědina, trumpeta, pole, hájek, vesnice, trumpeta, údolí a tak stále dále. Neměli jsme zkrátka štěstí. Podle toho, s jakou rychlostí se míhaly stíny stromů ve vodách, odhadoval Godard rychlost větru, jaký panuje při zemi, neboť vítr není všude stejný a lze říct, kolik proudů, tolik rychlostí.
0: Teď dávejte pozor. Udělám z papíru kouli a vy názorně uvidíte, jak se větry mění a kolik jich je. Regarde!
1: A kapitán vyhodil papírovou kouli z koše a ta, jak se snášela, tu zůstávala pozadu za balónem, tu zase balón předletěla o 10 či 20 metrů, nebo chvíli s námi držela krok. Za Žandovem jsme nanovo změnili směr, tentokrát přímo na sever. Vlevo na obzoru jsme v dálce viděli záplavu bílého elektrického světla. Drážďany.

tak má každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou elektronikou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: V hereckém životě se to tak někdy stane, že se prostě herec potká se svou rolí na jevišti opakovaně. Je to asi výjimka, ale stává se to. Třeba takový Ladislav Pešek, ten hrál Chlestakova v Gogolově revizorovi 3x za život. A tak se i Viktor Preiss tady u nás v rozhlase s tou proslavenou cestou v balónu z konce 19. století potkal po čase ještě jednou. Ale to už bylo v jiné dramatizaci. Tam ho jako ten známý větroplavec Louis Godard doplnil Petr Nárožný.

0: Mon cher, vous avez de la chance. Oui, Milly, vous m'avez chesti, spécla. Dans votre posor, nas lunce, du soleil. Dolů.
1: Noc se úplně vyjasnila a země pod námi spala v pološeru, osvětleném stříbrným měsíčním svitem. Byly 3 hodiny. Letěli jsme nyní již přes celou hodinu, aniž bychom museli odhodit zrnko písku. Poslední vyhození přítěže bylo u řípu. Vyslovil jsem Godardovi nad tímto zvláštním úkazem své podivení, a to tím více, a na nás sám před dobrou půlhodinou připravil na brzký, neočekávaný sestup.
0: Mon cher, vous avez de la chance. Můj milý, vy máte štěstí, spekla. To, co je nyní, to není nikdy často.
1: A nyní s vážným obličejem učeného profesora vykládal nám, že země přijímá ke konci léta a na počátku podzimu, pakli den hodně teplý byl, teplotu slunce do sebe a vyzařuje jí zpět mezi 2. a 5. hodinou raní. A tu se děl s balonem naším ten pozoruhodný úkaz, že země sama teplotou již za předcházejícího dne v sebe pojala a nyní opět ze sebe vydávala, balon náš, který v tu dobu ne výše 250 metrů se nelézal, stále vyhřívala a nedopustila, aby týž níže klesl. Godard, dříve mrzutý a zamlklý nad hrozícím nezdarem svého plánu podniknouti cestu dalekou, stal se najednou veselým a švitorným.
0: Půjde-li to tak dále, nespatneme před slunce východem a potrvá-li víto, jaký teď panuje, budeme mít k snídaní baltické ryby.
1: A Godard vytáhl svoji trubku a začal pronikavými tóny troubiti na poplach. Proč tak činí? Tázali jsme se ve spolek. Účel vysvětlil se nám v brzku. Blížili jsme se k nějaké vesnici, kterou špané Godard celou zburcoval. Na sestup jsme teď více nemyslili. Přeletěli jsme Sasko a západní cíp pruského Slezska a vletěli jsme do Dolní Lužice. Zde očekávalo nás divadlo, na něž nikdo z účastníků nebude moci do smrti zapomenouti. V dáli ohlásil se nám nastávající východ slunce slabým vyjasněním se obláčků, jichž okraj začal se slabě červenati. Není proto slov, co začínalo se chvěti a svítati na východě. Celý východ pojednou se vyjasnil. Chvělo se na něm cosi, co prsa plnilo divnou rozkoší. V lidské řeči není snad výrazu pro to, co se před našimi zraky dálo. Celou hodinu mezi tím, co my neseni jsme byli dál a dále, odehrávalo se na východě kouzelné divadlo, k jehož vylíčení snad ani básníku nedostávalo by se slov a obrazů, právě jako malíři chyběly ty přepodivné tóny barev, kterými sálalo celé nebe. Zlatě a rudě počínal tam pláti okraj mráčku, zlatě a rudě, a Bůh ví, jakými odstíny barev chvělo se tam a zářilo celé to vzduchové moře, co země pod námi dávno a dávno ještě ponořena byla v spánek hluboký. A pojednou celá obloha víc a více počala se zardívat, jako by zlatý prach naházel na ně. Zachvěly se všechny červánky, tlumeným světlem zaplavovalo se nebe vdál i šíř a zdálo se, jako by již měl z toho chvění, z toho zlata a z té červeně trysknutí plamen prodrati se první zářící paprsek. Dívaje se na to vše, téměř jsme nedýchali. Není to frází, řeknuli, že na obraz takový a na takovou chvíli není možno zapomenout ti nikdy. Nikdy. Stáli jsme v němém úžasu, jejž nikdo neopovážil se porušit ni slovem. Mimoděk, vkradla se mi do očí slza. I sám Godard, který již vícekrát viděl východ slunce z balonu a jemuž divadlo to nebylo více novým, stál němý a tichý. První přerušil ticho opět on.
0: Dávejte pozor na slunce. Jakmile objeví se první direktní paprsek, musíme i hned dolů, a to kdekoliv. Nahoru se odvážit za žádnou cenu nemůžeme. Kdyby nás slunce zachytilo ve vzduchu, vyšvihneme se rázem do výše katr až 7000 metr, což vzhledem k nepatrné prítěži, jakou máme, nesmíme se odvážit, neboť právě jak rychlý by byl vzhled, tak rychlý byl by i pád. A dopadnutí k zemi bylo by terrible, no hrozné.
1: V tu chvíli měnila se červeň až dosud po nebi rozlitá bezlatý jas. Znamení to, že chvíle, kdy slunce majestátně samo se ukáže, není daleko. Okamžik byl dosti kritický. Nalézali jsme se tou dobou nad krajinou bařinatou, která táhla se snad do značné dálky. Dívali jsme se dolů na nehostinný ten kraj, nad kterým jsme byli neseni, a na mapu, abychom věděli, kde se nalézáme. I na mapě, i na krajině objevovala se k naší malé radosti nedohledná řada jezer a rybníků. Snad k 50 jsme jich odhalili. Kde neleskla se voda v ledině, tam bylo husté a vysoké rákosí, jež vyrostlo z vlhké močálovité půdy, kam noha lidská nesměla by bez nebezpečí vkročiti. Na vrcholky stromů se snesti bylo rovněž nemožno, a tak se přiznám, že jsme se nacházeli ne právě v příjemném rozčilení a nejistotě. Podařili se nám kde najít místečko, kde by přistání bylo možno. V té chvíli měli jsme dvojí věc na vybranou. Buď při východu slunce nahoru, či ve chvíli do jezera dolů. Na rozmyšlenou času nebylo. V 5 minutách mohlo se rozhodnout i vše. A první paprsek již se prodíral. Zachvěl se na lemu červánku, zaplanul čistým, hořícím, chvějícím se zlatem.
0: Disolé, dolů, dolů.
1: Slunce, zvolali jsme jako jedněmi ústy. Nepodařilo se slunci stihnout i nás ve výši. Při prvním, nejprvnějším jeho paprsku, jejíž viděli jsme pouze my nahoře, mezitímco dole na zemi bylo ještě šero, snesli jsme se šťastně u Gros Rýcu blíže Frankobrodu nad Odrou. Stačilo slabé, sotva znatelné zatáhnutí za ventil a balon poklesl tak, že lano, které bylo vypuštěno, ploužilo se po poli. Chytil je nejdříve chlapec asi 9letý. Jako klíště se chytil a držel provaz, který jej unášel a vláčel snad 100 metrů po polích. Ale hochovi všechna čest, nedal se. Nadskočil od země a zase utíkal. Přiběhli jiní, muži, ženy, děti, celý zástup německých sedláků nás obklopil. Balon se zlehka snesl, sotva, že se koš země dotekl. Nevím, jestli se nám jenom tak zdálo, ale připadalo nám, že všude u nás na venku i ten nejprostší lid je jiný a nějak chápavější než tito Němci. Dívali se na nás beze všeho záblesku inteligence v tupých očích, jako by jak živi o balonu vůbec ani nebyli slyšeli. Byli jsme opět na zemi. Za každého z nás vstoupili do koše 2 lidé ze zástupu a teprve, když byl balon z dostatek zatížen, vystoupili jsme my a ucítili jsme pod nohama pevnou půdu.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Tak nechme už pro dnešek naše statečné vzduchoplavce alespoň chvíli nohama na pevné zemi před jejich dalším putováním skoro až k břehům Baltického moře. A nebo víte co? Zkusme se každý sám za sebe vrátit do doby, kdy Verneovky patřily k našim nejoblíbenějším knížkám. A svět kolem nás ten byl plný nespoutané fantazie. dobré dny a zase brzy naslyšenou, přátelé.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: A jako vždy, přesně na čas, noční linka právě otevírá, právě začíná krásný pozdní, stále ještě poslední červencový večer vám všem, kteří jste na příjmu, přeje Jitka Lukešová, moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit, společně se přehoupneme nejenom do nového dne, ale i do nového měsíce, v podstatě relativně dá se říct za chvíli, no ale ještě předtím, než se přehoupneme do toho nového měsíce, tak nás čeká povídání, písničky, to všechno jako vždycky a tak, jak jste zvyklí v našich nočních linkách a otázkou ještě je, o čem to dnes bude. Budeme konstatovat, prázdniny jsou v polovině. Jaké jsou vaše dosavadní prázdninové zážitky? Kde jste byli? Co všechno jste stihli a nebo nestihli? Co všechno jste navštívili, viděli a zažili? Byli jste s vnoučaty? Byli jste hlídacími babičkami a dědečky? A jaké to bylo? Užíváte si zatím letní dny v pohodě nebo se spíše schováváte před horkem a hledáte úkryt před horkem nebo zavařujete, zahradničíte, výletujete, houby baříte, pracujete na zahrádkách. Zkrátka je toho mnoho, co se v tomto období samozřejmě dělá. No a co si budeme povídat o letních prázdninách, čas letí ještě rychleji než kdykoliv jindy. Tak jaké pak je, bylo a trošku třeba i bude, protože plánujete to vaše letošní léto. Telefon k nám i tentokrát je 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I sám se na vás budu moc těšit, tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak Michal David na úvod se svou písničkou Pár přátel. No i pro prázdniny je docela fajn mít pár přátel, co říkáte. Každopádně jako první se dovolal Jarda z Peleřimova. Jardo, krásný večer přeju.
1: Taky dobrý večer, paní Tuško. Zdravím všechny posluchače Lenky v první řadě a paní Danu z Blatné, jestli poslouchá.
0: Děkuji mnohokrát za všechny pozdravy. A už se ptám, no Jardo, prázdniny jsou v polovině. Jaké jsou
1: to,
0: pro vás?
1: Za tu polovinu. Tak mi vadí ty horka, že nemůžu chodit na tady, že tam bych byl jak na Australian Open, že jo? To by bylo úplně jako jistý.
0: No.
1: To by máme přílený, říkám, odehraju 10 minut a jela by tam hned sadecka. Musím počítat zase na nějaký trochu klidnější počasí, nebo jít večera až k večeru.
0: Ano,
1: no,
0: nebo k večeru, anebo brzo ráno, musíte si dát budíka, no. Vystřelit z postele. No.
1: Takže ten sport nějaký, spíš ten tenis a teď jako by nějaká ta muzika už taky proběhla, nějaký ty koncerty, ty
0: letní. Open air scény si užíváte, jo?
1: Prosím?
0: Open air scény si užíváte, jo?
1: No úplně spíš nějaký country festivaly, protože teď je vlastně přejdu k té další části, co mě ještě čeká v srpnu. To mě teď čeká, jsem vyhrál vstupenky v country rádiu na jejich 35. narozeniny.
0: Tak to bude velký koncert určitě nějaký, ne? No, to se těšíte, no je.
1: On tam vlastně on dva tenkrát pracoval, že jo, myslím, že něco povídá hezky v rádiu, že tam je. Takže to mám se moc těšit, je to v Praze, pojede se vláčkem.
0: No krása.
1: A všichni moderátoři vlastně, že veškeré skoro moderátoři jsou nějak hudební nadaný, že vlastně jakoby zpívají, mají kapely, takže tam vlastně zařídějí program.
0: Ano.
1: Vlaku bude hrát už kapela Šlapeto a že bude to moc hezký, si myslím.
0: No tak to určitě, bude to veselá jízda vláčkem a veselý koncert, já myslím, že si to užijete a bezva počasí k tomu vám přeju už teď, aby to klaplo. Všechno.
1: A všem posluchačům taky přeju krásný léto a budu se těšit, budu poslouchat asi až do konce.
0: Vydržíte.
1: A budu se rád těšit, co povědějí další posluchači a všem přeju, aby se jim to ve zdraví všechno vyplnilo a aby neměli žádnou zdravotní újmu.
0: To je
1: a to hlavně nestojí moc peněz.
0: No a mimochodem, Jardo, chystáte nějaký třeba výlet, takový dlouhodobější, nejenom třeba na nějaký ten festival?
1: Jaká dovolená?
0: No, třeba další
1: ne,
0: týden.
1: Já na to moc nejsem.
0: Nejste?
1: Já na to moc nejsem, jako spíš to, jako k moři se bojím a tak do zahraničí, to už jsem tak jednou povídal a spíš po republice a nějak není s kým.
0: Takže spíš ty festivaly a koncerty a tak si
1: jak je člověk nemá přítelky, tak není s kým plánovat. Tak kdyby jsme byli dva, tak je to možná lepší.
0: No. Jo, že by vám to bylo příjemnější. Dobře, no tak každopádně přeju je třeba s nějakýma kamarádama, když zatím není ta přítelkyně. Každopádně, moc si to užijte hezky. Tyhle akce.
1: Ještě jezdím také na chatu, tady kousek Sedlická přehrada tady na Vysočině.
0: No prýma.
1: Tam trávíme většinu času. A teď tam je není možnost koupání, tam špatná voda.
0: Špatná voda, jakože synice a tak, jo.
1: Hradě, ano, přesně tak.
0: U nás jsou vodou vůbec, já vám řeknu, my to tady nějak, dneska jsme se zrovna o tom odpoledne bavili, že to tady s tou vodou prostě nějak neumíme v téhle zemi.
1: A taky vůbec a hlavně bude asi dlouho zase sucho, já si ještě teď nějaký o víkendu, jestli přijdu nějaký bouřky,

0: Miroslav Žbírka, Můr našich mások, krátce po 23. hodině v noční lince a teď už můžeme na sever Čech pozdravit Andreu. Krásný večer, Andreo.
1: Dobrý večer i vám, Jitušku. Krásný večer, zlatou lásko naše. Já vám moc děkuju, že jsme se dostali i dnes do nočního vysílání, do show s vámi.
0: Není vůbec zač?
1: Děkujeme. Já bych jenom chtěla pozdravit všechny posluchače právě ze severu Čech,
0: ano.
1: Ze Zagrádosu, což je kousek od Ústí nad Labem. Jak jste už řekla správně, je to Stradov, krásná malá drná vesnička a doufám, že si všichni první polovinu náramně užili a doufám, že i vy, protože vy se ptáte, ale doptaná nikdy nejste, tak doufám, že i vy máte krásné léto.
0: Zatím ano a zrovna teď přemýšlím, protože jsem měla takový trochu karambol s kotníkem, že už by byl čas na to vyrazit s kolem, tak doufám, že se mi to povede. Teď už v nejbližších dnech.
1: Jitoško, já bych vás velice ráda pozvala sem k nám, protože my tady na Zagrádosu máme úžasnou partu lidí. Mm-hmm. A říkala jsem si, že byste taková sympatická bytost a říkám taková zlatovláska naše, rádi vás posloucháme.
0: Děkuju moc.
1: A tady u nás na Zagrádosu, říkám, my tady máme snové léto, máme 6 týdnů dovolené, doufám, že se posluchači nebudou zlobit, že máme tento

0: benefit docela dlouhé nadstandardní dovolené
1: oproti ostatním. To je krása, ano.
0: Já si myslím, že ano. A navíc máme tady krásné na Zagradosu sklípky, kde se nám drží stála teplota, takže nás nepřekvapí ani vedro, ani zima. Máme tady pořád prostě krásnou teplotu, jak ve sklípkách bývá. Mm-hmm. Navíc krásně se nám tady daří úrodě. Máme tady teďka raritu za krásný prázdninový první měsíc červenec se nám podařila metrová okurka, což si myslím, že je veliká rarita.
1: A no
0: teďka
1: to
0: vlastně
1: jo.
0: V srpnu, že ano, já si myslím, že je opravdu o co stát a co vidět. A teďka v srpnu aspirujeme zase na rekord a rajské jablíčko. Kilové by se nám jako líbilo a přálo, ale uvidíme, jak vlastně tady strejdíkové, co vlastně pěstují a zalévají a starají se, jak to jakoby dopadne. Ale Jitušku, opravdu říkala jste, že zahrilo se vám vlastně kotníček, kolínko.
1: Tak no, nebylo to zrovna na kolo, na pěší tury, no asi tak.
0: Na pěší tury. Jak to máte k nám daleko? Já se omlouvám, že otáčím jako
1: voláte do Prahy. Ale... Voláte přímo do Prahy.
0: Do Prahy. Mm-hmm. Rozumím. Tak na kolo ani na pěší by to úplně nebylo, ale kdyby se to posunula vláčkem k nám, skrýpek je připravený a já si myslím, že by vám s náma bylo ale sakra dobře tady.
1: No určitě tomu věřím a třeba na to i někdy dojde, ale řekněte mi ještě něco málo k těm maximálním výrůstkům, co tam máte, obrovská rajče, obrovská okurka, to jsou nějaké, co to je, to jsou nějaký hračky, doplňky, nebo fakt je to jako vyrostlý takhle?
0: Ne, je to opravdu vyrostlý, my jsme tady normálně jako kolchozníci, protože tady Aha. na severu Čech se nám krásně daří. My tady máme totiž prima partu, jo. My tady máme totiž dva pepíčky, jednoho libánka, pak tady máme pana rybára, jo, no. Pak tady máme Janíčku a Martinka a to je taková prostě jako parta lidí, kteří se opravdu o ty záhonky starají. Střídají se tady na tom, jak jsem říkala, nad standardní dovolená 6 týdnů, takže tady se zalévá, i když to nejde z nebe, tak to je prostě ze studny, že jo. No a co si budeme říkat, my máme tady takový jako tajný recept, čím to tak jako zalejt a z toho sklípka, když tam někdy pustíte nějaký ten merlot, když zrovna těch pár litříků nepadne k vám, ale padne to třeba na tu okurku a rajčátko, tak právě se takhle rodí takovýhle krásný giganti.
1: No tak to velká poklona, velká gratulace, tak ať vám to tam takhle stále vychází a doufám, že
0: já
1: to klapne někdy,
0: bojím.
1: Abych to viděla na vlastní oči někdy, dobře.
0: Přesně tak, proto vás k nám zvu a doufám, že jsem neprozradila právě ten náš rekord a raritu a aby z toho našeho malého ráje na zemi, jak my tomu říkáme, se teďka nestala velká náplava toho, že to budou všichni chtít vidět a chutnat. Ale vy, Tuško Zlatovlásko, vy jste zvaná.
1: Děkuju.
0: A klidně jsem na Zagrádov, doražte za námi a pojďte si užít léto s námi.
1: Děkuju, moc si toho vážím, moc si toho cením, samozřejmě, jinak vám přeju hezké dny. A kdo ví, jak se říká, kdo ví. Každopádně, Andreo, přeju...
0: Přijďte na okurku, na rajčátko. Děkujeme.
1: Přeju krásné dny, mějte se moc hezky. No a zvesela zase na to zahradničení, ať vám to tam pěkně roste a pěkně se to zelená.
0: Moc děkujeme a zdravíme všichni a i 7 litrů našeho merlotku. Mějte krásné
1: Dobře.
0: Letní dny druhé poloviny.
1: Taky. Naslyšenou. Nápodobně zdravíme na sever Čech, Andreu a samozřejmě i ostatní a popojedeme.

0: byla zpěvačka Anna K. a písnička Cowboy. Dospívali jsme, dohráli jsme a za 9:30 pozdravíme do Olomouce Roberta. Krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím.
1: Já vám chci, paní Jituško, poděkovat, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač, Roberte.
1: Tím začnu, to je zkušenost. No a teďka k tématu, ty vedra jsou příšerný, tak se modlím, aby po Olomoucu nějaké ten den prešel.
0: Tak
1: tím začnu.
0: Vyražte do přírody někam.
1: Jo?
0: Na procházku, jinak, mezi stromy. Co?
1: Jinak už jsem to vymyslel, občas z práce mám takové výlet, že my máme v Olomouci udělanou novou náplavku, takže jdu k Moravě, vlezu do řeky, dá se tam krásně plavat,
0: no,
1: a hned tam z řeky nevylezu.
0: A jak je čistá voda u vás?
1: Cože?
0: Jaká je voda u vás, Olomouci?
1: Normálně jsou tam ryby, tak asi nebude špatná.
0: No, tak to by nemělo být, to je pravda. Mhm.
1: No a chtěl jsem se zeptat, jestli už jste se koupal ve Vltavě. Vy tam máte v Praze větší řeku, tak si musíte vycají zaplavat.
0: No, přiznám si, jsem se dlouho ve Vltavě nekoupala, teda upřímně. Ale koupou se a dokonce slyším tak ze svého blízkého okolí, že je překvapivě čistá, tak se zkouším,
1: tak
0: nebo pokouším uvěřit.
1: Tak musíte vzít Vltavě s tím teplem, no akorát si vemte něco, kdyby něco do ruky a teďka to už začnu taky dělat, protože chodím, mě se žena utopila jako a to už je 3 roky. Asi ví o všetci linkaři. Takže možná bude rozumný, když jsou na bazéně, to něco jiného. Je tam paní učitelka, paní plavčice, ty mě ohlídají. Jo?
0: Jasně.
1: Ale v té řece nikdo není, tak jestli by nebylo rozumný si vždycky vzít sebou nějakou tu pomůcku, aby se měl čeho chytit, kdyby se mě zatočila hlava nebo něco, protože on je tam lobka, že já na dno nedosáhnu.
0: Jo.
1: No. A ještě musím dávat teda pozor na vesla, že když jedu, tak radši se držet u břehu, protože kdybych dostal veslem po hlavě, tak se můžu i utopit. Dobrý. Ale jinak je tam parádně koupání.
0: Tak to je dobře. To je dobře, že tam máte tuhle tu možnost a že ta voda je použitelná a příjemná k rekreačním účelům také. No, takže zatím si užíváte v podstatě prázdninové dny a letní dny.
1: Ještě jsem se vás chtěl zeptat, máte teď plánu, že jako s tím koupáním, že byste zajela k té Vltavě, nebo jsem vám nasadil brouka do hlavy?
0: Nenasadil, já se přiznám, že přes Vltavu jezdím každý den, když, třeba když jedu sem do Karlína, do našeho rozhlasového studia, ale zatím jsem o tom nepřemýšlela. Jo, takhle, přemýšlela, ale do Vltavy trošku za Prahu dál, to ano.
1: Jakože máte strach, že byste se utopila, jo?
0: Ne, spíš si říkám, že kus za Prahou, kde jsou ty rekreační oblasti, bude přívětivější prostředí i čistota vody.
1: Tak to jo. A jinak chci teda pozdravovat linkaře, paní Ludmilu z Brna, sympatičku, paní Vlastičku z Trnova, Olina, ten vždycky toho napovídá, ale jinak je to taky sympatiač. No úplně. A moc vám teda děkuju, že jste mě vzala.
0: Není vůbec zač.
1: No a zítra jdem klukem na bohoslužby, tak na to už se těším, to je taky moc primo program tom.
0: Jo, už ráno si užijete, jo?
1: Za dva, protože je to zajímavý, tam si vždycky čtem z Bible, tak se studuje a to, a je to taky zajímavý.
0: Zkrátka, no určitě, věřím, že tam najdete spoustu zajímavého, určitě jo.
1: Jo, no a tak taky věřím tomu, jak řekl pán Ježíš, že než přijde podruhé na tento svět, takže nastane naprostý chaos. Že? Když si zapneme televizní noviny, tak vidíme, že ten chaos ve světě je. Jo. Takže já si myslím, že už Ježíš brzy přijde, ale to zase by bylo na jiný téma, ale třeba byste to mohla zařadit jako téma, víte, druhé Ježíšův příchod. A nebo o mravencích, to jsem taky...
0: Jo, nabravoval. To už jste mi říkal, ano.
1: To jsem vám říkal, no. Takže sleduji mravence na proceda, kdybych to skoukal doprostřed. Velko města, je to nádherný, jo?
0: Jo.
1: No, zkrátím, to je to lepší než nějaký mobil, nebo tablet, nebo televize, nebo kino. Prostě mám to v přímém přenosu a je to ve skutečnosti.
0: Ano.
1: Jo. Tak se mějte moc hezky, ať nezdržuju.
0: Nezdržujete, Roberte, jinak vám přeju krásné dny, hezký víkend.
1: A jestli chcete na něco zeptat, tak se klidně zeptat.
0: Já myslím, že všechno, co jste chtěl prozradit, jste nám prozradil, jestli chcete něco dodat, co chystáte třeba za nějaký hezký výlet u vás do okolí, jestli tam máte nějaký nápad.
1: No, my jezdíme s klukem do Mohelnice na bazén a tam je to moc prima kolektiv.
0: No, vidíte to, tak máte možnosti taky tam.
1: Jo. Takže vždycky 1 za 2 týdny kluka beru.
0: Mm-hmm.
1: On je rád, zaplavím si spolu.
0: No tak to je krása.
1: Naše kamarádi s paní učitelka i s její mužem, oba jsou moc prima.
0: Mm-hmm.
1: Ty jim říkáte toho strejdo, on je mal moc rád a oni ho mají taky rádi.
0: Tak to je dobře.
1: Je to taková, jak kdyby napůl druhá rodina, i když jsou to jako v podstatě trošku cizí lidi, ale vycházíme spolu velice dobře a jsou moc prima.
0: Mm-hmm.
1: Takže kluk si našel vlastně tetu a strejdu, no. Tak se mějte moc hezky a jak říkám, pozdravujte linkaře a moc vám teda děkuji, že jste mě vzala.
0: Taky vám moc děkuji za návštěvu, Roberte. Užijte si hezky víkendu i koupání a výlety a mějte se hezky, budu se těšit příště, jo? Naslyšenou. No a my si dáme jednoho zmrzlináře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byl zmrzlinář Milan Chladil, jinak zmrzlinu, co se týče povídání, si dáte zítra s kolegou Honzou Macounem, ale to bude až v sobotu večer. Teď to máme prázdninové výletování, plány, povídání, můžete přidat samozřejmě i pozvánky, kam se ještě chystáte, nebo můžete konstatovat, kde to bylo naprosto úžasný. A teď máme na telefonu Jarču, krásný večer.
1: Já přeju krásný večer, Litus, i všem lidičkám, co jsou vzhůru.
0: Dobře.
1: Já zítra jedu na výlet teď do Nového Města,
0: no.
1: Protože mám tady sestranici od pondělka z Moravy. Viděli jsme se před rokem naposledy, takže se tam na ní těším. A budeme mít zítra, bude nás tam mít hodně, protože ona tady má, teta tady má 3 děti, že jo, takže jsou to 2 sestranice a bratrany s rodinami. Takže se na mě strašně těším, až se uvidíme.
0: No výborně, tak to bude určitě výlet, který bude stát za to, já myslím, ne? To užijete?
1: Ano, ano. Ano, užiju, ano, ano.
0: No a jinak doposud, Jarčo, jaké to bylo? Kde jste třeba byli, jestli chodíte do lesa koupat se? Já tady mám takový obrovský dárek v přímém přenosu od kolegy Honzy Macouna, který mě tady přepadnul. Počkej na mě, ne, že mi utečeš, milý kolego. Tak, Jarčo, poslouchám. Ano, poslouchám.
1: No, víte, Jituš, já jsem teďka nemůžu moc chodit ven do lesa, protože mám chycený ledviny.
0: Aha, takže pěkně odpočívat.
1: Takže musím odpočívat a hlavně být, mít teplo na zádech.
0: Mhm.
1: I když teda je teda teplo, tak já musím mít teplo na zádech, abych zase neměla hned zánět.
0: Opatrovat se, aby to bylo v pořádku. Hmm. Tak držím palce a hlavně přeju hodně zdraví a moc si užijte ten výlet zítřejší víkendový a potom i další dny. Jo?
1: Ano.
0: Tak
1: ano.
0: Jo,
1: Jarče. I vám všem přeju pěkný večer a pěkný ráno, až pak pojedete domů, tak aby jo. Se vám dobře dojela domů.
0: Děkuju moc krát, krásné dny.
1: A zdravím pěkný lidičky. Mm-hmm. Vám taky.
0: Jarče, zase příště, naslyšenou, hezký večer.

0: Tak tolik David Koller, skupina Lucie a jedna Daniela. Krátce po 11:30 tady u nás v našem vysílání na vlnách Českého rozhlasu a samozřejmě stále v noční lince, kamž telefon je stále stejný 731 800 900. No a protože se mi teďka někdo ztratil z telefonní linky, tak se pustíme do e-mailu, kde se píše: bývaly časy, kdy jsme touhle dobou pořádali tábory, vyvezli jsme děti do jeseníků a nechali je zdivočet. Vymýšleli jsme pro ně hry na témata z Bible nebo z církevních dějin. Hrál jsem proroka, Mojžíše nebo svatého Metoděje a kolega dělal Cyrila. Dneska už jsou děti dospělé a doufám, že si z toho něco pamatují, kdežto já jsem starý a v pečovatelském domě i do chrámu mě musí vozit. Tak přeju všem krásné prázdniny a všechno dobré. Mojmír Kříž ze Světa. Pane Mojmíre, moc vás zdravím, přeju také všechno dobré. Pevné zdraví, hezké dny a moc děkuji za váš e-mail. Mějte se moc hezky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak krásně nám přišel zaspívat Valdemar Matuška písničku Ráno do rána, ještě alespoň z mého pohledu trochu daleko, ale máme další hosty ve vysílání a tím dalším hostem je František z Plzeňska. Františku, krásný večer.
1: Krásný večer přeji.
0: Děkuju mnohokrát, moc vás zdravím, tak prozraďte, jak si užíváte nebo dokážete užívat a co jste zatím stihnul, co se týče letošních prázdnin, léta, dovolené, výletů, akcí nebo pracovních činností, to všechno sem patří, prozraďte, vemte to z nějakého úhlu pohledu podle vás.
1: Takže já bych začal tím, že už jsem volal minulý rok, takže jsem si řekl, že s to udělám takovou tradici a zavolám vám i letošní rok, protože pořádáme rokový festival Farák Fest a my to teď připravujeme.
0: No.
1: Tak jsem zavolal a vlastně slyšel jsem otázku na léto.
0: No.
1: Asi, co se dělo v létě. Tak máme takovou veselou příhodu, že jsme byli za mými příbuznými v krásném kraji slovenském.
0: Mm-hmm.
1: A když tam vlastně přijedete na to Slovensko, tak se vás samozřejmě ptají, jak se tady máme a tak dále.
0: Ano.
1: Tak jsme řekli, že třeba můj tchán, že je nemocný, že jsem dala do klub artroza, tak to jsme opovídali si. A pak jsme jednoho dne jeli do termálního koupaliště a zavolala nám tchýně. A my jsme dětem u tchýně nechali hlídat papoušky.
0: No, tam měla asi radost, co?
1: A oni jsou v pohodě, oni jsou zlatý. A co se nestalo?
0: Tchýně, já vím, než přes ně hodíte útěrku nějakou, no.
1: Tchýně zavolala manželce, manželka měla telefon nahlas a tchýně řekla, prosím tě, Luci, jestli máš telefon nahlas, dej si ho potichu. A manželka vytřeštila oči, samozřejmě, že to viděli děti, takže děti zbystří, co se děje. A prostě jsme se dozvěděli, že nám umřel jeden z dvou papoušků.
0: Ježiš, to byla určitě, ale to je samozřejmě smutná věc, ale hlavně tragédie, že to nebyly vaši papoušci, co?
1: No, oni to byli naši papoušci, jako dětí mých dětí, to byly papoušky, ale tady nejde o ty papoušky úplně, tady šlo o to.
0: No.
1: Samozřejmě, jak se to dozvěděli děti, ano, tak začali brečet.
0: No jasně, smutno.
1: Takže já jsem ty děti začal, jakoby jsme začali uklidňovat, aby nebrečeli, že prostě se to děje. A já jsem se otočil na ty svý příbuzný na tom Slovensku, co máme, a oni brečeli taky. Tak já si říkám, ty Vogo, ty Slováci, ty jsou takový, jakoby, že nám umře papoušek a oni nám brečí tady i Slováci, ne? A oni si mysleli, že nám umřel tatoušek.
0: Jo. Špatně slyšeli navíc ještě.
1: Špatně slyšeli, takže jsme se tomu jakoby, teď se mi vysvětlili, že nám neumřel tatoušek, jakoby schánali, že nám umřeli papoušek, že nám umřel. Takže samozřejmě ta chvíle se odlehčila a děti se začaly i tomu taky smát, takže to jakoby,
0: jo,
1: to byla taková jakoby nešťastná chvíle s takovým jakoby legračním koncem.
0: Trošku, to je pravda. No a povězte nám trošku o tom festivalu něco, jak jste to nakousnul na začátku. Ten bude teďka někdy nebo na konci prázdnin?
1: Ten bude zítra.
0: Aha,
1: zítra,
0: jo, už teďka hned, no.
1: No už teďka první víkend v srpnu. Je to festival Farák Fest v Plzeňském kraji.
0: Moc
1: je to
0: jednodenní
1: rokový festival.
0: No krása, no.
1: A teď vlastně my teď máme tady jako, že to tady hlídáme, už to máme postavení a zítra už se těšíme na hosty a doufám, že to dobře jako každý rok.
0: No tak hlavně žádnou bouřku, protože trochu to tam nějaké hlášené hromy, třesky jsou, ale snad vás to nepotká, aby to všechno dopadlo dobře a dobře to hrálo a všem se to venku líbilo, jo?
1: Tak doufám, že to bude fajn a lidi se pobaví. A
0: určitě.
1: Že bude skvělá parta.
0: Určitě, držím palce, ať to všechno klapne a děkuju za návštěvu. Mějte se hezky, Františku.
1: Taky se těším, mějte se,
0: naschledanou, naslyšenou.

0: František Nedvěd a Franky Louhán. Tak, tolik pěkná písnička, kterou jste si možná notovali i vy, protože určitě třeba k takovým těm tábornickým ohňům tahle písnička vždycky patřila. Předpokládám, že patří i teď, pokud jste zrovna na nějaké takovéhle akci. No a co si dáme dál? Podíváme se na náš web, jak píšete, ale jinak stále můžete telefonovat, samozřejmě 731 800 900, a píše nám třeba taky František ze Židlochovic z Moravy, dodává k tématu: dobrý večer, Jitko a posluchači Noční linky. Naše prázdniny jsou si velmi podobné. Já i s manželkou vždycky ujedeme tak na 3 dny do Luhačovic. Tam se občas potkáme také s nějakými našimi známými, kde si potom povykládáme, povyprávíme o všem možném, a taky jsme třeba navštívili Zlín nebo místo, kde havaroval pan Baťa. Pravnoučata, ta nás navštíví tak jednou za týden, no a tak mám ty prázdniny, tak nám ty prázdniny ubíhají a je tady skoro podzim. Tak takhle je to se mnou, František ze Židlochovic. Tak Františku, přeju vám krásné dny, nádherný výlet do Luhačovic, tam si to moc užijte, po Lázeňsku samozřejmě, protože jak jinak, a tak trochu taky výletově. No a hezké dny i s rodinou vaší velkou, i s dětmi, s vnoučaty, a budu se zase těšit v Noční lince, že se uslyšíme.
1: Noční linka.

Olda říhá starý dobrý katapult a já nesnídám sám. Blížíme se k půlnoci, no a těsně před půlnocí se podíváme do pošty a pak se společně s muzikou a písničkou od Chrisa Normana přehoupneme do nového měsíce a také nového dne. A kdo pak nám to píše, jestli se dobře dívám, tak paní Iveta z Mělníka a dodává k tématu: hezký večer všem i vám do studia, všechny moc a moc zdravím. Naše prázdniny jsou zatím ve znamení výletování s dětmi, které se samozřejmě radují ze svého volna. No a v červenci jsme užili jeden týden na severu Polska, kde jsme měli i kola, a tak jsme opravdu výletovali, sportovali a hlavně také užili přímořskou atmosféru, protože speciálně nám tady ve středu Evropy zkrátka moře chybí. No a musím říci, že nám přálo i počasí a prostě se to celé povedlo, tak máme na co vzpomínat. No a srpen uvidíme podle času, podle nápadů a zkrátka podle toho, jak to všechno klapne. Všechny zdravím a všem přeju krásné letní dny. Iveta Mělník. Paní Iveto, ať si užijete i ten další čas, který je před námi a před vámi taky. A jinak děkuju moc samozřejmě tady za e-mailový odkaz. No a my popojedeme, jak jsem říkala, připraven je Chris Norman.

0: Tak s písničkou od Chrise Normana, frontmana britské skupiny Smokey, jsme se přehoupli do nového dne, ať už chceme nebo nechceme, přátelé. Je tu sobota s datem 1. srpna, takže popřejme si nejenom do toho nového dne, ale do celého tohoto nového prázdninového letního, určitě krásného měsíce, všechno dobré, ať se z něj umíme radovat, ať si užijeme zkrátka letní dny, krásné dny, které jsou opravdu dlouhé, plné světla, takže samozřejmě nejenom tento víkend a tento den, ale prostě i ty všechny dny, které jsou před námi, ať máte opravdu jako malované. No a co se týče noční linky, tak nás čeká samozřejmě ještě až do 1 hodiny povídání na téma prázdniny jsou v polovině. Jaké jsou vaše dosavadní prázdninové zážitky? Kde jste byli? Co všechno jste stihli? Co všechno jste viděli a zažili? Byli jste s vnoučaty? Byli jste hlídacími babičkami a dědečky? Jaké to bylo? A užíváte si zatím letní dny v pohodě? No a co vás čeká ještě v měsíci srpnu? Bude to třeba zavařování, houbaření, výletování, zahradničení, práce kolem domu, třeba rekonstruujete, protože nejsou prázdniny, jenom že se výletuje a procházkuje, ale léto také mnozí využívají k tomu, aby se udělalo to, co je potřeba, a to, co třeba v zimních měsících pak nelze, takže i na toto téma můžeme pohovořit, no a pokud se třeba chystáte i u vás v těchto dnech, prázdninových dnech na nějakou zajímavou akci, tak samozřejmě můžete pozvat také nás ostatní. Telefon k nám i teď na Prahu nového dne 731 800 900, pak je tady také náš web rozhlas.cz/linka a je tu i náš e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak tolik na úvod nového dne a druhé poloviny noční linky a můžeme směle pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Janda, skupina Olympic a písnička Hrál. No a na telefonu máme paní Emu z Javorníka. Krásnou noc, Emo.
1: Vám taky všem. Zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju moc.
1: Volám vám z krásného, horkého Javorníka, i když před chvilkou trošku tady sprchlo.
0: Jo, dokonce, vidíte to.
1: Ovlažil se vzduch.
0: No je.
1: Je to úplně superové. I pejšek je můj spokojený.
0: Není tak horko,
1: ani
0: to,
1: mě ne.
0: To je dobře.
1: Jako, to je úžasné téma. Já je miluji, protože ještě stále, i když jsem v důchodě, chodím do práce.
0: Ano.
1: Pracuji na zahrádce, jako servírka, to už možná víte. Mm-hmm. Nebo váš kolega už jak zavolal, říká, jo, paní servírka. No, prázdniny prostě miluji, je teplo, já jsem rád, já miluji teplo, vodu, všichni nadávají, že je horko.
0: Jo, a vy si to užíváte, prostě to je dobře.
1: Užívám, no, ale...
0: Paní Emo, když se staráte o ty lidi v těch restauračních zařízení, jsou i o prázdninách takový třeba jako milejší, veselejší? Je to na nich vidět?
1: Záleží na hostovi, jsou hosté, kteří prudí, ale to
0: i o prázdninách,
1: je 20. A i o prázdninách, To mi nevadí, jako já jsem profesionál.
0: Jste zvyklá, jasně.
1: To, ale to jsem chtěla říct, že hrozně se mi líbil ten, jak jste četla, že ten pán ty děti do Jeseníku vzal a zdivočil jedno, to bylo úžasné.
0: Jo.
1: No, a vzhledem k tomu, že mám vnoučata už velké a pravnoučata malinké, takže jenom přijedou občas na návštěvu.
0: Ano,
1: takže
0: ano.
1: Já prázdniny trávím, takže ráno vstanu, vyvenčím pejska, sednu do auta a jedu tady 25 kilometrů do Polska, do Nisy na jezero. Písečná pláž, modrá voda, nikde nikdo. Skočíme s Diankou do vody.
0: Tak to je krása.
1: Zaplaveme si úplně.
0: No nádhera, jestli tam máte tohleto v dosahu, tak to je paráda.
1: No opravdu, to Nisské jezero, málo kdo ho zná, ale je úžasné. Já s ním už, poprvé se tam byla, když jsem měl 3 roky, teď už má 36. A když, jak jsem byla svobodná, jsem jezdila na Korfu za spolužačkou.
0: Ano.
1: Do Řecka a do Soluně. Jako Korfa byla úžasná, moře bylo skvělé.
0: No je.
1: Ale to Nisské jezero je boží prostě. Modrá voda, písečná pláž. Přijedeme ráno, nikde nikdo. Pěkně si zaplaveme s Diankou, pak jedu domů. No a pak jedu do práce do Jeseníku. A lidám kolem lidí. A co jste dělala? Já říkám, já jsem ráno 7 hodin plavala k jezeru. No to nemyslíte vážně? Já říkám, to myslím naprosto vážně. Tak jste mi ukázala fotky, všechno. No a už tam byli si taky turisti zaplavat. A přijeli večer na večeři a říkali, no úžasné místo. Už nejezdíme k moři, jezdíme do Nisy k jezeru.
0: No vidíte to, tak to je fajn, že je tam něco pěkného ke koupání a není to žádný takový nějaký zkrátka zelený kačák, jak se tady občas stává, no.
1: No, my třeba tady v Javorníku máme nádherný rybník.
0: To je dobře.
1: Já tam chodím krmit s Diankou, to je můj pesek Dianka. Je ze Špice, už jí mám 12 let. Jo, ale tam se moc nedá plavat, že tam jsou rybáři a nadávají. Neplavejte tady a to. A já miluji vodu a prostě jsem, já jsem rád, já miluji vodu horko a čím víc vody. Už se mi 2x stalo na tom Nisském jezeře, že mě jezeře

0: divná, melancholická někdy nálada, no. Jo, jo, věřím tomu.
1: Já se půl hodiny oblíkám ven, až se obleču, tak dám Diance obleček, vyjdeme ven, ona se vyčura, udělá potřebu a jdeme za 5 minut domů. A já se za půl hodiny vyzlíkám z těch svetrů a
0: bůh a všeho. Víš, to v létě na sebe člověk hodí.
1: A teď
0: je
1: takové počasí.
0: Jedno triko je to. Ano, přesně tak.
1: Všichni nadávají a já jsem úplně v 7. nebi.
0: To je dobře. Tak paní Emo, moc vám děkuju. Přeju vám krásné léto. Zdravím do krásného Javorníku. Ať se vám to tam zkrátka všechno daří.
1: Měli byste nám přijet podívat na zámek a vůbec na okolí.
0: No věřím, že to tam je krásný. Určitě, určitě, určitě. Tak třeba mi taky jednou
1: vyjde. No váš kolega mi slibil, že přijede ke mně do práce.
0: Mhm.
1: Tak jsem zvědával.
0: Že vás přijde zkontrolovat, jo?
1: Klidně může.
0: Jo, jo, no je jen. Tak
1: na
0: jo.
1: To se těším.
0: Tak jo, Emo, děkuju vám moc krát.
1: Tak jo, všem posluchačům přeji krásnou noc, teplou. A si užívají dneska 1. srpna.
0: No.
1: Mám hodně přátel, kteří se dneska narodili, takže jim přeju ještě jednou k narození nám všechno. A prostě mějte se rádi všichni a tak užijte jo. Si to teplo a sluníčko. Prostě
0: uslyšíme se zase v noční lince. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Určitě zavolám, jak bude super téma.
0: Tak jo.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zagorová a její hudební přání, kdyby se vrátil čas. No jo, tak máme hosty, právě teď na telefonu paní Magdalena z Hradce Králové. Krásnou noc, Magdaleno.
1: Já přeju taky krásnou noc.
0: Děkuju.
1: Trochu oblaženého, bouškou zalitého Hradce.
0: Já jsem koukala teď z okna, taky nám malinko poprchává, vlastně relativně v centru Prahy.
1: Já jsem Prahy.
0: Jo.
1: Mě to uspalo. A málem jsem se ani na linku neprobudila. Což bych snad ani nepřežila.
0: Tělo si ale řeklo, co chce, no jo.
1: Já jsem letošní první měsíc prázdnin si musím přiznat, že jsem tak jako proflákala, protože marně čekám, že přijedou pravnoučata a oni se zapomněli u strýce v Itálii,
0: jo.
1: Takže tady přijdou příští týden a já se hrozně těším.
0: Věřím.
1: Protože pro děti a pro děti našich známých a vnoučata pořádáme různé soutěže, výlety a tak dále.
0: Aha.
1: Já s dětma zpívám národní písničky.
0: No krása.
1: A máme takový sedánky podvečerní, kdy hrajeme hry a soutěže a kvizy. A dokonce si dovolím říct, že je i týrám při zkoušení z jazyka českého, protože to tady byli poprvé, nebo budou poprvé, jiné tady jsou několikrát do roka.
0: Ano, ano.
1: A protože s jejich maminkou udržujeme, aby mluvili česky, a takže tady s nima probírám různé kvízy, kde se učí.
0: Jo, oni vyrůstají jako dvojjazyčné děti, jo? Jako bilingvní.
1: Ano,
0: tak to
1: ano,
0: je krása, to nádhera, jako průprava. No.
1: No, jako vnučka snad jako třijazyčná, protože
0: no, krása.
1: Je z Afriky.
0: Ale
1: už se na to hrozně těším, protože i si trochu zasportujeme, já už toho moc nezmůžu, ale pak si dám odměnu ještě před volbama, protože už se chystají volby, takže máme nějaké už povinnosti, mám ve své straně.
0: Jo, pracujete ve volební komisi, jo? Nebo?
1: Ne, ve volební komisi ne, ale
0: za někoho zkrátka.
1: No, na petičních stánkách a tak.
0: Jasně, jasně.
1: A jako odměnu za letní prázdniny si dám aspoň čtyři dny pobytu v Poděbradech.
0: No krása. No krása, tak si užijte krásné Poděbrady potom, no, a tam nějaké a procházkování.
1: Začne podzim, já teda podzim můžu, horší pak je zima,
0: jo.
1: Ale tyhle ty vedra, to je něco strašného.
0: To úplně nechcete.
1: A doufám, že jakmile přijedou děti, že opadnou tyhle ty vedra a že si dostatečně užiju.
0: Že vám nedělají dobře, zkrátka ty vysoké teploty, jo?
1: No.
0: Tak je fakt, že někomu to opravdu dobře nedělá, ať už kvůli zdraví, no, anebo celkově, no.
1: Dneska vůbec jsem trpěla, jak sedím u větráku, střídám to, připadám si jako lehkoživka, že nic neudělám.
0: No, tak to tak prostě je, no. Někdo je jako ryba ve vodě, mě třeba to, já, když to vemu za sebe, tak já se raduju z těch dnů, ale rozumím tomu, že někomu to fakt nedělá dobře.
1: Ale já bych si šla zaplavat, ale prostě já nemůžu ani vylíst ven.
0: Jo, je to na vás moc.
1: Já, tam je dusno a já jsem mě blbě nejtá, tak se o sebe bojím.
0: No, to děláte dobře, že se o sebe staráte, no. Samozřejmě, to víte, že jo.
1: Tak všem přeju hezký zbytek prázdnin.
0: Napodobně, moc si to užijte, až přijedou děti, vnoučata, tě veselo.
1: Takový vedra, aby jsme si to víc užili. A hlavně, aby si to všichni užili, kdo mají vnoučata a pravnoučata,
0: jo.
1: Protože si myslím, že to je nejkrásněji zabitý čas. Že se s nima vracíme do dětství,
0: ano,
1: který většinou jsme měli krásný. A brzy naslyšenou.
0: Budu se těšit.
1: Dám, jim trošku taky přeju.
0: Děkuju moc krát.
1: Pokud jste neměla dovolenou, tak si hezky užijte.
0: Děkuju moc krát. Já to tak po kouskách celoročně vždycky drobím.
1: No jo, vy to máte složitější.
0: Po různu. Paní Magdalena, no. Moc vám děkuju, jinak samozřejmě přeju pevné zdraví, hezké dny a užijte si to taky.
1: Díky.
0: Jo? Mějte se krásně.
1: Děkuji,
0: dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Karel Zich Luxemburg nám tenkrát hrál. Možná mnozí pamatujete na dobu dávno minulou. No a paní Vlastina Skrnova se k nám dovolala právě teď. Hezkou noc, paní Vlastino.
1: No, dobrý večer.
0: Nápodobně, moc vás zdravím.
1: Já vás moc zdravím.
0: Děkuju.
1: Jsem ráda, že jsem se dovolala. Na vás.
0: No to já jsem ráda, že to klaplo. Ano.
1: Já jsem zůstala na vozíku. Jsem na vozíku, tak, že nemůžu nikam jet.
0: A chodí nějací přátelé nebo nějaké kamarádky, zastaví se na kus řeči?
1: Nemám tady nikoho.
0: Nemáte, aby vám zpříjemnili chvilku, zkrátka někdo nebo...
1: Oni jsou, víte, tady se já jsem v ten pečovatelským domě.
0: No, a tam nemáte kolem sebe nějaké jenom kamarádky?
1: Jenomže musíme dávat pozor, protože tady jsou hrozné drny.
0: Jo.
1: To je horší, jak nevím co.
0: Jo.
1: No, a tak, ale mě to nevadí. Já mám každého ráda, mě to nevadí.
0: Tak to je dobře, že vyjdete z mnohých.
1: Já si jdu posníma o toho. Nikomu neublížím a mám pokoj.
0: No a jak si užíváte tyhle ty dny, třeba když je horko, tak máte to tam třeba klimatizované, ty prostory, nebo máte?
1: Nemám nic.
0: Tak je to pro vás těžší teď?
1: Já mám tady normálně jako byt. To je jako byt tady,
0: Věc, rozumím.
1: Jo, mám jednopokojový byt veliký, balkon tu mám, jo, to jo, jenomže bohužel... Já jsem na vozíku,
0: že se nedá výjít ven a tak to je blbý. To je špatný.
1: Tak nic nenadělám, ale to chci říct. Ta paní z toho Javorníku, jak říká, že ty polské hranice a že tam z moře je, to je pravda. Protože já jsem bývala v černé vodě, a to není o tamtu daleko.
0: Takže to tam znáte.
1: Mám tam bráku, žena pijo v Javorníku.
0: Aha, no vidíte.
1: Ženka dělá v domově. A v normálním domově dělá. Teď už je na dofodě. Olina a tak. Brácha zase si pořídil rybičky ve Starém Lomě. A dělají si tam přátelama, ohýnky, to byl dřív pionýrský tábor. Brácha to všechno koupil, ten nejmladší. Já zůstal měl jenom on, že? Tak on si to koupil, napěstuje rybičky, pak přátelé přijedou a tak dělá hostiny a vyrábí krásné penízky ještě v důchodě. Tak se mají jak prasaca, ale já mu to přeji za srdíčka pak.
0: No jasně, to víte, že jo.
1: No, ale že nemá na mě čas, no to je chyba.
0: Jo.
1: Není to daleko, jo, je to asi tak 10 km a nemá čas.
0: Jo, přijet, tak třeba to dopadne nějak příště. Moc vám přeju, aby to tak bylo.
1: To nevadí. Má to svoje, no tak nejsou, ale mám kamošku, ona tam jezdí taky a ona mě vždycky povykládá, jak se tam měli a všechno zabavá mě a povykládá mě.
0: Jo.
1: Takže mi to potěší.
0: Tak se dovíte, co se tam kde.
1: Mám takový obrázku aspoň. Jsme zůstali sami dva, no. A zítra je pouč ke Karlovici.
0: Aha, no vidíte to.
1: No,
0: budíš to pozvánka pro ty, kteří tam budou někde poblíž.
1: Já si tam chtěla jet a bohužel by mě tam vezli odsud, tak by mě to strašně peněz stalo.
0: Jo.
1: To by mě neutratilo, jo. Takže bohužel, no. A byla jsem tam mě to asi 5 roků, takže jsem zase klidnější a volají mě kluci od bratránku. Kluci mě volají, jeden je postižený, druhý Ne, já jen prožil růzu. To někdy vám řeknu, třeba se dočkám.
0: Dobře.
1: Že budete někde blíž. že vás ucítím.
0: Jo, dobře, dobře. Tak paní Vlastino, moc vám děkuju.
1: Poslouchejte, nevíte, kde je...
0: Nevím, vy jste se mě na to jednou ptala, vůbec netuším. Fakt netuším, já jsem ji asi 25 let neviděla, takže nevím. No, nevím, nevím. Každopádně, paní Vlastino, moc děkuju. Přeju vám krásnou noc, pevné zdraví v rámci aspoň možností, ať máte radost z léta prázdnin a uslyšíme se, jo?
1: Hlavně to zdraví.
0: Přesně tak, přesně tak. Mějte se hezky, děkuju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek a jeho boxer. No a krátce po půl jedné se k nám dovolal pan Josef od Zlína. Je to tak, Josefe?
1: Ano, je to tak, jmenuji se Josef Janča a bydlím v Malenovicích u Zlína.
0: Moc vás zdravím do Malenovic, já jsem vám za začátku špatně rozuměla, ale už jsme doma, už jsme se to všechno ujasnili, aby to bylo v pořádku, takže do Malenovic máváme. A už se ptám, jak jste si užil zatím to letní období, dlouhé dny a to všechno, co k tomu patří.
1: Užívám si toho letního času na maximálně.
0: To je dobře.
1: A ten čas trávím takovým způsobem, že pozoruji ženy.
0: Ale...
1: A je na to se dívat.
0: No to já doufám, že určitě ano.
1: No to je prostě opravdu krásné všechno, co teď prostě ty ženy odhalují. Ale tak si říkám, že
0: no.
1: Když se tak odhalují už třeba v těch trolejbusech nebo na ulicích, takže už svým mužům nebudou moc něco nabídnout v nějakých intimních chvílích.
0: No tak počkejte, máte pocit, že u vás v Malenovicích jezdí v trolejbusích ženy nahatý, nebo jak?
1: To skoro.
0: No co vám na to mám říct, no? Já na to nemám odpověď.
1: A zvláště mladým děvčatům rodiče neřekli, jak se mají oblékat a je vidět všechno prostě.
0: Opravdu. Jo, tak byste doporučil trošičku zahalit šatičky, jo?
1: Trošičku to by neškodilo, protože znovu opakuji, při těch intimních chvílích potom nebudou něco nabídnout těm mužům.
0: Ne, ale máte pravdu, že samozřejmě lepší alespoň kousek hadříku než úplná nahota, protože vždycky je to takové nějaké poutavější, než když zkrátka...
1: A jak to myslíte úplnou nahotu jako...
0: Nevím, nebo téměř úplnou nahotu, jak jste popisoval vy.
1: Téměř.
0: Nikdo
1: nahý nechodí samozřejmě toto. Takže tak nějak...
0: Tak vy si užíváte léto takovýmhle pozorováním, jo?
1: Ano, to si užívám na maximum. Teda tady.
0: No dobře, a ještě něco k tomu, nebo vystačíte s tímhletím? Co?
1: Nemám k tomu nic náhradního.
0: Nemáte žádný náhradní
1: program?
0: Nemám
1: žádnou ženu.
0: To budete mít blbý, až přijde podzim a holky navlečou svetry a bundy, no.
1: Tak se to zvyknu taky na tu situaci.
0: Jo, no to věřím, ono má nic jiného nezbyde v tu chvíli. Tak Pepo, třeba nějaký výlet tam u vás, Malenovice, tam musí být hezky na Zlínsku, ne?
1: Ano, máme tady nádherný hrad v Malenovici, který se rekonstruoval zhruba 2 roky, takže všem doporučuji prostě u nás přímo v Malenovici u Zlína.
0: Krása.
1: Perfektní historický hrad. A potom jsou i krásné chvíle na návštěvy kostelů třeba.
0: No určitě, ten, kdo třeba nemá rád to horko, tak se může jít podívat do kostela a schladit se ještě navíc,
1: tam je
0: že jo?
1: Příjemný chládek.
0: No, nejenom na prohlídku, ale i tak, no.
1: Třeba v tom Zlínském kostele bývají celé dny otevřené dveře a jsou tam průvodci, takže je možné i takovým způsobem to léto trávit, jako je to opravdu velmi příjemné a velmi sympatické.
0: Jo.
1: Průvodkyně tam jsou v tom kostele Zlínském třeba, takže i taky možné ten čas trávit.
0: Ano, máte pravdu, určitě krásná pozvánka i pro ostatní, kteří by si říkali, kam se třeba tam poblíž vás kraj podívat.
1: A takový dojem, že od 13 do 17 hodin v tom Zlínském kostele je možnost nahlédnout. Já si ještě říct, že mi líto těch lidí, kteří jsou z hůru do teďka. Já jsem šel kolem 8 hodiny spát, tak jsem se samovolně probudil.
0: Aha.
1: A mám možnost teda vás poslouchat, jste skvělí prostě.
0: Děkujeme.
1: I ode mě a toto všechno se nejlepší.
0: Děkujeme, máte náskok, už máte naspáno trošku, no, na rozdíl od nás některý.
1: Ano, a ty jsem dávám pes husu právě na zítřek, jsou mladé, takže dávám pes husu, zelí, teď budu chystat, takže
0: no,
1: tak kolem té druhé hodiny.
0: Nebude vám těžko v tom horku? Husa je teda...
1: Ne, není mi,
0: husa
1: je to vůbec
0: těžká.
1: To horko, vůbec nic nedělá, vůbec nic.
0: Nedělá, tak to je dobře.
1: Tak já se opaluju, prostě když čekám na trolejbus, tak si stoupnu na slunko a nechám se opalovat.
0: Já myslím to jídlo, jestli to nebude těžké jídlo do žaludku, jako ve velkém teple.
1: Určitě ne, já to prostě tak připravím, že vytavím z toho to sádlo.
0: Odlehčená husička. No tak vy jste šikovný kuchař. Takže vy jdete teď vařit, jo?
1: No už jsem husu dal do trouby, bude se péct celou noc, teď do rána.
0: No.
1: Aby si zachovala takovou svěžest.
0: Ano.
1: A zelí teď budu chystat. A takže... Říkám, jsem sám, že nám je opustila před 20 lety.
0: Jo.
1: Co chci říct, mám obrovskou radost, že se nebudu muset starat o vnoučata letos. Mám 3 vnoučata, celkem mám 5 vnoučat, ale s tím synem se nestýkám. A s těmi 3 vnoučaty se nebudu stýkat taky, protože máme rozdílné pohledy na výchovu těch dětí. Rodiče říkají, že nejlepší je, když jsou na mobilech, na počítačích, oni mají 6, 8 a 10 let ty děti. A já s tím nesouhlasím, takže se rozcházíme, ale já mám volný prostor pro sebe, sleduji filmy v televizi a opravdu stojí za to třeba na té Nova Gold nebo Prima Max. Prostě unikátní americké filmy, já se to odsuzoval vždycky a ty filmy jsou skvělé, prostě nejlepší, najdete, co může existovat.
0: Tak to je dobře, že si umíte najít.
1: Dobře, už končím, už jsme přejáni ten čas. Díky za vás.
0: Každopádně moc Josefe, děkuju za návštěvu, za povídání, ať se vám ta husa vydaří, jinak přeju krásné dny, hezké léto a zase někdy v noční lince, jo?
1: Říkám, na koupaště nemůžu chodit, to by mě rozhodilo totálně teda.
0: Dobře, tak jo, tak zůstaňte doma a vařte. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou zdravíme do Malenovic, tolik Pepa, tak jste to slyšeli. No a teď už zpěvačka Kristýna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to bylo Hore Hronie a Kristýna zpěvačka. No a teď máme na telefonu Štěpána od Pacová. Krásnou noc, Štěpáne.
1: Krásnou noc.
0: Moc vás zdravím. Slyším mladý hlas, nebo se pletu?
1: Ano, ano, je to tak, je mi 25 let.
0: Takže mladý kluk. No tak jak vypadá? Mimochodem ještě student nebo už hotovo?
1: Už hotovo, ale budu pokračovat a k tomu se dostanu.
0: Jo, takže máte opravdu klasické prázdniny.
1: Ano, je to
0: výborně.
1: Tak.
0: No a jak pak vypadají?
1: No tak moje prázdniny už začaly od poloviny června, kdy vlastně měl úspěšně složený zkoušky 8. června, takže jsem úspěšně diplomovaný specialista. Takže z stejného oboru, nebo z mediální studií, když to takhle povím, A jinak půlku června jsem, jak se říká, profákal.
0: No tak odpočinek musí být, taky člověk potřebuje nic nedělat prostě někdy, no.
1: Já jsem se učil co týden, co každý den na zkoušku a bylo to strašný. Ono mě to čeká za rok zase, takže to...
0: No a kam teda, teď už po tomhletom titulu, kam míříte dál ještě na podzim?
1: Ještě na vysokou školu, na, nevím, jestli to můžu říct, jestli mi tam nebyla reklama.
0: Já myslím, že škole můžeme určitě pověst.
1: Jo, tak na Metropolitní univerzitu do Prahy.
0: Aha, a obor jste si vybral média také, nebo?
1: Média, stejně. My to máme vlastně spojení ze školou, že si můžeme udělat nárok bakaláře.
0: Takže... Jasně, takže si ještě dopřejete nějaké to studium. No výborně, tak držím palce, ať to všechno klape, ať vás to baví hlavně. A potom, abyste si vybral něco, co vás bude bavit, jak se říká v reálu, no.
1: Jo, to 100%. Já jsem si teďka vybral nějakou pracovní pozici, co mě baví v televizi, takže...
0: Tak už, máte směr, zkrátka. Tak to je dobře. No a Štěpáne, co takové ty, protože studentstvo taky je rádo praxe v zahraničí a tak nechystáte se někam na zkušenou do světa?
1: No, to u mě nehrozí, protože moje angličtina je na úrovni bodu mrazu.
0: No tak tím spíš, aby se to rozhejbalo a rozehřálo, co?
1: No, uvidíme.
0: No, přeju, já to pokládám za a myslím, že nejenom já teda za hodně důležitou věc a velikánskou zkušenost pro život. Přeju, moc přeju, ať se to povede.
1: Děkuju.
0: Dobře, no a teď ještě takové to nějaké to lenivé prázdninování, výletování, tak bude něco speciálního?
1: No, už jsme byli s rodinou a s mamčinou ségrou na hraně Český Šternberg. To je nádherný hrad.
0: Krásná oblast, ano.
1: Kdo tam nebyl. A jinak brigáda, no.
0: Je fakt? Na mou duši, no tak až vás práce baví, hlavně ať to něco sype taky, že jo, při té brigádě.
1: Děkuji. No a vlastně ještě na konci... jako my srpna mám týden, kde myslím, že to sponzoruje i letos vaše rádio.
0: Aha.
1: Letní žurnalistická škola, Havlíčko jen pro ně.
0: Aha, no vidíte, to ani nevím, no tak ještě se to takhle dovím od vás, našich hostů, no.
1: No a...
0: A ne,
1: no
0: jak dlouho to je, jak to trvá dlouho?
1: Týden.
0: No to krása, tak to já myslím, že byste si to mohli užít tam všichni, co se dostavíte a co se tam tak sejdete, že jo?
1: No, my se tam povídáme o různých tématech, co se děje ve světě a to.
0: Ano, proberete zkrátka něco z toho oboru, kterému se věnujete a chcete věnovat. Ano. Výborně. No tak, Štěpáne, přeju všechno dobré. Co byste si tak přál ještě od prázdnin, kromě té brigády?
1: Vás prakticky nic, jenom mě teďka čekají ty příjemnější povinnosti, jako je třeba ty promoce,
0: Už máte sako?
1: Mám.
0: To už od zkoušek vlastně, to byla špatná otázka, že jo? Dobře, no tak samozřejmě přeju pěknou promoci, ať se to vydaří a potom příjemnou oslavu s těmi nejbližšími nebo s přáteli, nebo jak to plánujete. No a držím palce, ať to všechno vyjde a hlavně, ať vás to baví. Jo? Mějte se moc hezky, Štěpáne, krásné léto.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Pavel Bobek dospívá, má jedna hodina ranní nebo noční, jak chcete, klepe na dveře a to znamená, že jsme ve finále páteční sobotní noční linky. Ještě přidám velice stručný e-mail, kde se píše, my si užíváme, co to jenom jde, jsme na dětském táboře a máme celé dny napilno, soutěže, hry, výlety, večer zpěv a táborák, no prostě se radujeme v přírodě ve středních Čechách a myslím, že si to všichni moc užívají. Za všechny praktikanty a celý táborový tým všem přejeme hezké léto a všechny zdraví. Helča, milá Helčo, přeju krásné počasí, ať vám to tam vydrží a samozřejmě, ať je to zkrátka vyvedená akce od začátku až do konce, no a jako vždycky na táborech, hlavně taky bez úrazu. Tak přátelé, a protože jsme na konci, patří se poděkovat za pozornost, za společnost, loučí se Jitka Lukešová, přeji vám krásnou noc, pokud jdete spát, já třeba jo, pokud budete bdít a vařit, jako třeba pan Josef před chvílí se přiznal, tak ať vám jde práce dobře od ruky a pokud budete napřímo našeho vysílání, tak hezký poslech všech našich dalších nočně ranních pořadů. No a já se budu těšit jako vždycky brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty.
1: Tím dnešním pořadem bychom měli poděkovat těm, kteří se starají o to, že se máme dobře, můžeme se smát a žít ve zdraví. Říká se jim lékaři, doktoři, felčaři nebo také mastičkáři. Ti všichni se dnes objeví v televizních, rozhlasových i filmových ukázkách a písničkách. Ta následující hodina může být pro vás takovou pilulkou na špatnou náladu. Berte ji každý den a budete zdraví a veselí. To doporučuje Patrik Rozehnal. No a vyrazíme do první ordinace, ne? Pane doktore, já vám řeknu, z toho archivu jsem někdy tak unavenej.
2: No to já taky, co tam máš dál?
1: No, mám pocit, že z toho, jak furt klečím u některých těch polic, tak mám křečový žíly.
2: Podívej se na moje. Gumový punčochy nosíš?
1: No nosím, ale to nepomáhá.
2: A na venol
1: beš. No beru.
2: Tak dál.
1: No tak třeba někdy paní knihovnice zavolá, už jsem pro vás našla ten starý analogový pás. Já se otočím a už tu hlavu nedám nazpátek.
2: A celý se otočit můžeš takhle?
1: To jo.
2: Tak neotáčej hlavu, otáčej se celý. No povídej.
1: Nespím. V noci se probudím, začnu uvažovat o tom, co použiju v dalším díle tohoto pořadu a nemůžu na to přijít. No a pak už neusnu.
2: To je v tomhle věku normálně a nespím od půl čtvrtý. Co dál?
1: Klouby. Kolikrát ani nemůžu vstát od těch polic v archivu, kde jsem skloněný nad tím, jak hledám nejrůznější ukázky.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, protože musím. Kdo by to udělal a kdo by vysílal?
2: Tak si nestěžuj. Jsou lidi, co nevstanou.
1: Pane doktore, vy to zlehčujete. Má to být pořád o doktorech a vy si furt z toho děláte legraci. No jo, ale vlastně o to půjde.
2: Další.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: To dnešní povídání a ukázky ze všech možných archívů se budou točit jen a jen kolem doktorů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: S doktory máme zkušenosti už jako děti. Mnohdy si to ani nepamatujeme, že nás kontrolují, váží, dávají nám injekce, otevírají ústa a kontrolují reflexy. Když už si to uvědomovat začneme, bývají to také okamžiky, hrůzy, na které vzpomínáme celý život. Dokáže vám to i Mirek Donutil v ukázce ze svého pořadu. Vzpomínat bude na své dětské lékařské peripetie.
2: Jednou jsme lezli sousedce na hrušky a já jsem se napíchnul na plot. Oni měli na špičkách toho plotu takový hroty vlastně, možná si to pamatujete, byly tu kovový ploty a bylo to velmi ostrý a jak jsem uklouznul, tak jsem se napíchnul a kluci mě chtěli pomoct a tahali mě neustále dolů. Takže to zajíždilo dovnitř a já řval jak tur a maminka to slyšela přes 6 ulic a nechala tam žehličkou a přišla si pro mě. Pak mě to šili a do dneška tam mám velkou jízvu. Nebo si vzpomínám jenom třeba na to, jak jsem vlastně začal s divadlem, když mě byly 2 roky, protože jsem měl naučených několik vět, které byly velmi osvědčený. Maminka na to byla pyšná, vždycky za mnou přišli nějaký lidi a říkali, kolik pak je tím Věrečku roku? A já jsem říkal, v unou 2 oky. A to mě pak 5 let vydrželo. A to už maminka zase tak pyšná nebyla. No a pak těch úrazů samozřejmě přibývalo, že jo. Dospěl jsem do stádia, kdy už jsem hrál fotbal a basketbal a už toho bylo víc, pak mě operovali meniskus a tady byl výborný doktor v Brně jeden, vynikající doktor. Oni mě tam k němu vedli tenkrát, já jsem měl zaseknutý ten meniskus, nohu nenarovnáte, ani neohnete, bolí vás to strašně, otec mě tam vynesl, seděli jsme na chodbě, rozrazili se dveře, vyjel vozíček, na vozíčku ležel děda, takovej, tlačila to sestřička a vedle toho vozíku šel doktor, který měl takový velký chlupatý černý ruce a takhle s něma mával podél těla a najednou uprostřed chodby se zastavil, rozhlídnul se, vzal tomu dědkovi ruku a vo rantl toho vozíku ji zlomil. Ten děda udělal a omdlel. A můj otec říká, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem omdlel taky, že jo. A pokračovalo to dál, on mě vzal do ordinace a tam mě prohlížel, říkal, kouřil doutník a pil rum, jo. Úžasný doktor to byl. A říkal, říkáš meniskus? Říkám, ano, meniskus, vnitřní nebo vnější? Říkám, já nevím, tak si šáhneme. Šáhnul mě tam, já zařval, on řekl, neřví hajzle, řví doutník. A takhle mě léčil těma dle metodama a nebyl sám, že jo, tam byla i, on na to měl celou metodu vypracovanou, byl to skutečně perfektní doktor, za 14 dní jsem byl zdravý z té nemocnice, ale tam třeba přišla sestra, usmála se, přišla do pokoje a řekla, Donutil na převaz. Já jsem si říkal, no převaz, no co to může být, jo. A tak mě naložili na vozík, odvezli mě a ona měla jeho metody v krvi, vzala ty nůžky, nasadila to, udělala. Já jsem zařvala, ona, nechte toho, přece nebudete řvát, že jo. A šli jsme na rehabilitaci a tam on měl jiný sestřičky. Zatímco ty sestřičky, co byly u něj, ty byly takový ty normální sestřičky, jak je všichni známe, tak ty rehabilitační sestry měly obrovský výstřihy a byly krásný. A my jsme tam chodili všichni takový ty zbídačili po těch operacích a neměli jsme svalstvo a oni nám zavěsili ty sestry 10 dekagramový závaží na nohu a řekli, zvedněte to. A já jsem dělal, já to nezvednu, no to nemyslíte vážně. To letělo nahoru. Ani nevím, čím jsem to zvedl.
0: Léčebné metody doktorů někdy bývají opravdu zajímavé. Mezi začínajícími doktory a na školách také koluje spousta doporučení od těch starších. Mezi základy terapie řadí takové poučky jako leukoplast dokáže hotové zázraky. Diazepam také dokáže zázraky. Čím exotičtějším názvem prý lék nazvete, tím účinnější bude. Na složení vůbec nezáleží. A mladí doktoři také slýchávají radu, smiřte se s tím, že blbost je nevyléčitelná. Vrátíme se ale do dětského období, ve kterém se s doktory trápil i Jiří Lábus. Vzpomínal na to kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa. Režii měl v televizi Viktor Polesný.
3: Teda já byl v nemocnici před strašně mnoha lety. To mě bylo 2,5 roku a... Skutečně. Musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krajčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A Víte, ale že to jsou zážitky, když řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, mm-hmm. že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak mě tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci

0: návštěvě. Jako to jo, ale jo,
1: já myslím, jako nebyl.
0: Ne, nebyl.
1: A přesto máš takový strach o svoje zdraví.
0: No, tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že třeba já užívám léky, já ti řeknu.
1: Řekni, co užíváš.
0: Tak užívám troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
1: Ty bereš všecko preventivně.
0: No, tak ono to je dobrý, ale že, pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou nemocnici zatím taky možná. No,
1: a ty
0: to...
1: bereš 8 druhů prášku různý?
0: Asi tak, no, po barvách 9, takhle to mám jako složený. Jednou se mi stalo, já šel do lékárny, mě se strašně líbí lékárny, já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všecky a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, říkám, to je na menstruaci, takže tak to jako ne, tak to jsem, takže, no, takže.
1: To byl prášek, který jsi neznal.
0: Ten jsem ještě právě neznal.
1: A chtěl jsi ho zobnout,
0: chtěl jsem si zobat.
1: Chtěl jsi ho zobnout, no, ale ty máš.
0: No, já stejně u jedný známý ochutnal.
1: A zastavilo se to, jo?
0: Jo, mám to.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Řekněte, doktore, co vám vlastně závidím? To spoustu černých káv.

0: A nebo dětský smích, co k vašim vrázkám náleží. Posuďte sám.
1: Posloucháte Hvězdné návraty.

0: Příběhy českých herců a komiků.
1: Doktoři by měli pomáhat. Skládají taky kvůli tomu Hippokratovu přísahu.
2: A já přísahám, že se nad jejich činy budete i dál na vlnách Českého rozhlasu bavit. Právě jim je věnován ten dnešní díl.
1: Když to tak člověk slyšel u těch ukázek předchozích,
2: kdy Jiří Lábus a Miroslav Donutil vzpomínali na svá dětská léta a zkušenosti s doktory, bylo by asi lepší naučit se v případě potřeby ošetřit své zranění sám nebo umět pomoci i druhým. Od toho jsou takzvané kurzy první pomoci. Na jeden takový pozval i ve svém semaforském pořadu Miloslav Šimek, Luděk Sobota a Petr Nárožný. Jak to dopadlo, to si poslechněte právě teď. Instruktorem byl Miloslav Šimek. Figuranty si sehráli Luděk a Petr.
3: A vidíte, jak nám to jde, už se nám to rozbíjí.
4: Co pak? Zrovna na odlehlém místě a v takovém hlubokém lese a tady se válí někdo jak raněné zvíře. To bych poskytl nějakou tu první pomoc. Nejste v bezvědomí?
3: Zatím ne.
4: To je škoda. Kdybyste byl, tak bych se vás nemusel ptát. Takhle se vás musím zeptat. Tak co pak, jak se máte, dobrý muži? Jak se máte?
3: Ale ani se neptejte, dobrý muži. Dobře. Ještě ke všemu jsem se nechal zapsat do kurzu první pomoci. Máme tam hodného pana instruktora.
5: Čeče, takovýhle nesmysly si vykládejte někde u kafíčka v kavárně. A ne v hlubokém lese. Vyberte si zranění a pokračuje.
3: No tak, já mám...
5: Co máte?
3: Mě bolí... Mně se dělá...
5: No co se vám dělá?
3: Já nevím.
4: Jak ho mám ošetřit, když neví, co se mu dělá?
5: A vidíte stranou. Tak mu vyberu zranění sám. Ostatně, přátelé, to bývá běžným zjevem, že raněný je tak trochu v šoku a nedovede přesně stanovit diagnózu svého poranění.
3: No, tak vidíte.
5: Vymlčte, vy jste v šoku a jestli ne, tak já vás do něj brzy dostanu. Abyste to věděl, máte běžný druh zranění. Máte trojitou zlomeninu lýtkové kosti, komplikovanou navíc ukopnutým palcem. Tak, jděte mi na něj.
4: Co pak, zase v hlubokém lese, na odlehlém místě se tady válí nějaké raněné zvíře, jak se tady válí jako raněné zvíře. To abych poskyt nějakou tu první pomoc. Tak co vám schází, dobrý muži?
3: Ani se neptejte, dobrý muži, jsem tady na ohlodaném místě. Na odlehlém místě v lese, jako to zvíře, a když a jdu takhle v lese,
4: ano.
3: A nic nečekám, a když to v tom najednou bum, prásk, a z ničeho nic, jak když utne na třikrát ukopnutá líková kost.
5: Lítková? Nejsme v sadu, jsme v lese.
3: Na třikrát lítková. A když jsem to viděl, tohle to všechno, dobrý muži, tak vstekí kopnu do prašivky.
4: Ano.
3: Byla to muchomurka hlízovitá, zelená, naše nejjedovatější houba.
5: Čověče, nevykládejte nám tady o houbách a nechte se ošetřit.
3: A ukopnu si palec. To už se mi dlouho nestalo. Taková vám smůla. Ošetřte mě, prosím, děkuji pěkně.
4: To vám musím říct, že to je hotový neštěstí. Víte, to se stát mě tak nevím. No, na druhé straně možná, že se vám to zahojí. Podívejte se, kolikrát se v životě stanou horší věci. Požár leze do baráku, lidi přijdou o majetky. Naschledanou.
5: Taky naschledanou, kvůli čemu jste asi v lese?
4: No kvůli houbám, jak jsme říkali.
5: To si myslíte vy. Kvůli poskytnutí první pomoci. Tak to si počínáme.
3: Ale, neklesejte na mysli, milí raněný, vaši nohu znehybníme, k čemuže ovšem zapotřebí dlahy. Pokud dlaha není, stačí ku příkladu toto pravítko, které mi laskavě podáte, tak...
4: Kdo by se v lese vzalo pravítko?
5: Vymlčte! Asi šel před vámi nějaký roztržitý profesor, který pravítko ztratil. Hlavně, že máme dlahu, přivažte mu to.
4: On sebou škube.
5: Škubejte sebou, raněný, nebo vám to špatně sroste.
3: Mně už to srůstá.
5: No, tak to rád slyším. Vidíte, výsledky jsou tady. Tak, no, už se mi postavte. Hezky. Tak.
6: Noži.
5: No to nevadí, že se to uvolnilo, nožička je v pořádku, budeme pokračovat, máme málo času. Dalším běžným druhem zranění máme, co? No, v letních měsících...
4: Omrzliny!
5: Ale prosím vás.
3: V letních měsících...
5: No, vy sám, mladík, u vody.
3: U vody hmyz, štípa.
5: No, štípa, hmyz, ale to si ošetříte sám. U vody utonutí, přijďte.
4: Utonutí.
3: Vody utonutí.
5: To je zásadní.
4: Utonutí, jak
3: říkali. U vody utonutí.
5: Tak copak, dobrý muži, snad se mi tady netopíte.
3: Ale kde pak, dobrý pane instruktore, já už mám okončetinu na třikrát zlomenou, tak topit se zas může někdo jiný. Tak
5: ne, já jsem z dálky viděl, že se někdo belhá po hrázi rybníka. Říkám si, asi bude mít něco s nohou, pozor, aby se neutopil, najednou už blinka, už se mi topíte. Jsem zdejší plavčík a dlouho jsem neměl oběd.
3: Já už jsem taky neměl dlouho oběd, pane instruktore. Já jsem vás viděl a z dálky jsem vás viděl, říkám si, kamarády, jestli tamhle stojí Auserrechne zdejší plavčí, tak musíš dát velký pozor, aby se netopil, nebo by se ještě utopil.
5: Vy se mi musíte topit, nebo s váma zatočím, vy jste model, vybraný model.
3: Tak až se topí on, já už to mám dost nohou.
5: Tak dobře, topte se vy, to je nápad a vy ho budete zachránit.
4: Hoďte mi korky, plavčí, topím se.
5: Já vás vytahuji, vy si leháte na břeh a vy ho zachráníte. Koně, zachraňujte ho, rychle.
3: Teď už je na břehu.
5: No jo, ale není oživen, oživujte, nasaďte mu umělé dýchání. No neváhejte.
3: No. Odkuď kam?
5: No odkuď kam, z úst do úst, ne? Člověče, dělejte, každá vteřina je drahá.
3: Nešlo by něco udělat s tím jeho knírem.
7: Prosím vás, proč?
3: Ono mě to asi bude šimrat.
7: Šimrat. Utonulý, bude ho to šimrat.
4: Šimrat? Nešimral to jiný, nebude to šimrat jeho.
7: No, prosím, po něm.
3: Mě to bude šimrat.
7: Ale mladíku, tady jde o život a vy podáš šimrat.
3: Ale o jeho život, ne o můj. Tak ho napřed oholíme a pak ho teprve zachráníme.
5: Tak si ho oholte, co mám
4: pozor,
5: sám
4: pozor,
5: dělat.
4: Pozor, mě tady nikdo holit nebude. To by dopadlo jako před rokem, kdy jsme probírali tržnou ránu na hlavě. To bylo furt stříhat. Jak to dopadlo, vidíme všichni, mě už tady nikdo holí.
7: A
3: mě taky ne, mě tady všechno šimrá.
5: Ale prosím, klid, to je neuvěřitelné. No ale vy, kteří jste tady zbyli a máte o věc, jak vidím, skutečný zájem, dostavte se mi příští čtvrtek na ruzyňské letiště. Budeme probírat první pomoc při náhlém vypadnutí z letadla. Abychom předešli trapným omylům jako dnes, připravte si předem, kdo by chtěl být modelem. Nebo s váma zatočím. Nashledanou.
2: Také máte hrůzu přijít na takový kurz pomoci? Někdy je i ošemetné natrefit na takového pacienta v čekárně, když vám začne vyprávět o tom, co všechno byste mohli mít. Začnete se pak sami o sebe bát. Něco podobného se stalo i v čekárně bakalářů, kde čekal Lubomír Lipský. Režijně ho tehdy vedl Dušan Klein. A povídka pochází z roku 1997.

0: No to mám radosť, že ešte žiješ, kamaráde. Kdyby si videl, jak my sme ťa krásne zapili, celá hospoda, čo večer, každý vždycky jednu rundu nažal, víš? A ja som říkal chlapom, kde pak Oldík, ten se má, ten si teď leží na pitevním stole.
1: Co ste pili?
0: Co sme pili? Všecko, kamaráde. Všecko soudne podle kocoviny. A sme ti probrali věci, hoj. Hele, ty si říkal, že máš horečku.
2: Jo.
0: Tak si představ. Tam v té hospodě seděl harmonikář a jeho brácha taky dostal najednou ze čeho nic takovouhle horečku, ze který se pak vyklubala rakovina varlat. Věřil bys tomu?
1: A neříkal, jak se to pozná?
0: Říkal. Vůbec nijak. Hele, ať tě pošlou rovnou na urologii. Poměl štěstí, že přišel včas a zachránila ho, víš co? Amputace. Šmik, fik, hotovo. Ty můžeš mi kliku jako volám. Šmik, fik, hotovo.
3: Rychle hotový budeme i s anekdotami, které vám tentokrát pouštíme z lékařského prostředí, tak jak je odvysílala kdysi televize Nova v jednom ze svých úspěšných Silvestrů. Uslyšíte například Dalibora a Adélu Gondíkovi, Josefa Vinkláře, Stelu Zázvorkovou a další.
4: Paní doktorko, neustále slyším hlasy, ale nikoho nevidím.
5: Ano, a kdy se vám to děje?
4: No, vždycky, když telefonuju.
6: Paní doktorko, problém je v tom, že moje žena si myslí, že je slepice.
5: Ano, ano, to se stává. A jak dlouho to trvá?
6: No, nevím, asi 2 roky.
5: No, ale proč jste nepřišel dříve?
6: No, když my jsme ty vejce strašně potřebovali. Slečno, už jste byla někdy v agonii?
5: Ne, já v zimě zásadně nikam nejezdím.
7: Přijde pan k doktorovi a stěžuje si, že když se s manželkou miluje, je mu jednou horko a po druhé zima. Než začnu s nějakou léčbou, pošlete mi sem manželku, ať znám i její pocity. Žena přijde a na dotaz odpoví. Pane doktore, až sem zas ten můj doveda přijde, tak ho vyžeňte, protože se se mnou miluje jednou v létě a po druhé v zimě.
8: Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře.
9: Na kožní oddělení se řítí muž s kyticí. Tak co, už tu byla? Ptá se dychtivě. Kdo? Nechápavě sestřička. No taková nádherná ženská blondýnka. Mám tady s ní schůzku. Tady? A nespletl jste si to? Ne, no určitě tady. Jasně si pamatuju, jak říkala. Sejdeme se na kožním.
10: Tak, pane Kouba, a ještě raní moč. Běžte si za paravan a nahoře na poličce jsou pohárky.
11: Hergot, sakra.
10: Máte nějaký problém?
11: Když já se nemůžu tak vysoko trefit.
12: Tak, paní Koubová, sluch máte naprosto v pořádku. Dostanu 200 korun.
10: 500 korun.
11: 600 korun.
10: Vy jste na mě tak hodnej. Na ten strychnin vám budu muset napsat nový recept. Pau.
11: A nestačilo by, kdybych jim v lékárně ukázal fotku tchyně?
10: Promiňte, pane doktore, prosím vás, nezapomněla jsem si tady u vás kalhotky.
11: Ne.
10: Tak pardon, to bylo asi na zubním. Neplačte, pane doktore. Jak to se mnou vypadá?
11: Já bych se na vašem místě už nekupoval ani dlouho hrající desku.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Lékařské prostředí láká i televizní tvůrce proto, aby vytvářeli inscenace, seriály a zábavné pořady z tohoto prostředí. Důkazem byla už na konci 70. let Dýtlova nemocnice, ve které si nejoblíbenějšího doktora zahrál Miloš Kopecký. Vzpomenete si ještě na okamžik, kdy sestra Huňková přišla oznámit problémy s pacientem a musela nechtěně později přiznat i svou chybu v podání léku?
2: Pane doktore, já jsem volám, vy to neberete?
3: Já jsem se byl vyvenčit.
2: No. Ten zlomený krček na device. Nemůže usnout a naříká, že mu hučí v hlavě.
3: No, urej mě naučil. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
2: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
3: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgit.
2: No, ten jsme dali taky.
3: Já neřekl tak, já řekl tentokrát.
2: No jo, ale my dáváme vždycky Dolzin.
3: Kluci, srdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: V nemocnici na kraji města ještě zůstaneme, i když vrátíme se tam po letech v ukázce z Novot, ale nejdřív chvíli vydržte. Uslyšíte Petra Novotného a Josefa Aloise Náhlovského. Hezkou zábavu vám přeje Patrik Rozehnal.

0: și prosim. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Svlékněte se. Ne, ty nemusíš. Tobě nic není.
1: Košiky si, pane Novotný, pořád se mě děláte hypochondra. To je ono, simulanta, já už se nikde nechytnu. Nejdu nevěří, já jsem opravdu nemocnej, paní. No, já když jsem do nemocnice, tak se vám musím vloudit. No, když jsem tajně, tak proto to dosím pořád, vždycky přijdu do nemocnice, vlezu tam. Tudy na mě přišli až po třech dnech. Při vyšetření, já byl na gindě. Opravdu to už není, to přechází legrace, jo? Ale my opravdu nechtějí žádný nemocnice ošetřit, pojišťovna mě nechce pojistit, pohřebáci mě nechtějí pohřbít.
0: Ale tak prosím tě, to už jsi přehnal.
1: To jsem přehnal.
0: Co máš tohle?
1: To je moje ošatka zdraví, tam jsem vlastně léky.
0: Ale výborně, ano, kápu, ano.
1: Mě nikdo ani nepředepíše. Dokonce tuhle napsali, na jakým plakátě bylo napsáno, pozor, změna programu. Místo skupiny těžkej pokondr, vystoupí těžkej hypokondr. Zapotřebí tohle to, prosím tě, ty mě zničíš, já jsem opravdu nemocnej.
0: Nebuď hysterický, ale, hysterický nebuď.
1: Já jsem hysterický, ano.
0: Co ano?
1: Já jsem hysterický, že to je taky nemoc hysterie, no a co? Tak se mnou teďka ty chytrý něco dělí, dej mi nějakou injekci, nebo prášky, to je rozmlátím.
0: Klid, klid, říká, uklidni se.
1: Novoty, já tě
0: vzpnu.
1: Ino, jste tu vy? Vy ještě žijete? Božská Ina, víte, že vy jste byla leta předmětem a objektem mých erotických nocí? Co já jsem se kvůli vám nenaspal? Co já jsem se odkopával? Co já jsem se nadřel v noci? Jak jsem na vás myslel? Která hovoří jenom očima. Hele, vy hovoříte opravdu očima. Vy byste nemohla dělat Esmeraldu.
0: No. Sestřičko!
2: Vy jste pan doktor Blažej?
3: Co?
1: Ino, víte, že já jsem si vás jednou málem vzal, teda v podstatě jsem si vás vzal za ženu, protože já, když jsem se, poslouchat mě, já, když jsem se ženil, tak se mě odávající ptal, berete si zde přítomnou dobrovolně, já jsem řekl, no, Inu, ano. Jděte od něj.
3: Ino.
2: Ano.
3: Ano, Ino.
2: Co ano?
3: Co asi ano, Ino?
2: Ne.
3: Ne, ano.
2: Ne, ne.
3: Takže ano. Inu.
1: Hele, moment. Já bych to už cítil. Prosím vás, tady, nechte toho. Dobuckáváme se tady. Tady umírá člověk. Vy mě nejste žádný doktor. Na tož bylo, že vy jste u mě normální cvok.
4: Volal mě někdo?
1: Cvak, já jsem říkal cvok.
4: Taky na vás přijde. Sestro Ino, co právě aplikujete? Pane doktore, vy se takhle připravujete na atestaci? A teď vy?
1: No.
4: Co? Na co se léčíte? Máte nějaké kontraindikace?
1: No, to co, čeho? No. Indikace, no, víte, já mám takový pocit, že já vám doktorům v poslední době vůbec nerozumím.
4: Nerozumíte doktorům?
1: Nerozumím.
4: No to je ovšem skvělý předpoklad pro to, abyste mohl být ministrem zdravotnictví.
1: A to je blbej nápad. A co injekce?
2: Pane doktore, dejte mu tu injekci.
4: Co prosím?
2: Abyste mu dal tu injekci.
4: Sestřičko, to jsem neuměl už před 20 lety. Já bych to mohl teď, a kromě toho já nepracuju momentálně. Já stávkuju za zlepšení platových podmínek lékařského personálu.
0: Aha, už jsem pochopil, vy už jste z těch nových dílů nemocnice na kraji města.
5: Pane doktore Cvachu, já mám takovou malou nesrovnalost. Vy jste mě předepsal ty prášky, tu Viagru, a ono to nefunguje. Já jsem si vzal dva prášky a nic.
4: Jak to?
5: Holky nepřišly.
6: Jestli budete kazit tenhle hezký seriál, tak já z něho odejdu.
5: To není špatný nápad. Já už vím, kam byste mohla. Do jiného seriálu. Krásný pro vás má vymyšlený.
6: No?
5: Pobřežní hlídka. Malinká operace. A mohla byste dělat maminku tomu Mitchovi Buchananovi.
7: Prosím vás. Tohle to je ortopedie, to není psychiatrie.
4: No.
7: Je tady vůbec někdo normální, prosím vás?
8: Volal mě někdo!
9: Tak a už máme skoro kompletní sestavu původní nemocnice. Doktor Cvach, Ina a teď i primář Sova.

0: Doufám, že se nemusím představovat.
1: Kapitán Davač.
2: Pane primáři.
0: Ino. Co je u vás nového? Jste šťastná? Takže u vás nic nového.
1: Pane primáři, jsem rád, že vás vidím. Nemohl byste pomoct zachránit naše zdravotnictví v troskách, kdybyste trošku pomohli?
0: Já vám říkám. U vás nic nového.
3: Pane primáři, kdybyste věděl, jak jste nám tu chyběl. Kde jste byl celou tu dobu?
0: V Bratislavě.
3: Bratislava je zvláštní, já jsem tam nedávno byl, ale nikde jsem vás nepotkal.
0: Já jsem vás tam potkal v posledních letech tolikrát, že tomu nebudete ani věřit.
4: Pane doktore, my tady máme podobný problém. Hodně cvachů a málo sov. Vítejte v Praze, pane primáři.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

zardenky kašel spála. Teploměr mamince nahání, vždycky se tolik bála. Kdo to k nám pospíchá po schodech? Trochu mě ty kroky děsí. Pan doktor popadá sotva dech a volá marode, kde jsi?

0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Ta poslední část naší hodiny věnované doktorům se bude točit kolem peněz. Těch je ve zdravotnictví vždycky málo. A mnozí doktoři žehrají na to, že těch peněz se jim stále nedostává. A nezůstává jen u doktorů. Jen si to poslechněte v ukázce z komedie Doktor od jezera hrochů, kterou režíroval Zdeněk Troška. Žehrat bude hlavně Eva Holubová.
2: Houby umírá, zase jste mu dala něco tlustýho.
3: Jo, dala. A on pustí tak rád.
2: Dobře.
3: A teď je budu čistá na nic.
2: Ano, tak běžte na pohotovost.
3: Ježíš, má nad von, jak jste takovou dálku. A pan doktor je tak hodný a má tak zlatý ruce.
2: Není hodnej, je to trauma. Ne.
3: Pane doktore.
2: Nechci dělat trámu s někam jinam.
3: Pane doktore, smilujte se.
2: Šeňko, nikam nepůjdeš, ty jsi doktor medicíny a ne poskok pro líný partaj, ty nemáš zapotřebí, aby těch někdo čikanoval.
3: Pane doktore, můj starý nikoho jiného než vás nechce, to prej radši umře.
2: No, žádná škoda, aspoň bude o jednoho mochvelku víc nebo
3: mít. Pane doktore, buďte humanista, ten můj starý tam leží a řve jak postřelený kanec.
2: Zuzano, odveď si svýho muže do ložnice a vysvětli mu laskavě, že není vhodné, aby bed neléčil ve špitále a v noci lítal v pyžamu po baráku.
3: Jak lítal? Vidě to tadyhle kousek.
4: Puste mě, maminko, toho Hradskýho určitě zase bere žluč.
3: Bere, pane doktore, bere. A kdybyste věděl, jak půjdete se podívat, jak ho to bere. Pojďte, pane doktore.
2: No. Někdo se holt narodí jako doktor, někdo jako pohůnek.
3: Pojďte, pane doktore, vy jste zlatý, pojďte dál.
5: Kdo to porád bere? Jako bys ho neznala, prosím tě.
2: To jsme to dopracovali. Vzali jsme si doktora, jsme na tom hůř než kdo jiný. Každý si na nás houkne, kdy chce. Po půlnoci, ve 4 hodiny ráno, a ten můla jde jako tele na porážku. Nejest to studený, ukáž, dej to sem. Já vždycky chtěla doktora a dostala jsem holiče. Ale uměl se postarat o rodinu a já jsem u něho vždycky byla na prvním místě. Kdybych mu řekla, aby podříznul a voloupil ředitele banky, tak to pro mě udělal. A ten tvůj, kdyby ho zavolali k Bernardínovi, že má kašlíček, tak tam poletí.
5: Poletí. On se zvířat bojí. I komár, jo. Mami, prosím tě, prokádrujeme až ráno, jo?
2: Každý se zmáhá. Hrabek nemůže. Jenom my trčíme na pleku. Auto máme pořád to samý, odřený, na dovolenou místo k moři, jedete do Nymburka. Tady v baráku jsme učiněná chudina. Šípová ze druhého šla na vytažení huby. Lightnerovic holka letěla někam s ESO Travelem k moři na celý prázdniny. Fričovi zase poslali kluka do Ameriky študovat. A paní domácí si koupila barák v Třeboni. Samozřejmě hned vedle Aurory. No to si přijde, že si odrychlujou a budou ho pronajímat Němcům. Každý tady má peněz jako šlupek. Ale jakmile je píchne v zádech, zavolej panu doktoru ze čtvrtýmu a ten se může přetrhnout, aby nehověl. Všem! A samozřejmě zadarmo. A já ti říkám, tohle není normální.
5: Co si mám jako asi dělat? Pokud vím, tak rozvody neschvaluješ.
2: A kdo tady mluví o rozvodu? To by tak ještě scházelo, abyste nakonec rozvrátili šťastnou a spokojenou rodinu.
1: Malé upozornění, řádí nám chřipka, tak si vemte nějaké ty léky. Pokud by i vám se nedostávalo peněz, pomůže vám Jiřina Bohdalová v ukázce z pořadu Za oponou s Jiřinou. Přizvukovat jí bude i Karel Šíp, který k pořadu napsal scénář.
6: Vy už jste jistě slyšeli, že v zákulisí nám žádní chřipka, tak já jsem vám přinesla pár acilpirínů, jo, abyste něco nechytli, že jo. Tak kdo chce, klidně se hlašte, já je budu po vás házet. Tak, no, bez rady. Tak, no, dejte to tý slečně, vy taky, ano, vy taky, já to vemu takhle. Tak, ale můžete i ty zdraví si vzít, jo, protože já jsem slyšela, že prý se bude na léky v lékárnách strašně doplácet. Prej až 1000 korun na jeden acilpirin. Tak chytejte, no. Tak.
7: Co pak, Jiřinko? To pak jako nějaký problém zase?
6: Ne, já jsem tady rozdávala léky. Oni prej budou strašně drahý.
7: Jo, vy tady otevřeně kritizujete zdravotnictví, jo?
6: To já bych si nedovolila. To taky proč? Tomu nikdo nerozumí.
7: No, to je pravda. Ale to se nějaký chaos prej tam je. Mně jako pacientovi nejvíc líto těch doktorů. Ty si to podle mě opravdu nezaslouží, takový zmatek.
6: Ne, já si doktorů taky vážím. Já to povolání přímo obdivuju. Já obdivuju i to, s jakou noblesou. Oni třeba dovedou sdělit špatnou zprávu.
7: No tak, helejte, no. Ne všichni tohleto, ale ovládají, víte. To se mě připomněla, mě vyprávěl jeden známý. Jeho manželka podstoupila několikahodinovou operaci v nemocnici a on čekal, jak ta operace dopadne, seděl venku před tím sálem a vyšel ten chirurg, ten operatér, sednul si k němu na lavičko a říká mu, podívejte se, pane Jeburek, tak vaši manželku se nám podařilo stabilizovat, ale upadla do hlubokého komatu. A v takových případech je prognóza, že v tom komatu ona zůstane třeba i několik let. Čili vy budete muset manželce pravidelně podávat hadičkou výživu, no tak třikrát denně. Budete jí muset po několika hodinách vždycky obracet na tom lůžku, aby nedošlo k proleženinám, víte? Taky jí budete muset pravidelně měnit pleny, taky jí omývat žínkou, víte? A přitom všem na ní budete muset něžně a vlídně mluvit, protože je docela pravděpodobné, že i v tom komatu ona všecko slyší a vnímá, tak je možný, že ona se třeba po několika letech z toho komatu na chvíli probere, otevře oči, pozná vás, usměje se na vás a zase upadne do toho komatu na několik let. No a když ten doktor viděl, jak ten můj známý úplně bledne a mění barvy při představě, co ho čeká, tak ten doktor se tak usměje, vzal ho kolem a říká, ne, já se vám omlouvám, nezlobte se, to byla jenom taková legrace. Samozřejmě umřela.
1: Co nad touhle tečkou dodat? Snad jen, že naděje umírá poslední a tak věřím, že se uslyšíme i u toho dalšího pořadu, snad plného optimismu. Mějte se pěkně. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.